0: Současně ale jihokorejské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Seoul doufá, že všechny sporné otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně a konzultace s Ukrajinou proto budou pokračovat. Jižní Korea trvala na utajení informace o poskytnutí azylu oběma severokorejským vojákům z důvodu bezpečnosti jejich rodin v KLDR a také proto, že se dlouhodobě snaží zmírnit napětí mezi oběma korejskými státy a obnovit mírový dialog. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
1: Sport. Sparta v hokejové typ Sport Extralize proti Kometě Brno ztrácela 2 góly, přesto dokázala v závěru při hře bez brankáře srovnat. V prodloužení pak mohl rozhodnout obránce Ronald Knot, ale netrefil odkrytou branku. A z vítězství 4-3 se nakonec radovala Kometa. Ve druhém čtvrtečním zápase Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále mistrovství světa v Baku nepostoupil. Ve třetím kole podlehl Francouzi Mitrovičovi. David Klamert ve stejné kategorii do 90 kg vypadl hned v úvodu šampionátu, když prohrál s Francouzem Ngayapem Ambuem. A pro Klamerta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že ho prohrál předčasně po 3 trestech.
2: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit a mě tohle štve, já se chci prát. 2x mi tam utekl Žininky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to představoval.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 u sjezdu na Roudnici a překážka na dálnici D11 na trase Sadská Poděbrady. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem narazilo osobní auto do svodidel. Je to zhruba hodina. Za sjezdem na Roudnici nad Labem mezi kilometry 32 až 33. A úsek je volně průjezdný. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Sadskou stojí dodávka s přívěsem. 33. kilometr je to v omezení, blokuje pravý pruh, kolona se tam netvoří. Na D1 z Brna do Ostravy i teď pomalej za sjezdem z exitu 236 na Ivanovice na Hané na mostě nad dálnicí stojí nákladní auto s defektem. A v Praze noční uzavírky. Údržba zavřela Strahovský tunel směr Troja a část komplexu Blanka obousměrně mezi Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno a teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Máme noční Radiožurnál a Adam Carda.
5: 2:06 ladíte noční Radiožurnál a teď nás čeká tradičně soutěž, a to o právě vyšlou knihu švédského autora Johana Theorina a jedná se o severský mysteriózní thriller Lesní sny. S hlavními hrdiny uvíznete v opuštěném odlehlém kempu uprostřed švédských lesů, a to díky bouři, ovšem ta bude to poslední, co bude naše hrdiny trápit. Víc neprozradím, to si přečtěte sami, až knihu vyhrajete. Máte-li o ní zájem, tak právě teď můžete vytáčet 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A připomínám, že hrajeme o právě vyšlou severskou krimi.
3: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Gareth Gates v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johana Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru jsme si připomněli, pojďme teď zjistit, tedy kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Ahoj všem, Karel.
0: Karle, já vás zdravím. Než se ještě pustíme do soutěže, tak se zeptám, čtete rád severskou krimi?
2: No, skoro vlastně ani ne, to bude možná první, no.
0: No, tak uvidíme, jak to dopadne. Dnešní otázka se totiž bude týkat severských kriminálek, ale předtím ještě se vás seznámím s pravidly. Nejprve přečtu otázku, k ní budou tři možnosti, jedna z nich je hledaná správná odpověď. Jste připraven?
2: Jo, jo.
0: Tak jdeme na to. Dneska se podíváme blíž na autory severských kriminálek, mezi které patří právě i Johan Theorin. A dneska se ptáme, který z následujících spisovatelů nepatří mezi autory takzvané severské krimi. Za A. Henrik Ibsen, za B. Jones B., za C. Stieg Larsson.
2: Ačko.
0: Ačko. Henrik Ibsen. Dramatik a básník, který žil v 19. století a tedy i na začátku 20., ale každopádně to nebylo období, kdy se psala severská krimi, takže naprosto správně, já vám gratuluji.
2: Tak hurá, jupí čerté.
0: Tak to dopadlo, jsem samozřejmě rád společně s vámi.
2: Já taky. No?
0: Poprosím vás jenom tedy, vydržte mi ještě chvilku na telefonu. Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit opět zítra v tradičním čase v nočním radiožurnálu po zprávách ve 2 hodiny.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Počet technických lycejí se v Česku za poslední 4 roky téměř zdvojnásobil. V roce 2023 jich bylo 43, teď už jich je 74. Současně přibývají i soukromá lycea provozovaná technicky zaměřenými firmami. Ty si tak chtějí vychovat vlastní odborníky v nedostatkových oborech. Právě takové technické lyceum mají v Nové Pace. Do prvního ročníku nastoupilo 15 studentů, z toho 4 dívky.
1: Dobrý den, moc vás zdravím dneska ve výuce. Dneska se podíváme opět na to, co jsme se dozvěděli v průmyslovém designu. Co jsme se dozvěděli, že musí splňovat průmyslový výrobek.
2: Je sériově vyráběný.
1: Výborně, je sériově vyráběný.
3: Matouš dojíždí do školy denně z Lomnice nad Popelkou.
4: Mě nejvíc asi zaujalo to, že to je technická škola. V těch hodinách dostáváme velký prostor k tomu se vyjádřit, třeba jako jak my to vidíme, nebo co bychom třeba na tom upravili, dáváme zpětnou vazbu učitelům.
5: Já jsem původně chtěla jít na gympl, ale říkala jsem si, že bych opravdu si chtěla taky šáhnout do toho, jak to opravdu funguje. Zaujaly mě tady ty praktické předměty.
3: Studenti se tady učí základ, čili matematiku, češtinu a jazyk, angličtinu nebo německý jazyk. Důležité jsou právě ty technické předměty.
1: Kromě toho, že si dáme skvělé základy matematiky a fyziky, tak z toho budeme čerpat pro předměty, jako je třeba průmyslový design, stroje systémy, optická vlákna anebo další mechanismy, které se vlastně běžně dneska používají v průmyslu.
3: Radka Splítková.
1: Máme přímo od našeho zřizovatele možnost si vytáhnout odborníky z praxe, kteří jim dají ochutnat už dneska vlastně ten průmysl. Máme navázáno několik různých spoluprácí napříč tím oborem. Saháme si třeba do pražských firem nebo i na univerzity.
3: Myšlenka založit technické lyceum tady v Nové Pace je stará už několik let.
6: Naše škola navazuje na technickou tradici v regionu. Nová Paka byla v minulosti spojena s průmyslovou automatizací, s elektronikou, s precizním obráběním, s technickým vývojem. Naše první technické lyceum chce tuto tradici posunout směrem k oborům 21. století.
3: Říká Markéta Petrová, člen dozorčí rady a personální ředitelka SQS Vláknová optika akciové společnosti. Škola hodlá spolupráci s nejrůznějšími institucemi dále rozšiřovat. Z Nové Paky Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
3: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
7: Máme 14:30. Martin Matějka připravil stručné zprávy.
8: Husinecká nádrž na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu, vyschla jako první v Česku, informovalo o tom Povodí Vltavy. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. V zásobním prostoru už není žádná voda, nádrž teď vypouští jen tolik vody, kolik do ní přitéká. Prostor, kde se voda drží trvale, je zatím naplněný. Spojené státy uvalily na Irán nové sankce, které se zaměřují na plavidla přepravující ropu nebo petrochemické výrobky, informovalo o tom americké ministerstvo financí. To se tak snaží omezit iránské financování války se Spojenými státy. Ty v červenci znovu zavedly blokádu iránských přístavů a tento krok má ještě víc omezit možnosti prodeje iránské ropy. Veterináři zavedli od 1. října povinné vyšetřování na virus, který se letos nově vyskytl u hospodářských zvířat v Evropě. Státní veterinární zpráva o tom informovala ve čtvrtek. Jde o virus, který je nebezpečný hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz, pro člověka ne. A pražské letištní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle Marka Sedláka, předsedy jedné z odborových organizací, zvažují její ukončení. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásily 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Lašák vedl české aerolinie v době jejich úpadku.
1: Sport.
8: České fotbalistky rozehrají semifinále baráže o postup na mistrovství světa. V Pardubicích v 7 hodin večer přivítají Skotsko, proti kterému se pokusí získat výhodu před úterní odvetou na hřišti soupeře. Pokud dvojzápas zvládnou, čeká je ještě souboj s vítězem duelu Švédsko-Litva. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o první účast na velkém turnaji.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na dálnici D1 u Prahy a v Praze uzavírka. Na pražském okruhu směr dálnice D1 je za sjezdem na Ořech noční uzavírka. Na kilometru 16,5 kvůli opravám mostu zavřený levý pruh. Úsek je dlouhý zhruba 200 metrů a místem projedete plynule. Na silnici 101 z Prahy do Třebotova havarovalo osobní auto. Pozorně projíždějte za Hradotínem u odbočky na Kosoř. A v Praze je od středy neprůjezdná Vídeňská ulice. Za jižní spojkou směr Krč pod mostem pokračuje odklízení následků nehody nákladního auta s vrtnou soupravou. Objíždí se po ulicích v Podzámčí a Sulické. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Teď v noci se ochlazuje na 9 až 5 stupňů, při slabším větru až na 3 stupně. A přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. A večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. A nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 a na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
7: V pátek 9. října pokračuje noční vysílání Radiožurnálu a pokud máte v plánu podrobněji sledovat víkendové volební klání, anebo si nejste jistí, co všechno si sebou vzít do volební místnosti, tak navštivte i rozhlas.cz, tam už je připravená

0: celá sekce věnovaná volbám, najdete tam podrobné informace k senátním i komunálním volbám, kandidátky a také návody, jak správně volit, takže komplet servis na jednom místě. Podívejte se tam a já už dál posílám Coldplay s písní In My Place.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nevěra a morálka za času ruské války na Ukrajině. Tak by se dal shrnout snímek Minotaur, který míří do českých kin. Jak se dívá na ruskou současnost, tak nejen to uslyšíte v nočním radiožurnálu od našeho filmového kritika Pavla Sladkého.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Minotaura, film ruského režiséra Andreje Zvjaginceva, oceněný velkou cenou na festivalu Cannes, měl ve středu českou premiéru v Praze na festivalu B2 Cannes a příští týden vstoupí do českých kin. Vypráví o podnikateli z menšího ruského města, který má nevěrnou ženu a ruská invaze na Ukrajinu vytváří tlak na jeho firmu.
1: Ona mě změní. Já chci znát, kdo.
2: У нас вообще-то идет специальная военная операция. Нам нужно мобилизовать 150 военно обязанных.
0: Minotaura viděl i náš filmový kritik Pavel Sladký a mluvil o něm ve vysílání Radiožurnálu s moderátorem Jiřím Chumem.
3: Předpremiéra Pavla Sladkého.
4: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
5: Proč je hrdinou filmu právě ruský podnikatel?
6: Jde na něm ukázat hned několik věcí. Ten Gleb Morozov, ten titulní hrdina toho filmu nebo ústřední postava toho snímku, jednak řeší situaci ve firmě, ve které na podzim roku 2022 mizejí lidi, kteří utíkají z Ruska, aby nemohli být mobilizováni. Zároveň se šíří další panika, zároveň on řeší to, že jeho žena mu je nevěrná patrně a zároveň do toho sleduje vývoj své země, vývoj své firmy, všechno tohle se v něm protíná a vytváří to obraz vlastně Ruska jako takového nebo toho, co se děje s humanitou v Rusku.
5: Kdo je Andrej Zvjaginceva a jak vypadá Minotaur do jeho filmografie?
6: Andrej Zvjaginceva je režisér, který fascinuje filmový svět už od svého debutu, od filmu Návrat, který vyhrál Benátský filmový festival v roce 2003. Od té doby natočil už několik filmů a potom ho velmi těžce zasáhl covid. On se v podstatě ocitl na pokraji smrti kvůli covidu. Delší dobu nenatáčel a tohle je jeho comeback a Minotaurem v podstatě navazuje tam, kde skončil. To znamená jednak z hlediska filmové formy, jednak z toho, na co se chce zaměřit současné ruské společnosti, na jaké morální společenské otázky, na zobrazování rodiny. V tomhle všem pokračuje v tom, jak ho známe z filmu, jako je třeba Leviatan, jedno z jeho mistrovských děl.
5: Jak Minotaura hodnotíš?
6: Je to film, který režijně velmi přesně a velmi soustředěně zachycuje to, co se děje nebo před několika málo roky dělo v ruské společnosti, která aspoň v těch vyšších, bohatších patrech si myslela, že válka a na ně nemusí úplně dolehnout, že to není jejich problém, který by museli řešit. Tenhle film ukazuje pravý opak a ukazuje na nějaký morální rozklad, který prostupuje jak tou rodinou, tak takovým oligarchickým jednáním, nechci naznačovat víc, které ten film přináší na plátna a v tom je velmi soustředěný a velmi působivý.
5: Minotaur má po české premiéře, příští týden vstupuje do českých kin, hodnotil ho náš filmový publicista a kritik Pavel Sladký. Pavle, díky, nashledanou.
6: Díky, hezký den.
3: Předpremiéra Pavla Sladkého.
4: Recenze filmového kritika Radiožurnálu. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

0: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemmer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Martin Matějka.
2: Dnes začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Ukrajinští vyjednavači budou dnes a zítra mluvit se Spojených státech o konci války s Ruskem. Hokejisté Komety Brno vyhráli v Tipsport Extralize na Spartě 4-3 v prodloužení. A dnes bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Dnes se po celém Česku otevřou volební místnosti, lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí, to je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude, je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory, letos končí mandát 1/3 z nich. Volit můžou lidé dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Ukrajinští vyjednavači dnes přiletí do Spojených států, 2 dny budou s americkou stranou jednat o konci války s Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzývá šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby na Moskvu víc tlačil. Washington chce ještě do konce října dostat k jednomu stolu Kyjev i Moskvu.
4: Zelenský od Trumpa žádá, aby na Rusku přitvrdil. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ale v rozhovoru pro řecký deník připustil, že dohoda je zatím v nedohlednu. Válka podle něj uvízla na mrtvém bodě, protože Rusko chce celou Doněckou oblast a to je pro Kyjev nepřijatelné. Washington se proto snaží aspoň o to, aby si obě strany přestaly ničit energetiku. O takovém příměří by Američané, Ukrajinci i Rusové mohli jednat ještě v říjnu v Abu Dhabi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Silničáři zprovozňují kamery úsekového měření na dálnici D2 a kontrolovat mají 2 úseky od Blučiny ve směru do Brna. Je to na žádost policie. Chce tím zabránit tragickým nehodám, které se v minulých měsících na dálnici staly. Podrobnosti přidá reportér Tomáš Kremer.
5: Problémy jsou způsobené rekonstrukcí dálniční křižovatky D1 a D2. Tvoří se kvůli tomu dlouhé kolony, do kterých někdy rychle jedoucí řidiči nestihnou včas dobrzdit. V srpnu se v kritickém úseku mezi Blučinou a Brnem těžce zranila žena s dítětem, v červenci 1 řidič a v červnu při 3 nehodách umřeli 4 lidé. Instalované kamery mají bezpečnost provozu zvýšit. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že je naplno provozní nejpozději v listopadu, kdy hříšníkům začnou chodit pokuty. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
2: Škoda Auto kvůli problémům u dodavatele musí i tento týden redukovat počet směn. Problémy s dodávkami dílů pro automobilku se dotkly také modelu Kodiaq vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Napsal to 14. deník odboru automobilky Škodovácký odborář.
6: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Radiožurnál.
2: Sport. Sparta v hokejové Tipsport Extralize proti Kometě Brno smazala v závěru 2gólové manko, přesto doma prohrála 3-4 v prodloužení. A ve druhém čtvrtečním utkání Plzeň zdolala České Budějovice 4-1 a 2x skóroval obránce Robertson. Jihočechům se navíc už v 9. minutě zranil brankář Strmeň, kterého musel bez rozcvičení nahradit Mařík. Jak to ovlivnilo plzeňské střelce, popsal útočník Jan Schleis.
7: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetého zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj stříleli. A já nevím, jestli už chytal, nebo jestli to byl první zápas. Chvíli to z něj padalo, ale určitě pokyny jsou vždycky. Kdykoliv se mění golman, tak každý mužstvo to má, že se má hned na něj střílet.
2: Plzeň se díky výhře posunula na 4. místo tabulky a v neděli nastoupí v Brně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: překážky na D48 na Novojičínsku a neprůjezdná silnice na Sokolovsku. Na dálnici D48 z Nového Jičína ve směru na Olomouc. Pozor u sjezdu na Jeseník nad Odrou. V omezení na 8. kilometru jsou na vozovce rozházené kužely. Silnice 230 z Bečova nad Teplou do Mnichova. Neprůjezdná. Za odbočkou na Otročín odklízí spadlý strom. Omezení kvůli spadlým stromům obvykle netrvají dlouho. Na silnici 101 z Prahy do Třebotova zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Havarovalo za Radotínem u odbočky na Kosoř. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
1: Přeji příjemnou noc, dnes je pátek 9. října a vyladíte 6 minut po třetí noční Radiožurnál. Náměstí v centru Chomutova se na dva dny proměnilo v dějiště dopravních nehod. Hasiči mezi sebou totiž soutěží ve vyprošťování zraněných. Na historicky první mistrovství republiky v této disciplíně vás vezmeme už za okamžik.
3: Noční Radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: byl Shawn Mendes v nočním radiožurnálu. Vyprostit co nejdříve posádku z havarovaného vozu a předat ji záchranné službě. To je úkol pro 14 hasičských týmů z celého Česka na historicky prvním mistrovství republiky. Soutěží přímo na náměstí v centru Chomutova. Rozhodčí hlídají jak výsledný čas, tak spolupráci jednotlivých hasičů i bezpečnost zásahu.
1: 18, jo? Hraný, pojďte krejt. Nástroje odnášet.
2: Hasiči se radí, jak nejlépe vyprostit zraněnou osobu z vozidla.
1: Schopnej zlavu jít celou dobu.
2: Podle Petra Klímy, náměstka ředitele hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, změří své síly družstva hasičů z celého Česka vůbec poprvé.
3: Dnešní část tvoří samotné mistrovství hasičského záchranného sboru vyprošování a je tady 14 týmů jednotlivých zase krajů. V takovém rozsahu to ještě nikdy pořádáno v novodobé historii nebylo.
2: U mikrofonu mám Jiřího Kroupu, zástupce hlavního rozhodčího celého klání.
4: Dochází k hodnocení oblasti taktiky, tam vlastně se hodnotí rozhodovací proces velitele zásahu, potom oblast techniky, kde se hodnotí, jak ten tým pracuje s těma nástrojema, který vlastně jsou určený k zásahu těch dopravních nehod. V poslední řadě je to přednemocniční péče toho zraněného pacienta.
2: Je nějaký čas průměrný, za kolik by měli ti hasiči stihnout vyprostit tu posádku?
4: Hasiči na ten soutěžní pokus mají 20 minut, aby úspěšně provedli veškerý ty úkony, který mají, ohledně taktiky, techniky i ty přednemocniční péče.
2: Jiří Šilhán, velitel zásahu hasičů Libereckého kraje. Jak jste vyprošťovali osobu pátými dveřmi, protože ten vůz byl naražen na jiný havarovaný vůz?
5: Je to častá situace, protože osoba se ideálně vyprošťuje v ose těla, což při pozici sedače kupředu je pátými dveřmi.
2: Co je podle vás to nejtěžší, abyste získali co největší počet bodů?
5: Nejtěžší je to, že bezpečnost, není to ani z hlediska počtu bodů, ale z hlediska bezpečnosti jak naší, tak toho figuranta soutěž je až následně druhotná.
2: Mistrovství České republiky tady v Chomutově v centru města bude pokračovat i v pátek. S nejlepšími českými týmy hasičů změří síly týmy ze zahraničí. Jan Beneš, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Téměř stovka stromů ve 14 českých městech má na sobě nově zavěšený štítek. Dočteme se na něm například, kolik strom zadrží dešťové vody, jak pomáhá čistit vzduch nebo kolik uloží uhlíku a vyprodukuje kyslíku. Do evropského projektu TreeTech se letos ještě města zapojila poprvé. Cílem je ukázat, jak důležitou roli stromy mají.
1: Teď jsme u jervínu japonského, jak název říká, je teda z Japonska, takže není to úplně původní druh, ale je to velmi oblíbený strom u nás ve městech.
2: Jsme v parku na Karlově náměstí v Praze. Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie vybral nemoc velký jervín, u kterého teď budeme měřit různé parametry.
1: Není úplně moc vysoký, což teda ty sofory úplně vysoké nejsou, takže zrovna na to počítání vlastně hodnoty ekobenefitu je to ideální.
2: Vy jste si připravil i nějaké pomůcky, co všechno potřebujete, když chcete vlastně vypočítat hodnotu stromu.
1: Takže já mám u sebe pásmo, kterým měříme obvod nebo průměr kmene, nosím výškoměr, mám u sebe paličku, na krku mám dalekohled, no a samozřejmě mám tablet, do kterého hodnoty zapisuju.
2: Můžeme teď přistoupit k tomu samotnému měření, co je vaším vlastně prvním úkolem.
1: První úkol je udělat fotodokumentaci. Následně ve výšce 1,3 metru měříme obvod nebo průměr kmene. Jo, takže z téhle strany 1,10 m obvod, 35 cm průměr. A to jsou vlastně spolu s výškou a průmětem koruny, která se krokuje, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
2: A na co je potřeba ta palička?
1: Tak ještě provádíme vlastně kontrolu interních částí toho kmene, takže tímhle způsobem vlastně zjišťujeme, jestli náhodou v tom stromě není nějaká skrytá dutina.
2: Na základě rozměrů, vitality stromu a dalších parametrů pak odborníci vypočítají například, kolik daný strom dokáže za rok zachytit škodlivých částic ze vzduchu, zadržet vody, uložit uhlíku, vyprodukovat kyslíku nebo jak dokáže ochladit okolí.
1: Tenhle strom vlastně je schopný nahradit 4 MWh za rok, což když přepočteme na provoz klimatizace, tak vychází 18 707 korun za rok.
2: A jak je to třeba s produkcí kyslíku u tohohle jervínu?
1: Ten náš jervín, mladý, relativně nebo středně věký, tak ten bude fungovat výborně. Ten řádově nám dá těch 100-200 dnů prodýchaných jedním člověkem za rok naprosto bez problému.
2: Teď jsme se s Jaroslavem Kolaříkem přesunuli na Karlově náměstí, kousek dál k starému památnému platanu. Hodnota takového stromu bude asi úplně jiná než u mladých stromů.
1: Takže u starých stromů třeba ta bilance produkce kyslíku zdaleka není tak přesvědčivá, ale to neznamená, že nejsou hodnotné. To znamená, že ta jejich hodnota se posouvá z té oblasti fotosyntetické aktivity do té oblasti biodiverzity a dalších prostě souvislostí.
2: Veškeré vypočítané benefity stromu shrnuje osobní štítek velikosti A3, takzvaný TreeTech, který se upevní na stromě a dostupný je také online.
3: Zhruba se kontrolovalo a umístilo 98 štítků na 98 stromů. Základem byly takové dlouhověké stromy, jako jsou duby, jírovce, jasany.
2: Říká k celorepublikovým číslům arborista Jiří Poulík ze společnosti Safe Trees. Cílem kampaně je ukázat na konkrétních příkladech, jaký má daný strom pro město přínos a proč je investice do zeleně důležitá.
3: Když si lidi vědomí, že tam třeba strom zachytí 9 kilo nečistot, tak si řeknou, když tam ten strom nebude, no tak ty nečistoty teda dopadnou na nás, nebo naše auta, naše domy, do našich domácností. Tohle jsou prostě představitelné věci a díky tomu to město může s těma občanama mnohem líp pomoct.
2: Kampaň vznikla v roce 2020 v Nizozemsku a letos se jí účastnilo 12 evropských zemí, poprvé i Česko. Štítky všech zapojených stromů si lidé můžou prohlédnout také na webu treetech.eu.

0: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
1: Budou se tu rojit.
2: Kdo?
0: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
3: A letos ji konečně nakrmím já.
0: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
5: Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14. Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. Zástupci Ukrajiny budou dnes a zítra jednat ve Spojených státech, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Priluky, kde ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo tam 22 lidí, včetně 5 dětí. Zelenský také vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Bez práce bylo na konci měsíce asi 370 tisíc lidí, informoval o tom Úřad práce. Volných pracovních míst bylo v září přes 100 tisíc. V porovnání s loňským zářím míra nezaměstnanosti stoupla. Před rokem totiž byla 4,5%. Tuzemský trh práce ale podle úřadu zůstává stabilní. Spojené státy neobnoví útoky na Irán do listopadových voleb do amerického kongresu, tvrdí to americký prezident Donald Trump na své síti True Social. Dodal, že Washington s Teheránem vede produktivní jednání a blokáda íránských přístavů bude ale podle Trumpa dál pokračovat. Spojené státy a Izrael zahájili válku proti Iránu v únoru. Teherán poté omezil provoz v Hormuzském průlivu a to celosvětově zvýšilo ceny ropy.
0: Sport.
5: Golfistka Patricie Maková vede po prvním kole turnaje Korea Championship. V Soulu zahrála 7 ran pod normu hřiště a na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. Maková může v Koreji vybojovat životní výsledek. Jejím dosavadním maximem na Ladies European Tour je 8. místo.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D1 u Šmejkalky, další v Praze u odbočky na Kosoř. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady čerstvá nehoda. Kilometry 26 až 25 v omezení u Šmejkalky.
8: Na prostě Šmejkalka, jer do Prahy, nabourala tam dodávka zezadu do kamionu, takže už tam stojí a prostě kolony.
7: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy na exitu 308 hranice stojí kamion. Je na sjezdu vlevo na zebře, zatím jen na blikačích. Na D48 z Nového Jičína do Olomouce na 8. kilometru už uklizeno, bylo tam rozházené značení. A na silnici 101 z Prahy do Třebotova zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Havarovalo za Radotínem u odbočky na Kosoř. Počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Teď v noci se ochladilo na 9 až 5 stupňů při slabším větru až na 3 stupně Celsia. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Prezident Petr Pavel nepůjde o víkendu volit v komunálních volbách.
11: Hlasování do zastupitelstva obce Černouček se hlava státu nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě.
12: Prezidenta podle hradu chyba v plánování mrzí.
13: K jeho neúčasti mají výhrady politici vládních i opozičních stran.
14: Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová.
11: Kritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo jiného místa v Česku.
9: Pavel se rozhodl nevolit a strhla se mela. Máme právo to po prezidentovi požadovat? Jaký signál to veřejnosti vysílá? A chystá se vůbec kandidovat znovu? Ptám se našeho vnitropolitického komentáře.

0: moderátora Petra Hartmana. Dnes je pátek 9. října. Dobrý den, Petře. Díky, že jste dorazil do Vinohradské 12, takhle v předvolebním čase.
1: Dobrý den.
0: Prezident Petr Pavel se tento týden objevil na fotce s automobilovým jezdcem Martinem Prokopem, s tím tedy, že navštívil marockou rally v poušti. Na volby se nechystá, podle deníku N je na dovolené na motocyklech. Řeší se to hodně. Je to bouře ve sklenici vody, nebo je to vážný přešlap hlavy státu?
1: Já bych řekl, že to není ani bouře, ani vážný přešlap, ale že to je chyba prezidenta republiky, že když jste v čele státu, tak jste vnímán jako určitá autorita a k té autoritě patří také to, že lidé to mohou vnímat, jak třeba se hlava státu chová jako určitý příklad. A když se to týká voleb a my opakovaně se potýkáme s tím, že se často hovoří o nízké účasti, třeba u těch komunálních voleb je pod 50%, což je poměrně překvapivé, tak politici apelují na to, aby ten mandát byl legitimní, aby ta účast byla co nejvyšší, tak vyzývají lidi, aby šli volit, a když prezident volit nejde, tak to samozřejmě...
0: Jaký to dává signál?
1: No, dává to signál takový, že když máte nějakou věc, která není životně důležitá, ale je to třeba váš koníček, nebo se vám něco líbí, tak nemusíte chodit k těm volbám, i když zas na druhou stranu je potřeba k tomu dodat, že lidé, kteří jsou rozhodnuti chodit k volbám, tak nečekají na to, až je k tomu vyzvou politici, a ti, kteří nechodí k volbám a nechtějí chodit k volbám, tak ani výzvy politiku s tím nehnou, spíše je to možná trošku alibi pro některé lidi, kteří nejsou úplně přesvědčeni a říkají si, mám jít, nemám jít, pak si řeknou, tak když prezident nešel k volbám,
0: proč bych měl
1: chodit, tak já taky nepůjdu, a zdůvodní si sami, proč tam nejdou, ale je to jenom taková berlička, protože skutečně nežijeme v zemi, kde když politik zavelí, že se musí jít k volbám, tak se k volbám jde. Byť třeba v minulosti jsme byli svědky toho, že Miloš Zeman opakovaně horoval za povinnou volební účast, že kdybyste se nedostavil k volbám a neměl nějaký vážný důvod, tak byste byl sankcionován, no, tak teoreticky by se to týkalo Petra Pavla.
0: A Miloše Zemana taky ne, protože ten taky nebyl od druhého kola vlastně.
1: Ale tam zase by do hry vstupovala jejich imunita a to, že vlastně nejsou postižitelní, takže by to bylo asi složité.
0: Někteří Pavlovi poradci jsou teď z toho ale v hysterii, přiznal Hospodářským novinám jeden ze zdrojů z blízkého okolí prezidenta, a Seznam zprávy doplňují, že pana prezidenta tým od cesty zrazoval, on se ale přesvědčit nenechal. Takže si postavil hlavu.
1: No, rozhodl se sám a za to své rozhodnutí sám také nese a ponese různé důsledky toho kroku, a možná, kdybych to chtěl trochu zlehčit, tak tím prezident alespoň dal názorný důkaz toho, že není loutkou v rukách svých poradců, protože tak to někdy je označováno, je mu to podsouváno, že zkrátka dělá to, co se mu řekne a na slovo poslouchá, tak se ukazuje, že tomu tak není, že to je svébytný člověk a že se nějak rozhodl. Podle mého názoru se rozhodl špatně, myslí si to i někteří poradci, a on si myslí, že se rozhodl správně a že důsledky tohoto kroku ustojí a sám si je zodpoví.
0: Podle Seznam zpráv si chce odpočinout po náročném roce, tak na druhou stranu nemá na to právo, protože ten rok asi nebyl úplně jednoduchý. Není to prostě tak, že se nezboří svět, když najednou pan prezident nepřijede do obce, ve které už prakticky stejně roky nežije, do Černoučku, který má 300 obyvatel, má tam dvě kandidátky.
1: Svět se nezboří, ale bylo by zajímavé, kdyby třeba volby v Černoučku dopadly velmi těsně, že by rozhodoval jeden nebo dva hlasy a že by zrovna ti, kteří třeba jsou názorově naklonění prezidentovi a on by je třeba teoreticky podpořil, tak by zrovna prohráli. Tak by možná svět v Černoučku se kvůli tomu zbořil, ale celkově z hlediska České republiky to, zda prezident odevzdá svůj hlas nebo nikoli, tak není úplně rozhodující, ale skutečně je to spíš ta symbolická rovina, že když apelujete na občany, aby chodili k volbám, tak sám když nejdete, a je to věc výjimečná. Ostatně uvědomme si, že vždy, když se konají volby, tak jsme svědky takového zvláštního fenoménu, mám tím na mysli média, že na adresy naše chodí upozornění, kde který politik bude volit. To znamená, že politici to berou vážně v tom slova smyslu, že chtějí být vidět, že jdou k volbám, aby vyslali ten signál
0: veřejnosti. Přijdou se nechat vyfotit, natočit, že jo, a podobně. No, server Echo teď mimochodem připravuje

0: Poměl Echo 24 Pavlova slova z roku 22, kdy ještě nebyl prezidentem, byl tehdy kandidát na hlavu státu, kdy pro ČTK uvedl, že to jsou nejpřirozenější volby pro občany, ten komunál jako takový, a teď k ním sám nejde. A Hrad to zdůvodňuje chybou v plánování.
1: V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října 2026 přijetím velvyslanců. Prezidenta chyba v plánování mrzí.
2: No, já si myslím, že Hrad v této věci nezvládl úplně dobře tu komunikaci, protože když už takovéto chybě došlo, tak by bylo dobré podat nějaké věrohodné vysvětlení. Zároveň si nemyslím, že je úplně šťastné, když jeho poradci se s tou chtějí vyvinit, bytě chápu, protože když měli jiný názor, tak asi nechtějí být ti, kteří tomu asistovali a přitakávali, chtějí dát najevo, že se chovali jinak, ale myslím si, že toto by mělo zůstat za zdmi prezidentské kanceláře, to, co probíral prezident s poradci, a i ta komunikace následná, proč tedy prezident chybí, tak svádět to na chybu v plánování, tak to není zrovna nejchytřejší argument.
0: Řekněme, pardon, ten termín je pevně daný zákony, novelou volebního zákona a ústavního zákona, to sám pan prezident podepsal už v březnu 2024.
2: Ano, takže od té doby minimálně věděl, kdy se volby budou konat, a když plánovali, tak mohli plánovat s ohledem na to, kdy se ty volby konají, takže by bylo spíše zajímavé zjistit, z jakého důvodu za každou cenu musel prezident jet zrovna v tomto termínu. Zda to bylo dáno tím, že zkrátka jindy to nebylo možné, anebo zda buď to lidé z jeho okolí přehlídli ten termín, nebo ho zkrátka ignorovali, ale chyba v plánování, že by byli překvapeni z toho, kdy se konají volby, to být nemůže, protože skutečně máme ten termín pevně stanovený, a pokud někdo si chce z politiku naplánovat nějaké cesty za 4 roky v době komunálních voleb, tak se může podívat do kalendáře a může zjistit, kdy se ty volby budou konat. To už je naprosto jasně dané.
0: Stejně tak si říkám, ale jestli přeci jenom neukazuje na... Vy jste říkal, že to není bouře ve sklenici vody, ale jestli neukazuje na to, že to není zas tak závažný problém, i to, že teď ho za to neplísní pan premiér Andrej Babiš z ANO, se kterým ale dlouhodobě má jakýsi konflikt?
2: Oni konflikt mají, ale zároveň v poslední době si uvědomili, že z toho konfliktu nemůže vytěžit ani jedna strana nějaké zásadní plusové body, tak se snažili tu situaci uklidnit, snažili se nalézt způsob komunikace o těch důležitých věcech, tak jak by to mělo být, že zkrátka jsou to vysocí ústavní činitelé České republiky a že spolu komunikovat musí, ať už se to týká zahraniční bezpečnostní politiky, ale vůbec i dění v České republice. Takže já si myslím, že Andrej Babiš si vyhodnotil, že nyní nemá smysl přilévat olej do ohně, že ten oheň už hoří docela dobře, protože prezidenta kritizují jak představitelé vládní koalice, tak také opozice, a zkrátka si vyhodnotil, že by pro něj nebylo přínosné se v tuto chvíli zbytečně přidávat, že by z toho nemohl nic moc vytěžit, a může třeba pak později to postavit tak, že to bylo určité schovývavé gesto vůči prezidentovi, a že pak může očekávat, že prezident bude stejně schovývavý v nějakém jiném případu, který se bude týkat Andreje Babiše.
0: Šéf Motoristů Petr Macinka, šéf české diplomacie, který mimochodem ve volbách kandiduje teď v komunálních volbách, tak prohlásil, že ho Pavlova neúčast velmi mrzí, ale pokud by stejně nevolil v Černoučku kandidátku, která je podporovaná motoristy, tak mu přeje klidný odpočinek. Považujete to za první závažnou chybu v očích kritiků pana prezidenta Petra Pavla?
2: Já si myslím, že v očích kritiků prezidenta Petra Pavla to není první závažná chyba. Oni ho kritizovali hned v momentu, kdy se jednalo o sestavení vlády. Jednak ho kritizovali za to, jakým způsobem vyžadoval na Andreji Babišovi, aby se nějak postavil ke střetu zájmu, jakým způsobem tím podmiňoval jmenování jeho premiérem. Pak mu samozřejmě dlouhodobě vyčítali a kritizovali ho za to, že nevyhověl návrhu premiéra a nejmenoval Filipa Turka ministrem. Takže z hlediska kritiků Petra Pavla ty výtky na jeho adresu a to, že dělá chyby, tak ty už byly opakovaně. Týkalo se to i toho sporu o to, kdo se zúčastní samitu NATO v Turecku, kdo povede tu delegaci. Dodnes to tedy řeší ústavní soud a tak dál. Takže tam si myslím, že z tohoto úhlu pohledu to není první závažná chyba, ale když se podíváme na opačnou stranu politického spektra, tak tam dá se říci, že je to první závažná chyba, protože i představitelé opozice prezidenta de facto všichni kritizují.
3: U takto vysoce postavení politiků to je chyba?
4: Já jsem teda svoji soukromou dlouhodobě plánovanou akci zrušil. Když
5: dobrá, ale tohle je chyba.
0: No vy jste sám říkal, že to považujete za chybu Petra Pavla.
6: Viděl, jak už ho seřvali asi úplně všichni, včetně.
0: A lec, kteří by s vámi souhlasili, určitě i v koalici.
7: Měl by být příkladem, já.
8: Protože každé volby jsou důležitým atributem demokratické společnosti.
0: A překvapilo vás nebo nepřekvapilo, že přichází právě v oblasti domácí politiky?
2: Mě to nepřekvapuje. Já si myslím, že on se velmi živě a intenzivně zajímá o zahraniční politiku, o bezpečnostní politiku, o dění kolem armády a pak je velkým fanouškem motorsportu, což dává opakovaně najevo a dává to najevo nejenom tím, že se zúčastňuje některých akcí, že jezdí na motorce, ale že třeba se také stal členem klubu sportovních novinářů a vystupuje jako fotograf právě na motoristických akcích, takže si myslím, že to je určitá vášeň a že rozhodně mezi koníčky nebo vášně nepatří domácí politika, že to je takové nutné zlo, které zkrátka k výkonu prezidentské funkce patří a že tedy Petr Pavel se s tím musí nějak vyrovnávat.
0: No, do celého toho sporu vstoupila i jeho žena Eva Pavlová a velká většina těch reakcí, ať už od vlády nebo od opozice, míří právě na to, co řekla. Ona v prohlášení uveřejněném na sociálních sítích napsala, že stát stanovil napevno termín voleb a zároveň neudělal nic, aby umožnil lidem volit flexibilněji.
9: Pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň proto vytvořit podmínky.
0: Jak taková slova od první dámy vnímáte?
2: No, nejde o ta slova, ale o to načasování, když to prohlašujete v momentu, kdy...
0: Zastala se svého manžela, váš manžel, to je asi lidsky pochopitelné.
2: Přesně, když váš manžel je v zahraničí, tak to lze vnímat spíše tak, že se nesnaží otevřít diskusi o nějakém problému, ale snaží se hájit svého manžela. Vzhledem k těm okolnostem, o kterých jsme hovořili, to není obhajoba zrovna účinná. Tím spíš, že se objevily v médiích informace o tom, že i ona se asi těch voleb nezúčastní, no. Že by měla být rovněž v zahraničí.
0: Na Kanárských ostrovech podle
2: iDNES. To trošku ty argumenty nabourává, ale kdybychom se na to podívali s odstupem, tak je legitimní diskutovat o tom, jakým způsobem by měl být nastaven ten volební systém, aby lidé měli možnost více se těch voleb zúčastnit. Když už jsem hovořil o tom, že ta účast je pod 50%, tak možná ne z velké části, ale z části se na tom podílí také to, že vy skutečně musíte volit pouze v místě trvalého bydliště a někteří lidé žijí jinde nebo zrovna v tu dobu třeba jsou nemocní, někde hospitalizovaní nebo zkrátka jsou také někde na dovolené nebo pryč a nemohou se do svého bydliště dostat a pak mají tedy smůlu, i kdyby chtěli volit, tak nemohou, takže je legitimní do budoucna diskutovat o tom, zda nějak zpříjemnit, dá se říci, ty podmínky pro lidi, kteří z nějakých důvodů a třeba i daleko závažnějších, než je nějaká dovolená, zkrátka v těch obecních volbách nemohou volit a může se hledat inspirace v zahraničí, kde třeba nějaká forma korespondenční volby i pro komunální volby je umožněná, týká se to například Německa nebo Rakouska a podobně.
0: No ale k tomu třeba exministryně obrany Jana Černochová z ODSky říká, že ty výtky Evy Pavlové míří úplně mimo, protože to je na změnu celého volebního systému a třeba ministr vnitra z ANO Lubomír Metnar k tomu dodává, že jen kvůli Hradu by se ale volební systém měnit neměl. Tak je samozřejmě otázkou, jestli tohle někdo vezme jako téma k diskuzi, nebo to budou všichni brát jenom, jakože si Hrad poroučí.
2: No, tak myslím si, že kvůli přání Hradu by se volební systém měnit neměl, ale nejde o přání Hradu, jde skutečně o to, že žijeme v 21. století a že se může vést legitimní diskuse o tom, jak vylepšit třeba komfort lidí k tomu, aby se účastnili voleb a pomoc tomu, aby měli lepší podmínky těm volbám chodit, účastnit se jich, aby ta účast byla vyšší, aby zkrátka pak ti zvolení představitelé měli silnější, legitimnější mandát. Na tom není nic špatného. Myslím si, že třeba z hlediska elektronické volby to zvedají opakovaně Piráti, ale tam je třeba dodat, že plně elektronicky ve všech typech voleb mohou všichni občané volit pouze v Estonsku a v ostatních státech Evropské unie to není. Někde dokonce to bylo zrušeno a to z toho důvodu, že byly obavy jednak z manipulace s těmi softwary a jednak, že pak ta zpětná kontrola je daleko obtížnější než u těch klasických voleb, takže si myslím, že úplně to téma elektronické volby v tuto chvíli asi na stole nebude, ale když jsme byli svědky těch různých peripetií kolem korespondenční volby, jak se horko těžko prosazovala, alespoň pro občany České republiky dlouhodobě pobývající v zahraničí a že se týká pouze omezeného typu voleb, tak si lze představit, že třeba další krok k tomu, aby korespondenční volba nějakým způsobem se týkala i voleb komunálních, takže to bude velmi obtížný krok a dlouhá cesta asi úplně v dohledné době nebude úspěšná.
0: Ale to, že to Pavlová zvedla to téma, tak vstoupila tím do toho politického zápolení? Protože ona normálně se stranila spíš politického života.
2: Já bych to bral spíše tak, že nevstoupila do politického zápolení, ale že se snažila nějakým způsobem hájit neúčast svého manžela u komunálních voleb, takže si myslím, že by bylo velké překvapení, kdyby to téma dále držela, kdyby nějak skutečně chtěla aktivně vystupovat a lobovat za to, aby politici začali přemýšlet a nejenom přemýšlet, ale třeba i konat a měnili ty komunální volby.
0: Pavla to prý mrzí, tvrdí jeho tým, že na těch volbách nebude. Máme vůbec právo to po něm požadovat? A v ústavě to nikde není napsané, že by nejvyšší ústavní činitel musel být u urny a hlasovat.
2: No, jak už jsme o tom hovořili, tak nemáme volební povinnost, máme volební právo a každý s ním může naložit tak, jak uzná za vhodné, ale pokud to pana prezidenta mrzí, tak dalo by se to brát vážně v momentu, kdyby ho to mrzelo, že třeba musel mimořádně odcestovat na nějaký summit NATO nebo něco takového, že zkrátka to vyžaduje bezpečnostní situace a že byl
0: tak svolán. Co my víme? Třeba je to celé zástěrka, ten motocyklový výlet.
2: Tak bylo by to hezké do nějakého špionážního filmu, ale myslím si, že reálně to tak nebude, že skutečně je zatím spíše vášeň prezidenta pro motoristický sport než cokoliv jiného, ale právě tím narážím na to, že by se dalo pochopit a omluvit, kdyby ty důvody, proč se prezident té volby nezúčastní, byly nějaké zásadní, ale myslím si, že skutečně cesta do Maroka tak zásadní není, aby nevyvolal tento krok právě tu bouři, ať už ve sklenici vody nebo něco jiného.
0: No tak ještě má čas se vrátit. Podle informací, které jsem zaznamenal v článku Seznam zpráv, tak část jeho týmu ho přesvědčuje nebo usiluje o to, aby ještě změnil plán, jiná část už na to prý rezignovala, tak třeba ještě přijede.
2: Pokud bych chtěl přijet na motorce, tak nevím, jestli by to stihl, nejsem jako odborník na logistiku, zda se z Maroka dá dostat, ale snad jo.
0: No, ale snad jo, ale myslím, že ne tak rychle.
2: Ale je otázka, zda si to nakonec rozmyslí. Já si myslím, že i kdyby si to rozmyslel, tak už to, co ta jeho cesta, to původní rozhodnutí vyvolali, takže už by na tom nic zásadního nezměnilo, kdyby se vrátil, možná, že někdo...
0: I kdyby jel non-stop, to by možná stihl.
2: Možná, že by někdo to ocenil, že si tady uvědomil svoji chybu a že ji tak to napravil, ale myslím si, že ti kritici by stejně pokračovali v tom, že by na to upozorňovali a že možná by to částečně zmírnilo tu kritiku, ale určitě by nezmizela, je otázka...
0: No co u jeho podporovatelů, ale... Jestli u nich, protože i ti se ozývají, že s tím moc úplně nesouhlasí, jak se rozhodl, tak jestli se to pak nemůže odrazit třeba na výsledku příštích prezidentských voleb, do kterých teda ještě nevíme, jestli pan prezident, současný prezident půjde.
2: Já si myslím, že je spíše pravděpodobné, že pan prezident obhajovat mandát bude a samozřejmě ta kampaň se povede tak zhruba za rok a volby budou až v lednu roku 2028, takže do té doby se může stát milion dalších věcí, o kterých se bude mluvit daleko více. Pokud by Petr Pavel udělal nějaké daleko ještě zásadnější chyby, tak by to případně jeho šance na znovu zvolení mohlo ohrozit, ale myslím si, že to, že se nezúčastnil komunálních voleb, tak to jeho šance nějak výrazně na obhájení mandátu nesníží, byť lze očekávat, že při každé vhodné příležitosti to bude proti němu používáno a pokud bude používáno jenom toto, tak to bude svědčit o tom, že nakonec přece jenom si prezident v té funkci vede dobře, když nebudou mít kritici na něj nabito jiným způsobem než tím, že jel na motorce do Maroka a nejel na motorce do Černoučku, aby tam volil.
0: Petře, moc díky, že jste přišel, že jsme to mohli probrat.
2: Rádo se stalo, pěkný den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Hartmann, náš vnitropolitický komentátor. A bavili jsme se společně o rozhodnutí Petra Pavla nevolit v letošních komunálních volbách. Ty senátní se u něj v Černoučku letos ani nekonají. Každopádně tenhle krok vyvolal vášnivé reakce a já jsem se ptal, proč a jestli oprávněně. Závěrem ještě jedna informace, která se toho týká. Deník N přišel ve čtvrtek odpoledne se zprávou, že Pavel s přáteli odletěl na svou dovolenou letadlem miliardáře Pavla Hubáčka, který ovládá banku Creditas. Podle Hradu se Hubáček s Pavlem ale neznají. Výprava si stroj pronajala od firmy zprostředkovávající privátní lety. Tolik k Pavlovi. V neděli si nezapomeňte pustit náš speciální díl. Dáme se do výsledků voleb. Naslyšenou o víkendu.
3: Slyšeli jste předpremiéru dnešní Vinohradské 12 s Matějem Skalickým a teď je čas na pohled na silnice. Je tu mimořádná zelená vlna a Milan Glista.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: A komplikace na dálnici D1 na Benešovsku. Z Brna do Prahy za Chocerady na D1 se tvoří kolona v omezení. U Šmejkalky na 25. kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou. Blokují levý pruh v pravém jen občas a velmi pomalu projede auto. Kolona má zhruba 2 kilometry a prodlužuje se. Osobním autem pokud možno sjíždějte z exitu 29. Dá se to objet přes Čerčany nebo Chocerady a Ondřejov. Další zelená vlna ve zprávách ve 4 hodiny.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Martin Matějka připravil zpravodajský servis.
1: Lidé dnes budou volit nové zastupitele a senátory. Německá policie dopadla údajného hackera z Ruska, který vylákal z obětí miliardy korun. Hokejisté Komety Brno zvítězili v tip sport extralize na ledě Sparty 4-3 po prodloužení. A dnes bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení města a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit dnes od 14 do 22 hodin, a v sobotu pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
3: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
1: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat také pro kandidáty do Senátu. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Od lidí chodí desítky denně, další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci. A prošetřování většiny podnětů úřadu končí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty. V německé vazbě od minulého pátku údajný šéf hackerské skupiny Killin 28-letého Rusa předala vyšetřovatelům japonská policie, která ho zadržela, když byl v Ázii na dovolené.
4: Skupina Killin je podezřelá, že v posledních dvou letech provedla nejenom v Německu několik tisíc hackerských útoků na různé firmy, nemocnice, ale třeba i politické strany, od kterých za obnovení přístupu k systémům a datům požadovala výkupné. Přepočtu skoro 3,5 miliardy korun skutečně inkasovala, shrnul Herbert Reul. Němečtí vyšetřovatelé podle něj skupinu infiltrovali a sledovali několik měsíců. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Jeskyní potápěči v Moravském Krasu se přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká podzemní řeka Punkva. Propojili dvě dosud oddělené části, amatérské jeskyně Šolimovy místy a bludiště Milana Šlechty. Díky tomu objevili 220 metrů nových zatopených prostor. K místu, kde Punkva vzniká, jim podle odhadů zbývají už jen stovky metrů. Co badatelům při průzkumu pomohlo, přibližuje místopředseda České speleologické společnosti Jan Sirotek.
5: V Moravském Krasu aktuálně panují mimořádně příznivé vodní podmínky. Vodní stavy jsou velmi nízké a díky těm nízkým průtokům ta voda skoro neteče a všechny ty sedimenty jsou sklesané na dno, takže je výborná viditelnost. A to je při tom jeskyní potápění vlastně strašně důležité, že pod tou vodou vidíte a můžete se v těch velkých chodbách orientovat.
2: Sport.
1: Kometa Brno si z pražské Sparty odvezla v hokejové tip sport extralize 2 body za výhru 4-3 po prodloužení. Zápas přitom mohla rozhodnout už v základní hrací době. Útočník Jakub Zbořil ale při hře domácích bez brankáře neproměnil velkou šanci a v zápětí fauloval. Sparta následnou přesilovku využila k vyrovnání. Pokračuje Zbořilův spoluhráč Filip Král.
6: Je to stejná chyba, jako kdybychom ten gol dostali. Prostě prázdná brána a měl jsem ten zápas na lopatě, bohužel jsem to nedal. No, bohužel potom soupeř z té šance v protiútoku v podstatě rozhodnul, že nás to de facto stálo vítězství, a takže mě to mrzí samozřejmě, ale nedá se nic dělat. No.
1: Ve druhém čtvrtečním zápase tip sport extraligy uspěla Plzeň, která doma porazila České Budějovice 4-1. Dvěma góly se na vítězství podílel kanadský obránce Robertson.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda a kolona na D1 na Benešovsku a neprůjezdná ulice v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Choceradi překáží následky nehody. V omezení u Šmejkalky 25. kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou. Blokují levý pruh, pravým zúženým jen občas a pomalu projede auto. Kolona má zhruba 2 kilometry, prodlužuje se. Osobním autem, pokud možno, sjíždějte z exitu 29. Dá se to objet přes Čerčany nebo Choceradi Ondřejov.
8: Dodávka se snažila projet úzkým pruhem a kamionu tam tak tlačí, teď se tam nějak se tam patří, aby se tam protáhlo aspoň něco, ale už teď je tam kolona tak 2-3 kilometry až zázavě.
7: V Praze zřejmě stále neprůjezdná Vídeňská ulice za jižní spojkou směr Krč. Policie ještě uzavírku nezrušila. Pod mostem pokračuje odklízení následků středeční nehody nákladního auta s vrtnou soupravou. Dá se to obět po ulicích v Podzámčí a Sulické. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A dnes čekáme zpočátku jasno a teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Cerda.
0: Přeji příjemné probuzení do časného rána. Na hodinách máme 6 minut po čtvrté a stále pokračuje noční Radiožurnál. V českých přehradách ubývá voda, mohou za to vysoké teploty a také nedostatek srážek. V jižních Čechách kvůli tomu platí od úterý stav sucha, málo vody je ale i v dalších krajích. Kde všude je situace kritická a blíží se zlepšení? Probereme to už za okamžik.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Husinec na Prachaticku je první česká přehrada, která téměř vyschla. Vodní dílo kvůli tomu přestává plnit svou úlohu. Nejde ale o jediné místo v Česku, kde se výrazně projevily vlny tropických teplot z léta. Nedostatek vody hlásí i další místa. Jihočeská přehrada Římov nebo třeba Vltavská kaskáda ve středních Čechách. Výjimečné sucho tak má vliv na zásoby pitné vody i na přírodu.
1: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička. A to jsem nikdy neviděl, tleto.
2: Říká pan Zdeněk, který se spolu s dalšími lidmi přijel podívat na vyschlou husineckou přehradu na Prachaticku, kde hladina vody klesla o 7 metrů. Ojedinělost situace potvrzuje i Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Za moderní dobu, kdy žijeme v systému tak, jak je vybudováno vodní hospodářství dnes, tak je to opravdu poprvé.
2: Podle hydrologa se suché roky v historii sice objevovaly, tentokrát je ale situace jiná.
3: Máme vlastně o něco tepleji, zhruba o ten 1,5 stupně tepleji, než bývalo, řekněme, před 30 lety obvykle.
2: Vysoké teploty a nedostatek srážek se doplňují. Vyprahlá půda nedokáže pojmout déšť, který na ní dopadá. Hlubší vrstvy jsou tak podle odborníků z projektu Intersucho nenasycené už od jara. V jižních Čechách už situace dospěla do bodu, kdy vedení kraje začátkem týdne vyhlásilo stav sucha. Ten podle hejtmana Martina Kuby z hnutí Naše Česko, který kandiduje v následujících komunálních volbách, umožňuje zrychlit přijetí potřebných opatření.
4: Ten stav sucha je pro nás legislativní rámec pro to, abychom ty věci mohli korigovat lépe, rychleji.
2: Jedním z opatření je snížení odtoku z přehrad. Z té husinecké tak bude odtékat jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Momentálně je v ní zhruba jen procento vody z maximální kapacity. Její původní funkcí je ochrana před povodněmi a zadržení vody v období sucha. Později se ale stala i zdrojem pitné vody pro Prachatice. Teď slouží jen jako záloha. 2/3 jižních Čech zásobuje pitnou vodou nádrž Římov. Ta je na tom ale také špatně. Její hladina klesá denně o 4 cm. Zaplněná je teď podle ředitele závodu Horní Vltava povodí Vltavy Jiřího Balouna asi z poloviny.
5: Je to hodnota, s kterou manipulační řád umí pracovat, ale běžně je naplněnost vyšší. Trend té hladiny je stále klesající.
2: Vedení Jihočeského kraje také požádalo, aby lidé pitnou vodou šetřili. I to částečně pomohlo. Podle Jihočeského vodárenského svazu se ale lidé nemusí bát, že by pitná voda došla. Zásoby při současném počasí vydrží 9 měsíců. Podle předsedy svazu Antonína Prince se navíc obnoví provoz úpravny vody na Otavě v Písku.
6: To trošku odlehčí té vodárenské soustavě. Pak máme Jordán Tábor a ještě podzemní zdroje, které v tuto chvíli nejsou připraveny. To až v případě opravdu krize.
2: Málo vody hlásí i Vltavská kaskáda. Stav nedostatku vody ve středních Čechách vyhlásila v týdnu Krajská komise pro sucho. Do dubna příštího roku se tak sníží odtok i z nádrže Vrané. Díky tomu by neměly nadále klesat hladiny na Slapské a Orlické přehradě. V Česku sice včera večer pršelo, na výrazné zlepšení situace to ale nestačí. Podle meteorologů navíc vydatné srážky nepřijdou ani v nejbližších dnech. Jestli se nádrže naplní během zimy, bude jasné až podle toho, kolik nasněží. Josefína Báčová, Radiožurnál.

0: Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené přímo do volebních místností. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, tak to vám řekneme v dalším dílu našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územní členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nijak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Radiožurnál.
0: A z volebních místností míříme na silnice.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A změna k lepšímu na D1 na Benešovsku. Z Brna do Prahy za chodce rady na D1 stojí po nehodě už jen dodávka. V omezení u Šmejkalky na 25. kilometru blokuje levý pruh. Nákladní auto odjelo, jede se pravým, aktuálně rychleji. Kolona má 2 kilometry, na konci jsou to v pravém pruhu hlavně nákladní auta. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volební místnosti. Belgie dnes ochromí stávky a protesty, které pořádají odbory kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušená veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají také na hlavním bruselském letišti Zaventem. Dnešní stávka je už desátým velkým protestem proti politice belgické federální vlády od začátku loňského roku. Stát chce posílit ochranu živnostníků před věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí za nesplácení dluhů. Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat, například se zástupci neziskových organizací. Obávají se, že by změna mohla oslabit postavení spotřebitelů. A před Národním technickým muzeem v Praze můžete dnes a zítra odevzdat své staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend na oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum letos pořádá po 12. Cílem akce je získat nové exponáty do muzejní sbírky. Zbylé spotřebiče ekologicky zrecykluje specializovaná firma. Sport. Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. V čele organizace je 58-letý slovinský funkcionář od roku 2016. Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy zájem neprojevil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda a taky kolona na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Chocerady stojí po nehodě už jen dodávka. V omezení u Šmejkalky na 25. kilometru blokuje levý pruh. Jede se pravým u nehody, teď plynule. Kolona má 2 kilometry, na konci v koloně vidíme několik nadměrných nákladů a ty mohou zkomplikovat průjezd. Podle dopravního informačního centra v Praze je už Vídeňská ulice za jižní spojkou směr Krč průjezdná, zatím omezeně. Pod mostem pak pokračuje odklízení následků středeční nehody nákladního auta s vrtnou soupravou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď nad ránem se ochladilo na 9 až 5 stupňů, při slabším větru až na 3 stupně Celsia. A přes den čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 a na horách bude většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
3: Dana Drábová byla jadernou inženýrkou, dlouholetou předsedkyní Úřadu pro jadernou bezpečnost i regionální političkou. Teď je v Praze připomíná nová výstava. My vás na ní pozveme už za pár minut.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Jadernou inženýrku a dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou připomíná nová výstava. Expozici připravil úřad ve svém pražském sídle společně s partnerkou Dany Drábové.
1: Tohle mi udělali skláři z uranového skla na památku Daně Drábové.
2: Popisuje dlouholetá partnerka Dany Drábové Markéta Pávová. Díváme se na skleněnou kouli, uprostřed je symbol atomu a pak tam něco svítí?
1: Ano, tam je ještě taková speciální látka, která vlastně reaguje na UV světlo a když by tady byla úplná tma, tak ten střed zůstane pořád svítit.
2: Hned vedle jsou pak i dobové články z novin. Tady máme výstřižek z pátku 23. května 1986. To je fotografie Dany Drábové?
1: Ano, to je první vlastně dohledatelná mediální zmínka o Daně Drábové, kdy je i uvedena v článku právě, že měří radioaktivitu mléka.
2: Těch fotografií je tady hodně. Jak dlouho vám trvalo, než jste celou výstavu dala dohromady?
1: No, bylo to teda měsíc a půl teda docela usilovné práce, protože těch materiálů je samozřejmě daleko víc.
2: Dodává Markéta Pávová. Dana Drábová byla přes 25 let předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle současného předsedy úřadu Štěpána Kochánka zásadně přispěla k bezpečnosti jaderné energetiky v Česku.
3: Paní předsedkyně a úřad pod jejím vedením postavil celou jadernou regulaci u nás.
2: Co vám Dana Drábová předala, co vás naučila, co si nesete dál do budoucna?
3: Za mě osobně já bych určitě zdůraznil určitý optimismus a víru v to, že věci se dají, když je situace nelehká, věci se dají zlepšovat, posouvat a nepropadat z panice. To je velice důležité. Nakonec její oblíbené heslo je keep calm and carry on, takže zůstaňme v klidu a pokračujme dál.
2: Na výstavu se přišel podívat taky Pavel Fojtík, který Danu Drábovou znal už z dob vysokoškolských studií. Vy jste si mohl krátce tady prohlédnout tu expozici, tak co na to říkáte a třeba co je pro vás osobně silné?
4: Silné jsou určitě ty začátky, které pamatuji taky.
2: Vzpomněl byste si, kde poprvé a za jakých okolností jste ji třeba potkal?
4: No, bylo to na koleji na Strahově na chodbě. A potom jsme vlastně pracovali v jednom ústavu.
2: Popsal Pavel Fojtík. Výstava bude otevřená zdarma v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost každý den až do konce listopadu. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Máme 9 minut před pátou, blíží se čas ranního radiožurnálu a Petra Krále, ale než bude 5, tak ještě jednu reportáž stihneme. Vatové tyčinky, špachtle, dláta i štětce potřebovaly restaurátorky k opravě Metternichova kočáru na zámku Kinžvart. Zatímco látkové části restaurovaly ve svých dílnách, to ostatní přímo v prostorách zámku. Oprava památky z počátku 19. století tak trvala několik let.
1: Pavlo, prosím tě, můžeš se kouknout tady na to, co si o tom myslíš?
2: Abych hlavně řekla, že je to dost podfouklý. Takže to budeme muset připevnit nejdřív, než to začneme tmelit.
3: Tady je poškozená část kola.
2: Problém je ten, že původní povrchová úprava je časem odfouklá, takže my nejdřív musíme připevnit ty šupiny té odfouklé barvy, než začneme tmelit a doplňovat barevné vrstvy.
3: Restaurátorka Pavla Pivoňková. Jak dlouho ta práce bude trvat, třeba jenom tady na tom jednom kole, než ho zrestaurujete, dáte dohromady?
2: Já bych řekla tak 4 hodiny.
4: Ty rolety tam budete namontovat?
5: Protože ještě budu chtít asi vyleštit ty okna.
3: Kastelán zámku Kinžvart, Ondřej Cink. Restaurování kinžvartského kočáru, Metternichova kočáru. Co se týče samotných prací, asi nebyly jednoduché, přece jenom trvaly delší dobu.
6: Ty práce probíhaly, můžeme říct, několik let. Části, které se daly odejmout a odvést do ateliéru restaurátorů, se odvezly a dělalo se na nich. Hlavní očista probíhala na místě, protože ten kočár není možné odstěhovat z místnosti, kde se nachází, protože zde byl před mnoha lety de facto zazděn a pokud nechceme zámek bourat, tak vlastně ty práce musí proběhnout přímo na místě.
3: Restaurovaný kočár si zájemci budou moct prohlédnout na začátku příští návštěvnické sezóny. Ze zámku Kinžvart, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Odpoledne začnou volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Rusko podle městské rady zabilo v Kramatorsku ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Hokejisté Plzně porazili České Budějovice a v extralize jsou na čtvrtém místě. A zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť, teploty do 15 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: V Česku dnes začnou volby do místních zastupitelstev a třetiny senátu. Na radnice kandiduje asi 190 tisíc lidí, to je asi o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. Hlasovací místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Poslance čeká ve středu mimořádná schůze kvůli návrhu zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Schůzi svolal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Návrh ruší současný služební zákon a podle koalice má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle hlavy státu ale mimo jiné vytváří podmínky pro výměnu úředníků bez ohledu na jejich kvality s každou změnou vlády. Koalice podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka, který je členem klubu SPD, veto přehlasuje.
4: Protáhneme si to o jedno další čtení, o jedno další opakování toho, co už zaznělo mnohokrát, ale já očekávám zkrátka to, že se ten zákon schválí a schválí se tak, jak byl schválen už při přehlasovávání senátu.
2: Vondráček je zároveň autorem pozměňovacího návrhu, který je součástí zákona a má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Při ruském útoku na východoukrajinský Kramatorsk zemřelo ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Informovala o tom městská rada na platformě Telegram. Přibližně 30 z nich se stalo obětí ruského úderu na 2 linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Kreml se k útoku nevyjádřil. Městský soud v Praze odmítl správní žalobu státního podniku Diamo v souvislosti s ostravskou haldou Heřmanice. Diamo v žalobě zpochybňuje postup ministerstva životního prostředí, který se týká funkčnosti tzv. Vzdušné oddělovací stěny. Ta má zabránit rozšíření požáru z haldy na blízkou skládku nebezpečného odpadu. Podle Diama je z nevhodných materiálů. Státní podnik bude podle mluvčího Tomáše Indreje stěnu dál zkoumat.
5: Technický ústav požární ochrany zpracovává znalecký posudek, který má její funkčnost jednoznačně posoudit. Pokud se na základě těchto závěrů ukáže, že by podniku vznikly další náklady, bude je Diamo požadovat v občansko-právním sporu.
3: Sport.
2: Hokejisté Sparty prohráli v Tipsport extralize s Kometou Brno 3-4 v prodloužení, přestože v závěru dvěma góly při hře bez brankáře dokázali vyrovnat. V prodloužení ale rozhodli hosté. Ve druhé čtvrteční předehrávce Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Dvakrát skóroval obránce Robertson. Po druhé pouhé 2 sekundy před koncem druhé třetiny. Jak důležitý tento gól byl, popsal člen plzeňského trenérského týmu Václav Pletka.
6: Podpořený dobrým Kolmanem a zlomový moment byl těch 5 vteřin před koncem druhé třetiny. Pak ve třetí třetině jsme se snažili hrát aktivní hru, ale dobře to zabezpečovat a nepouštět soupeře do nějakých breaků.
2: Plzeň se díky vítězství posunula na 4. místo tabulky. V neděli ji čeká zápas v Brně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D7 u Panenského Týnce a kolona na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Panenský Týnec. Čerstvá nehoda. Kilometr 34,5. Dejte pozor, srazila se tam dodávka s nákladním autem a na místo teprve jede policejní hlídka. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Chocerady stále brzdí provoz následky nehody. V omezení u Šmejkalky na 25. kilometru blokuje levý pruh, havarovaná dodávka, jede se jen pravým zúženým kolonám, stále zhruba 2-kilometrová s aktuálním zdržením kolem 15 minut. A na silnici 68 Střince na Slovensko vás už teď zdrží omezení u hranic. Od Jablunkova se kvůli opravám vozovky jede na 3 místech Kyvadlově. Zdržení teď 10 až 15 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Počátku bude slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, 5 hodin k tomu, 6 minut skoro, snad i pro vás tradičně ráno, o to lepší, že je páteční. Čeká nás neobyčejný víkend, minimálně tím, že bude částečně volební, volí se, jak víme, do místních zastupitelstvech a někde také do části Senátu. Volební místnosti se otevírají dnes ve 14 hodin, zavřou se ve 22 hodin, zítra v 8 hodin otevírají, ve 2 odpoledne se zavřou. To, abyste měli časový rámec.

0: Pátek 9. října, 9 minut po páté, tak tedy dnes a zítra volby do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. V Jihlavě část lidí půjde hlasovat jinam než v předchozích letech. Město totiž snižovalo počet volebních okrsků a některé volební místnosti pak magistrát přesunul i do svých budov, aby nemusel platit za jejich nájem.
1: Zástěny a urny teď pracovníci nesou do jedné z mateřských škol v Jihlavě. Procházejí šatnou, kde mají ještě děti uložené věci. Na děti dohlíží Vendula Boučková, učitelka mateřské školy.
2: Děti by se asi úplně nerady hrály ve volební místnosti, takže v pátek, až děti odejdou, tak všechno nastěhujeme do ložnice a tady bude pro občany na volby prostor na to, co potřebují.
1: Daniel Doležal teď uložil do místa, kde děti normálně spí po obědě, židle a volební urny.
3: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna, nástěnku na propagační předměty a instrukce, tyč na vlajku, 30 místností je, někde se vozí víc, někde míň, podle toho, kolik je tam voličů.
1: Jihlava snížila letos počet volebních místností, jak uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Z 58 na 35, to znamená 23 volebních místností nebo volebních okrsků, zaniklo, ale jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
1: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál na kole, pěšky, ale i třeba během. Tak i tak si lidé včera připomněli památný den sokolstva. Možná jste mezi nimi byli i vy, tak se třeba uslyšíte, nebo o vašich kamarádech v další reportáži Radiožurnálu, kterou chystáme ještě před 17:30.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 17:45. S vámi Radiožurnál, teď o tom, co se děje. Ministerstvo zdravotnictví chce zkrátit povinnou praxi u klinických psychologů, a to ze 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy s takovým návrhem nesouhlasí. Podle nich zhorší kvalitu péče. Ministerstvo slibuje, že se s výhradami určitě ještě bude zabývat. Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro a jeho manželka si v New Yorku vyslechli nová obvinění. Americká prokuratura je viní ze spiknutí s cílem mučit politické odpůrce i americké občany. Oba jsou ve vazbě od ledna, kdy je americká armáda unesla z Caracasu.
5: V noci se s výjimkou východní Moravy většinou vyjasnilo. Teď naměříme nejčastěji 4 až 8 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 10. Zpočátku dnes bude převážně slunečno, jasno až polojasno, během dne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti. V Čechách se večer místy přidá i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 18. Povane mírný západní vítr, který se během dne stočí k jihozápadu. Teď už ale přeji krásné ráno.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál pátek, 5 hodin 19 minut. Pojďme vzpomínat, Česká obec sokolská si po celé republice připomněla památný den sokolstva. Její zástupci uctili všechny členky a také členy, kteří za tu dlouhou historii tělocvičné organizace obětovali své životy v boji za svobodu a demokracii.
1: Pietní akt pořádá Česká obec sokolská tradičně ve svém sídle v Tyršově domě v Praze. Sokolská župa Jana Podlipného k tomu před lety začala organizovat i takzvanou spanilou jízdu cyklistů, ke které se postupně přidal i spanilý pochod a nově taky běh sokolů.
2: Takováhle akce popularizuje ten památný den sokolstva. Právě díky tomu, že k němu máme to množství doprovodných akcí, tak si myslím, že z něj dělá vlastně připomínku historie atraktivní i pro mladého aktivního člověka.
1: Říká k bohatému doprovodnému programu památného dne sokolstva pro veřejnost náčelník České obce sokolské Petr Sádek. Cyklistickou, pěší i běžeckou trasu vymysleli pořadatelé tak, aby se účastníci v jednu chvíli setkali právě u Tyršova domu, jak doplňuje historička České obce sokolské Marcela Mandová.
3: Symbolicky potom přivážejí cyklisté na čertovku světýlko z Tyršova Děčína od hrobu Miroslava Tyrše a z tohohle světýlka pak zapalujeme ta sokolská světýlka.
1: Připomíná Mandová jednoho ze zakladatelů Sokola a zároveň další akci Večer sokolských světel, během kterého lidé z břehu Vltavy a mnoha dalších řek a rybníků po celé zemi posílají na vodu lodičky se zapálenou svíčkou.
3: Smyslem je, že každé to vypuštěné světýlko symbolizuje jednu sokolskou duši, která za svobodu, za demokracii v té dlouhé sokolské historii obětovala svůj život.
1: Pražského Tyršova domu Tadeáš Skalický, radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, zatímco nás čekají tady v sobotu volby, tak Lukáše Krpálka čeká velmi důležitý zápas. I o tom dnes po ránu bude ve vysílání Radiožurnálu určitě řeč. Vrátíme se také do pražské Krče, kde se zasekla vrtná souprava pod železničním přejezdem. Jak to tam vypadá aktuálně, i to se dozvíte od nás.
1: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
2: To všechno je Velká Pardubická.
1: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
2: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
1: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
2: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Dobré ráno v 17:30. Tereza Tomášková, zprávy.
3: Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se zmocněnci amerického prezidenta a k rozhovorům se připojí i bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem

0: Sport.
1: Tenistka Nikola Bartuňková si v Pekingu poprvé zahraje semifinále turnaje kategorie Masters. Ve čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou 6-3 a 6-0. O finále se utká s Ruskou Andrejevovou. A na mužském turnaji v Šanghaji postoupil Dalibor Svrčina do druhého kola po výhře nad Britem Norim. Vít Kopřiva skončil po prohře s Belgičanem Bergsem 3-6 a 1-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nehoda na D1 u Šmejkalky a taky na silnici 13 v Klášterci nad Ohří. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před omezením u Šmejkalky. Přímo na mostě na 24. kilometru v omezení odtahují v levém pruhu dodávku po nehodě. Zdržíte se 10 až 15 minut ve frontě od mostu přes Sázavu. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova opatrně projíždějte Kláštercem nad Ohří. Na kruhovém objezdu se srazila dvě auta a překážejí. Provoz je slabý, kolona zatím krátká. A v Praze, jak jsme slyšeli ve zprávách, stále zavřená Vídeňská ulice ve směru z centra u jižní spojky. Uklízejí vozovku a do krče se teď po Vídeňské nedostanete. Objíždí se to ulicí v Podzámčí aktuálně plynule. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Česko se probouzí do převážně jasného až polojasného rána. V tisíci metrech na horách se teploty pohybují kolem nuly, ale třeba Brno, Olomouc a Lednice hlásí 11 stupňů. Na většině dalších míst je aktuálně od 4 do 8 stupňů Celsia. Dnes bude zpočátku převážně slunečno, jasno až polojasno, během dne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě Moravy se obloha zatáhne až večer, v Čechách se už večer místy objeví déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě bude až 18. Na horách potom čekáme kolem 6 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera začne od severozápadu oblačnosti i srážek postupně ubývat. Nejvyšší teploty budou podobné jak dnes, většinou od 11 do 15 stupňů a na jižní Moravě bude o 3 stupně teplej. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Petr Král.
5: Dobré ráno. Karolína Bordová, počasí. Za chvíli vám představíme jednoho medailistu z Brna. On je průhledný. Je modulární a hlavně je výukový. Speciální obráběcí stroj z jižních Čech dostal na mezinárodním strojenském veletrhu v Brně zlatou medaili odborné poroty. Čím zaujal, co umí, dozvíte se od nás.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál na cestách, s námi dopravní zpravodajové. Děkujeme teď za čerstvou informaci z dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy. Voláte nám z mostu Šmejkalka. Na 24. kilometru právě teď odtahují dodávku po nehodě a momentálně je teď právě D1 uzavřená právě v tomto místě. Ještě jednou, 24. kilometr most Šmejkalka, D1 ve směru z Prahy do Brna, momentálně po nehodě uzavřeno. Kolona se bude rychle protahovat, tak do ní brzděte včas a pak také dobře dojeďte. My míříme do Brna, budeme sledovat jeden unikátní stroj, který má vyměnitelné vrtáky, umí simulovat poruchy a je průhledný. Tak tohle je speciální výukový obráběcí stroj pro studenty, který jihočeská firma VOPS Řepeč představila na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a získala za něj následně zlatou medaili odborné poroty. Radiožurnál je novým hlavním mediálním partnerem celé akce a z Brna chystáme samozřejmě i sobotní speciální technologický magazín Experiment.
1: Schválně kvůli výukovým účelům je všechno odkrytý, viditelný, co stroj dělá, jak funguje, co se kde hýbe a co se nehýbe a jaký jsou tam vzájemné souvislosti.
2: Vysvětluje produktový manažer Karel Mládek. Vidíme, že v tom stroji není jen jeden vrták, který by obráběl tu kovovou součástku, ale je jich tam vícero. To znamená, tyhle ty komponenty se dají předělat, přesunout tak, aby mohli obrábět v takové velikosti zkrátka to, co je zrovna potřeba.
1: Je to tak, my vlastně ke stroji máme připravené i digitální dvojče, to znamená, že člověk, který si připraví program na obrábění, se ho vyzkouší nejdřív na tom digitálním dvojčeti, tím eliminujeme pravděpodobnost nějaký kolize a potom se ho může okamžitě spustit na tom stroji.
2: Právě modularita stroje a jeho určení k výuce zaujala odbornou porotu veletrhu natolik, že stroji udělila zlatou medaili. Dodává člen poroty a prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Může velice dobře sloužit jednak pro čistě výukové účely, například na odborných školách, ale třeba i na strojní fakultě některé z univerzit. Za druhé opět ta oblast vzdělávání, ale už toho vnitrofiremního vzdělávání.
2: Tedy k rozvoji dovedností lidí přímo ve fabrikách, kde obráběcí stroje využívají. Porota ocenila i to, že stroj dokáže simulovat různé poruchy, které se člověk naučí vyřešit. Z brněnského výstaviště Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5.44. My stále sledujeme vyšetřování ruského útoku na východoukrajinský Kramatorsk. Zemřelo tam při něm nejméně 35 lidí. My se i proto po 8. hodině, zhruba tedy v 8.40, spojíme s naším ukrajinským zpravodajem Martinem Dorazínem. A teď přidáme ještě jednu další zprávu k tématu. Do Spojených států odjela delegace ukrajinských vyjednávačů. Chystá se tam totiž další kolo jednání právě o míru.
1: Ukrajinskou delegaci vede šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov a jejím členem je i šéf rozvědky Rustem Umerov. Ve Spojených státech budou jednat nejen se zmocněnci prezidenta Donalda Trumpa. K dvoudenním rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Jednat budou o novém společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:45. Jeden tank, druhý tank, no a nakonec se to podařilo. Hasiči v noci uvolnili soupravu, vrtnou soupravu, která se ve středu večer zasekla pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči. Teď ji rozeberou, vytáhnou spod mostu a odtáhnou. I k tomu dnes ráno chystáme podrobnosti po 8. hodině. Německá policie dopadla údajného hackera z Ruska, který vylákal z obětí miliardy korun. Byl součástí skupiny, která je podezřelá, že v posledních dvou letech v Německu a dalších zemích útočila na firmy, podniky, nemocnice, ale i politické strany. A za obnovení přístupu k systému a datům získal v přepočtu téměř 3,5 miliardy korun.
2: Neprůjezdná D1 u Šmykalky, taky Vídeňská ulice v Praze. Na D1 ve směru z Brna do Prahy aktuálně zastavený provoz na mostě Šmykalka. V omezení na kilometru 24 odtahují dodávku po nehodě. Uzavřeli na chvilku dálnici ve směru na Prahu. Kolona se tak rychle prodlužuje a nehýbe se. Zastavíte kousek za sjezdem na chodce Rady na 28. kilometru. A ta uzavírka by neměla trvat dlouho. Naopak dlouho trvá uzavírka v Praze na Vídeňské ulici ve směru z centra do Krče u jižní spojky. Stále uklízejí, zavřeno bude ještě minimálně hodinu. Dá se to obět ulicí v Podzámčí, teď je v celku plynule. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Zatímco na Sněžce nebo Pradědu se teploty pohybují kolem nuly, v Brně a třeba Olomouci naměříme 11 stupňů. Jinde ale většinou od 4 do 8 stupňů Celsia. Dnešek začne převážně slunečně, během dne ale bude od severozápadu přibývat oblačnost. Večer se v Čechách místy přidá i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 18. No a zítra budou teploty podobné, ale oproti dnešku bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Pěkné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: nuevo.
1: 10:36 hokejisté Plzně vyhráli v začínající sezóně všechny domácí zápasy, a to jak v Lize mistrů, tak v Tipsport Extralize. Naposledy nad Českými Budějovicemi 4:1 v utkání, které přineslo minimálně dva velmi netradiční momenty.
2: Upřímně, chytal se mi tady teda dobře a mě se vždycky chytalo dobře v Plzně, samozřejmě rád se sem vracím.
3: Říkal golman Matyáš Mařík. Na zápas do Plzně, kde chytal v mládeži, si ho vzali České Budějovice z prvoligového tábora jako brankářskou dvojku. Jenže když se už v 9. minutě zranil Jan Strmeň, šel do zápasu Mařík v podstatě bez rozcvičky.
4: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetého zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj stříleli, a chvíli to z něj padalo.
3: Přiznává plzeňský Jan Schleis, který dal gól, ale Maříka nepřekonal, to už totiž soupeř hrál v závěru bez brankáře. A to i proto, že zásadní moment přišel na konci druhé třetiny. Plzeň vedla 2-1 a měla v hazování u soupeřovy branky 4 sekundy před sirénou. A jak asi tušíte, do šatér se šlo za jiného stavu než právě 2-1. Byla z toho druhá branka v zápase obránce Cartera Robertsona. Lala, o kterém bude mluvit, je jeho spoluhráč, také Kanaďan Christoph Lalancet.
5: Lucky bounce out to me and I just...
6: To první byl jen šťastný odraz a střela. U druhé gólu mi Lala říkal, kam si mám stoupnout na vhazování. On to hraje výborně, naštěstí pro mě.
5: Obviously he was a great face off by him, lucky by me.
2: Oni to udělali teda výborně, ten play. Myslím si, že to asi měli nějak nacvičený.
6: Ve třetí třetině se i přesto dostali trochu do hry, ale vždy je to pro tým těžké, když dostane gól na konci třetiny do šatny.
3: Střídají se s odpověďmi plzeňský střelec Robertson a golman Českých Budějovic Mařík. Plzeň se po výhře 4:1 posunula před motor na čtvrté místo. Jeho Češi jsou nově šestí. Z Plzně František Kuna, Radiožurnál.
7: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
8: Nestíháte se dostat na stadion?
7: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
8: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
7: Přepínejte libovolně mezi duely.
8: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
7: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
8: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
7: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
8: webu radiožurnalsport.cz
7: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
8: Radiožurnál.
7: Fandíme s vámi.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma?
2: Určitě. Jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
3: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
7: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Odpoledne začnou komunální a senátní volby. Německá policie dopadla údajného hackera z Ruska, který vylákal z obětí miliardy korun. Hokejisté Sparty v extralize prohráli s Kometou 3-4 v prodloužení. Na dálnici D1 komplikuje provoz nehoda na mostě Šmejkalka směrem do Prahy. Zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Odpoledne se otevřou volební místnosti a lidé začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči přijít od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14. Způsoby, jak si za plentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, vysvětluje vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
9: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
8: Ve třetině volebních okrsků budou lidé vybírat i kandidáty do Senátu. K tomu řekneme víc v ranním Radiožurnálu už za chvíli. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost psychologické péče. Nedostatek klinických psychologů chce řešit zkrácením jejich povinné odborné praxe po vysoké škole ze současných 4 let na 1 rok. Profesní organizace i vysoké školy ale varují, že by se pak mohla zhoršit kvalita péče. V německé vazbě je od minulého pátku údajný šéf hackerské skupiny Killin. 28-letého Rusa předala vyšetřovatelům japonská policie, která ho zadržela, když byl v Asii na dovolené.
10: Skupina Killin je podezřelá, že v posledních dvou letech provedla nejenom v Německu několik tisíc hackerských útoků na různé firmy, nemocnice, ale třeba i politické strany, od kterých za obnovení přístupu k systémům a datům požadovala výkupné. Přepočtu skoro 3,5 miliardy korun skutečně inkasovala. Němečtí vyšetřovatelé skupinu infiltrovali a sledovali několik měsíců. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Brno chce mít další dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouličních lamp. Zatím funguje jen jedna na sídlišti v Lesné. Podle města se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí městské podniky v příštím roce. Umístění nabíječek je někdy spojené i s rekonstrukcemi lamp, vysvětluje vedoucí odboru elektromobility Tepláren Brno Petr Beneš.
11: Ta dobíjecí stanice nevyužívá elektřiny, která je v lampě, má svůj vlastní. Vždycky, když vytipujeme nějakou vhodnou lokalitu pro umístění této pomalé dobíjecí stanice a je tam rekonstrukce veřejného osvětlení, tak se snažíme tuto dobíjecí stanici tam umístit.
1: Sport.
7: Sparta prohrála v hokejové Tip Sport Extralize s Kometou Brno 3-4 v prodloužení. Brňané sice po celý zápas vedli, Pražané ale v závěru dvěma góly při hře bez brankáře vyrovnali. Na obou se podílel obránce Ronald Knott, který měl pak prodloužení možnost zápas rozhodnout. Jenže v dobré pozici minul odkrytou bránu.
12: Je to stejná chyba, jako kdybychom ten gól dostali. Prostě prázdná brána a měl jsem ten zápas na lopatě, bohužel jsem to nedal. No, bohužel potom soupeř z té šance v protiútoku v podstatě rozhodnul, že nás to de facto stálo vítězství, takže mě to mrzí samozřejmě, ale nedá se nic dělat. No.
7: Kometa se díky vítězství posunula v tabulce na 10. místo. Sparta zůstává 8. Ve druhém včerejším utkání Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1. Výrazně pomohl kanadský obránce Robertson, který dal 2 góly a na další přihrál. Plzeň se díky výhře dostala na 4. místo, zatímco Motor klesl na 6. příčku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Šmejkalky a nehoda na plzeňské dálnici u Berouna. Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy stále neprůjezdná na mostě Šmejkalka. V omezení na 24. kilometru odtahují nepojízdnou dodávku po nehodě. Zastavili kvůli tomu provoz směrem do Prahy. Kolona je dlouhá, nehýbe se, a to už od sjezdu na chodce Rady 29. kilometru. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy hlásíte nehodu u Berouna. Na 17. kilometru na mostě přes Berounku zabírá levý pruh.
5: Je tam dodávka s osobákem, v tom rychlým, levým. Nikdo tam není, já už se to tam začne štosovat, je to za 18. metrů do toho stoupáku.
4: A pozor, teď dejte taky na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Kousek před Prahou na 8. kilometru, přímo v omezení u sjezdu na Jirny, stojí v levém pruhu auto po nehodě. V připojovacím by pak mělo být ještě nákladní auto. Kolona tam není auta, ale brzdí a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zpočátku bude slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
13: Přejeme dobré ráno, krátce po 6. hodině, pátek 9. října. Vítejte na startu víkendu, který bude částečně volební, ale začne to už dnes, tedy v pátek, a skončí to zítra. Téma, kterému se dnes rozhodně nevyhneme. A za chvíli začneme těmi volbami senátními, bude se vybírat 27 nových senátorů. Ale zajímat nás bude také pozoruhodná spolupráce včelařů a vědců z Biotechnologického ústavu Akademie věd. Co je v téhle sestavě přivedlo do jedné velké haly v Terezíně, tak to se od nás dozvíte už za malou chvíli. Dobré ráno.

0: Radiožurnál 10 minut po 6 a teď Strakonice, Znojmo, Kladno, Děčín a nebo Hradec Králové. Tak to jsou některá města, ve kterých budou lidé dnes a zítra vybírat své zástupce do Senátu. Celkem jde o třetinu volebních obvodů, tedy 27. Volební místnosti se otevřou už ve 14 hodin. No a z detaily o tom teď ve studiu Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak v senátních volbách hlasovat?
1: Je to jednoduché. Stačí ve volební místnosti vložit žlutý lístek se jménem senátora do žluté obálky. Není potřeba nic křížkovat ani kroužkovat. Jen si dejte pozor, ať se vám nepřilepí víc lístků k sobě, pak by byl hlas neplatný. Pokud jste si zažádali o voličský průkaz, tak můžete na senátní volby dorazit do jiné volební místnosti, musíte ale zůstat ve svém obvodu.
0: Připomeň, co sebou k volbám potřebuju.
1: Občanský průkaz nebo cestovní pas, pozor, s řidičským průkazem odvolit nejde. No a i letos se dá volit taky s občankou v telefonu, konkrétně s aplikací e-doklady. A připomenu, že volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a pak zítra od 8 ráno do 2 hodin odpoledne. Případné druhé kolo senátních voleb v obvodech, kde nikdo v kole prvním nezíská nadpoloviční většinu hlasů, bude za týden.
0: Eliška Zábrocká z domácí redakce, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a připomínáme, že ve 2 odpoledne začínají ve všech městech i obcích také komunální volby, samozřejmě i k tomu dnes po ránu v ranním radiožurnálu povíme leco z potřebného.

0: Tady je Radiožurnál ve 4:07. Dnes ráno upozorňujeme teď na aktuální problémy na dálnici D1, sice u mostu Šmejkalka. Ve směru z Brna do Prahy na 24. kilometru už sice odtáhli nepojízdnou dodávku, jsou tam ale stále ještě velmi dlouhé kolony. Detailně to sleduje naše Zelená vlna a také dopravní zpravodajové. Dáme jim za chvíli slovo. A ještě nejnovější sportovní zpráva. Skvělý zápas zažil v NHL nový kapitán hokejistů Bostonu David Pastrňák. Utahu dal 2 góly, na další 2 přihrál a jeho Bruins tak vyhráli vysoko 6-1.
1: Ucpadá D1 u Šmejkalky a nehoda v Berouně na D5. Dálnice D1 je ve směru z Brna do Prahy u Šmejkalky opět průjezdná. Na mostě v omezení na 24. kilometru odtahovali dodávku po nehodě. Asi půl hodiny byla dálnice kvůli tomu zavřená. Dodávka už je pryč, volné 2 pruhy a ta dlouhá kolona od sjezdu na chodce rady se začíná pomalu rozjíždět. Potrvá, než se to rozpustí. Zdržení je tam stále dlouhé. Rozjíždí se kolona i na plzeňské dálnici D5 u Berouna směrem do Prahy. Auta po nehodě na 17. kilometru už jsou na straně, teď se ještě brzdí na 18. kilometru, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes máme většinou jasné až polojasné ráno, jen na východě Moravy zůstává spíš oblačno. Teploměry ukazují třeba v Olomouci 10 stupňů, v Praze 8 a na horách se teploty stále drží kolem nuly. Přes den bude zpočátku slunečno, během dne ale začne od severozápadu oblačnosti přibývat. Večer se v Čechách místy může objevit i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 18. Povane mírný západní vítr, který se během dne změní na jihozápadní. Teď už ale pěkné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: tomorrow. Radiožurnál 6 hodin 19 minut. Co musí vědci udělat všechno pro to, aby se včely v laboratoři cítily jako ve svém obvyklém prostředí venku? No, budete se divit, třeba na ně musí svítit od spodu a nebo jim pečlivě hlídat vlhkost a také teplotu. My se teď právě proto vydáváme do jedné speciální haly v Terezíně, která je určená právě pro včely. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd tam právě spolu se včelařskými a technickými odborníky testují nový přípravek, který by mohl ideálně zabránit například včelím moru. Včely mají v hale nasimulované přirozené venkovní podmínky. To zkoumání je velmi náročné a velmi dlouhé, ale vypadá to, že by mohlo přinést kýžené ovoce a včelám pomoct od zákeřné nemoci. Pojďme se tam podívat.
1: Budeme vstupovat do zvířetníku, ten je rozdělej na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný kombinézy.
2: My teď přicházíme do proletové haly. Vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu. Vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
1: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak.
2: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
3: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení, to je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
2: My nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal.
3: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozený prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem.
2: A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
3: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoct vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
2: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Host Radiožurnálu.
2: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
1: Atraktivní a zajímavé povídání.
2: Každý všední den od 9 hodin ráno.
1: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
5: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
6: Azurit a jeho vůně.
7: Radiožurnál je 6:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Ministerstvo financí chce víc chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěru. Návrh je v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Belgii dnes ochromí stávky a protesty. Odbory je pořádají kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušená veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají taky na hlavním bruselském letišti Zaventem. Od začátku loňského roku je to už 10. velký protest proti politice belgické federální vlády. Kvůli pravidelné údržbě bude od dnešního večera omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Technici tam prověří funkčnost bezpečnostních systémů a osvětlení a budou čistit odvodnění a stěny tunelu. Do soboty odpoledne řidiči neprojedou tubusem ve směru na Děčín, od pondělí pak bude uzavřený tubus ve směru na Prahu.
2: Sport.
8: České fotbalistky čeká boj o postup na mistrovství.

0: Ujíždět se to nevyplatí, určitě ne po silnici 3, tam už je kolona před Mirošovicemi. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova dejte pozor v Klášterci na Touří. Na kruhovém objezdu u Lidlu řeší policisté nehodu a projíždí se pomalej, je tam krátká kolona. No a v Praze stále zavřená Vídeňská ulice směrem z centra do Krče. U jižní spojky uklízejí po vyprošťování vrtací soupravy. Na objížďce v ulici Podzámčí zatím krátká kolona. A ve směru do centra je Vídeňská plně průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnešek bude v Česku zpočátku převážně slunečný, bude jasno až polojasno, během dne ale bude od severozápadu přibývat oblačnost. Později večer se v Čechách místy objeví i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 18. Zítra pak bude většinou zataženo, čekají nás občasné přehánky nebo déšť. Během odpoledne a večera bude od severozápadu oblačnosti a srážek ubývat. Teploty vystoupí i zítra na 11 až 15 stupňů. Od neděle do úterý pak bude většinou polojasno až oblačno, připravte se jen na ojedinělé přehánky, častěji na severovýchodě území. V dalších dnech příštího týdne očekáváme většinou polojasno s teplotami od 13 do 18 stupňů. Jen ráno se místy můžou objevit mlhy nebo nízká oblačnost a v noci budou teploty klesat na 6 až 1 stupeň. Místy čekejte i přízemní mrazíky. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, počasí Karolina Burdová, 6 hodin 34 minut. Věra Čáslavská má novou pamětní desku, a to na základní škole na Petřinách v Praze 6. Prohlédnout si přišli samozřejmě jak reportéři radiožurnálu, tak také dcera slavné sportovkyně. Byli jsme u toho.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 6:37:30, mistrovství Evropy, mistrovství světa a také olympijské hry. Tak ze všech turnajů si gymnastka Věra Čáslavská několikrát přivezla i zlaté medaile. Její úspěchy teď připomíná mimo jiné také nová pamětní deska, ta je umístěna na základní škole na Petřinách v Praze 6. Ta škola nese její jméno.
1: Kovovou pamětní desku odhalili žáci místní školy vedle jednoho z vchodů do budovy.
2: Je to klasická bronzová deska se siluetou Věry Čáslavské, tak jak cvičila. Já jsem to dělal podle samozřejmě fotografie z roku 68 z olympijských her.
1: Popisuje spoluautor Jan Dvořák.
2: Nechtěli jsme tam portrét přímo, protože byl spor v tom, jestli to má být portrét za mladá nebo už v pozdějším věku, takže jsme to udělali prostě takhle symbolicky.
1: Je tam i nějaký text, co je tam napsáno?
2: Tam vyjmenovány samozřejmě všechna vítězství a potom jsou tam ještě tituly ve smyslu, že byla předsedkyní Československého a později Českého olympijského výboru a taky byla členkou Mezinárodního olympijského výboru.
1: S Radkou Čáslavskou, dcerou Věry Čáslavské, stojíme před plaketou.
3: Jsem moc ráda, že teda Praha 6, kde maminka bydlela, to jméno tady uchovává i pro ty děti a pro budoucí generace.
1: Jak na maminku vzpomíná?
3: Na maminku vzpomíná moc ráda, to víte, teď bylo 10 let, kdy odešla, tak opravdu není den, kdybych si na ní nevzpomněla, kdybych na ní nemyslela.
1: Slavnostního odhalení se zúčastnila i Ilona Burgrova, předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru.
4: V dnešní době, kdy ty hodnoty s náma, mám pocit, velmi kolísají a nedokážeme si je z generace na generaci úplně předávat, tak je myslím velmi důležité, abychom si připomínali osoby, které ty hodnoty měly velmi ukotvené v sobě.
1: I proto uděluje olympijský výbor několik let cenu Věry Čáslavské ženám za mimořádný sportovní výkon. Z Petřin, Richard Webs, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál 6.43, ještě jednou připomínáme 24. kilometr dálnice D1 ve směru na Prahu, most Čmejkalka. Odtahli tady odsud porouchanou dodávku, kolona je stále ale ještě dlouhá a rozjíždí se jen pomalu, tak s tím počítejte. My teď jdeme do divadla nebo do kina. No, místo filmového plátna je tam teď divadelní jeviště. Sál pražského radiopaláce už je téměř připraven na to, aby se změnil z kina na něco úplně jiného. A sice na účinkování souboru divadla, které stojí, vlastně dá se říci, hned nedaleko přes vedlejší ulici. Ano, je to divadlo na Vinohradech. Rekonstrukce bývalého kina Květen trvala celý rok, ale už je vše skoro připraveno.
1: Tak tohle je náš nový sál.
2: Do nového sálu přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Mate, vedoucím umělecko-technického provozu divadla na Vinohradech. Oproti divadlu na Vinohradech, které má, pokud dobře vím, nějakých 620 míst, toto hlediště je o něco menší?
1: Výrazně menší, kapacita je skoro poloviční. To základní už je, celé jeviště, podlaha, tahy, točna. A co se týče hlediště, tak samozřejmě ubyly lože, balkóny a...
2: Ale nějaké balkóny tu přece jen jsou?
1: No, ale myslím si, že budou spíš technické. Velký rozdíl oproti Vinohradskému původnímu divadlu je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci, takže je tady velká šance, že vlastně všichni diváci by měli dobře vidět.
2: Technici musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
3: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů.
2: Teprve potom se bude moct začít hrát. Podle původního plánu měl přitom soubor poprvé na náhradní scéně vystoupit 24. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, ve 6:45. Už ve 2 hodiny odpoledne začínají v Česku komunální a také někde senátní volby. Nové senátory vybírá třetina volebních okrsků, pro ně jsou určené žluté volební lístky. No a po 7. hodině řekneme, jaká pravidla platí při hlasování do vedení města obcí, to jsou pro změnu zase ty šedivé volební lístky. V Lucemburku se právě dnes scházejí unijní ministři financí, a to proto, aby se dohodli na balíčku pravidel, který má propojit kapitálové trhy v celé unii a zlepšit tak nad nimi dohled. Za Česko na jednání přijede ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Nehoda na D1 u Brna, kolony u Šmejkalky. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy. Za Rohlenkou na kilometru 204 nehoda.
5: Osobáky v levém pruhu, 2 osobáky, co jsem zahlídl ještě mezi pravým pruhem a krajnicí a projíždí se jenom mezi nima prostě jedním pruhem.
4: A do kolony se dojíždí za nájezdem od Slavkova. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se stále rozjíždějí kolony před Šmejkalkou. Nehoda na mostě na 24. kilometru už je nějaký čas pryč, kolona se ale ještě nerozjela. Teď se stojí za sjezdem na Sázavu na 34. kilometru a na 30. se to rozjede. Pozor na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Brzdí se na 5. kilometru sjezdu na Rudnou a pomalu pojedete až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Dnešek přinese zpočátku jasno až polojasno, během dne ale bude od severozápadu oblačnosti přibývat, no a večer se v Čechách místy objeví i déšť. Teploty přes den vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě bude teplej až k 18 stupňům. Zítra už čekáme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Od neděle do úterý pak bude většinou polojasno až oblačno, přeháňky se objeví jen ojediněle, častěji na severovýchodě území. Hezké ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 6 hodin 50 minut. S vámi v pátek jsme i dnes po ránu tady na jedné vlně a začíná velký fotbalový den. Po reprezentační přestávce se dnes vrací první mužská liga. Slavia se představí ve Zlíně a české fotbalistky tak ty rozehrají baráž o postup na mistrovství světa. Podrobnosti k tomu přinesl teď do studia František Typovský ze sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Fotbalová liga tradičně patří tedy víkendu. Proč se zápas Zlín-Slavia předehrává už v pátek?
1: Protože slávisty čeká už v úterý zápas Ligy mistrů v Azerbajdžánu, no a potřebují čas na odpočinek, cestování, tedy hlavně na přelet do Baku. Dnešní souboj na Moravě má jasného favorita, Pražané jako jediní zatím neprohráli a vedou tabulku, Zlín je naopak poslední a v tomto ročníku nejvyšší soutěže získal jediný bod, a to ze 27 možných. První utkání po skoro 3týdenní reprezentační pauze začne v 18 hodin a my vám ho nabídneme na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem a na Radiožurnálu díky reportážním vstupům.
0: Součástí pořadu s mikrofonem za sportem budou i přenosy z hokejové extraligy, no a taky z utkání ženské fotbalové reprezentace. Svěřenkyně trenérky Klimkové totiž čekají klíčové zápasy roku.
1: Ano, české fotbalistky v 19 hodin vstoupí do baráže o postup na mistrovství světa, které se bude hrát za rok v létě v Brazílii. V Pardubicích Češky přivítají Skotsko, které prošlo kvalifikační skupinou bez porážky a má v kádru hráčky nastupující v elitní lize mistryň. Naopak výběru Jitky Klimkové chybí několik fotbalistek v čele s nejlepší tuzemskou hráčkou posledních let Kateřinou Svitkovou. Češky se pokoušejí o historicky první účast na světovém šampionátu. Odveta se odehraje v úterý ve Skotsku a vítěz dvojzápasu postoupí do dalšího kola baráže, kde čekají favorizované Švédky.
0: Tak už víte, čím se bude zabývat naše sportovní redakce. Tyhle zápasy budeme samozřejmě také sledovat a informovat vás, tak jak nám teď ve studiu slíbil František Typovský ze sportovní redakce a také z našeho digitálního radiožurnálu Sport. Františku, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál za 7,5 minuty nabídneme další zprávy v 7 hodin.

0: Velmi radiožurnál Judith Carnata Zachová získala na světovém šampionátu bronz v kategorii do 63 kg. To jsme slavili už včera. Včera také zakončil kariéru jeden z mistrů českého juda David Klamert. No a do Azerbajdžánu se na šampionát vydáme ještě znovu, a to proto, že tam na souboj teprve čeká Lukáš Krpálek.
1: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
2: Teď chtějí jediné, dožít doma.
3: Cítím se to velmi dobře.
4: Doma je doma?
3: Určitě. Jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
1: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
2: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh?
5: Můžu změřit tlak teda?
3: Ano.
1: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
4: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
2: Poslední přání.
1: Nový seriál radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
2: Každý všední den, krátce po 8:45.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
7: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
8: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál 7 hodin. Další zprávy a Tereza Tomášková.
9: Odpoledne začnou volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Rusko podle městské rady zabilo v Kramatorsku ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Hokejisté Plzně porazili České Budějovice a v tabulce jsou na čtvrtém místě. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na příjezdu do Brna z Ostravy. A bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: V Česku dnes začnou volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Hlasovací místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Některá města přitom mají méně volebních okrsků než dřív. Jejich počty se měnily třeba v Děčíně nebo v Plzni a taky v Jihlavě. Tam se některé volební místnosti kvůli úsporám taky přesunuly do městských budov.
10: Pracovník města Daniel Doležal uložil vybavení pro volby v mateřské škole, kde bude volební místnost.
11: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna.
10: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
12: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
10: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Radiožurnál.
9: A volbám se budeme v ranním Radiožurnálu věnovat i po těchto zprávách. Při ruském útoku na východoukrajinský Kramatorsk zemřelo ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Informovala o tom městská rada na platformě Telegram. Přibližně 30 z nich se stalo obětí ruského úderu na dva linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Kreml se k útoku nevyjádřil. Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z více než 280 nominací. S medailí a diplomem je spojená i finanční odměna v přepočtu 26 milionů korun. Loni dostala Nobelovu cenu míru lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová.
13: Cenu by mohla získat například sudánská humanitární organizace Emergency Response Rooms nebo organizace pro pomoc dětem Save the Children. Za nejpravdopodobnější kandidáty je považuje největší světová firma pro obchodní predikce Polymarket. Mezi jednotlivci tato společnost dává největší šance Mikulovi Kulebovi, zakladateli a řediteli organizace Save Ukraine, která zachraňuje ukrajinské děti z Ruska a jim okupovaných území. Mezi další možné kandidáty řadí například pediatra a ředitele nemocnice v pásmu Gazy Husama Abu Safiju nebo papeže Lva 14. Pavel Novák, Radiožurnál.
9: Podrobnosti k tomu chystáme v ranním Radiožurnálu po 7:30. Národní technické muzeum v Praze pořádá recyklační víkend. Dnes a zítra můžou lidé u jeho budovy odevzdávat staré elektrospotřebiče. Cílem je mimo jiné získat do sbírky nové exponáty. Přístroje, o které muzeum nebude mít zájem, ekologicky zlikviduje odborná firma.
2: Sport.
5: Po skoro třítýdenní reprezentační přestávce se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín přivítá v předehrávce 10. kola vedoucí obhájce titulu z pražské Slávie. Utkání začne v 18 hodin. Radiožurnál Sport ho přiblíží živě v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy. Hokejisté Plzně porazili v Tipsport Extralize České Budějovice 4-1, jsou v tabulce nově čtvrtí. Utkání ovlivnilo střídání brankářů Českých Budějovic. Zraněného Strmeně střídal v 9. minutě Mařík a ani se nestihl rozcvičit. Mluví o tom střelec poslední branky v utkání, útočník Plzně Jan Schleiss.
14: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetého zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj střídali. A já nevím, jestli už chytal, nebo jestli to byl první zápas. Chvíli to z něj padalo, ale určitě pokyny jsou vždycky, kdykoliv se mění golman, tak každý mužstvo to má, že se má hned na něj střílet.
5: V dalším čtvrtečním utkání pražská Sparta doma podlehla Brnu 3-4 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: A nehoda na D1 u Brna a kolony v Liberci. Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Od sjezdu na Slavkov 211. kilometru až k nehodě za Rohlenkou na kilometru 204,5 blokují levý pruh. Ta kolona z Holubic zabere už asi 40 minut a pozor, ucpává se taky stará silnice. Na D1 směrem do Prahy se rozjíždějí poslední zbytky kolon před teď už odstraněnou nehodou u Šmejkalky. Zastavíte na chvilku na 35. kilometru. Ta fronta se záhy rozjede, tak objížďku nehledejte. Dost ucpaná je silnice 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Kolona od 4 kol na půl hodiny. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova čekejte kolony v Klášterci na Tohří. Na kruhovém objezdu u Lidlu nehoda.
16: Dva osobáky do sebe, zase má utrženou zadní nápravu bavora. S kamionem jedu, dá se projet, ale je to, se tvoří fronty.
15: A ještě do Liberce 35, průjezd směrem na Prahu. Připravují uzavírku libereckého tunelu a je tam dlouhá kolona, asi na 20 minut od stráže nad Nisou. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, hraní Radiožurnál, zpravodajové reportéři, dopravní zpravodajové, všichni na svých místech. Děkujeme za to. Aktuální informační přehled o tom, co se děje, tedy i o volbách. Velmi aktuální téma pro dnešek. Už za chvíli i v našem vysílání.

0: Radiožurnál 10 minut po 7. za zhruba 7 hodin se po celém Česku otevře téměř 15 000 volebních místností. Lidé vyberou zastupitele do města obcí. Jak správně odvolit, aby nepropadl váš hlas? No, pojďme si to připomenout. Poradí nám Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Volební lístky už byste měli mít všichni ve schránkách, případně je dostanete přímo ve volební místnosti. U komunálních voleb jsou všechny strany a kandidáti na jednom velkém šedém lístku. Ten může být i oboustranný a musíte křížkovat třemi způsoby. Buď označíte jednu stranu nebo hnutí. Můžete také ale vybrat jednotlivé kandidáty, a to i napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. No a nebo můžete zkombinovat obě varianty, tedy zakroužkovat jednu stranu a klidně zaškrtnout i kandidáty z jiné.
0: Takže do jedné obálky vložíme jeden lístek?
1: Většinou ano, jinak je to ale u velkých měst. Tam totiž lidé volí i do městských částí nebo obvodů. Oba lístky se pak vkládají do jedné obálky. Znovu připomenu, že volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 večer. Zítra pak můžete k volbám od 8 ráno do 2 hodin odpoledne. V některých obvodech se volí i senátoři, těch je 27, pro ně jsou žluté lístky.
0: A někde jsou také místní referenda. Eliška Zábrocká, díky.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 7:45. Zakladatel a ředitel organizace Save Ukraine Mykola Kuleba, Mezinárodní soudní dvůr v Hágu, anebo někdo úplně jiný. V 11 hodin dopoledne se dozvíme, kdo letos dostal Nobelovu cenu míru a o kom se mluví, tak to probereme už po půl osmé. Spojené státy uvalily na Irán nové sankce, teď se zaměřují na plavidla přepravující ropu nebo petrochemické výrobky. Oznámilo to americké ministerstvo financí, které se tak snaží omezit iránské financování války se Spojenými státy.
1: Nehoda na D7 u Kladna, taky na dálnici D1 u Brna. Na dálnici D7 ve směru z Chomutova do Prahy pozor před sjezdem na Kladno. Je tam na 7. kilometru nehoda v levém pruhu.
2: Ty 4 auta jsou tam hasiči, tam se prudce brzdí před horizontem a za horizontem je vlastně výjezd na Kladno a tam je nehoda.
1: A už se tvoří kolona, zatím asi na 5 minut, opatrně dojíždějte. Na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy se začíná pomalu rozjíždět kolona před Rohlenkou. Na kilometru 204 už následky nehody řeší na Krajnici. Kolona je tam dlouhá už od 211. kilometru. Na silnici 3 z Benešova do Prahy dnes ráno dlouhá kolona před Mirošovicemi aktuálně zabere až půl hodiny. A dlouhá fronty teď ráno taky v Liberci na silnici 35 po pojíždějí směrem z Chrastavy k omezení před Libereckým tunelem a to už od sjezdu na Friedland. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, přes den ale bude postupně od severozápadu oblačnosti přibývat. Večer se v Čechách místy objeví déšť, na jihovýchodě Moravy se zatáhne až později. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 18. Zítra pak bude většinou zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami. Od neděle pak čekáme polojasno až oblačno a jen ojedinělé přeháňky. A i v příštím týdnu naměříme kolem 15 stupňů. Přeji krásné ráno.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7 hodin 20 minut. Míříme do Baku a máme k tomu dobrý důvod. Čurista Lukáš Krpálek se v tomto azerbajdžánském městě chystá na sobotní boje na mistrovství světa. Už je tam několik dní a také intenzivně trénuje a nejen to, také velmi intenzivně fandí.
1: To judo tady je opravdu velice populární. Ono to je vidět i na té hale, že opravdu je narvaný publikum a ta atmosféra je opravdu krásná, akor když nastupuje domácí závodník.
2: Vysvětluje Lukáš Krpálek, který si ale na vlastní kůži vyzkoušel, že v Azerbajdžánu nejsou populární jen domácí hvězdy. Když prochází halou Heydara Alijeva, musí se prodírat davem hlavně dětí. Ty ho neustále žádají o podpisy, společné fotky a Lukáš trpělivě pózuje a podepisuje se. 50 metrů z hlediště do uzavřené zóny pro závodníky jde kolem 20 minut.
1: Já jsem se snažil úplně tolik nechodit mezi ty lidi, přesto prostě za mnou chodili, protože se to samozřejmě v hale rozkřiklo rychle, kde jsem schovaný. Ten klid tam úplně není, nicméně já jsem si tohle to nemohl nechat ujít.
2: Lukáš Krpálek podstupoval zdánlivě nekonečné focení s fanoušky jen proto, aby mohl z hlediště podporovat třeba Renatu Zachovou a vidět její bronzový závod. Stálo to za to.
1: No, prožívá se to hezky. Musím říct, že jsem teda byl nervózní možná víc, než když se peru já. Prožíval jsem každý ten zápas. Jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, protože přece jenom po 27 letech bronzová medaile pro ženský judo, to je něco neskutečného.
2: Říká Lukáš Krpálek, který se na mistrovství světa bude prát v sobotu v kategorii nad 100 kg. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: věcí.
1: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
2: Teď chtějí jediné, dožít doma.
3: Cítím se tu velmi dobře.
4: Doma je doma.
3: Určitě jsem ve svém prostředí mezi známými blízkými lidmi.
1: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
2: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
6: Ano.
1: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
4: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
7: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
2: Poslední přání.
1: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
2: Každý všední den, krátce po 3:15.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Martin dorazí na situaci v Kramatorsku po barbarském ruském útoku. Jana Karasová z Jeruzaléma, ale také naši dopravní zpravodajové, o tom je ranní radiožurnál. Mimo jiné o situaci v pražské Krči, kde se pod podjezdem zasekla vrtná souprava. Ta už je osvobozená, ale co se na místě děje, jak to vypadá, i o tom budou mluvit naši reportéři.
1: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
2: To všechno je Velká Pardubická.
1: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
2: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
1: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
2: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké, azurit, prádlo měkoučké, si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
0: Tady je Radiožurnál, 7:30. A se zprávami přichází Tereza Tomášková.
5: Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se zmocněnci amerického prezidenta a k rozhovorům se připojí i bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem je obnovení mírových jednání s Ruskem, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Hasiči hodinu před půlnocí uvolnili kamion s vrtnou soupravou, uvízlý od středy pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Nakonec se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky. Během noci pokračovaly odklízecí práce a v úseku stále není obnovený provoz. Sledujeme to i v zelené vlně Radiožurnálu. V Brně začal komiksový festival Koma. Letos se zaměřuje například na fenomén rychlých šípů anebo komiksy o vztazích. Zastoupení má i slovenská scéna a taky autoři z Polska, Španělska nebo Argentiny. Program v brněnské Káznici potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí taky debaty nebo koncerty.
1: Sport.
5: Hokejista David Pastrňák zazářil v nočním utkání zámořské NHL. Kapitán Bostonu 2 góly a 2 přihrávkami pomohl k triumfu Bruins nad Utahem 6-1. Jednou přihrál na gól Pavel Zacha. A skoroval taky Adam Klapka z Calgary. Jeho tým ale podlehl Colorado 3-7.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna a nehoda na dálnici D7 u Kladna. Na D1 se zkrátila kolona na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Nehoda za Rohlenkou na kilometru 204,5 už je na straně. Teď se brzdí na 211. kilometru a zdržíte se okolo 20 minut. Objíždět po staré silnici se to nevyplatí, je ucpaná. Na dálnici D7 ve směru z Chomutova do Prahy popojíždí kolona před sjezdem

0: 500 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatímco v horských kotlinách teploty ráno klesly pod nulu, centrum Prahy hlásí kolem 7 stupňů a například Ústí nad Labem pak 10 stupňů Celsia. Dnes čekejte spíš jasno nebo polojasno, během dne se ale začne postupně zatahovat. Večer se v Čechách navíc místy objeví i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 18. Zítra pak bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, během odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Od neděle do úterý čekáme většinou polojasno až oblačno, přehánky se objeví jen ojediněle, častěji na severovýchodě Česka. A v dalších dnech příštího týdne bude většinou polojasno, ráno ale místy čekejte mlhy nebo nízkou oblačnost. V noci pak můžou teploty klesnout až k 1 stupni a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Přes den se postupně oteplí na 13 až 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Petr Král.
2: Dobré ráno. Odpověď na otázku, kdo letos dostane Nobelovu cenu za mír, tak to se dozvíme dnes v 11 hodin dopoledne, ale už za malou chvíli se pokusíme odhadnout, kdo by měl mít asi tak ty šance největší.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Tady je žurnál 7.37, Nobelovský týden jde do finále. V 11 hodin dopoledne se dozvíme jméno letošního držitele Nobelovy ceny za mír. Jména kandidátů drží Nobelův výbor v tajnosti, přesto se nějaké typy objevily. To všechno sleduje Pavel Novák ze zahraniční redakce. Pavle, vítej, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: O kom se mluví jako o možných favoritech na tuhle cenu?
1: Nobelův výbor nedělá žádný užší výběr nějakých finalistů, ale jenom oznámil, že letos tady dostal 287 nominací, většinou jsou to jednotlivci, ale je tam také přes 70 organizací, je to méně než loni. Loni bylo přes 300 kandidátů a můžeme vycházet spíš z předpovědi společnosti Polymarket, což je největší světová firma pro predikce ve světovém obchodu, ale také v udílení cen. Ta největší šance dává sudánské humanitární organizaci Emergency Response Rooms,

0: což je taková síť lokálních iniciativ. Pracuje v ní 26 tisíc dobrovolníků a v době občanské války v Súdánu pomáhal v zásobování civilistů vodou, potravinami, léky a dalším potřebným vybavením. Horkým kandidátem může být také nevládní organizace pro pomoc a ochranu dětí Save the Children, anebo může ta volba padnout na Mezinárodní soudní dvůr v Hágu, který posuzuje spory mezi státy, anebo to třeba také může být organizace Výbor pro ochranu novinářů.
1: Jaká jsou možná jména laureátů z řad jednotlivců? Máš nějaké typy?
0: Ano, společnost pro obchodní predikce Polymarket uvádí jako favorita, řekněme, Mikolu Kulebu, to je zakladatel a ředitel organizace Save Ukraine, která se stará o záchranu ukrajinských dětí, které byly zavlečené do Ruska nebo jsou z Ruskem okupovaných ukrajinských území. Vysoké šance také má podle Polymarketu vdova po ruském opozičním lídrovi Alexejevi, ale Navalném, Julia, ta pokračuje v boji svého manžela za lidská práva a právní stát v Rusku, ale už se o ní mluvilo také v souvislosti s Nobelovou cenou loni a dostala ji tedy. Další jméno může být Hassam Abu Safia, což je pediatr. Je to ředitel nemocnice v pásmu Gazy, ale to jméno může být také úplně jiné. Třeba loni byla velkým překvapením Maria Corina Machadová, lídrině venezuelské opozice, a ona sama se ještě postarala o další takový šok, když tu svoji plaketu a diplom darovala americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který hodně bažil po Nobelově ceně, a dala mu ji za to, že zbavil její zemi diktátora Nicolase Madura.
1: Pavel Novák, Pavle, díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Jméno nového držitele Nobelovy ceny za mír připomínáme se od nás dozvíte krátce po zveřejnění a to nastane v 11 hodin dopoledne. Radiožurnál Ozzy Osbourne za 5 minut bude 3:15.

0: Ozzy Osbourne, hraní radiožurnál už za necelých nebo za zhruba 6 hodin se po celém Česku otevřou volební místnosti. Budeme vybírat nové zastupitele obcí a měst a také třetina obvodů volí senátory. Téma pro ranní interview v 7.50. Dobré ráno ve 7:45. Jeden tank táhl, nepomohlo to, a tak povolali druhý a nakonec se to podařilo. Hasiči v noci uvolnili soupravu, která ve středu večer uvízla pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči. Detaily k celé operaci chystáme do vysílání krátce po 8 hodině, tak buďte s námi. Starý šicí stroj, černobílou televizi a nebo třeba památeční vysavač, tak tohle všechno můžete dnes a zítra odevzdat u Národního technického muzea v Praze, a to v rámci akce Recyklační víkend na oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu. A pozor, vyhodnocené nejlepší darované kusy se dostanou přímo do sbírek muzea.
1: Nehoda na D1 u Brna, kolony v Liberci. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy vázne provoz. Na kilometru 204,5 za Rohlenkou šetří nehodu, sice na krajnici, ale auta kolem jedou pomalu. Zdržíte se od 210. kilometru asi 15 minut. Nesnažte se to obět po staré silnici, je ucpaná před Rohlenkou. Na 35. na průjezdu Libercem směrem na Prahu dnes kolona delší než obvykle. Od sjezdu na Friedland až k omezení před tunelem pojedete asi 20 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Zastavíte na 5. kilometru, pomalu pojedete až na okruh k Ořechu a celé je to asi na půl hodiny. Opatrní buďte i na dálnici D7 z Chomutova do Prahy. U sjezdu na Kladno na 7. kilometru nehoda v levém pruhu a do kratší kolony se prudce brzdí za sjezdem na Stéhelče Ves. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Ráno je chladné, na horách se teploty pohybují pod bodem mrazu, jinde na většině míst naměříme kolem 6-7 stupňů. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, až během dne se začne od severozápadu zatahovat. Večer se v Čechách místy objeví i déšť. Teploty přes den vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 18. Zítra budou teploty velmi podobné, ale bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Teď už ale hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: Thank you.

0: Radiožurnál 7.50. Kdo bude další 4 roky řídit města a obce v Česku, tak o tom už dnes a zítra rozhodnou voliči. Ve třetině obvodů budou volit kromě komunálních zastupitelů také nové senátory. Někde jsou ještě přeřazena k volbám referenda. No a zatímco se lidé chystají do volebních místností, tak statistici se připravují na sčítání hlasů. A také teď naším hostem proto místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumbová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Už máte na sčítání všechno připravené?
1: My už těsně vrcholíme vlastně ty poslední přípravy a myslím si, že jsme připraveni.
0: A kdy do voleb tedy vůbec vstupuje Český statistický úřad?
1: On do voleb vlastně přistupuje už více jak půl roku dopředu, protože připravuje veškeré podklady, pokyny pro okrskové volební komise, nějaký harmonogram a podobně, ale vás asi zajímá spíše až to, co se děje v ty volební dny, takže pro nás je důležité vlastně ta 14. hodina v sobotu, protože poté začínají okrskové volební komise sčítat hlasy a my očekáváme, kdy nám je přivezou na přebírací místa.
0: Jak to tak obvykle dlouho trvá, než dorazíte první?
1: No, ono z hlediska zpracování výsledků patří komunální volby vůbec k těm nejobtížnějším a časově nejnáročnějším. A já vždy zdůraznuji, že důležitá je především správnost postupu a bezchybnost komisemi předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Ono přece jenom je lepší předat kvalitní a správné výsledky, než potom třeba je potřeba je opravovat, znova jet do komise, znova se vracet a udělat opravy a správně sčítat. Znamená to, že teda opravdu potřeba postupovat pomalu, všichni společně a kvalitně. No ale obecně platí, že dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z těch velkých měst. No a jistý vliv na zpracování má samozřejmě i souběh buď se senátními volbami nebo volbami do městských obvodů či částí. No a z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. No a data z velkých okrsků později a někdy vlastně ty poslední výsledky očekáváme až v neděli ráno.
0: Je to tedy velká komplikace, když v části republiky jsou zároveň komunální a senátní volby?
1: No, komplikace to není, takhle je nastaven volební systém, ale samozřejmě je to velmi obtížné pro zjišťování hlasů v těch komisích, protože oni jsou zodpovědní za zjišťování těch jednotlivých hlasů, za správnost a musí počítat jednotlivé typy voleb jednotlivě. Takže nejprve zjistí výsledky hlasování v jednom typu voleb, potom v druhém a pokud je tam ještě i souběh s volbou do městského obvodu či městské části, tak je to pro ně velmi náročné.
0: No, dá se říct, že čím větší město, tím větší arch pro volby do zastupitelstva a tím tedy více možností, jak nějaký hlas při sčítání přehlédnout nebo se splést. Chybují v těchto volbách komise častěji než třeba při těch volbách do poslanecké sněmovny?
1: Je to tak. Je vlastně ta specifičnost této volby je, že každý volič má tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů v té jeho obci. No a nejčastější chybou právě bývá nesprávné označení i hlasovacího lístku. A je potřeba, když vezmete, že třeba v hlavním městě Praha se volí 65 zastupitelů, to znamená, že volič mohl udělit napříč kandidátní listinami 65 hlasů jednotlivě. Myslím si, že je to opravdu velmi náročné na sčítání a proto znova zdůraznuji, ta pečlivost je určitě prioritou před tou rychlostí.
0: Radiožurnál i statistici mají pomyslnou stejnou startovní čáru. My chystáme zítra hned po uzavření místností také povolební speciál s řadou hostů, zatímco vy začnete sčítat. Reportéři se nám budou hlásit ze všech krajů republiky. Kdy asi tak očekáváte, že budou sečtená právě ta velká města, kde je to složitější? Ostrava, Brno, Praha.
1: Ta velká města opravdu bych očekávala až v neděli k ranním hodinám. Je to obtížné pro náročné na ty komise a nebylo, myslím si, že i v těch předchozích volbách to bylo opravdu až takhle později.
0: Takže náš speciál bude zřejmě velmi dlouhý. Povězte, co mají dělat lidé, pokud by měli o výsledku voleb ve svém okrsku nějaké pochybnosti, něco se jim nezdálo. Můžou se na vás obracet s nějakými podněty, stížnostmi?
1: Hlavně se musí obracet případně na stížnosti, pokud mají pochybnosti o té řádnosti sčítání těch hlasů a na příslušné soudy. Což pro volby do zastupitelstva obcí jsou krajské soudy a pro volby do senátu je nejvyšší správní soud.
0: Tušíte, co je asi tak největším zdrojem nějakých reakcí od voličů, že se jim nepozdávalo?
1: Může se jim zdát, že tam třeba nevidí ten svůj hlas započítaný, ale asi bych nepředjímala, jaké chyby se tam mohou stát a které vlastně volič může v tom spatřovat.
0: Chtěl bych vám popřát klidný víkend, ale to asi dost dobře nejde. Místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová byla naším hostem, takže přeji alespoň klidnou neděli, to už by snad mělo být všechno v pořádku a určitě se k situaci během voleb a po volbách budeme vracet i v našem vysílání a čekáme i na informace od vás. Díky moc, naslyšenou.
1: Také vám děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
0: Radiožurnál 3,5 minuty před 8 hodinou.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
4: Lidé budou dnes a zítra hlasovat v komunálních a senátních volbách. Evropský komisař Mároš Šefčovič jedná v Číně o obchodu ve snaze odvrátit možnou obchodní válku. Vedoucí tým fotbalové ligy Slavia nastoupí na hřišti posledního Zlína. V Liberci popojíždějí kolony na silnici 35 směrem do Prahy. A zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Odpoledne začnou komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin. Lidé budou moct hlasovat do 10 večer. Zítra pak od 8 do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých lístků pro komunální volby i žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
5: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
4: A ve 14 hodin se taky otevře volební studio Radiožurnálu. Evropský komisař pro obchod Mároš Šefčovič jedná v Číně. Hned na úvod dvoudenní návštěvy prohlásil, že obchodní deficit Unie vůči Číně je neudržitelný. Cílem Bruselu je odvrátit případnou obchodní válku s Pekingem.
6: Podle Bruselu vyvezla Čína v loňském roce každý den do Evropské unie zboží a služby v hodnotě přibližně o miliardu eur vyšší, než kolik směřovalo opačným směrem. Evropská unie tvrdí, že čínská měna je úmyslně podhodnocena až o 30%, což čínské zboží dlouhodobě na světovém trhu zvýhodňuje a prohlubuje hospodářský deficit evropské 27. Peking kritiku odmítá a tvrdí, že čínské firmy jen dobře čtou světové trendy, nepotřebují státní protekci a pružně reagují na pohyblivé kurzy světových měn. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Ochránit včelstva před některými nemocemi by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní hale v Terezíně ho testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopni nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
7: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
8: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
7: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoct vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
8: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Radiožurnál.
9: Sport. Obhájci titulu ve fotbalové šancelize hráči Slavie Praha nastoupí v předehrávce 10. kola ve Zlíně. Souboj vedoucího týmu tabulky na hřišti toho posledního začne v 18 hodin. Kouč domácích Pavel Hoftych Radiožurnálu Sport řekl, že během 3týdenní reprezentační pauzy pracoval s týmem na taktice i získávání sebevědomí.
10: Jo, tak snažili jsme se to sladit v oboje, samozřejmě, že víme, jaké je naše situace v tabulce. Já jsem říkal, že určitě na hráčích necítím nějakou skepsi, nějaký pesimismus. věříme, že jsme schopni se z toho dostat a zvednout se. A samozřejmě, že to bylo i hodně o taktických věcech a o tom, aby jsme si dali nějaký detaily, které tam potřebujeme vyladit.
9: O fotbalovém utkání Zlín Slavia uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem, ve kterém budeme sledovat taky 5 zápasů hokejové typ Sport Extraligy. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Komplikace v Brně a kolona v Liberci. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Od 210. kilometru až za Rohlenku. Tam na krajnici stojí policisté u nehody. Auta zpomalují a zdržíte se do 15 minut. V Brně byl zavřený Královopolský tunel směr Svitavy. Projížděl nadměrný náklad. Teď už by se měly kolony rozjíždět. V Brně fronty i jinde je ucpaná a třeba silnice 602 příjezd do Brna z Popůvek. V Liberci postojíte na silnici 35 ve směru z Chrastavy na Prahu. Od sjezdu na Friedland až k omezení před tunelem je to na 20 minut. V Praze kolony mimo jiné na okruhu před sjezdem na Ořech. A to jak směrem od letiště, tak i zde jedničky. Zdržíte se okolo 15 minut. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 příjezd z Plzně do Prahy od 5. kilometru. Kolony hlásíte taky na dálnici D7 a to na příjezdech k letišti. V obou směrech je to asi na 10 minut. A dobrá zpráva z Vídeňské ulice, ta je ve směru z centra do Krče u jižní spojky. Konečně průjezdná, alespoň jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zpočátku bude místy slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. Foukat má mírný západní vítr, během dne se bude měnit na jihozápadní. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, pátek 9. října, datum dlouho povědomé, je to ten den, kdy budeme vybírat v Česku zastupitele nejenom do obecních zastupitelstev, ale bude se rozhodovat také v části Senátu a bude se rozhodovat i v místních referendech, tak třeba v Temelíně o tom, zda se tam bude stavět nedaleko spalovna nebezpečného odpadu. To je téma, které dnes ještě probereme. Stejně tak se vydáme do Prahy. Hasičům se v hlavním městě povedlo vyprostit zaseknutý kamion pod viaduktem v pražské Krči. Trvalo to dlouho, to místo už je částečně znovu průjezdné a jak to tam vypadá a co bude dál, tak na to se zeptáme už za chvíli.
1: Ranní Radiožurnál
0: a Petr Král.

0: Radiožurnál 9 minut po 8. Trochu to vypadalo jako známá pohádka o tom, jak tahli řepu. Trvalo to celý den. Nakonec se to ale přece jenom povedlo. Hasiči hodinu před půlnocí uvolnili kamion, který uvízl pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči. Detaily o tom zjišťovala a přinesla do studia Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Hasiči uvolnili kamion, který převážel vrtnou soupravu s využitím vyprošťovacích tanků a další těžké techniky. U zaseknuté soupravy zasahovali od včerejšího rána. Před půlnocí se jim podařilo ji uvolnit. No a teď v noci soupravu rozebírali. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče už kamion pod viaduktem není.
2: Během té noci tak jsme postupně místo opouštěli, postupně jsme nakládali tu naši těžkou techniku a někdy kolem 6:45 ráno tak vrtná souprava opustila to místo.
1: Most, pod kterým byl kamion zaklíněný, by měl být podle hasičů v pořádku. Statici ho ale budou pravděpodobně ještě znovu kontrolovat.
0: No a aktuálně to místo, tedy Vídeňská v Pražské Krči, už je teď plně průjezdné?
1: Dlouho směrem z centra nebylo, teď už se ale jedním pruhem jezdí, konkrétně tím levým. Stále raději počítejte s komplikacemi nebo se zdržením, no a to platí taky pro několik autobusových linek, které místem jezdí.
0: Tolik tedy o dopravě v Vídeňské v Praze. Eliška Zábrocká, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A o dopravě z dalších míst za chvíli naši zpravodajové, a taky Zelená vlna.

0: S vámi Radiožurnál, vydáme se i do Jeruzaléma, tam skončil britský konzulát pro Palestinu, místo něj je teď jen britská mise. Diplomatický spor eskaloval po britských sankcích kvůli násilí izraelských osadníků na okupovaném západním břehu Jordánu. Naše zpravodajka pro nás chystá detaily, už za chvíli.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 8.15. V ukrajinském Kramatorsku jeden smutku za 35 obětí včerejších ruských útoků na civilisty. Údery na Ukrajinu pokračovaly i dnes v noci. My se proto po 8:30 spojíme s naším tamním stálým zpravodajem Martinem Dorazínem. Ministerstvo zdravotnictví chce zkrátit povinnou praxi u klinických psychologů, a to ze 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy s takovým návrhem nesouhlasí. Podle nich zhorší kvalitu péče. Ministerstvo slibuje, že se výhradami bude ještě zabývat.
3: Kolony na D1 u Brna, taky na Plzeňské před Prahou. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Aktuálně kolona od 211. kilometru až za Rohlenku a je to na 15 až 20 minut. V Brně je komplikace i v centru města. V opuštěné ulici se srazila 2 auta směr Výstaviště. Kolony jsou tam ale v obou směrech. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Zastavíte na 5. kilometru, pomalu pojedete až na okruh k Ořechu a celé je to až na 30 minut. Na okruhu kolony i ve směru z D1 na letiště, tam občas musí regulovat vjezdy do tunelu, aktuálně fronta od sjezdu na Vestec. A v Liberci se zkrátila kolona na 35 směrem na Prahu, zdržíte se už jen asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
4: Pátek bude zpočátku převážně slunečný, během dne se ale začne od severozápadu zatahovat a večer se v Čechách místy objeví i déšť. Přes den čekejte teploty od 11 do 15 stupňů, na jižní Moravě vystoupí až k 18. Zítra už bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, vyjasnit by se mělo během odpoledne a večera. Od neděle tak pak už bude většinou polojasno až oblačno s teplotami kolem 15 stupňů. Přeji hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 8 hodin 20 minut zavřený, nezavřený, otevřený, neotevřený. Poněkud šalamounské řešení má zřejmě případ britského konzulátu v okupovaném východním Jeruzalémě. Jeho uzavření nařídil Izrael poté, co britská vláda přišla se zákazem dovozu zboží z židovských osad na okupovaných palestinských územích. Britská diplomacie následně oznámila, že jeruzalemská budova bude dál sloužit s omezeným počtem diplomatů pod názvem Mise Spojeného království. A tak teď do Jeruzaléma míříme za naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno.
0: Co se tedy fakticky změní na fungování britského zastoupení v Palestině?
1: Tak britská vlajka na tou budovou zůstane u návštěvnických dveří, ale už zmizela tabulka, která hlásala, že jde o britský konzulát, a na tom prázdném místě se tedy zřejmě objeví ten nový název, britská mise. Mělo by na ní sloužit 7 diplomatů z 27 původních, kteří byli na konzulátu. A mezi těmi, kteří tedy zastoupení opustí, je i generální konzulka. Britové ale nevyloučili budoucí navýšení a očividně tak čekají, jaký bude postoj podle složení izraelské vlády po zdejších parlamentních volbách za měsíc. Britové taky slibují, že mise bude dál poskytovat služby pro Palestince. Území, na kterém ta budova stojí, považují Britové za okupované Izraelem. Já jsem tam potkala jenom 3 palestinské ženy z těch okolních čtvrtí, které se přišly sami podívat, jak to na místě aktuálně vypadá. Víc se ale o té situaci bavit nechtěli.
0: Tak nám ještě vysvětli, proč tedy Izrael trval na zavření právě tohoto úřadu.
1: Tak primárně jde opravdu o tu reakci na britský zákaz dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích. Ten Británie oznámila 8. září a izraelská diplomacie na to reagovala tu 30-denní lhůtou na uzavření konzulátu. Ta tedy vypršela. Na poslední chvíli ale přišla ta dohoda. Nakonec bude budova nebude mít status konzulátu, ale bude nějak omezeně fungovat. Podle izraelského ministra zahraničí Gideona Sára se ten spor ale týká více britských kroků, které se Izraeli nelíbí. Mezi nimi uvedl třeba i loňské uznání Palestiny jako státu, obnovení financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky nebo omezení exportu zbraní pro Izrael a přerušení vyjednávání o dohodě mezi o volném obchodu mezi Izraelem a právě Velkou Británií.
0: V Jeruzalémě tedy skončil britský konzulát pro Palestinu, jak jsme slyšeli, místo něj teď je jenom britská mise. No a co to asi tak znamená a co k tomu vedlo, nám vysvětlila přímo z Jeruzaléma naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová teď v ranním radiu Žurnálu. Jano, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: Za 8 minut půl deváté, za 8 minut další zprávy.

0: S vámi Radiožurnál, tak dokonale to teď rozhodně není. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna 171. kilometr, převrácená dodávka s vozem na přepravu aut je přes dva pruhy, průjezd jenom odstavným pruhem, na místo jedou hasiči, prosím, uvolněte jim cestu a buďte trpěliví.
1: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
2: Teď chtějí jediné, dožít doma.
3: Cítím se tu velmi dobře.
4: Doma je doma.
3: Určitě. Jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
1: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
2: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
3: Ano.
1: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
6: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
7: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
2: Poslední přání.
1: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
2: Každý všední den, krátce po 8:45.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
8: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké, si pište.
9: Azurit a jeho vůně.
0: Dobré ráno, je 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
10: Ministerstvo financí chce víc chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná se zástupci neziskových organizací. Ty varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Belgii dnes ochromí stávky a protesty. Odbory je pořádají kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušená veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají taky na hlavním bruselském letišti Zaventem. Od začátku loňského roku je to už 10. velký protest proti politice belgické federální vlády. Kvůli pravidelné údržbě bude od dnešního večera omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Technici tam prověří funkčnost bezpečnostních systémů a osvětlení a budou čistit odvodnění a stěny tunelu. Do soboty odpoledne řidiči neprojedou tubusem ve směru na Děčín. Od pondělí pak bude uzavřený tubus ve směru na Prahu.
2: Sport.
10: Hokejisti Třince se dnes pokusí vyhrát i 9. zápas nového ročníku Extraligy. Doma od 17 hodin nastoupí proti Hradci Králové. O půl hodiny později začnou zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin mají Buly duely Kladno Mladá Boleslav a Liberec Karlovy Vary. Radiožurnál Sport se hokeji bude věnovat spolu s fotbalovou ligou a baráží českých fotbalistek o postup na mistrovství světa v pořadu s mikrofonem za sportem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Domašova a kolony v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekáme teď dlouhé kolony u sjezdu na Domašov. Na kilometru 171 za sjezdem na Domašov se převrátila dodávka převážející auta. Je na boku přes oba pruhy. Průjezdná je krokem pouze krajnice, odstavný pruh. Na místě zasahují hasiči a stojí to od 168. kilometru. Ještě se dá sjet obět to po silnici 602 přes Domašov. Za chvilku už bude ale sjezd ucpaný. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte silný provoz a kolony. Zhruba od 5. kilometru se sunou nejen kamiony až na okruh k Ořechu. Je to celé až na půl hodiny, pro kamiony delší. Menší kolony v Praze taky ve sjezdu na letiště na silnici 7. Jinak tradiční fronty třeba a v Liberecké směrem do centra na 15 minut, taky na Štěrboholské je to zhruba na čtvrt hodiny a třeba na magistrále směrem z Pankráce do centra, tam postojíte přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám na

0: To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, Karolína Burdová, počasí i teď 3,5 minuty po 8:30, no a za chvíli spojení s Ukrajinou. V ukrajinském Kramatorsku dnes totiž vyhlásili smutek za 35 obětí včerejších ruských útoků na civilisty. 30 lidí zahynulo v autobusech a my o tom už za chvíli budeme mluvit podrobně přímo s naším zpravodajem.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8.37. Nejméně jeden člověk zemřel dnes noci po ruském bombardování ukrajinského Záporoží. Dva mrtvé pak hlásí ruská bělgorodská oblast, naopak po ukrajinských náletech. A z krvavého útoku se stále zpamátovává ukrajinský Kramatorsk na východě země. Včera tam zemřelo nejméně 35 civilistů. Zhruba 30 z nich poté, co ruské klouzavé bomby zasáhly dva autobusy. My jsme teď ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Masivních ruských útoků na civilisty v posledních dnech přibývá. 22 lidí předevčírem zahynulo v Prilukách v Černihivské oblasti při raketovém útoku. Jak se ukrajinská veřejnost s takovými zprávami může vyrovnat?
1: Samozřejmě, že to nese velmi těžce, zvlášť pro ty, kteří v dané lokalitě třeba bydlí nebo tam mají známé, příbuzné a podobně, ale samozřejmě je to zpráva, která nenechává nikoho úplně chladným, ale je tady takový jev, který musel nastat, válka v pozadí nebo na pozadí, lidé i tak to začínají vnímat, bohužel i včetně těch obrovských tragédií, které prostě berou tak, jak přicházejí, s tím, že vlastně normální člověk, běžný člověk s tím nemůže nic udělat, nemůže tomu nějak zabránit, a ten pocit bezmocnosti a toho, že svět málo pomáhá Ukrajině, tady samozřejmě je, ale není to nálada, která by byla nějaká úplně kapitulační, poraženecká, spíš je to takový obrovský smutek a velká neznámá, co přinese dnešek, zítřek, noc a podobně.
0: Bezpečnostní situace se taky poměrně radikálně zhoršila v Kyjevě. Pokračovaly v noci ruské útoky?
1: Pokračovali, i když ne v takové intenzitě jako předtím.

0: No, Kyjev je prakticky, nebo ne prakticky, ale opravdu každý den, každou noc cílem náletů mířených na civilní objekty, ale také na energetiku, a to je právě to, co Kyjev teď nejvíc trápí. Včera došlo k velkému blackoutu v metru, které přestalo jezdit právě z důvodu poškození těch sítí a zdrojů energie v Kyjevě a kolem Kyjeva elektráren. Dnes byl jeden z městských obvodů, Oboloňský, úplně bez proudu. Budou havarijní odstávky proudu. Přestal částečně v Kyjevě jezdit elektrická doprava, to znamená trolejbusy, tramvaje, a úřady pomalu začínají upozorňovat lidi na to, aby si třeba na zimu našli nějaké lepší bydlení nebo bezpečnější, pohodlnější bydlení někde venku mimo Kyjev, ale ne všichni s tím souhlasí. Kyjevané nechtějí příliš moc odjíždět, noci tráví v metru, bohužel s vyhlídkou na to, že ta situace se bude dál zhoršovat, protože žádné příměří s Ruskem zatím na obzoru není, i když to možná vyplyne z nějakých jednání, která se právě teď vedou.
1: Přesně tak, dodejme ještě, že do Spojených států odjel ukrajinský tým vyjednavačů. I tohle jednání nás bude zajímat. Z Ukrajiny teď aktuálně Martin Dorazín. Martine, díky a naslyšenou.
0: Hezký den.

0: Radiožurnál 8.43, volební pátek nastal. Voliči v 38 obcích v Česku můžou dnes a zítra tedy krom výběru nových zastupitelů do obecních zastupitelstev rozhodovat taky v místních referendech. Tak například v Temelíně na Českobudějovicku se hlasování týká plánu na výstavbu spalovny nebezpečného odpadu. Ten záměr už tedy dříve odmítli zastupitelé obce a peticí také obyvatelé blízkého okolí.
1: Myslím si, že nikdo z nás to tu hlavně jako nechce, protože si myslím, že těch všech věcí, co tady je, je strašně moc.
2: Veronika Krejčíčková bydlí v temelínské místní části Litoradlice jen pár set metrů od místa, kde má stát nová spalovna. Podle ní je referendum jednou z mála možností, jak se můžou místní obyvatelé k záměru vyjádřit.
1: Zkusit se má všechno, takže bojujeme všema silama, prostě, který máme, a co kdo prostě může, tak se snaží proti tomu bojovat. Budem doufat, že to pomůže. No.
2: Plány na stavbu spalovny už dřív odmítli zastupitelé Temelína. Část z nich chtěla proti ní protestovat vlastní peticí, vysvětluje opoziční nezávislá zastupitelka Hana Hajková, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
3: Občanská iniciativa především občanů z Litoradlic, kterých se to nejvíc týká, byla tak překvapivá a tak rychlá, že naše petice už v tu chvíli byla zbytečná, tak jsme se rádi připojili k jejich iniciativě.
2: Se záměrem nesouhlasí ani nezávislý starosta Josef Váca, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Referendum podle slov vítá.
4: Nejvíc bude záležet na občanech. Podle toho bude samozřejmě obec postupovat. Je to první hlavní krok, který by mohl zamezit té stavbě.
2: Spalovnu s kapacitou 20 000 tun ročně plánuje postavit společnost Quail na místě současné skládky odpadu, říká mluvčí společnosti Kristina Jakubcová.
5: Spalovna průmyslových odpadů na Hůrce je koncipována především jako regionální zařízení. Dle možného zájmu o službu, ale není výhradně omezena jen pro jeho český kraj.
2: Obyvatelé Temelína se v referendu ke spalovně můžou vyjádřit dnes a zítra současně s hlasováním v komunálních volbách. Z Temelína Michal Bělský, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 8:45. V Lucemburku se právě dnes scházejí unijní ministři financí, a to proto, aby se dohodli na balíčku pravidel, který má propojit kapitálové trhy v celé Unii a zlepšit nad nimi také dohled. Za Česko na jednání přijede ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dnes v 11 hodin dopoledne, okamžik, kdy norský Nobelův výbor oznámí letošního nositele Nobelovy ceny za mír. Známé je, že vybírá z téměř 300 navržených kandidátů, ať už konkrétních lidí nebo organizací. Jména samotných nominovaných ovšem nejsou veřejně známá. Kdo to tedy nakonec letos bude, to se od nás samozřejmě dozvíte.
6: Nehoda na D1 u Domašova, kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte dlouhé kolony za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 171 se převrátila dodávka převážející auta. Je na boku přes oba pruhy a průjezdná zůstala pomalu pouze krajnice, odstavný pruh. Do kolony se dojíždí u benzinky 9 křížů na kilometru 166. Hodně řidičů pak sjíždí na Domašov, jedou po silnici 602, ta je zatím ještě dobře průjezdná. Na dálnici D5 připomínáme kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 5. kilometru až na okruh Kořechu pojedete pomaleji, hlavně v kamionu. O něco menší fronty na okruhu i ve směru z D1 na letiště, opět je to před sjezdem na Ořech, tam je kolona asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
7: Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, na jihovýchodě až večer. Večer se pak v Čechách od severozápadu místy vyskytne i déšť. Taková je předpověď pro dnešní den. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 18. Zítra bude spíš zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Od neděle pak čekáme většinou polojasno až oblačno a jen ojedinělé přeháňky. To je ode mě pro dnešek vše. Přeji hezký den.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 10 minut před devátou. Ještě v 83 letech bydlela sama a řídila auto. Pak se psychicky zhroutila a zůstala ležet. Mluvíme a mluvit teď budeme o paní Evě, o kterou se dnes na Vsetínsku stará čtvrtým rokem doma celá rodina. Za ležící pacientkou dojíždí pravidelně také mobilní hospic Diakonie ve Valašském Meziříčí. A tak si s námi poslechněte pátý díl seriálu Radiožurnálu Poslední přání, který je i o cestování karavanem. Když to totiž ještě šlo, tak rodina i s babičkou vyrážela na dovolenou na Slovensko, anebo třeba i do Maďarska.
1: Chceš se napít, mami?
2: Hermana Pavlicová teď bere do ruky láhev s pitím a dává mamince napít. Jak dlouho je maminka právě na tomto místě, tady v obýváku, odkud na ní jde hezky skrze ty dveře sluníčko?
1: V podstatě začínáme čtvrtý rok. Ještě ve svých 83 letech bydlela sama v bytě, fungovala samostatně, jezdila autem. Pak nastala situace, že měla jít na operaci očí a z toho se tak nějak zesypala psychicky a skolabovala a zůstala ve fázi, že zůstala ležet.
2: Maminka se z postele dívá na bílou stěnu, která je plná zarámovaných fotografií, nejen těch rodinných, ale taky z cest.
1: Celý život cestovala i s taťkou, měli karavan, jezdili po celé Evropě.
2: Do péče o babičku se zapojuje celá rodina a taky syn paní Romany Vítek. Co všechno umíte?
3: Tak žulnout i na bok, nebo jakože polohovat, dát i napít, najíst, nějaký transfer z postele na křeslo. Dva dny jsem ve škole a jinak se staráme přesně s maminkou.
2: Tady na této fotografii je Vítek v Tatrách. Hned vedle je snímek, kde je maminka, její sestra, ale taky babička.
1: Poté, co babi skolabovala a zůstala ležící, tak náš první výlet byl na jaře 24, jsme jeli do Tater. Ona si to strašně přála.
2: Tu fotku máme tady, maminka je na vozíčku, to bude asi sestra, no. To jste vy a za vámi Štrbské pleso.
1: Pořád jsme zvažovali, co vlastně udělat, jestli pojedeme, jestli nepojedeme.
2: Takže maminka ve svých 84 letech na vozíčku s vámi odjela přes celé Slovensko?
1: Ano, odjela. Já jsem tvrdohlava, takže spoustu věcí si prosazuju i na truc. Jediné riziko, které je to neřešitelné, je, že kdyby babi na tom výletě odešla, tak by to bylo složitější z repatriací, ale nic horšího se nám stát vlastně nemohlo. My jsme měli maminku doma a měli jsme možnost, buď budeme sedět a čekat na něco, anebo jako rodina zkusíme ještě žít. V létě jsme si půjčili ještě bezbariérový karavan a naložili jsme babi a vyrazili jsme na týden do Maďarska do kempu.
2: To je ono.
1: Tady se rokní v bazéně.
2: To je ta cesta tím karavanem. My se od fotografií přesuneme na druhou stranu.
4: Paní Pavlicová, dáte si čokoládku?
2: Bonbon teď udává babičce sestřička Lenka Potěšilová.
4: Otevřete pusu, zkuste. Já vám dám do pusinky. Je to dobré?
2: Paní Lenko, odkdy tady přicházíte jako zdravotní sestra do rodiny?
5: Velkou práci jsme tady zastali z počátku, kdy rodina si v péči byla nejistá. Přišla babička domů s tím, že si nevěděli vůbec rady úplně se základními potřebami, ať už je to polohování, výměna inkontinentních pomůcek, krmení.
2: Vám to dodalo určitě odvahu?
1: Dodalo nám to odvahu a hlavně my, když jsme se v tom tak plácali, tak holky vždycky ráno přišly, já jsem na ně vychrila všechny svoje pocity, v podstatě dělali mi takovou psychohygienu.
5: Od pečujících to slycháváme často, že i dá se říci, když si to neuvědomujeme, tak určitou podporou i tu psychickou pro rodinu určitě jsme.
2: Říká Lenka Potěšilová, jedna ze zdravotních sester terénní služby Valašsko-Meziříčské diakonie, která pomáhá lidem zůstat a dožít doma. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál dopolední host po deváté. Eva Eisler, česká šperkařka, designérka, vysokoškolská pedagogička světového renomé. Právě se vrací z výstavy v Paříži a na letošním design bloku představí v kapli svatého kříže instalaci Kruh ticha. Právě Eva Eisler po deváté naším hostem.
1: Pustíte si dnes hokej v rádiu.
2: Hokejisté Třince budou hrát o prodloužení série výher na začátku sezony. Zatím neztratili ani bod a poprvé v sezóně je bude chtít obrat Hradec Králové. Ve Werk aréně se začne hrát v 17 hodin. V Tipsport Extralize se budou hrát další 4 zápasy. Na všech budeme mít reportéry a přímé přenosy jednotlivých utkání naladíte i na internetu, třeba na irozhlas.cz.
1: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
3: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
4: Prádlo hněvé a hebké, Azurit, prádlo měkoučké, si pište.
5: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Ministerstvo zdravotnictví chce kvůli nedostatku klinických psychologů zkrátit jejich povinnou praxi. Rusko pokračuje v útocích na Ukrajinu. V Záporoží dnes zemřel nejméně jeden člověk. Hokejisté Hradce Králové nastoupí v extralize na ledě vedoucího Třince. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na 171 kilometru ve směru z Prahy do Brna. A zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: V Česku dnes začnou volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Na radnice kandiduje 190 tisíc lidí, to je o 5 tisíc míň než v předchozích volbách. Hlasovací místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Cílem je zlepšit dostupnost psychologické péče, která je v Česku dlouhodobě špatná. Asociace klinických psychologů ale se změnou nesouhlasí. Podle její prezidentky Hany Jánové není možné praktickou přípravu za rok stihnout.
7: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče, v rámci diagnostiky, skupinové psychoterapie. Musí mít opravdu přes 100 výkonů splněných a všechny ty výkony musí mít splněné vlastně pod odborným dohledem toho školitele, toho zkušeného klinického psychologa.
6: Ministerstvo uvedlo, že se bude výtkami ještě zabývat. V ukrajinském Kramatorsku je den smutku za 35 obětí včerejších ruských útoků na civilisty. Údery na Ukrajinu pokračovaly i dnes v noci. V Záporoží zahynul nejméně jeden člověk, zraněných je 5. Rusové podle serveru Ukrajinská pravda na Záporoží svrhli letecké pumy. Jeden člověk po ruském útoku zemřel taky v západoukrajinském Ivano-Frankivsku. U Kyjeva ruská armáda zasáhla sklad. Úřady v Belgorodské oblasti na západě Ruska informovaly o 2 obětech po ukrajinském útocích. Sál pražského Radiopaláce už je téměř připravený na účinkování souboru divadla na Vinohradech. Jestli ale začne v náhradních prostorách vystupovat ještě letos, není jisté. Rekonstrukce bývalého kina Květen trvala rok.
8: Tohle je náš nový sál.
9: Přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Mate, vedoucím umělecko-technického provozu. Oproti divadlu na Vinohradech, které má 620 míst, toto hlediště je o něco menší.
8: Kapacita je skoro poloviční. To základní už je, celé jeviště, podlaha točná. Velký rozdíl je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci.
9: Technici musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
10: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů.
9: Teprve potom se bude moct začít hrát. Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Sport.
11: Hokejisti Hradce Králové nastoupí na ledě třineckých ocelářů, které zatím nikdo v extraligové sezóně neporazil. Východočeši by se o to mohli pokusit i s golmanem Tomášem Vomáčkou. Ten má zatím lepší statistiky než Stanislav Škorvánek. Trenér brankářů Východočechů Robert Horina vidí u hradeckého odchovance Vomáčky v průběhu let zlepšení.
12: sledoval jsem ho ty roky, co byl mimo, a když se vrátil z toho zámoří nebo když s náma trénoval v letním období, malinko byl ještě to takový ten juniorský golman, kde chytal jiným způsobem, teď se jako zocelil, jo, je tam víc klidnější v tom brankovišti, v tomhle tomu udělal určitě pokrok.
11: Utkání Třinec Hradec Králové začne v 17 hodin, o půl hodiny později odstartují zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin mají Buly duely Kladno Mladá Boleslav a Liberec Karlovy Vary. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: A nehoda na D1 u Domašova, kolony na Pražském okruhu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna postojíte v koloně za Velkou Bíteší. Na kilometru 171 zasahují hasiči u převrácené dodávky. Převážela auta, rozvlnil se jí vlek, nabourala dost svodidel a převrátila se na bok přes oba jízdní pruhy. Teď se projíždí pouze odstavným. Kolona směrem do Brna minimálně na půl hodiny od sjezdu na Domašov. Osobním se dá sjet na 602, oběd to přes Domašov, objížďka je zatím dobře průjezdná. Pozor na D1 i ve směru z Brna do Prahy. U nehody na kilometru 171 se pohybují silničáři u středových svodidel, tak pozor na ně. Na D5 se připomínáme kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 5. kilometru až na okruh pojedete pomaleji, a to hlavně v kamionu. Na okruhu kolony i ve směru z D1 na letiště, opět je to před sjezdem na Ořech. Občas tam musí regulovat, zastavovat vjezdy do tunelu. Brzdí se za sjezdem na Vestec. A zdržíte se chvilku taky na příjezdu k letišti v Praze. Větší jsou kolony ve směru z centra asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Místy bude ještě slunečno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy. A teď už má slovo Martin Balucha a jeho host.
14: Přes 20 let tvořila, žila a taky vystavovala ve Spojených státech. Její díla jsou součástí prestižních muzejních a taky galerijních sbírek všude ve světě, v New Yorku, v Montrealu, ale taky třeba v Mnichově. Letos na jaře vstoupila do síně slávy českého designu a před nedávnem, před pár dny se vrátila taky z Paříže, kde vystavovala. Hostem Radiožurnálu je Eva Eisler. Paříž, výstava, jak se vám líbila podzimní Paříž?
15: Pařížané se zrovna vrátili z prázdnin a ještě vlastně jeli v takovém tom prázdninovém módu a bylo krásný počasí, teplo, takže byli úplně všude, nejenom v kavarnách, bistrech, ale v parcích a všude na ulicích a ačkoliv jsem byla v Paříži 20krát, tak jsem se fakt tentokrát téměř zamilovala, ale nejenom z toho, že vlastně člověk vidí ty uvolněný, odpočatý tváře na ulicích, ale to, že vlastně jsem cítila mezi nimi nějaký pouto, že to nebyli turisti, ty už...
14: Třeba... To tady nevnímáte v Česku, v Praze, v Brně, že by tady bylo takové dění na ulicích?
15: Já tady vidím hordy turistů. Ale že bych tady viděla hordy jako místních občanů, to ne. Jako já je potkávám samozřejmě na vernisážích a na akcích. Máme ty svoje bubliny, máme prostě spoustu lidí a máme se rádi, ale já jsem přijela z tý Paříže a říkala jsem si, Češi se asi nemají rádi.
14: A vy jste říkala, že jste se zamilovala do Paříže až po 20. až teď. Proč až teď?
15: Možná, že jsem tentokrát měla pár dní času, kdy jsem se mohla jen tak brouzdat ulicema a chodit do muzeí a protože jsem tam byla týden a instalaci své výstavy jsem zvládla za 2 dny, takže jsem zbytek měla sama pro sebe.
14: Vnímala jste taky, jak jste mluvila o tom, že jste tam byla 20krát, jak se ta Paříž v průběhu let změnila?
15: Nevím, jestli jsem to vnímala, jako třeba já vím, jak se strašně změnil Londýn od doby, kdy jsem tam začala jezdit někdy při 40 lety, možná 50. Že se otevřela, je daleko vstřícnější a je mezinárodnější a tak dále. na té Paříži to nevnímám. Asi jsem si toho začala víc všímat, protože se na to teď dívám, když přijdu z Prahy. Tenkrát jsem jezdila mnohokrát do Paříže, třeba z New Yorku.
1: Host Radiožurnálu.

máme, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperame, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperame, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce

0: Hostem Radiožurnálu tady na Design bloku je Eva Eisler. Když se bavíme o těch proměnách města, tak letos v létě umělec Giard, francouzský umělec, zahalil nejstarší most v Paříži, most Le Pont Neuf, do takové, řekněme, instalace, která připomínala jeskyni. Byla to taková plachtová instalace a vlastně tímto způsobem navazoval na instalaci, která už byla na stejném místě v roce 1985. Byla to instalace, která byla vytvořena tehdy Christem, uměleckým párem Christem a Jean-Claude. Co říkáte na podobné instalace, které mění podobu měst i historických monumentů? Patří to do toho města?
1: Absolutně patří. Tyhle zásahy do veřejného prostoru přitáhnou pozornost spousty lidí, kteří si třeba vlastně i to místo běžně neuvědomují, když tudy chodí celý život. A taky si uvědomují tu pospolitost toho těch místních občanů, který to město sdílí. A ten Pont Neuf, mě mrzí, že jsem to neviděla, ono to nějak skončilo, když jsem tam dojela, a ten J.R., on je fotograf, že jo?
0: Přesně tak, takže toho má
1: vlastně
0: víc.
1: Na rozdíl od Christo, který to zabalil do čisté látky, tak on to vlastně měl ještě pojednaný, jakože to je opravdu nějaká strukturální jeskyně.
0: Dokážete si představit tady v Česku, v Praze, že by některý umělec zahalil Karlův most takhle do látky, nebo že by tam vytvořil takovou obrovskou instalaci v podobě jeskyně?
1: No, kdyby to udělal, tak by se opakoval a to je jedna věc a určitě by se někdo našel, kdo by chtěl udělat nějaký takovýhle zajímavý zásah, ale ty úřady by mu to nedovolily, bohužel.
0: Úřady by byly proti? My jsme moc strnulí v tomhletom.
1: Jo.
0: A tak já vím, že i ve Francii, v Paříži museli jít opravdu skrz větrné mlýny a že to bylo náročné, ale říkáte, že Francouzi jsou spíš tomu naklonění těm obměnám toho města i té práci s těmi historickými monumenty.
1: Jo, určitě. Tak tam jako člověk vidí, není to tak extrémní jako Londýn, kde vyrůstají prostě ty moderní stavby mezi těma historickýma, nikdo to neřeší, jako památkáři tam nechtějí zakonzervovat to historický centrum. Naopak z toho vlastně jako čiší taková ta energie, ta potřeba prostě žít i tu budoucnost, nejenom tu minulost.
0: Vy jste pro festival, Mezinárodní festival umění tady v Praze představila instalaci s názvem Kruh ticha, která vznikla v kapli svatého kříže na druhém nádvoří Pražského hradu. Je to instalace, která je složena ze 7 kamenů, které jsou přímo v té kapli svatého kříže. Je tam taky osvětlení a hudba od velmi nadějného, talentovaného skladatele Jiřího Trtíka. Je to instalace, která vznikla skutečně v kapli z druhé poloviny 18. století. A vy, když jste do této kaple přinesla těch 7 kamenů, možná řeknu trošku neomaleně 7 šutrů, neříkala jste si, že to bude možná málo pro ten design blok, že by to mělo být velkolepější?
1: On to byl velice náročný úkol, protože začíná to v rámci design bloku, ale potom to pokračuje pod patronátem Pražského hradu a vlastně tam přijde kde kdo. Tam přijdou turisti, tam přijdou prostě rodiny s dětmi. Výstava trvá až do 6. ledna, takže přes advent, přes Vánoce. Takže člověk musí brát potaz to, pro jakou vlastně skupinu lidí tu věc vytváří. A já jsem dostala vlastně tuto výzvu už před rokem a půl a loni jsem to, na to neměla odvahu, protože jsem si říkala, tady to silný architektonicky a historicky a materiálově místo si zaslouží něco, co tomu vlastně, kde vznikne nějaký rovnoprávný dialog. Ale ta věc, kterou do toho vnesu, tak to nemůže být design, protože po designu už vlastně ty lidi nebudou chápat, proč tam stojí židle, nebo proč tam stojí něco.
0: Takže jste měla taky pochybnosti, slyším.
1: Strašně dlouho. A ta věc, kterou jsem tam ve výsledku vytvořila, tak je přešpekulovaná, přemýšlená prostě do každého detailu. A říkala jsem si, já tam vlastně nemůžu nic vytvářet. Já tam musím přinést něco jako z přírody. Já nepovažuji přírodu jako za něco pouze to, co roste a to, co žije. To je všechno. To je i světlo, i gravitace, i kámen, i prostě všechno, co vnímáme kolem sebe i ve vesmíru.
0: A ty kameny, to jsou říční kameny?
1: Jsou říční kameny, které mají svoji historii možná 1000 let, možná 1 000 000 let, kdy je vlastně nějaký síly poháněly někam a formovaly a eroze a vlastně je to taková parafráze i na člověka, jakože my taky jsme formováni tím životem a turbulencema a vztahama a dotekama a ve výsledku, kdybychom tomu balvanu, nebo tomu šutru, jak to říkáte.
0: Já se omlouvám za to neomalené
1: slovo. Ne, to je v pohodě, oni jsou dost omlácený. Ale já jsem chtěla ten kontrast mezi tou lidskou rukou, která je tam úplně všude vidět v té kapli, co všechno tam člověk vytvořil z kamene. Jsou tam malby, jsou tam sochy, je to pozlacený, jsou tam mříže. Takže to je takový vlastně kontrast. A dřív se chodili lidi do té kaple modlit k Bohu. A teď
0: tam můžou kontemplovat.
1: Teď je odsvěcená a můžou kontemplovat, můžou si tam dělat, co chtějí, můžou si tam sedět a přemýšlet, ale vlastně je to takový izolátor od toho světa venku, kde na nás působí neustále od rána, když si začneme číst noviny, nějaký tragický prostě příběhy. A tady se můžou uklidnit a obrátit se k sobě, anebo jeden k druhému.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu tady na Design bloku je Eva Eisler. Vy jste se na zahájení té výstavy v kapli svatého kříže posadila na ten říční kámen. Podívala jste se na tu instalaci, která je i do výšky patrná, protože tam jsou světla. Co člověk cítí, vnímá, když se v tichosti té kaple posadí na ten říční kamen a má vlastně v hlavě to všechno, co tam bylo, svatovícký poklad a dál?
1: No tak já abych to ještě víc přiblížila, tak je tam kruh z kamene, pak je tam zvuk vody, zkombinovaný se 7 slovy. Každé to slovo jsem přiškla každému kameni. A pak je tam videoprojekce tekoucí vody, která vlastně nám připomíná, jak byly formovány ty kameny. A ty slova vlastně nedávají dohromady žádný příběh. Já vám je řeknu. Je to prvopočátek, trvání, paměť, přítomnost, souhra, rezonance a celistvost. A nedávají dohromady příběh, ale můžou vytvořit něco úplně vlastně takového primordiálně souvisejícího s počátkem bytí a nechci z té výstavy dělat žádný ezo, to nejsem já, ale člověk vlastně, když jsme si tam sedli 7 lidí a vzali jsme se za ruce,
0: ano.
1: Tak lidi říkali kolem, že úplně prostě začali plakat z toho. No, bylo to asi...
0: Byl to silný okamžik, já jsem u toho byl a člověk vidí na těch 7 kamenech sedět 7 lidí a drží se za ruce v této historické kapli z druhé poloviny 18. století, ale člověk se musí možná k té jednoduchosti taky propracovat zkušenostmi, že si říct, to stačí.
1: No, to je vždycky to nejtěžší, jako si říct, to stačí, ale já vlastně jsem s tímto pracuju už mnoho let, že vlastně se snažím dospět skrz tu práci k té absolutní podstatě, k té esenci, té věci. Takže jsem se už naučila odundávat ty nepodstatné detaily. Ale přesto jsem měla dlouho pochybnosti, jestli to stačí pro ty lidi tam venku. Mně to samozřejmě stačilo. A byla vynikající moje kurátorka, Míša Kádnerová, která vždycky, když jsem ty svoje pochybnosti vyřkla, tak mě takovým svým milým, vlídným způsobem ujistila, neboj, Evo, bude to dobrý, je to silný. Takže jsem jí uvěřila.
0: A mně se líbila i slova Jany Zelinsky, která byla na té vaší výstavě, ředitelky Design bloku, která mluvila o tom, že Eva Eisler proměnila světlo v hudbu na té výstavě, protože světlo je jedním z těch elementů nebo témat letošního 28. ročníku Design bloku.
1: Ano, a já jsem včera na téma světlo měla povídání v rámci Design Talks a nainstalovala jsem si kvůli tomu do telefonu Morzeovku, protože to je jedna forma, jak můžeme světlem komunikovat. Takže to doporučuji. Zadarmo program Morzeovka.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: A Zurit, prádlo hněvé a hebké. A Zurit, prádlo mnikoučké. Si pište.
3: A Zurit a jeho vůně.
4: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Vrtnou soupravu, která uvízla pod mostem v Praze ve Vídeňské ulici, se dnes ráno podařilo odvést. Potvrdil to mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podvalník vyprostili hasiči před půlnocí. Postupně využili 3 vyprošťovací tanky. Odhad škod zatím není jasný. Neví se ani to, kdy bude plně obnovený provoz. Povrch silnice je poškozený. Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se se zmocněnci amerického prezidenta a k rozhovorům se připojí i bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem je obnovení mírových jednání s Ruskem, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Norský Nobelův výbor za hodinu a půl oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Vybírá z více než 280 kandidátů, konkrétních lidí i organizací. Jména nominovaných výbor nezveřejňuje. Loni získala Nobelovu cenu za mír lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová. Brno chce mít další dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouličních lamp. Zatím funguje jedna na sídlišti v Lesné. Podle města se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí městské podniky v příštím roce.
0: Sport.
4: Basketbalista Tomáš Satoranský neodvrátil v Eurolize prohru Hapoelu Tel Aviv ve španělské Valencii. Český rozehrávač zaznamenal v utkání nejlepší kontinentální soutěže 4 body i doskoky a 9 asistencí. Hapoel ovšem prohrál 82-93 a v neúplné tabulce mu patří 9. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Domašova a omezení taky u Rousínova. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždějí kolony za Velkou Bíteší. Na kilometru 171 zasahují hasiči u převrácené dodávky. Převážela auta, nabourala do svodidel a převrátila se na bok přes oba jízdní pruhy. Teď se projíždí pouze odstavným. Kolona je tam asi na půl hodiny od sjezdu na Domašov. Kamionem zastavíte už dřív, už za sjezdem na Velkou Bíteš. Osobním se dá sjet na 602, oběd to přes Domašov. Objížďka zatím ještě dobře průjezdná. Na D1 čekejte kolony ve směru z Vyškova do Brna. Na 216. kilometru u sjezdu na Rousínov je omezení.
6: Je to zúžení do jednoho pruhu, silničáři tam pracujou, jo, se sníženou rychlostí, jo. Pravý jízdní pruh je zavřený.
5: A zdržíte se už asi 10 minut. Pozor dejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 7. kilometru popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Místy bude ještě slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Martina Baluchy.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: povídáme si s Evou Eisler o její instalaci Kruh ticha na Design bloku, povídáme si tady ve Veletržním paláci. Eva Eisler, která je multidisciplinární tvůrkyní, od jara taky členkou Síně slávy, a já váhám a říkám si, jestli můžu říct taky šperkařka.
1: Můžete.
0: Protože
1: můžete,
0: já jsem si všiml toho, tak trošku tabu, všichni vědí, že při představování Evy Eisler se nesmí říct, že to je šperkařka, nebo se musí dostatečně zdůraznit, že to není jenom šperkařka.
1: Správně.
0: A přitom je to součást vaší umělecké cesty?
1: Je to součást mojí tvorby a je to vlastně úžasný prostředek, protože já se budu opakovat, že to řeknám mnohokrát, já považuji šperk jako za takovou sochu nebo architekturu pro krajinu lidského těla. A vlastně je to úžasný, protože vy si vytvoříte ten šperk, což může být model pro nějakou větší sochu, a vyjdete tím ven do ulic a vlastně už jako získáváte tu reflexi od těch lidí. Takže to je sebereflexe, ale zároveň je to takovej test, jestli to obstojí vlastně to, aby to mohlo stát někde na horizontu.
0: Tak já jsem se bál, že mě vynadáte, protože já při tom propagačním videu na sociální sítě jsem řekl Eva Eisler, šperkařka, ale taky jsem dodával tvůrkyně, uznávaná, světoznámá, tak to docela prošlo dobře, to jsem to čekal horší. A ostatně ty šperky vaše, když se podívám na vaši ruku, tak je máte na sobě.
1: Ano, ano.
0: To jsou šperky, které jste tvořila ještě v New Yorku, nebo později?
1: I třeba občas mám chuť, takže si zašperkuju, kdykoliv se mi zachce.
0: Mně se líbilo, co jste říkala o špercích, že to je taková kreditní karta. Já jsem si to dal do souvislosti, protože nedávno jsem šel na jednu akci do Senátu a měl jsem sako, měl jsem kravatu, měl jsem košili a šel jsem přes Valštejnskou zahradu a hned za mnou šli turisti, ten bezpečák pustil mě, protože jsem byl dobře oblečený, ani neviděl akreditaci, ale ty turisty nepustil, už měli jenom tričko a měli kraťasy, takže ten šperk funguje podobně, teda chápu to správně, když je takhle umělecky vytvořený, že se podívá a už se dá odhadnout, odkud ten člověk jde.
1: Fungovalo to v New Yorku. Tam jako lidi jsou daleko vnímavější anebo aspoň komunikativnější, že třeba samozřejmě sklízím reakce od sběratelů a znalců, prostě od architektury přes design, po sochařství, ale i třeba od řezníka nebo od řidiče autobusu.
0: Počkejte, řezník vám o komu-

0: komentoval nějaký šperk?
1: V New Yorkský můj účastník, ano. A vždycky říkal, jak se těší, co zase budu mít příště na sebe.
0: Takže vy jste šla pro maso na svíčkovou, na barbecue a řezník vám okomentoval?
1: A řidiči autobusu, nebo paní v autobuse, nebo kdekoliv, jo.
0: A tady nemáte dojem, že by to fungovalo stejně?
1: Ne, tady paní v řeznictví, tam mě nikdy nic nepochválila. Tam mě říkala, vraťte se zpátky do té fronty, kde jste byla.

0: Povídáme si s Evou Eisler. Já jsem se chtěl ještě zeptat v souvislosti s těmi šperky, jak se vyrábí ze zubní vrtačky nebo z kuchyňského náčiní. Co se musí všechno rozmontovat?
1: Co jsem dělala ještě na střední škole, jsem rebelovala tady proti místní, mě bylo nějakých 17, to byly 60. 70. leta, to ještě z vás nikdo ještě nenarodil. Mě zajímal ten materiál, aha, to byly kvalitní materiály, to byly buď nějaký, já nevím, bílá mosas nebo nerez ocel a jak bych se v té době, já jsem studovala na stavební průmyslovce, jak bych se k takovému materiálu nebo přístrojům, který by mi obráběli, dostala. Mě to fascinovalo. Já jsem vlastně odjakživa milovala styl, který se nazývá ready-made. Tenkrát se i používal vlastně takový britský výraz ad hoc. Kdy rozeberete něco a vlastně z toho vytvoříte něco úplně jiného. Takže já jsem si třeba udělala podprsenku z naběraček nerezových, kuchyňských a šla jsem do školy.
0: Z naběraček, já lapám dech.
1: Abych provokovala svého fyzikáře, který mě dal 4 z fyziky.
0: Jo, a nevyloučil vás ze třídy, ne? Tady z naběraček Evo, my nebudete chodit po třídě.
1: Mě on to pochopil, že to je taková ode mě pomsta.
0: Jaký šperk chtěla zahahadit? To počítám, že nebyl šperk ze zubní vrtačky.
1: My jsme se ze Zahou Hadid poznali už vlastně v polovině 80. let, kdy jsem měla věci v galerii, která se jmenovala Artware v Sohu, což vlastně bylo už tenkrát začínalo být takový centrum toho uměleckého světa. A tady do toho Artware chodili nakupovat rokový hvězdy a herečky a
0: světoznámá architektka, ano, která jako první žena obdržela Pritzkerovu cenu, což je Nobelova cena pro architekty.
1: Ano. A já jsem tam tenkrát měla výstavu, kde v té době jsem začala dělat takový velice minimalistický šperky ze dřeva nebo z kamene, jenom takový obdélníky, a jí to úplně fascinovalo, protože ona v té době ještě nebyla slavná, ale zrovna měla výstavu v Museum of Modern Art, která se jmenovala Dekonstruktivismus, a byli tam i architekti, ale ona tam měla jenom obrazy. Obrovský obrazy vlastně takových dekonstruktivistických vizí staveb a měst. No tak a před x lety, než zemřela, jsem se jí ptala, pamatuješ ještě na ten obdélník? Ona říkala, ty co blbneš, to mám pořád na stole. No a od té doby vlastně, když přijela do New Yorku za svojí sestrou, nebo tam potom začala učit na Kolumbijské univerzitě, tak se ozvala, že potřebuje něco nového. Až jednoho dne mi řekla, představ si, že jsem si začala navrhovat své vlastní šperky.
0: A to bylo na popud vás? Ne, postupně.
1: Na popud asi někoho, kdo chtěl na tom vydělat peníze.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Povídáme si s Evou Eisler na Design Bloku. Jaký vliv dnes má na studenty, které jste vyučila, sociální sítě Instagram?
1: No, my jsme třeba jako součást výuky zadávali studentům, aby dělali vlastní rešerše. A že já jsem chtěla, aby ten student se zároveň stal pedagogem, že tam máme třeba těch 6 ročníků a dohromady třeba 20 studentů, možná 3 stážisty, takže 23 lidí, každý si prostuduje někoho jiného a pak mají vlastně takový veřejný prezentace. A k tomu potřebujou samozřejmě internet a knihovnu a možná i Instagram, ale na tom Instagramu takových věcí, které nás zajímaly, tak to je dost náročný vyhledat. To už potom prostě si musíte nastavit nějakou laťku, kdy už potom vám ten algoritmus nabízí něco podobného. Takže jako ty zdroje, kde se dozvídají studenti informaci, kterou hledají, tak to je na tom, myslím, bezvadný.
0: Já myslím, že to ovlivňuje i proces výroby, proces toho, jak rychle si studenti myslí, že musí jako dospět k tomu finálnímu výsledku, že už vidí na těch sociálních sítích ten výsledek a hned k němu dospět.
1: No, to je takové jako přání toho neskušeného člověka, že si myslí, jako tady to vidí na obrázku a že si to teda jako vymyslí a ono se to samo stane a hned to prostě bude někde viditelný a hned to bude mít úspěch, ale k tomu je cesta dlouhá a my jsme jim vlastně tak jako teď ti tvůrci těch AI modelů jsou vlastně nabádáni, aby zpomalili ten proces, protože nevědí, jaký to bude mít vlastně dopad a vliv na tu, na nás, na všechny, na lidstvo, tak my jsme taky vlastně po těch studentech chtěli, aby zpomalili, aby si využili ten proces toho hledání a toho zkoušení a toho dělání chyb a učení se z toho a tak dále. Protože to je to nejkrásnější. To je vlastně náš celý život, je podobný proces. My taky jako neustále hledáme a děláme chyby a z nich se učíme. My nechceme jako se narodit a hned umřít slavný.
0: Já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu myšlenku, kterou uvádíte ve své knize Ochočené nekonečno. A to je, že vy, a mluvili jsme o tom, se snažíte působit minimalisticky, ale přesto přeze všechno v DNA tvorby architektury je přece zanechávat nějakou stopu po sobě. Tak jak se vyrovnáváte s tímhletím paradoxem konkrétně u sebe? Že na jednu stranu člověk chce zanechat co nejmenší stopu, ale tím, že dělá tu práci, co dělá, vytváří, tak pořád něco nového přináší do toho světa.
1: Já jsem třeba před rokem a půl, možná 2 roky zpátky, měla výstavu v Kvalitář galerii, kde jsem vytvořila takový sochy, objekty z kamenu a ze dřeva, který jsem našla. Vlastně ty dřevěné odřezky, úlomky byly už odkázaný k tomu, že skončí v kamnech. A já jsem z toho vytvořila vlastně takový vize, svoje vize budoucnosti, jak ta příští civilizace, která přijde po nás, jak vlastně bude stavět na tom, co po nás bylo. A že vlastně člověk by měl být velice zodpovědný za to, kolik a jak ten prostor kolem sebe čím zaplňuje.
0: A čím bychom ho měli zaplňovat?
1: Na to já nemám žádnou radu. Každý sám by měl si to nějak zodpovědět. Ale já jsem řekla, že už nechci po sobě zanechávat nějaký materiální stopy.
0: Takže s těma plastikama těch Venuší a ten nábytek z 30. let, ten už jste taky vyhodila.
1: Teď to řešit nebudu, ale po mně, ať se s tím stane, co se s tím stane, to už mě nezajímá.
0: Hostem Radiožurnálu na Design Bloku byla Eva Eisler. Já vám moc děkuji, že jste se mnou vyrazila na tuhletu okružní cestu po vaší umělecké dráze a kariéře. Moc vám děkuji.
1: Já děkuji moc krát.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Vinohradská 12.
0: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
4: Pavel se rozhodl nevolit a strhla se mela. Máme právo to po prezidentovi vyžadovat a jaký signál to veřejnosti vysílá?
0: Taková je dnešní Vinohradská 12.
2: V předpremiéře v 3:30 ráno
0: a tradičně po zprávách v 8:30 večer.
2: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
0: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
6: Kambodža zadržela dva české občany se 6 kilogramy kokainu. Polsko zavede od nového roku noční zákaz prodeje alkoholu. Hokejista David Pastrňák v NHL pomohl 4 body k výhře Bostonu nad Utahem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona před nehodou na 101,70 kilometru. A z počátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Úřady v Kambodži zadržely dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilo kokainu. Informaci Radiožurnálu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
7: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
8: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Ve 14 hodin začnou komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí budou voliči ve třetině okresků vybírat i senátory. Volební místnosti budou otevřené dnes od 2 hodin odpoledne do 10 večer, znovu pak zítra od 8 do 14. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně si je můžou vzít ve volební místnosti. Polsko zavede od nového roku noční zákaz prodeje alkoholu. Platit bude v celé zemi mezi 22. hodinou a 6. raní. Rozhodl o tom Sejm. Zákaz se nebude vztahovat na restaurace. Místní úřady můžou dobu, kdy se alkohol nesmí prodávat, ještě prodloužit. Zákon taky úplně zakazuje jakoukoliv reklamu a propagaci alkoholu. Zvýší se taky poplatky za koncese na jeho prodej. Národní technické muzeum v Praze pořádá recyklační víkend. Dnes a zítra můžou lidé u jeho budovy odevzdávat staré elektrospotřebiče. Akci pořádá muzeum letos po 12. Cílem je mimo jiné získat do sbírky nové exponáty, říká mluvčí Národního technického muzea Jana Dobisíková.
9: Objevují se záležitosti starší i mladší. Může to být věc, která třeba má nějakou zajímavou historii. Ideálně přinést i třeba s obalovým materiálem, návodem, fakturací za nákup. To všechno pro nás má cenu.
6: Přístroje, o které muzeum nebude mít zájem, ekologicky zlikviduje odborná firma.
2: Sport.
10: Hokejový útočník David Pastrňák režíroval v NHL 4 body vítězství Bostonu nad Utahem 6-1. Kapitán Bruins dal 2 góly a na další 2 nahrál.
11: Celkem 5 zápasů potřebovali hokejisté Bostonu, než se v nové sezóně NHL prosadili v početní výhodě. Nepříznivou sérii přerušil v první třetině právě Pastrňák. Český útočník pak skoroval znovu ve druhé části, to už v brance Utahu stál Karel Vejmelka. Ani on ale nezabránil tomu, aby Pastrňák ve zbytku utkání zaznamenal ještě 2 asistence. Jednu přihrávku pak zapsal v dresu Bostonu taky Pavel Zacha. Poprvé v nové sezóně se střelecky prosadil Adam Klapka. Jeho Calgary ale prohrálo s Kolorádem 3-7. David Prouza, Radiožurnál.
2: Z
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 u Domašova a kolony u Rousínova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Velkou Bíteš. Je to kvůli nehodě na kilometru 171. Dodávka převážející auta se tam převrátila na bok. Teď už je zpátky na kolech, jede se ale zatím pouze odstavným pruhem. Kolona pro osobní auta od sjezdu na Domašov asi na 20 minut. Pro kamiony je to delší, zastavují v pravém pruhu už za sjezdem na Velkou Bíteš. Na D1 kolona taky ve směru z Vyškova do Brna popojíždí před zúžením u Rousínova na 216. kilometru. Silničáři tam zavřeli jeden pruh. Zdržíte se 15 až 20 minut a na začátku té kolony je i nehoda v levém pruhu, tak opatrně dojíždějte. Na D5 připomínáme kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 7. kilometru popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Až na Pražský okruh je to ke sjezdu na Ořech, tam se kolona rozjede. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Místy bude ještě slunečno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: A odpoledne začnou komunální volby a ve 38 obcích se k tomu přidají i místní referenda. Z nich se víc než polovina týká větrných elektráren. A naši reportéři přidají v úvodu dnešního, tedy pátečního dopoledního radiožurnálu. Už brzy detaily živě. Dobrý den a vítejte.
12: Dopolední radiožurnál
0: a Jiří Chum.

0: V 38 obcích se dnes ke komunálním volbám přidají i místní referenda. Hlasovat bude možné ve stejné době jako ve volbách do obecních zastupitelstev, případně do Senátu. 21 místních referend, tedy víc než polovina, se týká větrných elektráren. Třeba v Moravskoslezském kraji se můžou k výstavbě větrníků vyjádřit obyvatelé Horního Benešova, Zátoru a Starých Heřminov. A sledovat to bude náš reportér Martin Knitl. Martine, pěkné dopoledne.
1: Hezký den, týká se to hlavně Bruntálska a oblasti směrem k Jeseníkům, kde se stavba větrníků řeší v poslední době hodně intenzivně. V Zátoru jde o 7 200 metrů vysokých větrných elektráren společnosti ČES. Obec už má podepsanou smlouvu o spolupráci, jsou tam vyřešené dohody s vlastníky pozemků. Proti záměru ale vznikla petice obyvatel, takže se čeká, jak to po hlasování dopadne. Ve Starých Heřminovech je to všechno teprve na začátku a referendum ukáže, jak by měla obec postupovat, pokud se nějaký investor ozve. A taky proto, že názory lidí jsou různé. Podobně taky v Horním Benešově, kde radnice očekává, že investor přijde dříve nebo později, protože město je ve vytipované oblasti pro stavbu větrníků. Na Bruntálsku se chystá ještě jedno místní referendum o větrných elektrárnách v Břidličné, to bude ale až 30. října.
0: To byl reportér Martin Knitl. Děkujeme, Martine. Místní referenda se ale netýkají jen větrných elektráren. Třeba v Majetíně na Olomoucku budou moct voliči hlasovat o těžbě štěrkopísku. A tyto detaily zase přináší reportér Josef Čermák. Taky zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den, referendum v Majetíně se týká záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Lidé budou rozhodovat o tom, jestli má obec udělat všechny kroky k tomu, aby mu zabránila. Těžba může podle zastupitelů významně a dlouhodobě ovlivnit život v Majetíně, ať už zvýšením dopravní zátěže, hlukem nebo taky prašností. Uvedli to v odůvodnění znění otázky pro referendum, které je na webu obce. Těžařská společnost oponuje, že přesunutí těžby dál od obce bude naopak zlepšením, navíc objem těžby se podle ní zvyšovat nebude, tím pádem by tak neměla narůst dopravání hluk. Samosprávě i obyvatelům těžaři nabízí kompenzace, obci je to více než 70 milionů korun. Hlasovat je možné v době komunálních voleb, tedy dnes a zítra.
0: Taky díky, Josef Čermák, Olomoucko. Posloucháte dopolední radiožurnál, je pátek 9. října, 10 hodin a 11 minut.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Malí podnikatelé a živnostníci by měli být více chránění proti pádu do dluhové pasti. Jak vysvětlíme ještě do 10:30 v dopoledním radiožurnálu, teď pro vás máme čerstvé dopravní informace.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečná situace na karlovarské dálnici. Na D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů teď velmi opatrně za sjezdem na Krupou. Na 43. a půltém kilometru v levém pruhu stojí dvě auta po nehodě. Posádka za svodidly, je to označené pouze trojúhelníkem. Tak pozor na to, držte se vpravo. Ještě jednou D6 směrem z Prahy do Varů, kilometr 43,5, nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Živnostníci v Česku by se mohli dočkat větší ochrany při jednání s věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu, která má zabránit tomu, aby se drobní podnikatelé nedostávali do neřešitelných dluhů.
1: V Česku jsou zhruba 2 miliony osob samostatně výdělečně činných. Novinka by mohla reálně pomoct až desítkám tisíc z nich. Část z nich tvoří živnostníci, kteří skutečně podnikají a zadluží se třeba proto, aby koupili nějaký drahý stroj. V řadě případů se ale podle Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni jedná o lidi, kteří se živnostníky stávají jenom proto, aby dostali úvěr.
2: Často je tento instrument využívaný nebo zneužívaný pro obcházení ochrany spotřebitelů, protože řada lidí má živnostenský list třeba kvůli tomu, aby mohli pracovat. Někdy jsou k tomu nuceni, někdy to nejsou ani faktický podnikatelé a pak vlastně stačí tomu věřiteli, když uvede do smlouvy to IČO, najednou tam ta ochrana spotřebitelského úvěru padá.
1: Hlavní změnu proti současnému stavu popisuje mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
1: Ilustruje to na příkladu podnikatelského úvěru, u kterého zbývá zaplatit 100 000 korun z jistiny a dalších 50 000 na úrocích. Dnes mohl věřitel okamžitě zesplatnit celých 150 000 korun. Nově by mohl i hned požadovat jenom jistinu 100 000. Krušinová ale dodává, že živnostníci nikdy nebudou chráněni úplně stejně jako běžní spotřebitelé.
3: Pokud někdo člověku nabízí půjčku na soukromé výdaje pod podmínkou, že si založí živnost, měl by zpozornět. Na rizika takových praktik upozorňuje i Česká národní banka.
1: Podle Jiřího Hauptmana, člena představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, jsou to změny k lepšímu.
4: Postihují právě ty poskytovatele, jejichž obchodní model je založen na nesplácení úvěrů a následném účtování skrytých či naprosto nepřiměřených vysokých sankcí.
1: A to se podle Hauptmana, členu asociace, netýká. Lepší zacházení s živnostníky vítá i šéf Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. Zároveň ale poukazuje na možný problém.
5: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
1: Na ještě větší možnou potíž upozorňují neziskové organizace. Daniel Hůle z Člověka v tísni říká.
2: Ochrana bude rámcově daná občanským zákoníkem a ten bude odkazovat na nařízení vlády, kde budou stanovovány konkrétní parametry ochrany.
1: A to by mohl být problém, protože nařízení vlády nemá takovou váhu jako zákon, takže ho vláda může celkem snadno změnit. Neziskové organizace proto chtějí toto ustanovení ještě upravit. S účinností novinky se počítá až od 1. ledna 2028. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: V ukrajinském Kramatorsku jeden smutku za 35 obětí včerejších ruských útoků na civilisty. Údery na Ukrajinu pokračovaly i dnes v noci. V Záporoží zemřel nejméně jeden člověk, zraněných je 5. Rusové podle serveru Ukrajinská pravda na Záporoží svrhli letecké pumy. Jeden člověk po ruském útoku zemřel taky v západu ukrajinském Ivano-Frankivsku. U Kyjeva ruská armáda zasáhla sklad. Odpoledne začnou komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 2 hodiny odpoledne. Lidé můžou hlasovat do 10 do večera. Zítra pak od 8 do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých lístků pro komunální volby i žluté se jmény senátorů. Kvůli pravidelné údržbě bude od dnešního večera omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Technici tam prověří funkčnost bezpečnostních systémů a osvětlení a budou čistit odvodnění a stěny tunelu. Do soboty odpoledne řidiči neprojedou tubusem ve směru na Děčín. Od pondělí pak bude uzavřený tubus ve směru na Prahu. A v Brně začal komiksový festival Koma. Letos se zaměřuje například na fenomén rychlých šípů anebo komiksy o vztazích. Zastoupení má i slovenská scéna a taky autoři z Polska, ze Španělska nebo Argentiny. Program v brněnské Káznici potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí taky debaty a nebo koncerty. Sport. České fotbalistky rozehrají baráž o postup na mistrovství světa v příštím roce. Na úvod přivítají v Pardubicích Skotsko. Zápas začne v 19 hodin. Na Radiožurnálu Sport ho můžete sledovat živě v pořadu s mikrofonem za sportem. Odveta se bude hrát v úterý ve Skotsku. Vítěz dvojzápasu pak postoupí do závěrečného kola baráže proti Švédkám.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Domašova a kolony u Rousínova. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se rozjíždí kolona za Velkou Bíteší. Na 171. kilometru následky nehody odstraněné, průjezdné bez omezení a fronta se teď přesouvá do Brna. Hlavně kolona kamionu je tam dlouhá, brzdí se už na 155. kilometru. Osobním autem pojedete v levém pruhu o něco rychleji. Na D1 kolony taky ve směru z Vyškova do Brna. Tam je zúžení u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru a postojíte 15 až 20 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se začíná tvořit kolona před omezením už Mejkalky. Zatím krátká do 10 minut od 19. kilometru. A na D5 se připomínáme kolony na příjezdu do Prahy ve směru z Plzně. Od 7. kilometru popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu až na Pražský okruh. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno a zataženo, na jihu a na východě místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty do 16 stupňů, na jižní Moravě kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Už jste od nás slyšeli, že jeho česká husinecká přehrada jako první v Česku téměř vyschla. A premiér Andrej Babiš také proto na příští týden svolal Národní koalici pro boj se suchem. S jakými návrhy se na zasedání chystají odborníci zabývající se vodním režimem v krajině? Ptát se budeme profesora Miroslava Trnky z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dnes 20 minut Radiožurnálu jako vždy vysíláme po zprávách v 17 hodin. Nenechte si ujít.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Zajímá vás, co se děje s vaším hlasem po uzavření volebních místností? Jestli ano, určitě si počkejte na další díl našeho volebního průvodce. My vám v dopoledním radiožurnálu řekneme, co všechno sčítání obnáší. A taky to, kdybychom mohli znát první výsledky, i ty finální. Tak nás poslouchejte dál, do té doby ještě Bryan Adams. Krásné dopoledne.

0: Volby začínají právě dnes odpoledne, teď ještě dopoledne 10.41, pojďme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečná situace na dálnici D8. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem zpomalte za sjezdem na Novou Ves na 25. kilometru. Čerstvá nehoda. Dvě auta se srazila v levém pruhu. Zatím bez označení, lidé se pohybují kolem aut, tak velmi opatrně projíždějte. Ještě jednou D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem na 25. kilometru. Čerstvá nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A volební místnosti po celém Česku se otevřou přesně ve 14 hodin. V komunálních i senátních volbách budete dnes moct hlasovat až do 10. večer. Zítra pak mezi 8. a 14. hodinou. Co se vůbec děje s hlasem po tom, co ho vhodíte do volební urny?
3: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení. Zbytek jmenuje starosta.
4: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
5: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
3: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
4: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
6: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
3: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
4: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
5: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem nejvyšší správní soud.
3: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
4: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Radiožurnál.
7: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Z našeho vysílání víte, že desítky hodin byla uzavřená část Vídeňské ulice v Pražské Krči. Uvízlo tam pod viaduktem nákladní auto. To už se hasičům podařilo vyprostit. Je už ulice plně průjezdná, jak to na místě vypadá v dopoledním Radiožurnálu. Za chvíli uslyšíte.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál. Pod mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči už znovu jezdí auta. Provoz byl zastavený směrem od centra od středy večer. Hasiči totiž vyprošťovali nákladní auto, které převáželo vrtnou soupravu. My se budeme ptát teď přímo živě mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče na aktuální situaci. Dobrý den. Pane Řezáče, slyšíme se, haló?
1: Ano, slyšíme se.
0: Skvěle, slyšíme se, dobrý den. Už víte, co bylo tou příčinou, jestli třeba řidič přehlédl značení, výšku mostu a tak dále?
1: Tak v podstatě těch příčin té nehody mohlo být několik, ale to bohužel není úplně v naší kompetenci zjišťovat příčinu té nehody.
0: My ale jsme věděl tam byli byste opravdu.
1: Asi bych to ani nevěděl, protože těch faktorů tam opravdu mohlo být několik. To bude spíš na šetření policie. My jsme opravdu řešili až následky té nehody.
0: Jak se tedy podařilo to auto nakonec dostat ven?
1: Pomohla nám k tomu speciální technika, která na místo dorazila. Byla to opravdu raritní technika typu vyprošťovacích tanků. Nakonec jsme ty tanky využili dva a včera kolem té 11. hodiny večer se nám teda podařilo vyprostit to vozidlo, které bylo zaklíněné pod tím mostem.
0: Jeden tank přijel z Plzně, druhý z Přerova. Ten speciální vyprošťovací tank Správy železnic, jak víme, se porouchal, takže jste povolali záložní tank ze Zbirohu. Taky se pak nedařilo a na místo večer dorazil další tank drážních hasičů z Přerova. To byl tedy ten game changer, to byla ta technika, která nakonec pomohla to auto vyprostit.
1: Je tomu přesně tak, ono tam těch faktorů toho vyproštění bylo samozřejmě více. My jsme zkoušeli různé taktické postupy toho vyproštění, samozřejmě snažili jsme se o co nejméně invazivní metody, aby nedošlo k dalšímu poškození ať už té mostní konstrukce, nebo té vrtné soupravy, nebo případně podvalu či komunikace, ale opravdu až ta kombinace těch dvou vyprošťovacích tanků, potom připojení externího hydropohonu k té vrtné soupravě a vlastně načasování všech těchto věcí na jeden moment, tak vlastně pomohlo k tomu vyproštění toho vozidla spod té mostní konstrukce.
0: No a jak tedy teď vypadá most a ta silnice? V pořádku? Nebo jsou tam nějaké opravy a zásahy?
1: Tak statika toho mostu byla vlastně kontrolovaná po celou dobu. Celou dobu bylo vyhodnocováno, že most by měl být v pořádku, ale samozřejmě ten finální verdikt musí padnout až dnes, protože to vyproštění proběhlo v noci, takže už všude kolem toho mostu byla tma, takže určitě dnes ještě budou probíhat detailní prohlídky toho mostu na denním světle. No a samozřejmě nějaká škoda vznikla i na té komunikaci. Já, jestli se nepletu, tak ta komunikace je zatím průjezdná pouze jedním pruhem, tím levým, protože v tom pravém pruhu ještě probíhaly nějaké úklidové práce a právě kontrola té komunikace.
0: Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč v dopoledním radiožurnálu. Děkuji vám za váš čas a za vaše odpovědi.
1: Děkuji vám.
0: Naschledanou. 11. hodina už za 8 minut. Radiožurnál pro vás chystá další aktuální zprávy. A protože je pátek, tak po 11. hodině další vydání pořadu Co se děje se světem. Imagine Dragons ještě do 11. a teď taky Billy Idol. Pátek 9. října. Radiožurnál s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Odpoledne začnou komunální a senátní volby. Ukrajinská delegace začne ve Spojených státech další kolo jednání o míru. Zlínští fotbalisté přivítají jako poslední tým šance ligy vedoucí Slavii Praha. Praze brzdí provoz nehoda ve Kbelské ulici a bude zataženo až oblačno večer v Čechách. Místy déšť, teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Odpoledne se otevřou volební místnosti a lidé začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči přijít od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
3: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmén napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
1: Ve třetině volebních okrsků budou lidé vybírat i kandidáty do Senátu. Do Spojených států odjela delegace ukrajinských vyjednavačů. Ve Washingtonu budou jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem.
4: Ukrajinskou delegaci vede šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov a jejím členem je i šéf rozvědky Rustem Umerov. Ve Spojených státech budou jednat nejen se zmocněnci prezidenta Donalda Trumpa. K dvoudenním rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Jednat budou o novém společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radio Žurnál.
1: Brno chce mít další dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouličních lamp. Zatím funguje jedna na sídlišti v Lesné. Podle města se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí městské podniky v příštím roce. Umístění nabíječek je někdy spojené i s rekonstrukcemi lamp, vysvětluje vedoucí odboru elektromobility tepláren Brno Petr Beneš.
5: Ta dobíjecí stanice nevyužívá elektřiny, která je v lampě, má svůj vlastní. Vždycky, když vytipujeme nějakou vhodnou lokalitu pro umístění této pomalé dobíjecí stanice a je tam rekonstrukce veřejného osvětlení, tak se snažíme tuto dobíjecí stanici tam umístit. Sport.
1: Po reprezentační pauze se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín přivítá v předehrávce 10. kola pražskou Slavii, která je v čele tabulky. Zlínský brankář Stanislav Dostál mluví o tom, co musí domácí udělat, aby měli proti favoritovi šanci uspět.
6: Nedali jim prostě ani kouska metru zadarmo. Oni jsou extrémně soubojové mužstvo a my, jestli se jim v tomto ani prostě nevyrovnáme, tak nemáme šanci prostě. Jo? A my musíme být hodně důrazní, samozřejmě bez nějakých zákeřností a tedy, ale tomto si myslím, že by na ně mohlo hrozně platit. Taková ta jich medicína, tím dát pocítit pod nás by bylo fajn.
1: Utkání Zlín Slavia začne v 18 hodin. Radiožurnál Sport se mu bude věnovat živě v pořadu s mikrofonem za sportem, kde uslyšíte i o zápasech hokejové Tip Sport Extraligy a baráži českých fotbalistek o postup na mistrovství světa proti Skotkám. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 za Novou Vsí a taky v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem opatrně za Novou Vsí na kilometru 25 hlásíte nehodu v levém pruhu.
8: Dvě osobní auta, levý pruh, nebudou pojistný, protože se tam válel utržený výfuk.
7: Na místě už jsou policisté a brzdí se tak opatrně. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna po pojíždí kolona před sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru něco opravují silničáři v pravém pruhu a zdržíte se okolo 10 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Tasov. Na kilometru 154 se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu a brzdí se dost náhle. Kolona se pak po chvíli rozjede. Fronty na D1 už taky za Prahou směrem do Brna. Je to páteční fronta před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně asi na 15 minut. V Praze je ucpaná Kbelská ulice ve směru z Ústí nad Labem do Průmyslové. Je tam před sjezdem na Novopatskou nehoda. Osobní auto s kamionem průjezdný pouze levý pruh. To znamená, kolona jede pomalu už z Cínovecké a je to asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, je zataženo, na jihu a východě místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přehánky, teploty do 16 stupňů, na jižní Moravě kolem 18 a na horách většinou jen kolem 7. Tolik zprávy. A už začíná pořad Co se děje se světem s Tomášem Pancířem.
9: Jak vážné jsou incidenty v Černém moři u bulharského a rumunského pobřeží? Jak by mělo reagovat na to? Dočká se Litva americké vojenské základny a také umístění jaderných zbraní na litevském území? A jaká je bezpečnostní situace v Izraeli a v pásmu Gazy 3 roky po teroristickém útoku hnutí Hamás? O tom všem budeme mluvit v dalších minutách vysílání Radiožurnálu.
2: Co se děje se světem?
10: Události končícího týdne v kontextu.
9: Tak jako každý pátek i dnes touto dobou ve studiu Radiožurnálu je expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Dobrý den.
11: Dobrý den i vám.
9: I tento týden přinesl řadu zpráv, které stojí za rozebrání, které zasluhují, aby se jim dodal kontext. Já bych tentokrát začal v Bulharsku, respektive v bulharské ekonomické zóně v Černém moři. Tam v úterý drony zasáhly dvě obchodní lodě. Bulharská média psala o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Jak vážný incident to podle vás je?
11: No, je to signál k několika závěrům. Vy hovoříte o bulharských výsostných vodách, nicméně výlučné ekonomické zóně. Ono den předtím se odehrál podobný incidenty v rumunské.
9: To jsem chtěl dodat za chvíli, ekonomické zóně. Tam
11: děkuji.
9: To byla turecká loď,
11: ono to spolu,
9: dva mrtví.
11: Je to tak, máte pravdu, ono to spolu souvisí. Jde o to, že vidíte, že i v tom Černém moři má konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou tendenci a schopnost eskalovat. My jsme se domnívali, že bude omezen pouze mezi tyto dva státy, ale opak je pravdou. A jeví se to tak, že zatímco v těch prvních měsících, letech války to byl čistě vojenský aspekt, respektive ruská snaha odříznout Ukrajinu od moře, eliminovat její schopnosti nejenom vojenské, ale i ekonomické, to znamená vyvážet, tak Ukrajina šla cestou eliminace ruských vojenských schopností její černomorské flotily. To se Ukrajině bezesporu povedlo, dokázala vytlačit černomorskou flotilu de facto na to původní ruské území někam k Novorosijsku na Kubáň. Nicméně letos sledujeme nový stupeň eskalace v tom smyslu, že ta vojenská část přerůstá i do té ekonomické blokády, jak bych to nazval. Ona samozřejmě není vyhlášená napevno. Nicméně jak ruská, tak ukrajinská strana se snaží o to, aby druhý stát nebyl schopen vyvážet přes Černé moře své strategické komodity a tím omezit její ekonomický příjem. Ruská strana se snaží především omezit vývoz obilí z Ukrajiny, zatímco ukrajinská vývoz ropy plus obilí či dalších chemických surovin. A co v tuto chvíli je něco nového, jsou tyto útoky, které jste správně sám označil. Pojďme jenom rozlišit výsostné území daného státu, ať Bulharska nebo Rumunska, to končí 12 námořních mil od pobřeží. To jsou ony teritoriální vody, kde je pouze pokojná plavba ostatních lodí povolená, nicméně celá jurisdikce, celý právní režim je podřízen tomu státu. Následuje výlučná ekonomická zóna, ta má rozměry až 200 námořních mil. Černé moře není tak velké, tak ne všechny státy takto velkou výlučnou ekonomickou zónu mají. Nicméně tam jde o to, že ten daný stát tam má práva především hospodářská pro těžbu či jiné energetický význam tohoto území. A automaticky útok v tomto území neznamená aktivaci článku 5, neznamená to útok proti členskému státu NATO a nutnost kolektivní obrany. To je jenom na vysvětlení na úvod. Proč to zřejmě ruská strana dělá? My nevíme pořád najisto, že
9: to jsem
11: ruská
9: se samozřejmě
11: strana
9: také chtěl zeptat, jestli to bylo z ruské strany, protože Ukrajina obvinila Rusko, bulharský premiér byl daleko zdrženlivější.
11: Máte pravdu, proto nedělám kategorické závěry, ale samozřejmě ta větší míra pravděpodobnosti spíše směřuje k ruskému útoku. Že to není náhoda, je na snadě, protože ten útok byl kombinovaný. Rozumějte, nebyl to náhodný dron, který letěl zřejmě kolem a spadl na onen tanker. Proto vy zcela správně, a děkuju za to, jste zmínil především tu bulharskou výlučnou ekonomickou zónu, protože předtím v té rumunské šlo o jednu loď, zatímco v té bulharské šlo o koordinovaný útok. námořního dronu.
9: Jedna plavala na sever, druhá na jih.
11: Je to tak a navíc to byl, jeden byl námořní dron a druhý byl vzdušný dron. Koordinovaně v podobný čas, stejnou noc, zaútočili na tato dvě plavidla, takže to určitě nebyla náhoda. Kdyby zatím stala ruská strana, tak si pojďme říct, co by tím chtěla sledovat. Tři cíle. První, co jsme už naznačili v tom obšírném úvodu, poškodit export Ukrajiny, to znamená její ekonomické zájmy, především obilí. Protože právě přes výlučné ekonomické zóny států, které jsou v Černém moři a jsou zároveň členskými státy NATO, jako je Bulharsko, Rumunsko, Turecko, tak prochází ten ukrajinský námořní obilný koridor. Protože Ukrajina se domnívala, že tyto vody budou podstatně bezpečnější než ty běžné veřejné vody. Rusko vypadá, že si to nechce nechat líbit a přitvrzuje i v tomto ohledu. První důvod je na snadě, jak jsem zmínil, poškodit export Ukrajiny. Druhý, a to je zásadní, málo akcentovaný, ve chvíli, kdy tak učiníte, tak odradíte řadu rejdařů od toho, aby tam svoje lodě pouštěli. Případně za daleko vyšších nákladů. Společnosti, které pojišťují lodě, to nebudou chtít udělat jen tak. Tam bude obrovská přirážka, ale opravdu obrovská. Ostatní společnosti tam nebudou vůbec chtít ty lodě vyslat. Takže opět, omezení exportu. Takže první, fakticky neutralizovat ten export. Za druhé, omezit to i do budoucna z toho titulu, že prostě bude natolik drahý, že to nebude mít žádný ekonomický smysl. No a konečně, ten třetí důvod je vyslání signálu členským státům Severoatlantické aliance. Umíme ochromit dopravu i ve výlučné ekonomické zóně členského státu NATO a vlastně nic se nám nestane. Takže to jsou tři hlavní motivy, pakliže by se prokázalo, že zatím stojí ruská strana.
9: Vy jste říkal, že ten útok není důvodem k aktivaci článku 5 NATO, samozřejmě Bulharsko i Rumunsko jsou členy NATO. Jak by Severoatlantická aliance měla reagovat?
11: Je to tak, střídmě, umírněně, v tom smyslu, aby ten případný střet neeskalovala. Protože kdyby došlo k tomu, že členský stát NATO by se měl jeho vojenské prostředky se setkat třeba ve výlučné ekonomické zóně některého členského státu NATO s přímým vojenským prostředkem Ruské federace a mělo by dojít k výměně nejenom informací, ale i vymezení statutu, nedej bože střelbě, tak by se mohlo stát, že bychom se opět zase oprah přiblížili k nějakému přímému kontaktu, konfliktu s Ruskem, čemuž se Severoatlantická aliance chce za každou cenu doslova do písmene vyhnout. Takže určitě je potřeba posílit průzkum, je potřeba, aby členské státy NATO, které v té oblasti jsou již činné, já vysvětlím vlastně proč, byly aktivnější z hlediska mém avizovaném průzkumu, případně tam posílat svoje vlastní válečná plavidla, především preventivně, aby se pokusili těmto útokům zamezit. Jde totiž o to, že jiné členské státy NATO, které mají velká hladinová loďstva, se vlastně jenom velmi obtížně dostanou do Černého moře, protože vstup do Černého moře, úžiny Bospor Dardanely, kontroluje Turecko. A tuším, že v roce 1936 byla podepsána dohoda v Montreux, která stanoví omezení limitu tonáže válečných plavidel mimo konflikt i ve válečném konfliktu. A Turecko od toho roku 2022 se na to dívá optikou válečného konfliktu, takže je samozřejmě stížen vstup jakýchkoliv válečných plavidel všech států světa, nejenom členských států NATO, ale i Ruské federace. Takže bylo by obtížné přesouvat tam podstatně větší kapacity do Černého moře. Proto to je většinou na těch státech, které výlučnými ekonomickými zónami v této části Černého moře disponují. Samozřejmě nejsilnější námořnictvo má Turecko. Ale ještě snad jedna možná zajímavost, jedna vsuvka, jestli jste si všiml, pane pancíř, tak většina lodí, které proplouvají Černým mořem, ale i tou výlučnou ekonomickou zónou, tyto tři lodě nebyly výjimkou, tak plují pod jinou vlajkou, než vlastně jaký náklad vezou. To je zajímavost mezinárodních vztahů. Není to nic ilegálního. Většina obyvatel, musím říct, že i včetně mě, řadu některých vlajek není schopná ani identifikovat, protože to jsou státy opravdu exotické, typu Palau, Liberie a tak dále. A jsou to takzvané lodě, které používají výhodné vlajky. To je terminus technicus, v angličtině je to termín flex of convenience a ten má vlastně čtyři hlavní motivy. První, ve státech typu Liberie, Palau jsou nižší daně poplatky. Druhý důvod, levnější posádky. Třetí důvod, méně administrativy než v jiných velkých státech. A konečně čtvrtý, a ten je podstatný, složitější vlastnická struktura. Tyto vlajky vám vlastně zakryjí minimálně na první pohled, ale většinou jurisdikce i těchto států to umožňuje na druhý pohled zakrýt skutečného vlastníka toho plavidla. Takže je velice obtížné identifikovat, jaký náklad a kdo ho vlastně kam veze. Já to řeknu na jednom konkrétním příkladu, který na první pohled bude znít velice komplikovaně, ale v tom je vlastně obsaženo všechno. Běžně se stává, že řecký rejdář, který vlastní tanker, ho registruje v Libérii, provozuje ho společnost Singapuru a ten tanker přepravuje saúdskou ropu do Číny. Takže vidíte tu složitost té situace. 4 nebo 5 vlajek různých států figuruje v tom, že ropa ze Saudské Arábie, která jde do Číny, má takovouto složitou historii a průběh plavby.
9: Expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza je dnešním hostem Radiožurnálu.
2: Co se děje se světem?
9: Přesuňme se do Pobaltí. Litevský parlament v prvním ze dvou potřebných hlasování schválil zrušení zákazu rozmístit jaderné zbraně v této pobaltské zemi. Ten zákaz platí od 90. let, je součástí litevské ústavy. Ten příslušný článek litevské ústavy, o kterém hlasoval tamní parlament, také kromě rozmístění zbraní hromadného ničení zakazuje zřízení cizích základen v Litvě. Jak důležité tohle všechno je pro obranu Litvy a celého Pobaltí?
11: Je to důležitá symbolika. Litva není první, která by k tomuto kroku přistoupila v letošním roce. Stalo se taky již ve Finsku, které tuším od 1. července letošního roku svůj podobný zákaz zrušilo. To znamená, i ve Finsku bylo stanoveno, že na území Finska se nesmí nacházet zbraně hromadného ničení žádného státu, tak Finsko to již zrušilo. Litva jde podobnou cestou. Ono to má vlastně velkou logiku, když se podíváte na mapu a vyhodnotíte si, kde Litva leží. Tak Litva leží ve velice napjaté oblasti, která v tuto chvíli opravdu v tom regionu je. Je to bývalý členský stát Sovětského svazu, jako Litva, Lotyšsko, Estonsko, jeden ze těch třech pobaltských států, republik Sovětského svazu, takže i to je zajímavé. Vždy Ruská federace si činí větší nároky na bývalé státy Sovětského svazu než na státy jiné, takže to je první atribut. Druhý důvod je, Litva sousedí s Kaliningradskou oblastí. To je ruská exkláva, ruské výsostné území, vlastně ruské území, které se nachází v Evropě, právě mezi Polskem a Litvou. Takže vidíte, že ta jižní hranice je přímé sousedství s Ruskou federací, která každým týdnem vlastně hrozí nejenom NATO, ale partikulárně i estonským státům, obzvláště pak v posledních týdnech přímo Litvě jako takové. Dále mezi vlastně Polskem, to znamená těmi velkými členskými státy NATO, které potom spolu sousedí dál, ať už je to Slovensko, Česká republika, Německo a můžeme pokračovat dál tím pásem, a Litvou, je přímá hranice. Nicméně ta se takzvaně nazývá Suvalským koridorem a je to území, které se nachází mezi onou ruskou Kaliningradskou oblastí a běloruským výběžkem. Takže vlastně, kdyby mělo dojít k nějaké provokaci nebo konfliktu, tak jedním ze scénářů je, že by Rusko s Běloruskem se pokusilo tím Suvalským koridorem se propojit přímo s Kaliningradem a tím odříznout ony tři pobaltské státy, Litvo, Estonsko, Lotyšsko. Takže to je vlastně jenom ta premisa, ten předpoklad pro to, proč se v Litvě tak vehementně diskutuje o tom, že Rusko by mohlo být hypotetický nepřítel. Proto Litva si nechtěla svazovat ruce a chtěla mít do budoucna možnost, že by v případě jakékoliv eskalace, jakékoliv mezinárodní situace mohla na svém území hostit, nikoli sama vyvíjet, to vůbec netvrdí, hostit jaderné zbraně nějakého jiného členského státu NATO. Ostatně česká ústava například takovýto prvek vůbec nemá, takže u nás by to bylo možné, my nic takového rušit nemusíme. A co je zajímavé, tak ta reakce Ruska. Dmitrij Peskov jako mluvčí Kremlu opět velice explicitně varoval Západ, hrozil Litvě, proč něco takového činí. není, a já to jenom zasadím do kontextu. Vemte si, pane Pancíř, že Rusko svoje taktické jaderné zbraně rozmístilo v Bělorusku, aniž by hlo brvou, aniž by cokoliv vyhlašovalo, aniž by cokoliv oznamovalo, ale stejnou možnost, rozumějte, možnost, ne faktické rozmístění, označuje za eskalaci. Takže samo rozmistuje svoje taktické jaderné zbraně v Bělorusku, a když některý členský stát NATO, jako Litva, jenom zruší nemožnost mít jaderné zbraně na svém území, tak to považuje za eskalaci. Tak vidíte tu disproporci a tu klasickou ruskou retoriku.
9: Dmitrij Peskov řekl, že v takovém případě by Rusko muselo přijmout, nebo bylo nuceno přijmout odvetná opatření. Je to jenom strašení?
11: V tomto případě ano, je to ta retorika, ta snaha rozdělit Západ, rozdělit NATO, varovat NATO před další pomocí Ukrajině a hrát na tu notu toho strachu, že Rusko je jaderná supervelmoc a disponuje tolika jadernými zbraněmi, že by mohla ohrozit existenci evropských členů NATO, nejenom evropských členů NATO, všech členů NATO.
9: Ještě se vrátím k té možné americké základně, která je součástí toho příběhu. Litva usiluje o americkou vojenskou základnu, litevský premiér dokonce slíbil, že jeho země uhradí všechny náklady. Donald Trump, americký prezident, začátkem tohoto týdne řekl, že to zváží. Je pravděpodobné, že tam bude americká základna. Bylo by to pro Donalda Trumpa výhodné?
11: Má to z litevské strany velkou logiku. Když byste měl hledat podobný stát v regionu, který tak činí, tak například Polsko vehementně žádá, propaguje, chce rozšiřovat základny, zřizovat nové základny Spojených států na svém území. Tady si všimněte trochu disproporce a disharmonie ve veřejné debatě, která občas proudí třeba v České republice. Tam se ozývá řada hlasů, že takové základny u nás nechceme, protože by potom byly přece cílem Ruské federace a vtahly by nás do války. Ale pobaltské státy, Polsko, ale i jiné státy se na to dívají úplně jinou optikou. Právě naopak, ve chvíli, kdy na svém území budou hostit americkou základnu, tak jsou o to bezpečnější, protože si nikdo nedovolí zaútočit na stát, kde je americká základna. A když si to dovolí, tak ponese obrovské následky, protože Washington to nenechá bez reakce a nebudou to Spojené státy, které se nezapojí do toho konfliktu, naopak se do toho zapojí mezi prvními. Takže to je ten důvod a jenom vidět ta různá, je potřeba vidět tu různou optiku pohledu, která v některých státech by mohla nastat. Takže pro Litvu to bezesporu výhodné je. Prezident Trump to určitě bude zvažovat. Na druhou stranu víme dobře, že on je ekonomicky smýšlející, on je biznisově smýšlející, on by z toho musel mít nějaký profit, rozumějte, Spojené státy, nemyslím tím jeho osobně. Na druhou stranu samozřejmě Litva určitě přijde i s kartou, že základna se bude jmenovat podle Donaldu Trumpovi a tak dále, což mu také bude lichotit. Nicméně on podobnou kartu už má rozehranou s Polskem, takže je otázka, zdali se bude do podobné situace dál chtít angažovat.
9: Na závěr se ještě zeptám na Izrael. Ve středu si v Izraeli, ale nejenom tam, připomněli třetí výročí teroristického útoku Hamásu. Přitom ozbrojenci zabili 1200 lidí, dalších 251 unesli do pásma Gazy. Následovala válka v pásmu Gazy, necelý rok máme příměří. Jaká je v tuto chvíli bezpečnostní situace v Izraeli?
11: Já myslím, že jste to shrnul velmi pregnantně. Pojďme jenom ozřejmě tu tragédii, protože opravdu během ní bylo zavražděno 1200 lidí, 1200 Izraelců, 251 jich bylo odvlečeno brutálním způsobem do pásma Gazy. Byl to největší masakr Izraele od holokaustu. To je taky podstatné, že to není jen tak nějaký masakr, ale opravdu největší od vyhlazení 6 milionů evropských židů v nacistických koncentračních táborech. Jednalo se o selhání izraelských zpravodajských služeb, armády, vlastně i politického vedení. No, co se týče reakce, tak následovala velká vojenská operace v Gaze. Při ní zemřely desítky tisíc lidí, to je potřeba také zmínit. A musíme oddělit ten legitimní cíl zajistit bezpečnost Izraele, který bezesporu legitimní byl, versus debata o zákonnosti a přiměřenosti opatření. I to je vlastně relevantní téma. Co je z toho závěr pro Izrael? Že technologická a vojenská převaha neumí a nemůže zaručit bezpečnost. To je první závěr. Druhý, došlo k oslabení nepřátel, Hamásu, Hizbaláhu, těchto teroristických organizací, do jisté míry i Iránu. Nicméně přesto všechno nebyly odstraněny příčiny budoucích konfliktů. No a konečně Hamas nezmizel jako hrozba, protože v pásmu Gazy dosud nevznikla alternativa politická, která by byla míru milovná, byla by schopna převzít otěže vlády v Gaze. Takže jsou to spíše smíšené výsledky. Na druhou stranu Izrael musel reagovat rezolutně, to je potřeba zmínit, protože samozřejmě na takovýto čin nelze jenom přihlížet.
9: Vy říkáte, že to oslabilo nepřátelé, neoslabilo to v důsledku také vztahy Izraele se spojenci, když vezmeme v úvahu i aktuální uzavření britského konzulátu v Jeruzalémě?
11: Ten masakr sám o sobě ne.
9: Ale ta reakce?
11: Přesně, jak jsme se o ní bavili, proto jsem tam zmínil tu rozporuplnost k oprávněnosti, k zajištění bezpečnosti židovského státu versus tu zákonnost a přiměřenost opatření. Některé státy to nesou. Nesou hůře, ano, máte pravdu, jsou tam i evropské státy typu Británie, typu Francie, nebo snad výkladní skříní v tuto chvíli protiizraelské nálady je španělská vláda vedená Pedrem Sanchezem, který ostatně to i do našeho pořadu patří, vyhlásil předčasné volby, které se budou v listopadu konat. Určitě to budeme v příštích našich seancích spolu diskutovat. Takže ano, je to tak, i toto je reziduum, že vztahy mezi Izraelem a některými svými spojenci ochably.
9: Jaká je situace v Gaze a co se dá čekat dál v Gaze?
11: Situace v Gaze není šťastná. Není dokonalá, má k dokonalosti daleko, to jsem řekl až špatné slovo. Opravdu tam pořád panuje do jisté míry chaos. Hamas pořád ovlivňuje dění v pásmu Gazy. Samozřejmě Izrael velkou část pásma ovládá, vytvořil si z ní bezpečnostní pásmo, koridor pro to, aby nedošlo k opakování onoho 7. října. Takže ta situace tam je do jisté míry nepřehledná, ale musíme říct i to B. Ať je to, jak to je, tak největší úsilí pro to, aby ta situace se nějak stabilizovala, vyvinul americký prezident Donald Trump, který založil onu radu míru, která právě má primárně sloužit pro to, aby pásmo Gazy se postupně vrátilo do normálního stavu. Byly k tomu vytvořeny i různé komise, různé vládní výbory, různí čelní představitelé jednotlivých států se osobně angažují pro to, aby vznikla technokratická vláda v pásmu Gazy. To všechno je na nějaké cestě, ale je to velmi strastiplné a v tuto chvíli nechci říct, že bych neviděl světlo na konci tunelu, ale ty kroky jdou podstatně pomaleji, než si Donald Trump vysnil, to je pravda.
9: A ten tunel je ještě dlouhý.
11: Bezesporu.
9: Expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Karlovy univerzity Vlastislav Bříza, tak jako každý pátek i dnes, byl naším hostem. Díky za to, naviděnou, naslyšenou.
11: Moc díky, pokud možno klidný podzimní víkend všem.
9: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
2: Radiožurnál 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Na letišti v kambodžském Phnom Penhu zadrželi policisté dva české občany. Šlo o muže a ženu. Kambodžská policie v jejich kufru našla 6 kilogramů kokainu. Informaci Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí. Podle mluvčího Adama Čergého ministerstvo Čechům poskytuje standardní konzulární asistenci. V Kambodži jim nehrozí trest smrti, které naopak sousední Vietnam a Tajsko za drogové zločiny uplatňují. Nobelovu cenu míru získala jihoafričanka indického původu Navanete Navi Pillayová, a to za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. V minulosti působilo jako vysoká komisařka pro lidská práva a dnes je soudkyní Mezinárodního trestního soudu a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který vyšetřuje genocidu v této africké zemi. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost psychologické péče. Nedostatek klinických psychologů chce řešit zkrácením jejich povinné odborné praxe po vysoké škole ze současných 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy ale varují, že by se pak mohla zhoršit kvalita péče.
4: Sport.
3: Motocyklista Filip Saláč skončil 7. v tréninku na velkou cenu Indonésie. Český reprezentant tak ve třídě Moto2 postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. Nejrychlejší byl na okruhu v Mandalice Španěl Guevara. Saláč na něj ztratil 4 desetiny sekundy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D8 za Novou Vsí a kolony na dálnici D1 před Šmejkalkou. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony za Novou Vsí. Nejdříve na 24. kilometru se srazila dvě nákladní auta, jízete si na místě a projíždí se zatím jedním pruhem. O kilometr dál je pak ještě jedna nehoda, v levém pruhu dvě osobní, a zdržíte se 10 až 15 minut v koloně. Na D8 menší fronta i na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Brzdí se u sjezdu na Zdiby. Jsou to ještě následky nehody ve Kbelské ulici, ta už je na straně. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 74 na konci stoupání je omezení, zavřený levý jízdní pruh. Zatím je tam kolona krátká, do 10 minut. D1 se ucpává už taky za Prahou směrem do Brna. To je páteční kolona před omezením u Šmejkalky. Aktuálně ten úsek od 15. až na 24. kilometr pojedete asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno i zataženo na jihu a východě, místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty do 16 stupňů, na jižní Moravě i kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: A už za 2,5 hodiny se otevřou volební místnosti. Volební servis nabízí Radiožurnál na svém zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Podívejte se i tam. Teď jsou 3 minuty po 11:30. Dobré páteční dopoledne.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Mária Čírová, opět Radeček, poslouchali jste 7 minut po půl 12. Tady je páteční dopolední radiožurnál. Co musí vědci udělat, aby se včely v laboratoři cítily jako venku? Třeba na ně svítit od spodu, anebo jim pečlivě hlídat vlhkost a teplotu. A právě to teď dělají odborníci ve speciální hale v Terezíně. Testují tam přípravek, který by mohl včely chránit před morem a hnilobou včelího plodu. A my se tam vydáme v dopoledním radiožurnálu s další čerstvou reportáží po skupině Maroon 5. Dobré dopoledne.

0: Mor nebo hniloba včelího plodu dnes pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd proto teď testují přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkouší ho ve speciální hale v Terezíně a včely tam mají nasimulované přirozené venkovní podmínky.
1: Takže budeme vstupovat do zvířetníků, ten je rozdělej na infekční, neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy.
2: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu, vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
1: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak.
2: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není

0: jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
1: Abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
0: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal, vypadá to jako alobal.
1: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozený prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem.
0: A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
1: Jsou to v podstatě enzymy a pomocí potravy tak včely vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein a potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
0: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Paralympijský vítěz v plavání Arnošt Petráček oslavil 20 let ve vrcholovém sportu a potvrdil, že bude pokračovat dál směrem k paralympijským hrám v roce 2028 v Los Angeles. A vyzkoušel si i roli moderátora. Zajímá vás jak? Poslechněte si ještě reportáž do 12. hodiny na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Už 20 let se pohybuje ve vrcholovém sportu úspěšný český paraplavec Arnošt Petráček. A paralympijský vítěz z Ria teď tohle jubileum oslavil. Na společenském setkání v Českých Budějovicích, kam dorazili i jeho rodiče, přijal i roli spolumoderátora.
1: V roli spolumoderátora působil nejen uvolněně, ale předal i informaci, na kterou hosté v sále čekali.
2: 20 let není konec paraplavecké kariéry, ale je to pokračování dál do Los Angeles.
1: Svoji motivaci pokračovat v plavecké kariéře Arnošt Petráček vysvětlil.
3: Dál se budeme připravovat na další paralympiádu, která bude za 2 roky v Los Angeles.
1: Takže žádný konec se sportovní kariérou, máte pořád chuť? Do bazénu, do vody, do soupeření s časem, sám se sebou, se soupeři.
3: Mám pořád chuť, protože mám své motto, voda je můj život a chci u toho zůstat co nejdýl, co to půjde, a samozřejmě další velkou motivaci je náš plavecký tým.
1: Který teď začíná připravovat Arnošta Petráčka na mistrovství světa v roce 2027, které se uskuteční v Mexiku. Do sálu Arnošt Petráček přivezl všechny svoje paralympijské medaile, včetně zlata z Ria.
3: To je zlatá medaile, kterou se mi podařilo vyhrát. Musím říct, že neméně cenný jsou všechny ty medaile, protože já vždycky s oblibou a hrozně rád říkám, že každá paralympiáda má svůj příběh.
1: Příběhu za 20 let v bazénu nazbíral opravdu hodně.
3: Je to hodně dlouhá doba, to je pravda.
1: Vzpomenete si na první kontakt s bazénem?
3: V dětských letech, no, jako v dětství, kde já jsem se začal pomalu máchat v té vodě ve 3 letech, protože mám po operaci kolena, tak už i v té době ta voda mi hodně pomáhala. A v 15 letech přišel ten zlom, kdy jsem odletěl na své první mistrovství světa do Africké republiky, do Darbenu.
1: Dodal Arnošt Petráček z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Věra Štechrová je autorka dnešní polední publicistiky. Už je hotovo, za 5:12 nás přišla pozvat do vysílání Radiožurnálu. Věro, máš slovo, je to tvoje.
1: Dobrý den, my budeme mluvit o referendech, protože 38 obcí v republice se rozhodlo, že letošní komunální volby spojí s místním referendem a tím tématem jsou hlavně větrné a solární elektrárny. Já se budu ptát na to, jak se v minulosti osvědčila ta místní referenda a jestli ty jejich výsledky opravdu reálně ovlivňují to následné dění. Podíváme se i do Ameriky. Tam se americká armáda rozhodla, že armádního psychiatra Nedana Hassana, který v roce 2009 zabil 13 lidí a dalších 32 zranil, popraví zastřelením a ta poprava má být navíc přenášena živě. Ono jde o vůbec první vojenskou popravu ve Spojených státech za víc než 65 let. Tak se budu ptát na to, proč se Pentagon takhle rozhodl, jestli jde opravdu o naprosto výjimečný případ. No a Nobelovu cenu za mír získala letos, jak jsme se před chvílí dozvěděli, jeho africká právnička Navanethin Pillayová. My si připomeneme její kariéru a taky boj za lidská práva.
0: Za 4:12 hlavní zprávy, ve 12:10 publicistika s Věrou Štechrovou. Díky za pozvání, Věro.
1: Naslyšenou.
0: Dobrý den.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Ve volebních místnostech komisaři dokončují poslední přípravy na komunální a senátní volby.
5: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna.
4: Nobelovu cenu míru dostala soudkyně Mezinárodního trestního tribunálu Navi Pillayová.
6: Letošní laureátka je klíčovým hráčem v tom, že jsou válečné zločiny, genocida a zločiny proti lidskosti stíhány před soudem.
4: Lídři fotbalové ligy z pražské Slavie odehrají zápas na hřišti posledního Zlína. Kolona popojíždí na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna a bude oblačno i zataženo. Večer v Čechách místy déšť, teploty do 16 stupňů. Je pátek 9. října. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Za 2 hodiny se po celém Česku otevřou volební místnosti. Začnou komunální a senátní volby. Do zastupitelstev letos kandiduje o 5 000 lidí méně než před 4 lety. Některá města mají teď taky méně okrsků. Počty se měnily třeba v Děčíně, Plzni a nebo Jihlavě.
7: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
8: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
7: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Radiožurnál.
4: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu.
9: To je 17 navrhovatelů.
10: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
11: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtlí, musí do 2 dnů udělat obranu.
10: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
4: Ve 38 obcích se zároveň s komunálními volbami konají i referenda. Například obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se můžou vyjádřit k plánované stavbě spalovny nebezpečných odpadů. Záměr už odmítli zastupitelé obce a v petici i obyvatelé blízkého okolí.
12: Naše území už je zatíženo dostavbou elektrárny malého moduláru a snahou vybudování hlubinného úložiště. Do toho ještě spalovnu mě prostě připadá moc.
13: Vysvětluje nezávislý starosta Temelína Josef Váca, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle mluvčí společnosti Quail Kristýny Jakubcové má mít spalovna kapacitu až 20 000 tun odpadu ročně.
14: Spalovna průmyslových odpadů na Hůrce je koncipována především jako regionální zařízení. Dle možného zájmu o službu ale není výhradně omezena jen pro jeho český kraj.
13: Aby bylo referendum platné a závazné, musí v něm hlasovat alespoň 35% voličů. Z Temelína Michal Bělský, Radiožurnál.
4: Letošní nositelkou Nobelovy ceny míru je jihoafrická právnička Navi Pillayová. Byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. 6 let také působila jako vysoká komisařka OSN pro lidská práva.
15: Norský Nobelův výbor ocenil Navi Pillayovou jako osobnost, která se s mimořádnou odvahou a vytrvalostí snažila budovat pevnější právní řád ve světovém měřítku.
16: Navi Pillay's commitment
15: Oddanost na Vypělajové univerzálním právním principům a její morální zásady byly pevnou součástí její kariéry, uvedl Nobelův výbor v odůvodnění udělení ceny. Na Vypělajová se narodila v jihoafrickém Durbanu, rodičům z Indie a jako nebělošská studentka a právnička čelila diskriminaci. Obhajovala bojovníky proti apartheidu, včetně pozdějšího jihoafrického prezidenta Nelsona Mandely. Dnes pracuje jako soudkyně Mezinárodního soudního dvora v Hágu na případu genocidy Rohingů v Myanmaru. Pavel Novák, Radiožurnál.
16: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
17: Víme, co se děje u vás.
4: Úřady v Kambodži zadržely dva Čechy. Na konci září na mezinárodním letišti Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu. Informaci Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
18: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
19: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Polská policie zadržela v Mazovském vojvodství další 4 mladistvé kvůli výhruškám zabíjením. Zveřejnili je na sociálních sítích. Polská policie tento týden zasahovala už proti 2 útočníkům.
20: Ve středu 19-letý student napadl nožem několik lidí v areálu odborných škol v Ostrolence. V batohu měl také po domácku vyrobenou výbušninu. Zranil 9 lidí. Ve čtvrtek 15-letý bývalý student napadl nožem 3 zaměstnance základní školy v Leščidolu Novinách. Jedna z napadených zraněním podlehla.
21: Zvýšíme počet policejních hlídek v okolí škol. Hlídky by nejméně jednou denně měly zacházet i přímo do škol.
20: Řekl premiér Donald Tusk v reakci s tím, že stát musí předejít případným případům následování. Připomněl také legislativní práce na zákazu závadného obsahu na sociálních sítích, včetně nebezpečných výzev nebo šikany pomocí deepfakeu. Tyto hotové zákony ale prezident vetoval. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Poprava armádního psychiatra Nedala Hasana bude podle amerického ministra obrany Pita Hexeta veřejná. V roce 2009 zastřelil Hasan na vojenské základně v texaském Fort Hoodu 13 lidí. Muže odsouzeného vojenským soudem k trestu smrti má 3. prosince zastřelit popravčí četa. Vykonání trestu smrti chce ministerstvo přenášet živě na internetu.
22: Lidé budou podle šéfa Pentagonu popravu moct sledovat, aby pochopili, jaké následky takové činy mají. Bývalý armádní psychiatr Nidal Hasan totiž v listopadu 2009 střílel na vojáky, kteří se chystali do Afghánistánu. V srpnu 2013 ho vojenská porota, složená ze 13 důstojníků, uznala vinným. Tatáž porota ho pak odsoudila k trestu smrti. U vojenských soudů ale musí popravu schválit prezident. Donald Trump to teď udělal a na Hexetovo doporučení zvolil zastřelení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Před Národním technickým muzeem v Praze můžou lidé dnes i zítra odevzdávat staré elektrospotřebiče. Cílem recyklačního víkendu je získat nové přístroje do sbírek muzea i vzdělávat lidi o ekologické likvidaci. Před budovou muzea je reportérka Františka Rohlíčková.
23: Od rána ke stánku chodili zatím jen děti, které byly v muzeu se školou. Vybrat se proto ještě zatím žádný spotřebič nepodařilo. Ani teď u stánku nikdo nestojí. Zástupci z firmy Elektrovin, která bude nechtěné předměty ekologicky likvidovat, říkali, že čekají někoho spíš odpoledne. Cílem recyklačního víkendu je navíc doplnění sbírek Národního technického muzea. V loňském roce se takto podařilo získat třeba elektrický kávovar Velox, vyrobený v roce 1925. Chodit sem k budově v Praze na Letné můžou lidé dnes až do 17 hodin, zítra pak od 9:30 znovu do 5. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
16: Sport.
24: Fotbalisti pražské Slavie nastoupí po reprezentační pauze k zápasu 10. kola šance ligy ve Zlíně. Souboj prvního s posledním týmem tabulky začne v 18 hodin. Hokejisti Třince budou v souboji s Hradcem Králové hájit neporazitelnost. V tomto ročníku typ Sport Extra ligy. Na programu bude i duel Kladno Mladá Boleslav, ve kterém za hosty po 9 letech nastoupí útočník Tomáš Hika.
25: Boleslav vnímám jako klub, který mě vychoval k dospělému hokeji a jsem za to strašně rád a chci jim to vrátit zpátky a proto je ten důvod, proč jsem se vrátil.
24: Páteční hokejový program odstartuje v 17 hodin. Hrát se budou i utkání Litvínov Olomouc, Vítkovice Pardubice a Liberec Karlovy Vary. České fotbalistky v 19 hodin rozehrají první kolo baráže o postup na mistrovství světa. Nastoupí proti Skotkám. Radiožurnál Sport přiblíží fotbalové i hokejové zápasy v pořadu s mikrofonem za sportem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. A čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Kolony na D1 u Koberovic a taky před Šmejkalkou. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za Koberovicemi. Na 74. kilometru zavřený levý pruh a popojíždět budete asi 10 minut. Na D1 frontaj ve směru z Prahy do Brna popojíždí před omezením u Šmejkalky. Úsek od sjezdu na Velké Popovice na 24. kilometr pojedete 20 minut. A na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony za Novou Vsí. Na 25. kilometru nehoda a postojíte 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, je zataženo, na jihu a na východě místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty do 16 stupňů, na jižní Moravě kolem 18. Tolik zprávy. A posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
1: Jak se zatím osvědčila místní referenda a proč jich je letos víc než obvykle? Proč se americké ministerstvo obrany rozhodlo pro veřejnou vojenskou popravu armádního psychiatra Nidala Hasana? A z jakých důvodů Nobelův výbor udělil cenu míru jihoafrické právničce Navanej Tým Pillayové? O tom všem budeme mluvit. 38 obcí v republice se rozhodlo, že letošní komunální volby spojí s místním referendem. Jejich tématem bude hlavně výstavba v obcích. Celkem v 21 z nich budou lidé řešit větrné a solární elektrárny. Například obec Temelín chce odpověď na otázku, jestli stavět nebo nestavět spalovnu nebezpečného odpadu. V Hrádku u Nechanic rozhodnou zase lidé o případném převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve do správy obce. Aby bylo referendum platné, musí se vyjádřit aspoň 35% lidí a alespoň čtvrtina se musí hlasovat pro vítěznou možnost. U telefonu je teď politolog Jakub Čapek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Těch místních referend je letos výrazně víc než při komunálních volbách v minulých letech. Čím to podle vás je?
2: Já si myslím, vy jste to už říkala, to způsobují hlavně ty větrníky, kdy víc než polovina těch referend, které se budou letos konat, tak je jakoby rozhoduje o stavbě či nestavbě větrníků. A to je podle mě ten hlavní důvod. Druhý důvod je i ten, že to referendum tady už máme delší dobu. Před nějakými 18 lety proběhla novela, kdy už pro to, aby se to referendum vůbec mohlo konat, respektive pro to, aby bylo platné, tak nepotřebujete 50% místních obyvatel, ale jenom 35%, čímž se ta referenda taky zpřístupnila. A v kombinaci s těmito faktory a s tím, že letošní volby se hodně řeší stavba těch větrných elektráren, tak tady najednou máme víc referend, než na co jsme byli zvyklí.
1: No, to je možná otázka, proč jsou to právě větrné elektrárny, co zvedá místní ze židlí?
2: Obecně místní ze židlí, což víme z údajů o těch minulých referendech, tak zvedá přesně to, že se v jejich blízkosti má něco stavět a jakoby něco, co třeba jim úplně nevyhovuje, co buď může hyzdit krajinu, jako se řeší u větrných elektráren, nebo místním přijde, že je to nějakým způsobem ohrožuje. To je typicky u těch spaloven, teďka se to řeší v Temelíně, minulý rok se to řešilo například v Písku, to je taky velké téma. Takže obecně, abych to shrnul, my tady máme ten koncept NIMBY, Not in my neighborhood, což znamená, že lidé by chtěli, aby se jako stavěli věci, ale nechtějí, aby se jim stavěli věci za barákem, případně v té jejich obci nebo v tom jejich městě. A tím, že z minulosti a z jiných případů, tak už se voliči naučili, že to referendum může být poměrně zajímavý prvek, jak i kdyby to referendum nedopadlo tak, že bude jeho výsledek závazný pro obec, tak minimálně to posiluje tu debatu a jakoby napomáhá to té věci těch voličů, kterým se to nelíbí.
1: Když jste zmínil ten Temelín, tak tam má tu spalovnu stavět soukromá firma místo skládky odpadu. Tak jaký reálný dopad má tedy výsledek referenda na rozhodování, pokud jde právě o výstavbu, kterou plánuje soukromá firma?
2: To je dost komplikované, protože to referendum může zavázat obec, to referendum zavazuje jenom obec, nemůže zavázat soukromou firmu. A v takovýchhle případech tak většinou dojde k tomu, že je to tlak na tu obec, aby nějakým způsobem jako podpořila ten dialog s tou soukromou firmou a buď se domluvila, že od té stavby ustoupí, a nebo třeba donutila tu soukromou firmu, aby se zavázala k tomu, že plácnu zainvestuje do té obce, nebo že přijme nějaká další opatření, aby ten dopad na tu obec nebyl tak velký. Ale výsledek referenda tak nezavazuje soukromou firmu, zavazuje pouze obecní zastupitelstvo a orgány obce.
1: Vy už jste zmiňoval tu změnu, kdy proto, aby bylo referendum platné, stačí vyjádření jen 35% místních. Před rokem 2008 to musela být polovina. Jsou ale teď ta referenda dostatečně vypovídající o tom, co občané té obce chtějí?
2: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ta referenda dřív, když jste potřebovali, aby se vyjádřila aspoň polovina místních, velmi často se to nenaplňovalo. Stávalo se, že třeba ty obce schválně vypsaly referendum a ještě nějaký čas, kdy to třeba nevyhovovalo tolik těm voličům nebo nevyhovovalo tolik tolik zastánců té věci, o které se rozhodovalo v referendum. Takže se pak nenaplnila ta volební účast. My víme, že i třeba v těch komunálních volbách tak nemáme volební účast ani těch 50% obyvatel a referendum není často zas tak důležité, zas tak závazné. My máme kor ve větších městech, tak máme hodně obyvatel, kteří tam třeba mají trvalé bydliště, ale reálně bydlí jinde, typicky u lidí, kteří dojíždějí do Prahy za prací nebo třeba tráví týden v Praze a vrací se jenom na víkend, někdy ani ne do těch svých měst a obcí. Takže víme, že není vůbec jednoduché sehnat aspoň 50% oprávněných voličů v té obci a z tohohle hlediska si myslím, že ta změna na 35% byla rozumná. Pořád je dost obtížné mít dostatečný počet voličů na to, oprávněných voličů na to, aby to referendum bylo závazné, protože pořád potřebujete, aby v tom referendum se více jak polovina lidí vyjádřila pro tu věc, a musí to být pořád aspoň 25% oprávněných voličů v obci. To znamená, že sice minimální účast pro to referendum je 35%, ale reálně z toho, když by byla účast jenom 35%, tak 2/3 by se museli vyjádřit pro tu věc, aby to bylo závazné. Takže myslím si, že je to takhle nastaveno relativně dobře.
1: Možná teď nějaký posluchač říká, že si říká, že by se mu referendum hodilo. Tak kdy obec musí to referendum vyhlásit? Co musí být splněno?
2: Obec musí to referendum vyhlásit, když se sesbírá petice, pod kterou se podepíše dostatek oprávněných voličů. Případně obec může to referendum vyhlásit sama za sebe, k čemuž také často dochází, protože ten počet minimální podíl podpisů oprávněných voličů je docela vysoký. Myslím, že v menších obcích je to 30%. A tady mluvíme o tom, že ta obec má třeba 2500 obyvatel, teď jenom 1800 z toho jsou oprávnění voliči, ale musí se nazbírat 30% z těch 2500. Takže prostě je to dost komplikované. U větších měst už je to jednodušší, ale pořád, když si vezmeme nějaké středně velké české město, myslím, že nad 20 000 obyvatel, tak musíte mít pořád 10% podpisů oprávněných voličů, což pořád není úplně sranda se sbírat.
1: Jakub Čapek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Soudný den pro Hasana konečně nastal. Tímto prohlášením doplnil mluvčí amerického ministerstva obrany oznámení, že Nidala Hasana, odsouzeného k trestu smrti za teroristický útok, zastřelí 3. prosince popravčí četa. A veřejnost bude moct jeho popravu sledovat online. Vykonání trestu už schválil americký prezident Donald Trump. Armádní psychiatr Nidal Hasan zastřelil na vojenské základně v Texasu v roce 2009 13 lidí a dalších 32 zranil. U telefonu je teď Tomáš Klvaňa, amerikanista, který působí na New York University Prague. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak demokratický senátor Chris Murphy označil v televizi CNN veřejné popravy za středověké. I současná Trumpova administrativa konec konců kritizuje vládnoucí režim v Iránu, že takto popravuje svoje odpůrce. Proč tedy teď ministr obrany Pete Hegseth přišel s takovým plánem?
5: Tak možná, že to není středověký zvyk, protože Spojené státy naposledy veřejně někoho popravili zhruba před 90 lety. Myslím, že v roce 1936, ale je jasné, že ta doba veřejných poprav minimálně ve vyspělém světě je už dávno pryč. A tady ten pokus ministra obrany Pita Hegseta je opravdu velmi nezvyklý, ale zapadá do jeho koncepce budování té armády Spojených států na základě takových těch tradičních válečných a tvrdých kritérií, které on dnes prosazuje, což je trošku v rozporu vlastně s tím, kam se vůbec vojenství v posledních letech ubírá. Ono se ubírá spíše k sofistikovaným zbraňovým systémům, které jsou třeba řízeny autonomně nebo přes umělou inteligenci, kdežto Hegset se vrací k takovým těm starým tradičním metodám, které se týkají vysokého testosteronu a vojáků, kteří mají vypadat určitým způsobem a podobně. Je to čistě iniciativa Pita Hegseta a myslím si, že Trump na to přistoupil z toho důvodu, že ví, že to rozbouří zase diskuse, které odvedou pozornost od témat, jako je třeba slabá ekonomika nebo neúspěch v Iránu.
1: No je zajímavé, že při pohledu do amerických médií se zatím úplně nezdá, že by to budilo velkou pozornost. Nedávno se ale o trestu smrti začalo v USA znovu diskutovat právě s nezdařenou popravou Kristy Pajkové, která přežila dvě smrtící injekce. Tak je to podle vás něco, co může skutečně rozbouřit nebo rozdělit americkou veřejnost?
5: Určitě. Ty popravy ve Spojených státech je, když to sledujete, tak jich ubývá dokonce i ve státech, kde jsou povolené. A ta nezdařená poprava Kristy Pajkové zase jako velmi rozbouřila debatu o tom, jestli je tedy v dnešním světě, v dnešní civilizaci vůbec přípustné, aby stát tímto způsobem zabíjel své občany. Ještě jsem chtěla podotknout k tomu problému přímo toho teroristy, který má být tedy popraven zastřelením někdy v začátkem prosince ve Spojených státech. Téměř jistě k tomu nedojde, protože on se velmi pravděpodobně odvolá, nebo jeho právníci se odvolají. A to odvolávání vždycky trvá velmi dlouho. Je dokonce možné, že to odvolání nebude vyřešené do konce této Trumpovy administrativy. Takže já sám bych byl překvapen, kdyby k té popravě, než kvůli veřejné popravě, opravdu došlo. Ale myslím si, že to ví také Pete Hegseth, ví to velmi dobře Donald Trump, takže to považuji spíš za další takovou provokaci a jakýsi granát vržený rétoricky do té už takhle rozjitřené atmosféry ve Spojených státech.
1: Můžeme si ještě připomenout, čeho se odsouzený Nidal Hassan dopustil v roce 2009 a co se za těch 13 let zjistilo o jeho motivaci a případném propojení s nějakou větší skupinou?
5: Tak je to člověk, který podle rozhodnutí soudu vojenského, tedy připomíná, že jde opravdu o vojenský soud, je to prostě psycholog, který působil v rámci ozbrojených sil Spojených států a on před těmi 16 lety na té základně Fort Hood v Texasu zastřelil 13 svých kolegů vojáků ozbrojených sil armády Spojených států právě na té základně a byl to teroristický čin, který on zdůvodnil tak, že je to jakási pomsta za angažma vojenské Spojených států v Afghánistánu a v Iráku. Nebyla to žádná organizovaná skupina, Hassan jednal sám za sebe a trvalo tedy nějakých, řekněme, 17 let, než došlo k tomu rozhodnutí ho popravit veřejně právě. A to právě velmi, velmi rozbouřilo celou tu diskusi ve Spojených státech o tom, jak zacházet s lidmi tohoto typu.
1: Vy jste i zmínil to, že ta poprava má se dokonce konat veřejně. Bylo něco takového tady už právě před tímto případem, že ty popravy opravdu byly veřejné? Ono to už trošku člověka napadají, jestli takovýhle terorista nemá nějaká lidská práva.
5: Tak samozřejmě, že má, samozřejmě, že je to totální skandál, že něco takového vůbec může civilizovaná vláda dneska zavádět, zejména s ohledem na to, když pak kritizuje iránskou vládu, která veřejně popravuje například politické vězně. Je to, jak jsem říkal, naposledy Spojené státy veřejně popravili někoho v roce 1936. A naposledy někoho popravili tímto způsobem, tedy zastřelením před vojenskou jednotkou, tuším na konci druhé světové války. Takže se tady vracíme opravdu velmi hluboko do minulosti, do jiných kulturních zvyků, do jiné civilizační atmosféry. A je to opravdu něco, kde být nechceme. A to je problém celé té Trumpovy administrativy, že ona nerespektuje některé danosti naší civilizace. Někdy jde záměrně proti nim. Někdy se to týká institucí vládnoucích, někdy se to týká kulturních a jiných zvyků. Ale je to prostě revoluční vláda, která nemá s konzervatismem nic společného a používá tyhle ty metody k tomu, aby odváděla pozornost, aby případně rozjitřovala ještě dále tu poměrně kritickou situaci dneska ve Spojených státech, protože připomeňme, že za 3 týdny jsou ve Spojených státech velmi důležité volby a Donald Trump a republikánská strana se velmi oprávněně obávají, že v nich velmi ztratí.
1: Tomáš Klvaňa, amerikanista z New York University Prague. Děkuji, naslyšenou.
5: Hezký den.
1: Nobelovy ceny míru letos získala jihoafrická právnička, lidskoprávní aktivistka Navaneitim Navipilajová. Jako obhajkyně zastupovala oběti apartheidu, aktivisty a politické vězně. Zasazovala se o práva žen a menšin. V roce 1998 byla Valným shromážděním OSN zvolená soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Pak byla předsedkyní Mezinárodní nezávislé komise pro vyšetřování na okupovaných palestinských územích. Nobelovu cenu míru zatím obdrželo 106 lidí a byly roky, kdy také vůbec udělená nebyla. Já teď vítám ve vysílání Milana Slezáka, analytika, spolupracovníka Českého rozhlasu. Dobrý den, Milane.
6: Dobrý den.
1: Tak jak Nobelův výbor letos odůvodnil ten svůj výběr?
6: Stručně řečeno řekl, že paní Pilajová si to zasloužila za prosazování práva a lidských práv a prosazování míru, což je mimochodem velice důležité, to prosazování míru, alespoň, že se to zmíní takto, protože v posledních letech se příliš často stává, že Nobelova cena je udělena v rozporu s přáním Alfreda Nobela, který jasně stanovil, že tu cenu má dostat jedinec či organizace, která se za A zasadí buď to o ukončení válečných konfliktů, nebo za B o uspořádání mírových kongresů, a nebo za C o snižování početního stavu armád. Ale většina těch lidí, kteří Nobelovu cenu míru v posledních letech dostala, dostala tu cenu vlastně za něco úplně jiného, to znamená zejména za obhajování lidských práv.
1: Navaneitim Pilajové je 85 let, takže ta její profesní kariéra a lidskoprávní aktivity jsou určitě mnohem širší než to, co jsem zmínila.
6: Ano, samozřejmě, ale to bychom tady byli dlouho, kdybychom všechno měli vypočítávat. Já bych snad ještě přidal to, že byla vysokou komisařskou OSN pro lidská práva, nebo že byla také soudkyní Mezinárodního soudního dvora, nejen tedy toho Mezinárodního trestního tribunálu. A nesmíme zapomenout na její praxi právničky v rodné Jihoafrické republice.
1: Tuším, že to byla první právnička v její provincii Nebílé
6: pleti. Přesně tak, ano, přesně tak. V provincii Natal byla to první žena, která si zřídila soukromou advokátní praxi a pak ještě byla také členkou Nejvyššího soudu Jihoafrické republiky, ale to bylo až po pádu apartheidu, proti kterému se Pilajová vymezovala.
1: No z čeho pramenil ten její zájem o lidská práva? Předpokládám, že to mělo něco společného s tím, že vyrůstala v Jihoafrické republice právě za časů apartheidu.
6: No, to je jedna věc a samozřejmě už jsem řekl, že se proti apartheidu stavila, takže měla i její rodina jisté potíže, ale ono to také souvisí s jejím dětstvím, protože to bylo krušné. Ona pocházela z rodin tamilských přistěhovalců z Indie. Její prarodiči ještě dřeli na plantáži s cukrovou třtinou. Její tatínek už v uvozovkách byl řidičem autobusu, ale ona vystudovala, můžeme říci, zasloužila se o to vlastní pílí, protože těch peněz doma příliš nebylo. Takže ta dráha je nepochybně, její dráha profesní i lidská je nepochybně obdivuhodná. To ale neznamená, že nemůžeme mít o některých názorech paní Pilejové jisté pochybnosti.
1: Můžeš některé z nich zmínit, protože ona je aktivní v současnosti, byla od minulého roku třeba předsedkyní nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území, tak to bylo třeba téma, které bylo diskutováno?
6: Tak velice, ano, velice krátce k té komisi, ta má trošičku tendenci dívat se na ty věci, které se tam stanou a mohou to být zločiny, nebo i přehmaty jenom v uvozovkách, jenom jednou optikou, to jest těch, kterým se to bezpráví děje. Ale občas, a platí to i pro paní Pilejovou, se zapomíná na to, že každá věc má své příčiny, že to je zkrátka nekonečný řetězec příčin a následků. A když zůstaneme u války v Gaze, no tak paní Pilejová nikdy neřekla, že Izrael měl právo bránit se, například. Nebo pokud se týče Zimbabwe, tam, jak si posluchači možná vzpomenou, vládl dlouho diktátor Mugabe, jehož režim opravdu nebyl nic hezkého a paní Pilejová volala potom, aby se raději ty sankce, které byly na něj uvaleny a z dobrých důvodů byly ukončeny.
1: O tom, kdo letos získal Nobelovu cenu míru, jsme mluvili s Milanem Slezákem, analytikem, spolupracovníkem Českého rozhlasu. Milane, díky, hezké odpoledne.
6: Také děkuji, hezký den.
1: Taková byla polední publicistika, teď už tu budou aktuální zprávy, večerní hlavní zprávy, rozhovory, komentáře přineseme v 18 hodin 10 minut. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem, Věra Štychrová přeje dobré odpoledne.
7: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Ministerstvo vnitra vymáhá 3 miliony po bývalém zaměstnanci rozvědky. Předchozí soud ho přitom ve stejné kauze z pronevěry pravomocně očistil. Zjistil to server iRozhlas. Případ se týká faktur bývalého šéfa kybernetického odboru Martina Uhra, které byly podle rezortu podvodné. Ministerstvo svůj postup hájí tím, že ho na další jednání v občanskoprávní rovině odkázali trestní soudy. Podle právníka žalovaného muže je ale nový proces plýtváním veřejnými penězi. Od nového roku bude v celém Polsku platit noční zákaz prodeje alkoholu. A to mezi 22. hodinou a 6. ráno. Zákaz se nevztahuje na gastronomické podniky. Rozhodl o tom Sejm. Ponechal zároveň samosprávám možnost noční prohibici prodloužit. Zákon taky úplně zakazuje jakoukoliv reklamu a propagaci alkoholu. Za porušení bude hrozit pokuta až 5 milionů korun. Hurikán Isaias míří k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. Na pevninu dorazí dnes večer anebo v noci. Podle amerického střediska pro hurikány zesílil na druhou z 5 kategorií. Lidé kvůli hurikánu skupují zásoby benzínu a nafty. Úřady vyzvaly turisty k opuštění pláží. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Lvíčata začnou 9. listopadu na trávníku soupeře. Odvetu odehrají doma o týden později. Červnový šampionát v Albánii a Srbsku slouží i jako kvalifikace na fotbalový olympijský turnaj. Na hry do Los Angeles postoupí 3 nejlepší týmy.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Kolony na D1 u Koberovic a taky před Šmejkalkou. Na D1 se prodlužuje kolona za Prahou směrem do Brna. Je to páteční fronta před omezením u Šmejkalky. 10-kilometrový úsek od 14. na 24. kilometr. Pojedete asi půl hodiny. Na D1 ve směru z Brna do Prahy brzdí provoz zúžení za Hořicemi na kilometru 74. Ve stoupání zavřený levý jízdní pruh. Kolona je tam krátká, ale jede pomalu a zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 35 houstne provoz ve směru z Hradce Králové do Mohelnice. Na průjezdu Litomyšlí se zdržíte už asi čtvrt hodiny. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 vázne provoz před sjezdem na Ořech. Fronta od plzeňské dálnice zabere asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, je zataženo, na jihu a na východě místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty do 16 stupňů, na jižní Moravě kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
9: 20 let, 14 řad a stále titíž dva moderátoři. Marek Eben, Tereza Kostková jsou stálicemi Stardance. V září oznámili, že letošní řada bude jejich poslední. Jak šel čas s Markem Ebenem a Terezou Kostkovou? Připomeneme za chvíli v soutěžní odpolední reportáži a hrát budeme třeba o poukaz na wellness pobyt anebo sadu dárků, která vás vezme do světa Tomáše Bati. Hodně štěstí.
8: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková.
1: Hlas Otakara Brouska staršího byl ten, který původně zval na parket nejen 10 tanečních párů, ale i moderátory. Ani Marek Eben, ani Tereza Kostková přitom původně nabídku moderovat pořad přijmout nechtěli.
2: Vás to přejde, ta legrace, vás Straničky. To přejde.
3: Britskou verzi jsem neznala, ale samozřejmě mi byla doručena na CDčku tehdy ještě a já jsem se velmi brzy dostala do obrazu. Nejprve jsem měla chuť to odmítnout v domnění, že půjde o reality show, ale právě jméno Marka Ebena bylo to zaklínadlo, které mě vlastně přinutilo doposlechnout informaci celou, podívat se na to a pochopit, že jde o něco úplně jiného, než jsou reality show.
1: I Marek Eben se doma na DVD podíval na britskou Strictly Come Dancing, která se vysílala na BBC od roku 2004, jak připomněl letos v září ve vysílání České televize.
4: Já jsem to přivez domů a svoji ženě jsem říkal, hele, podíváme se na to a uvidíme, nabízí mi tady něco, chceš se na to kouknout? A Markéta, že jo? Nemělo to překlad. Neznali jsme jedinou celebritu, která tam byla. Nerozuměli jsme těm vtipům, protože to byly vtipy na britskou situaci. A samozřejmě britská angličtina, s tou mám já teda ještě další problém. A dali jsme si první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl, bylo asi půl druhé ráno. A moje žena říká, ale ještě si dáme jeden, viď. A to jsem si uvědomil, že jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic.
5: Tak vítejte zpátky, dalo by se říci, že jsme ve finále velkého finále.
1: Zatímco se za 20 let změnilo vnímání publika i ambice jednotlivých tančících celebrit, mezi moderátory diváci příliš proměn nezaznamenali. Přesto si možná někteří vzpomenou, že ještě v prvních dvou řadách si mezi sebou před kamerou vykali.
3: Přirozeně jsme se proměnili v čase, čemu se říká stárnutí, nebo moderněji zrání, takže dozráli jsme určitě v mnoha ohledech všichni. Já jsem byla vlastně o 2 roky starší, než byl Marek, když začínal, což je vlastně asi na tomto nejdojemnější, nejzajímavější.
6: Dámy a pánové, přichází zásadní vrcholný moment tohoto večera.
1: Marek Eben za 20 let nevynechal jediný díl Stardance. Za Terezu Kostkovou kvůli jejímu onemocnění COVID-19 musel ve 3. dílu 11. řady Stardance zaskočit Aleš Háma. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: A zaskočíte vy? Budete s námi soutěžit? Můžete. 221 552 255 a zkuste vyhrát ceny dnešní odpolední soutěže Radiožurnálu. Čekáme na vás, mezitím hrajeme YouTube.

0: Oslavujeme Stardance v odpoledním radiožurnálu a jeho novou řadu, která začíná. František z Červeného Újezda telefonuje jako dnešní soutěžící. Františku, dobré odpoledne.
1: Zdraví, dobrý den.
0: Kolik řad jste viděl vy?
1: Něco málo, ale tak nepravidelně, pouze jenom v tom části.
0: Z části, když se dívala doma paní.
1: Třeba tak.
0: To je takový jako klasický model, že se dívá na Stardance a když se dívá hlava rodiny, tak krk samozřejmě, nebo obráceně, když se dívá krk hlava rodiny, rozkazuje. Františku, za 3 správné odpovědi mám dnes pro vás, případně pro vaši partnerku, poukaz na wellness pobyt od internetového portálu spa.cz v hodnotě 5000 korun. Spa.cz nabízí přes 5000 wellness a lázeňských pobytů v Česku a okolních zemích, takže je z čeho vybírat, hlavní cena. Za 2 správné odpovědi pak sada dárků, která vás vezme do světa Tomáše Bati, set cen, které se vztahují k letošnímu výročí 150 let od narození Tomáše Bati. Je tam jak balíček s baťovskou tematikou, ve kterém je tričko, kniha, úvahy a projevy Tomáše Bati z nové edice, ale taky plecháček s baťovským citátem a další dárky. Za 1 správnou odpověď, cena útěchy jako překvapení od radiožurnálu. Tak kterou cenu si vytančíte? Jak si věříte?
1: No to uvidíme.
0: Tak uvidíme, jak budete tancovat v 5-vteřinovém limitu. Pojďme na to. Jste připraven, Františku? Řekli jsme, že Stardance slaví 20 let na obrazovkách České televize. Já se vás ptám, kolikátá bude letošní řada Stardance?
1: 20.
0: Stardance slaví 20 let na obrazovkách České televize, to je pravda, ale řada bude 14. Otázka druhá. Který herec a dabér uváděl svým ikonickým hlasem moderátory i tanečníky v prvních řadách Stardance? Ještě jednou, prosím.
1: Otakar Brousek, starší.
0: Starší, ano, pak ho nahradil Viktor Price. A otázka poslední. Marek Eben za 20 let nemusel vynechat jediný díl Stardance. Tereza Kostková ovšem v době covidu zůstala na jeden díl v karanténě. Vzpomenete si, kdo jí ten jediný večer nahradil?
1: No, ty reportáži to bylo Aleš Háma.
0: Byl to Aleš Háma. Byl to 3. díl řady 11. Františku, 2 správné odpovědi ze 3. Sada dárků k Tomáši Baťovi poputuje na vaši adresu do Červeného Újezdu.
1: Tak jo, děkuju.
0: Mějte se hezky, nashledanou. Krásný víkend. 2 minuty po 12:45, odpolední radiožurnál, pátek 9. října.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Mažu stopy.

0: Kliničtí psychologové jsou potřeba čím dál víc. Diagnostikují psychické poruchy, můžou vést individuální i skupinové terapie. V Česku jich ale působí málo. Ministerstvo zdravotnictví to chce vyřešit i tím, že se povinná praxe klinických psychologů má zkrátit ze 4 let na 1 rok. Proti tomu jsou ale vysoké školy, profesní organizace i někteří mladí psychologové.
1: Ten obor je tak komplexní, že se tomu dá jako rozumět, že je to takhle náročný. Nějak jako, že by to mělo být kratší. Neumím si to vůbec představit, jak by tohle bylo možné poskládat.
2: Říká Pavla Frej z Prahy, která se právě připravuje na atestaci z klinické psychologie.
1: Řekla bych, že hlavní díl té přípravy spočívá v dobré diagnostické práci. To není něco, co se dá vyčíst z knih, to je opravdu potřeba zažít v té praxi, učit se od starších kolegů. Další kus té práce je v krizové intervenci a v psychoterapii.
2: Pavla Frej má za sebou několik let praxe. Jejím budoucím kolegům by ale mohl stačit pouze jeden rok. Vysoké školy a profesní organizace varují před horší kvalitou péče a ohrožením bezpečnosti pacientů. Vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Nikolaj navíc pochybuje, že kratší doba vzdělávání nedostatek klinických psychologů vyřeší. Podle něj spíš zájem o obor klesne.
3: Příprava také zároveň znamená, že ten obor je přitažlivý pro naše absolventy, že už dodává, řekněme, jistou prestiž.
2: Spolu s Asociací klinických psychologů navrhuje jiné změny. Například to, aby mladí psychologové mohli už při praxi samostatně dělat jednodušší úkony. Pokračuje prezidentka Asociace klinických psychologů Hana Jánová.
4: Aby nemusel vše konzultovat s tím zkušeným školitelem klinickým psychologem. To by nám přišlo rozhodně praktičtější a pro poskytování té klinicko-psychologické péče bezpečnější z ohledu toho pacienta.
2: Ministerstvo zdravotnictví se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků.
2: Předloni v Česku podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky působilo 1600 klinických psychologů. Za 15 let jich přibylo 500. Kvůli rostoucímu počtu pacientů, ale mají stále víc práce. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Shine bright like a diamond.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Couzidisová a zprávy.
1: Stovky podnětů kvůli předvolebním kampaním řeší Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Kyjev se potýká s rozsáhlými výpadky proudu po ruských útocích. Hokejista David Pastrňák v NHL 4 body řídil výhru Bostonu nad Utahem. Kolona se tvoří na dálnici D1 za Prahou směr Brno před Šmejkalkou a bude oblačno i zataženo večer v Čechách. Místy déšť a teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci. Pokračuje předseda úřadu František Sivera.
3: Protože obyčejně kandidát starosta sedí v současné době v obci a může docházet k tomu, že využívá prostředky obce k tomu, že dělá nějakou propagaci. Ten zákon dneska jednoznačně říká, že bezúplatné využívání lidských, finančních, materiálních a nemateriálních zdrojů státu je zakázáno.
1: Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Kyjevská doprava po ruských útocích kolabuje. Tramvaje a trolejbusy stojí bez napájení v několika městských obvodech a s výpadky elektřiny se potýká i kyjevské metro.
4: Elektrárenská distribuční společnost DTEK oznámila, že obyvatelé pravého břehu Dněpru v Kyjevě musí počítat s rozsáhlými havarijními odstávkami proudu. Levobřežní část Kyjeva zatím funguje podle harmonogramu plánovaného odpojení elektřiny. Tramvaje a trolejbusy nejezdí ve třech městských částech a metro funguje v omezeném režimu. Energetické příměří s Ruskem má být jedním z témat, o kterém bude dnes a zítra jednat ukrajinská delegace v Miami ve Spojených státech se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vykanticích na Šumpersku se snaží zástupci státního podniku Diamo. Nebezpečné chemikálie jsou v hale na kraji obce uložené přes 40 let. Jejich odvoz dlouhodobě vázne a obyvatelé mají strach z ekologické havárie. Státní podnik Diamo proto vypracoval nový plán na likvidaci kalů.
5: V volbách starosta Vykantic Libor Sedlařík na radnici definitivně končí. I přesto se bojí, aby hala plná kadmia vydržela další zimu.
6: Mohlo by dojít k úniku těch látek, které tady jsou, toho kadmia do životního prostředí.
5: Kvůli urychlení odvozu chemikálií zpracoval státní podnik Diamo nový projekt. Schválit ho musí ještě ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí Diama Kristýna Hanušová.
7: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů.
5: Ministerstvo životního prostředí o projektu podle mluvčí Jany Šlerové může rozhodnout v horizontu týdne. Z Vykantic Michal Poláček, Radiožurnál.
8: Sport. Hokejový útočník David Pastrňák režíroval v NHL 4 body vítězství Bostonu nad Utahem 6-1. Kapitán Bruins dal 2 góly a na další 2 nahrál.
9: Celkem 5 zápasů potřebovali hokejisté Bostonu, než se v nové sezóně NHL prosadili v početní výhodě. Nepříznivou sérii přerušil v první třetině právě Pastrňák. Český útočník pak skoroval znovu ve druhé části, to už v brance Utahu stál Karel Vejmelka. Ani on ale nezabránil tomu, aby Pastrňák ve zbytku utkání zaznamenal ještě 2 asistence. Jednu přihrávku pak zapsal v dresu Bostonu taky Pavel Zacha. Poprvé v nové sezóně se střelecky prosadil Adam Klapka, jeho Calgary ale prohrálo s Kolorádem 3-7. David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a nehoda na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna čekejte už od nájezdu z Pražského okruhu z 12. kilometru pomalu jedoucí kolonu. Do zúžení na Šmejkalce na 24. je to zhruba na 35 minut. Na D1 opačně z Brna na Prahu za nájezdem od Koberovic ze 75. kilometru se začíná rozjíždět kratší kolona. Je to do 5 minut zdržení k omezení na 74. Tam už práce skončily, teď ještě sklízejí značení. Na D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Mělník a Slaný na 25. kilometru se přibrzduje, došetřují tam nehodu.
11: Vozidla stojí v ostavom pruhu, je před nima šipka světelná, pravý pruh je zablokovaný.
10: Na silnici 35 z Hradce Králové směrem na Olomouc se na příjezdu do Litomyšle tvoří kolona skoro od tržku, zdržení kolem 20 minut. A na tahu 68 Třinec Čaca popojíždějí kolony přes omezení u mostů u Jablunkova směrem na Slovensko z konce obchvatu Jablunkova směrem do Čech od hranice, je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno i zataženo na jihu a východě, místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přeháňky. Teploty do 16 stupňů na jižní Moravě i kolem 18. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
11: Hezké odpoledne vám přeji. Staré elektrické žehličky, vysavače, fény nebo třeba šicí stroje. Zkrátka historické elektrospotřebiče schání do svých sbírek Národní technické muzeum. A na akci, která se jmenuje Recyklační víkend, je dnes a zítra. Můžou lidé přinést přímo před budovu muzea v Praze. O téhle akci se za chvíli dozvíte víc.
2: Odpolední Radiožurnál
12: a Hanka Schánělová.

0: Máte doma historický kávovar, třeba kulmu nebo vysavač? Takové elektrospotřebiče totiž hledá do sbírky Národní technické muzeum. Nepotřebné přístroje můžou zájemci nosit na akci Recyklační víkend dnes i zítra, a to přímo před budovu muzea v Praze. Pokud se nebudou hodit do sbírky, recyklační firma je ekologicky zlikviduje. U Národního technického muzea je naše reportérka Františka Rohlíčková. Přeji krásné odpoledne.
1: Dobrý den. Stánek najdou lidé přímo před budovou muzea v Praze na Letné, kde dnes až do 17 hodin a zítra od 9.30 znovu do 17 můžou spotřebiče odevzdávat. Cílem akce je mimo jiné získat nové předměty do sbírek muzea. Já jsem tu teď s kurátorkou Lucí Střechovou. Tak jaké předměty vám chybějí, z jakého období je scháníte?
2: Tak ta časová linka je poměrně široká, ale samozřejmě byli bychom nejradši, kdybychom doplnili spotřebiče z přelomu 80. 90. let, protože to je období, kdy docházelo k rychlé přeměně vybavenosti domácností díky přílivu západního zboží a nikoho nenapadlo darovat tyto věci do sbírek a doplnit nám tak dokumentaci. Ale i starší záležitosti jako z období první republiky nás určitě potěší.
1: Co k tomu lidé nemají zapomenout přibalit? Je to třeba krabice, faktura?
2: Určitě všechny tyto doprovodné záležitosti zvyšují šance na zařazení předmětu do našich sbírek, takže cokoliv se k předmětu dochovalo, jako je původní obal, návod, účtenka, objednávka, a ozřejmí nám to tak více ten uživatelský výrobní příběh předmětu, tak to všechno samozřejmě rádi s předmětem přijmeme.
1: Já dodám, že třeba v loňském roce takto do sbírek přibyl elektrický kávovar Velox z roku 1925.
0: Co když o předmět muzeum mít zájem nebude?
1: V takovém případě ho lze odevzdat ve stánku firmě Elektrovin, která akci spolu pořádá. Ta spotřebič později ekologicky zlikviduje. Recyklační víkend pořádají muzeum s firmou letos po 12. A to při příležitosti Mezinárodního dne elektroodpadu, který letos připadá na středu 14. října.
0: Kdyby měl někdo zájem takový předmět muzeu darovat, ale nemůže dnes ani zítra dorazit na akci, je nějaká další možnost?
1: Ano, je, od července letošního roku to jde vlastně kdykoliv a slouží k tomu online formulář na webových stránkách Národního technického muzea. V něm majitel popíše nabízený spotřebič a kurátoři sbírek se pak sami ozvou, jestli se jim předmět hodí.
0: No a u Národního technického muzea je teď také naše reportérka Františka Rohlíčková. A díky za tyhle informace a ať se to vydaří. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dva Češi, muž a žena, jsou teď nedobrovolně v Kambodži. V jejich kufru totiž celníci na letišti našli 6 kilo kokainu. A co jim za to hrozí v Kambodži, to vám řekneme za malou chvíli.

0: Kambodža zadržela dva české občany, u kterých na mezinárodním letišti v Phnom Penhu objevila v kufru více než 6 kilogramů kokainu. Případ se stal už 22. září a Radiožurnálu to dnes potvrdilo ministerstvo zahraničí, které je se zadrženými Čechy v kontaktu přes české velvyslanectví. Ten případ sleduje také zpravodaj v Asii David Jakš. Davide, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co zatím víme o tom případu?
1: Podle zatím dostupných informací bylo 6 kilogramů kokainu zabaleno v několika balíčkách, uloženo v kufru, který měli oba Češi, muž a žena u sebe. Na sociální síti Facebook jeden z uživatelů, který tvrdí, že je příbuzným zadrženého muže, popisuje, že kambodžské úřady provedly test na přítomnost drog, který prý byl pozitivní, a český občan s tím ale nesouhlasil. Také se tam objevuje informace, že o odvoz kufru měl muže a ženu požádat v Kambodži neznámý cizinec a oni s tím souhlasili, ale znovu opakuju, je to neověřená informace, jedna z mnoha na sociálních sítích, a ani kambodžské úřady, ani česká diplomacie tuto verzi zatím nezmiňují.
0: A je to těžké ověřit, chápu. Státy jeho východní Asie všeobecně postupují proti obchodu s drogami velmi tvrdě. Jak je to v Kambodži?
1: Kambodža nemá ve svém trestním řádu trest smrti, nicméně sazby za přechovávání nebo obchodování s drogami jsou tam velmi vysoké, často v řádu několika desítek roků. Na druhou stranu hodně záleží na soudci a obhájcích. Není tajemstvím, že v minulosti se cizinci při složení velké částky peněz vyhnuli vysokým trestům a nebo po nějaké době dokonce dosáhli i propuštění, ale je to případ od případu, nedá se na to samozřejmě spoléhat. Na druhou stranu Kambodža má ze všech zemí jihovýchodní Asie ty trestní sazby za drogové delikty v podstatě nejmírnější, protože Thajsko, Vietnam, také Malajzie, Indonésie a speciálně Singapur, tam by zadrženým při prokázání viny hrozil trest smrti.
0: Kambodžská mezinárodní letiště jsou v posledních týdnech poměrně častým místem, kde úřady najdou drogy. Můžeš, Davide, připomenout ty nejnovější případy?
1: Tak na konci září zadrželi na letišti v Phnom Penhu plus na mezinárodním letišti v Siem Reapu dva cizince z 97 balíčky marihuany o celkové váze 50 kilogramů. O pár dnů dříve znovu letiště Siem Reap a cizinec se 3 kilogramy heroinu, předtím tedy už zmiňovaní Češi se 6 kg kokainu. Nicméně naprostými rekordmany bylo na konci srpna 5 Kambodžanů. Policie zatkla se 400 kilogramy metamfetaminu, ketaminu a heroinu. Tahle zásilka ta ale nešla přes letiště, ta doputovala do Kambodži po zemi z Myanmaru a z Laosu. No a po rozdělení na malé zásilky měla potom do světa putovat po moři, čili lodí.
0: David Jakš, náš zpravodaj v Asii. Díky, Davide, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Už za půl hodiny začínají komunální volby, také o tom uslyšíte v odpoledním radiožurnálu v našich aktuálních zprávách. Zůstaňte s námi.
1: Užijte si s radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je půl druhé. Kateřina Causidisová a zprávy. Za půl hodiny začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí taky obsazení třetiny Senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes do 10 do večera a znovu se otevřou zítra v 8 ráno a zavírat budou ve 2 odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volební místnosti. Ministerstvo financí chce víc chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná se zástupci neziskových organizací. Ty varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Útok Husíů na mezinárodní letiště v saudsko-arabském Riádu nepřežili 3 lidé. Všichni pocházeli ze Saudské Arábie. Několik dalších lidí bylo zraněných. Husíové zaútočili na jedno z letadel. Jemenští povstalci uvedli, že na letiště v Riádu poslali 2 střely s plochou dráhou letu. Taky tvrdí, že zaútočili na další letiště v zemi a leteckou základnu. Tyto 2 útoky saudské úřady nepotvrdily. A kvůli pravidelné údržbě bude od dnešní 18. hodiny omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Technici tam prověří funkčnost bezpečnostních systémů a osvětlení. Do soboty odpoledne řidiči neprojedou tubusem ve směru na Děčín. Od pondělí pak bude uzavřený tubus ve směru na Prahu.
2: Sport.
0: Vedoucí tým fotbalové šance ligy Pražská Slavia přivítá v osmifinále domácího poháru Zbrojovku Brno. Rozhodl o tom dnešní los. Sparta bude hrát s Ostravou, Slovácko s Pardubicemi, Artis Brno s Jabloncem, Mladá Boleslav s Bohemians, Liberec s Teplicemi, Prostějov s Hradcem Králové a Zlín s vítězem souboje Jihlava Plzeň. Úředním termínem pohárového osmifinále je středa 28. října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a nehoda na 13 před Novým Borem. Na dálnici D1 se vám výjezd z Prahy směrem na Brno protáhne už asi o 45 minut v koloně od okruhu z 12. kilometru do omezení na 24. Na D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu za exitem Slatina počítejte s kolonou z 200 kilometrů na 198. V pravém pruhu stojí policejní hlídka u porouchaného osobního auta, zdržení čtvrt hodiny. Na silnici 13 na příjezdu do Nového Boru směrem z Děčína opatrně v zatáčkách zhruba 3 kilometry za Kamenickým Šanovem. Záchranáři tam dojíždějí ke střetu motorky s dodávkou, vzniká kolona. Na tahu 68 Třinec Čaca je to v kolonách před omezeními u mostů zhruba na 20 minut z konce obchvatu Jablunkova z druhé strany od hranice. Na 35 z Hradce Králové do Olomouc se ucpává příjezd do Litomyšle. Kolona začíná za Tržkem, popojíždí se tam teď kolem čtvrt hodiny. Na silnici 35 taky na výjezdu z Liberce vázne provoz směrem na Turnov. Kolona před sjezdem k aréně se vleče do zúžení za sjezdem na Ještěd asi 10 minut. A v Praze na jižní spojce směr Černý most čekejte teď frontu od Spořilovské 10 minut k nehodě u sjezdu na Zahradní město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno, je zataženo na jihu a na východě. Místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty většinou do 16 stupňů, teplej bude na jižní Moravě kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál. A Hanka Skánělová.
4: Krásné odpoledne. 13. nasazený Jakub Menšík postoupil na tenisovém turnaji v Šanghaji do 3. kola. I díky 14 esům dnes porazil Srba Milomira Kecmanoviče 6-3, 6-3. A jeho dalším soupeřem bude turnajová 21. Francisco Cerundolo z Argentiny.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Neúspěšný březnový útok na pobočku Bank of America v Paříži údajně plánoval muž napojený na proíránské milice. Napsal to francouzský deník Le Monde, podle kterého to zjistili americké tajné služby. Muž se také přihlásil k několika útokům namířeným proti židovské komunitě v Evropě. Detaily už má z Paříže náš zpravodaj Marcel Faltis. Hezké odpoledne, Marceli.
2: Dobré odpoledne.
1: Kdo je ten muž, kdo plánoval útok na americkou banku v Paříži?
2: Deník Le Monde, který informaci přinesl, ho označuje jako Mohameda AS. Tento muž irácké národnosti je podle amerických vyšetřovatelů prominentním členem pro iránské milice Kataib Hizballah, která působí v Iráku. Organizace, která je ve Spojených státech zařazena na seznamu teroristických organizací, má blízko k iránským revolučním gardám. Muž skrze prostředníka naverboval dva francouzské teenagery, kteří chtěli na konci března odpálit improvizovanou výbušninu před kancelářemi americké Bank of America v Paříži. Prostředník jim dal za to několik stovek eur. Než se jim to ale podařilo, tak je odhalila policie. Já chodím kolem této banky každý den a doteď jsou na místě přísná bezpečnostní opatření. Před budovou jsou policejní dodávky, vchody hlídá policie a to nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu.
1: No a jaký měl motiv?
2: Odpálit výbušninu chtěli na konci března, tedy asi měsíc po americko-izraelských útocích na Irán, při kterých zemřel iránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chamenei. Teroristické buňky, které zosnovaly nebo plánovaly útoky po Evropě a kterých je muž členem, měly podle Le Monde destabilizovat západní země, které by se mohly zapojit do války na Blízkém východě proti Iránu. Francouzský prezident Emmanuel Macron přitom Spojené státy za válku kritizoval a Paříž se do bojů i přes opakované výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa odmítla zapojit.
1: Marcel Faltis, náš zpravodaj v Paříži. Marceli, děkujeme ti a naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

0: Je 2:45, k tomu ještě jedna minuta a vy nás posloucháte v Radiožurnálu. Český judista David Klamert ukončil na mistrovství světa kariéru. My se za ní ohlédneme ještě před dalšími zprávami, tak poslouchejte.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu a složitá páteční doprava už je asi tady.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka je na D8 za Novou Vsí. Pozor, dejte na dálnici D8 cestou z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Slaný a Mělník na kilometru 19,5. Hlásíte větší předmět v levém pruhu.
3: V levém pruhu se válí blatník, tahaček, kamion.
2: D8 směr Ústí za sjezdem na Slaný, kilometr 19,5. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Judista David Klemert si rozlučku z kariéru asi představoval trochu jinak. Na mistrovství světa v Baku prohrál hned v prvním kole a po zápase byl hodně naštvaný. S odstupem pár hodin ale začal vzpomínat na hezčí okamžiky své právě skončené kariéry. Patří k ní třeba účast na dvou olympijských hrách.
4: Byl to nádherný pocit, vždycky jsme se dostali až s posledními turnaji, takže ten tlak byl velmi obrovský a vždycky jsem byl schopný udělat životní výsledek, vlastně poslední turnaj nebo dva před olympiádou.
5: Vzpomíná David Klemert na oba olympijské cykly, ve kterých do poslední chvíle nevěděl, jestli se na hry v Tokiu, respektive v Paříži podívá.
4: Ty pocity, jaké na mě byl tlak, bych nikomu nepřál, ale vždycky jsme to tam dokázali dát, takže dva turnaje před Tokiem jsem udělal medaili na Grand Slamu, což byla moje první medaile z Grand Slamu, a pak před Paříží jsem se potřeboval dostat do finále, aby mi stačily body. Já jsem udělal své první finále na Grand Slamu v životě a pokud se nemýlím, tak doteď jsem byl zatím jediný po Krpošovi, kterému se to povedlo dostat do finále na Grand Slamu.
5: U těchto úspěchů stál za Davidem Klemertem jeho trenér Marcel Frenštátský.
6: Když se mě před 10 lety oslovili, jestli by jsem se nevěnoval Davidovi a neskusil ho dostat na olympiádu, tak musím říct, že jsem nejdřív chtěl Davida trošku poznat a když jsem poznal, jaký to je člověk, tak jsem potom až na to kývl, protože jsem si zase řekl, tak tohle odmítnout nemůžeš. To je fakt kluk, který si to hrozně zaslouží a věděl jsem, že s ním ta práce bude taková nakonec jako byla, že člověka prostě baví trénovat takové lidi, co jsou fakt dříčí, co si jdou za svým a jsou schopni pro to udělat všechno. A to, že jsme si tak sedli do osobního života, tak říkám, to už je obou strany.
5: Vysvětluje Marcel Frenštátský, jak k sobě se svým svěřencem našli cestu i v osobní rovině.
4: To není jenom o tom, co předvádíte na ženěnce, ale to je o té komunikaci, co děláte mimo. A jako není tajemstvím, že když mi umřel táta, takže mi chyběly nějaké takové ty mužské vzory a trenéři byli vždycky takovou tou oporou, který jsem se mohl zeptat i na takové věci, co se běžných lidí nemůžete zeptat.
5: David Klemert, nově trenér, může přenést do svého života zkušenosti od Marcela Frenštátského nejen na trénincích, ale třeba i doma. Jeho kouč má totiž 4 děti. Svatba proběhla nedávno.
4: Ale to nevím, jestli doženu, to by moje žena asi mě nepoděkovala. Určitě bych nějaký dítě chtěl a vždycky to byl taky můj sen se snažit být co nejlepší člověk sám, co nejlepší sportovec. Teď se budu snažit být co nejlepší trenér a pokud se mi to poštěstí, tak se budu snažit být i co nejlepší táta.
5: Celý obsáhlý rozhovor s Davidem Klemertem a Marcelem Frenštátským najdete ve vysílání radiožurnálu Sport. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Zbývají už jenom minuty do otevření volebních místností. I za Prahou na D1 jsou kolony do omezení na Šmejkalce. O tom všem uslyšíte v aktuálních zprávách Radiožurnálu. Tak nás poslouchejte.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
2: Poslali ho i s rodičema do Mauthausenu.
3: Byly věci, které nešly říct.
4: Kde je moje dítě?
3: Sama víš, jak se k ní chovala.
5: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
6: Babi!
7: Proč mě nemáš ráda?
3: Mluv sakra, já to snesu.
5: Gerta Schnirch.
8: Kolik těl je masový hrob, pane?
5: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Po celém Česku se otevřely volební místnosti. IT oddělení slovenského nejvyššího správního soudu podalo hromadnou výpověď. České fotbalistky zabojují proti skotkám o postup na mistrovství světa. Kolony jsou za Prahou na dálnici D1 do omezení na Šmejkalce. A bude oblačno i zataženo, večer v Čechách místy déšť, teploty do 16 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Úderem 14. hodiny začaly v Česku komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí budou voliči ve třetině okrsků vybírat i senátory. A 38 obcí spojilo volby i s místními referendy. Třeba obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku se vyjadřují k plánované výstavbě větrných elektráren. Z místa se hlásí reportérka Anna Svobodová.
10: Kamenné Horce lidé v referendu rozhodují o plánované výstavbě větrného parku, který by patřil k nejvýkonnějším v Česku. Proti projektu vznikla petice a s výstavbou nesouhlasí ani vedení obce. Obyvatelé tak dnes mají možnost vyjádřit se k tomu, zda větrníky chtějí. Referenda o větrných elektrárnách se na Svitavsku konají i v dalších třech obcích, Dětřichově, Sklenem a Mikulči. Výsledky budou známé po sobotním sčítání hlasů. Z Kamenné Horky Anna Svobodová, Radiožurnál.
9: Na Slovensku podalo hromadnou výpověď celé IT oddělení nejvyššího správního soudu. Informovalo o tom opoziční hnutí Progresivní Slovensko, podle kterého za odchodem zaměstnanců stojí nestandardní postupy nového vedení. Varuje proto před ohrožením bezpečnosti spisu i systému, který přiděluje případy. Soud obavy odmítá jako nepodložené spekulace.
11: Hromadný odchod IT pracovníků potvrdila i nová vedoucí kanceláře soudu. Důvody ale podle poslankyně Progresivního Slovenska Zuzany Števulové nevysvětlila.
12: Tyto samotní zaměstnanci IT oddělenia vysvětlili svůj hromadný odchod tým, a že začali dostávať príkazy ústne, sprostredkovanie cez ďalšie osoby alebo mimo zavedených evidenčných mechanizmov.
11: Vedení Nejvyššího správního soudu zdůrazňuje, že odchod zaměstnanců automaticky neznamená ohrožení jeho fungování. Zároveň ujišťuje, že zajistí bezpečnost informačních systémů i nepřerušený provoz. Kritiku opozice soud označuje za politické zasahování do nezávislosti justice. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Státy Evropské unie schválily úpravu emisního systému ETS2. Cílem je kontrola cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Rozhodnutí začne platit za 3 týdny. Emisní povolenky mají producenty motivovat ke snižování emisí. Před Národním technickým muzeem v Praze můžou lidé dnes a zítra odevzdat staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend pořádá muzeum jako oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu. Ten připadá na středu. Cílem je získat nové exponáty, říká mluvčí Národního technického muzea Jana Dobysíková.
13: Objevují se záležitosti starší i mladší. Může to být věc, která třeba má nějakou zajímavou historii. Ideálně přinést i třeba s obalovým materiálem, návodem, fakturací za nákup. To všechno pro nás má cenu.
14: Sport. Po reprezentační přestávce se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín přivítá v předehrávce 10. kola vedoucí obhájce titulu z pražské Slávie. Utkání začne v 18 hodin. O hodinu později rozehrají české fotbalistky baráž o postup na mistrovství světa proti Skotsku. Utkání bude hostit prvoligová aréna v Pardubicích, kde Češky před 3 lety vybojovali postup do elitní skupiny Ligy národů. Příjemné vzpomínky před zápasem oživila i útočnice Franny Černá.
15: Myslím, že máme dobré vzpomínky na tohle hřiště. Už minule jsme tady měli skvělý trávník a co víc si přát, já si myslím, že tohle nám určitě pomůže a hrát takovým skvělým stadionem je vždycky krásný. Víme, že jsou hodně soubojoví, takže dát prostě všechno do toho zápasu, nedát jim ani krok a vytvořit si ty šance, aby jsme ty góly mohli dát.
14: Odveta je na programu v úterý. Vítězky dvojutkání postoupí do druhého kola baráže proti šampionkám souboje Švédsko-Litva. O zápasech šance ligy, ženské reprezentace i hokejové typ Sport Extra ligy uslyšíte na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení před Šmejkalkou i v Brně a nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na D1 za Prahou směr Brno se sune kolona od okruhu z 11. kilometru na opravovaný most u Šmejkalky na 24. zhruba 3/4 hodiny. Na D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu popojíždí kolona už před Slatinou z 202. kilometru 25 minut k porouchanému autu na 198. zabírá tam pravý pruh. V Praze na jižní spojce směr Smíchov počítejte s kolonou od Spořilovské minimálně na půl hodiny, na Štěrboholovskou spojku na úroveň Europarku zasahují tam hasiči u nehody a průjezdný je jenom připojovací pruh od molu. Potíže čekejte taky kolem ohrady v Hartigově, zasahují záchranáři u člověka sraženého tramvají. Na silnici 13 před Novým Borem směrem z Děčína v ostré zatáčce nedaleko od bočky na Okrouhlou vážná nehoda motorky a dodávky kolony v obou směrech. 35 z Hradce na Olomouc je před Litomyšlí plná od odbočky na Sedliště, je to 15 minut v koloně. Na 35 se taky v Liberci, nejdřív kratší fronty v obou směrech před omezením u sjezdu ke Géčku a k tomu na výjezdu směr Turnov kolona na 10 minut od sjezdu k aréně do zúžení za odbočkou na Ještěd. A ucpaný je výjezd z Jihlavy na Polehřimov, na silnici 602 před Housovem se srazila 3 auta, kolony od krajského úřadu na 20 minut i víc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude oblačno, je zataženo na jihu a na východě místy zmenšená oblačnost. Večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty do 16 stupňů, na jižní Moravě kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál. A Hanka Schánělová.
6: Hezké odpoledne vám přeji. Před malou chvílí se v Česku otevřely volební místnosti. Voliči v komunálních volbách vyberou nové zastupitele měst a obcí, ve třetině okrsků také senátory. My za chvíli zamíříme na některá místa společně s našimi reportéry. Tak dobré odpoledne.
0: Odpolední radiožurnál
16: a Hanka Schánilová.

Teď je 14 hodin a 10 minut a posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu. Plavec Jan Čejka poprvé v kariéře získal medaili v závodě světového poháru. Na znakařské dvoustovce byl v Taškentu třetí. 25-letý reprezentant o jednu příčku ještě vylepšil umístění z Baku, kde před týdnem obsadil čtvrtou příčku. Dál nás poslouchejte, tohle už je Madonna.

0: Česku před pár minutami začaly komunální volby. Lidé tak mohou rozhodovat o vedení jednotlivých měst a obcí na příští 4 roky. Ve třetině okrsků budou vybírat i nové senátory. Začátek voleb v Černoučku na Podřipsku, kde obvykle volí prezident Petr Pavel, sleduje reportérka Lucie Hejzlová. Lucie, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tady v Černoučku je celkem 275 oprávněných voličů, mezi nimi i prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou Pavlovou. Ani jeden se ale letošních voleb do místního zastupitelstva nejspíš nezúčastní. Oba odcestovali do zahraničí, nicméně změna je možná podle nezávislé starostky Lucie Kavánové. Většina obyvatel, se kterými jsem před malou chvílí mluvila, má pro rozhodnutí hlavy státu pochopení. Další zase na můj dotaz odpovídala s tím, že je to škoda, že se letos Petr Pavel voleb neúčastní. Podle nezávislé starostky Lucie Kavánové ale nejde o katastrofu. Prezidentský pár pravděpodobně nebude jediný, kdo volby vynechá. Kavánová, která obec vedla poslední 4 roky, letos nekandiduje. Lidé volí 7 zastupitelů a na rozdíl od předchozích voleb v roce 2022 tu lidé mají na výběr ze 2 kandidátek.
0: Tak to byla Lucie Hejzlová přímo z Černoučku. A čím jsou ty letošní volby specifické v Píšti na Pelhřimovsku? To už nám přiblíží náš reportér Milan Soldán. Milane, hezké odpoledne.
2: Tak zatímco ve většině obcí v České republice jdou lidé pouze ke komunálním volbám a nevolí do senátu, tak tady v Píšti je to naprosto obráceně, protože lidé zde můžou volit pouze do senátu. Naopak v komunální volby se tady nekonají. Já teď právě stojím před volební místností, kde je dokonce informace o nekonání voleb. Tady se totiž na poslední chvíli zcela rozpadla jediná kandidátní listina, která tady byla voličům k dispozici. Nejdříve rezignovali 2 kandidáti z té 8členné kandidátky, potom další 3, a to pouze před nějakými 3-5 dny, takže nakonec si obec převzal státní správce, který ji povede až do doby, než budou vypsány nové volby, pokud se ovšem nějakou kandidátní listinu podaří sestavit, a ty by mohly být někdy na přelomu ledna a února. My jsme se pochopitelně také ptali, proč ti kandidáti odstoupili, a podle starosty Jelínka je to kvůli tomu, že došlo k nějakému názorovému nesouladu.
0: Spíště na Pelhřimovsku se nám přihlásil reportér Milan Soldán. Milan, díky a hezký den přeji. Naslyšenou.
2: Krásný den a naslyšenou.

0: Podle polské policie zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na sociálních sítích existovala virtuální výzva vybízející k útokům na školách. Nepodložené informace o takzvaném krvavém pátku se na polském internetu šíří po středečním a čtvrtečním útoku mladistvých ve školních areálech. Sleduje to naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Katko, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Můžeš jen krátce připomenout ty dva případy?
1: Ve středu 19-letý student zautočil nožem na několik lidí v areálu odborných škol v Ostrolence, zranil přitom 8 lidí, navíc měl u sebe v batohu po domácku vyrobenou výbušninu, která ale neexplodovala, navíc se podařila jednomu z učitelů ji vyhodit z okna. Včera zase 15-letý bývalý student zautočil nožem v základní škole v Leščidolu v Novinách, zranil 3 lidi, jedna z obětí zraněním podlehla, pachatel si přitom útok natáčel na kameru, kterou měl na helmě na hlavě.
0: Včera a dnes pokračuje policejní akce, která je spojená s prevencí těch útoků. Tak jak vypadá?
1: Od středy se totiž na internetu tady objevují různá videa, ale také příspěvky, ve kterých další a další většinou mladiství vyhrožují plánovanými útoky na další školy. A jen během včerejška polská policie zadržela 4 mladistvé spojené s těmi výhruškami. Dnes to zatýkání pokračuje, ale přesná čísla zatím neznáme. Televizi TVN mluvčí policie v Olštíně Tomáš Markovský popsal, jak ta situace aktuálně vypadá.
2: Pracovnice vzdělávací instituce informovala policii o tom, že zjistila, že mezi studenty koluje video, pravděpodobně nahrané jedním ze studentů, který v něm mluví o tom, že je naplánovaný útok na žáky té školy. V tom videu padla konkrétní jména a konkrétní název školy. To ji znepokojilo v kontextu posledních událostí. My jsme díky tomu mohli rychle najít autora té nahrávky. Po několika hodinách jsme 16-letého studenta zadrželi.
1: V tomto případě tedy mladík byl zadržený a na policii vypověděl, že to byl vtip a i tak přesto se tím bude dál zabývat policie a státní zastupitelství. Dnes se také objevily případy, kdy sami rodiče odhalili, že jejich děti takové výhrušky zveřejňují a přivezli je sami na policejní stanice, aby se sami došli udat, tedy ty děti. Ty příspěvky vedly také k nárůstu obav z bezpečnosti na školách. Mnoho rodičů dnes svoje děti neposlalo do škol, některé školy dokonce zůstaly z preventivních důvodů zavřené. Na internetu se totiž objevovaly nepodložené zprávy, že ty útoky mají dnes kulminovat, že na dnešek připadá krvavý pátek a že je to tedy hlavní akce v rámci té výzvy virtuální, o které ale policie říká, že nic nenasvědčuje tomu, že by taková výzva skutečně na internetu existovala. Policie tedy tyto informace vyhodnocuje jako zprávy, co mají vyvolat paniku a chaos a vyzývají lidi, aby je nešířili dál.
0: Kateřina Havlíková, naše zpravodajka a informace ze škol z Polska. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 14.30. Kateřina Sausidisová a zprávy. V Česku se před půl hodinou otevřely volební místnosti. V komunálních a senátních volbách dnes můžou voliči hlasovat do 10 hodin do večera, zítra pak od 8 do 14 hodin. Výsledky z menších obcí by lidé mohli znát v sobotu večer. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. Senátory vybírá třetina volebních obvodů. Státy Evropské unie se podle bruselského serveru Politico připravují na nižší unijní rozpočet. Může v něm být až o 200 miliard eur méně než v červencovém návrhu kyperského předsednictví, tedy v přepočtu skoro 5 bilionů korun. Politiku to řekli jeho diplomatické zdroje. Evropská unie rozpočet schvaluje na 7 let. Slovenští policisté dnes posílili dohled u škol. Je to reakce na nedávné útoky ve školách na Slovensku a taky v Polsku. Opatření má prověřit, jak jsou policisté na podobné události připravení. Útok nožem na základní škole ve slovenském Staškově z minulého týdne nepřežili učitelka a žákyně. Policie z něj podezírá 13-letého chlapce. V polských školách se tento týden staly dva útoky. Vídeňská ulice v pražské Krči je už průjezdná bez omezení. Policie to uvedla na síti X. Ulice byla zavřená kvůli zaklíněnému kamionu pod mostem. Hasiči ho včera vyprošťovali celý den, a to za pomoci několika speciálních tanků. Ráno obnovili provoz v jednom pruhu. Podle policie je předběžná škoda několik desítek milionů korun. Příčinu zjišťují. Sport. Golfistka Patricie Maková neudržela vedení na turnaji ženské evropské tour netypicky hraném v jihokorejském Soulu. Vinou nepovedeného závěru druhého kola klesla česká reprezentantka na 9. příčku. Nejlepší Češkou je tak nově Sára Kousková, která se skóre 6 ran pod normu hřiště dělí o 4. pozici. Na vedoucí Japonku Yamashitaovou ztrácí Kousková 3 údery.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 za Prahou a taky v Praze na Štěrboholské spojce po nehodě. Na D1 z Prahy do Brna strávíte v koloně od Pražského okruhu z 11. kilometru na Šmejkalku na 24. už 50 minut. Na D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu se rozjíždí teď zbytek kolony za sjezdem na Svitavy mezi kilometry 202 a 201 u Slatiny. Už je to jenom na pár minut. Porouchané auto ze 198. odjelo. V Praze na Štěrboholské spojce směr Černý most za Průmyslovou se u Europarku srazilo osobní auto s dodávkou, byly zabrané dva pruhy, teď už jenom levý, no kolona z jižní spoky od Spořilovské je až na 40 minut. Na jižní spojce opačně směr Smíchov se teď kolem podjezdu magistrály rozjíždí zbytek kolony, před Barandovským mostem chvíli stála tři nebouraná auta, už jsou pryč. V Ostravě počítejte s kolonami ve Slovenské už kolem Haldy až k Hlučínské, tam se před nadjezdem D1 vysypal náklad. Silnice 38 z Nymburka na Čáslav je ucpaná od Chvalovic. K nehodě v kruhovém objezdu u Poděbradského Teska 20 minut. Kolona je tam i z druhé strany od odbočky na Kluk. A na výjezdu z Jihlavy na Pelhřimov 602 kolony od Hřbitova 20 minut ke srážce 3 aut před Hostovem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude většinou zataženo, místy se vyskytne občasný déšť a teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů, na horách naměříme kolem 6. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
3: Hezké odpoledne přeji. Jestli se ptáte, co je teď s Vinohradským divadlem a jaké jsou vyhlídky souboru na začátek účinkování v Radiopaláci, my se na to zeptáme ještě v téhle půl hodině.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

slowly. Postoupit poprvé v historii na velký turnaj, to je hlavní cíl českých fotbalistek před baráží o mistrovství světa. Začnou ji večer v Pardubicích proti Skotkám a my podrobnosti pro vás pochopitelně chystáme.

0: České fotbalistky mají šanci postoupit na velký turnaj. Ještě nikdy neuspěly a teď mají před sebou boje o mistrovství světa. V semifinále baráže je večer čekají Skotky. My si o tom víc řekneme s Davidem Prouzou ze sportovní redakce. Hezké odpoledne.
1: Krásný den.
0: Úvodní zápas se bude hrát v Pardubicích na stadionu, na kterém se už českým fotbalistkám v minulosti zadařilo. Spoléhají tedy na sílu domácího prostředí?
1: Určitě povzbuzením pro ně může být, že před 3 lety právě na tomto místě vybojovali postup do elitní skupiny Ligy národů a teď by si rádi vybudovali dobrou pozici do odvety. Pokračuje útočnice národního týmu Franny Černá.
2: Myslím, že máme dobré vzpomínky na tohle hřiště. Už minule jsme tady měli skvělý trávník a co víc si přát, já si myslím, že tohle nám určitě pomůže a hrát takovým skvělým stadionem je vždycky krásný. Víme, že jsou hodně soubojoví, takže dát prostě všechno do toho zápasu, nedát jim ani krok a vytvořit si ty šance, aby jsme ty góly mohli dát.
1: Úvodní utkání mezi českými a skotskými fotbalistkami začne v 19 hodin. Odveta ve Skotsku je pak na programu v úterý. Vítězky dvojzápasu postoupí do rozhodujícího kola baráže, kde nastoupí proti lepšímu z dvojce Švédsko-Litva.
0: Češky usilují o premiérový postup na velký turnaj. Světový šampionát se bude hrát příští rok v Brazílii. Co by znamenala, Davide, účast na turnaji pro český ženský fotbal?
1: Znamenala by hodně moc. Vidina startu na světovém šampionátu funguje jako velká motivace, ale zároveň může být samozřejmě i trochu svazující. Na radiožurnálu Sport jsme se tomu věnovali v našem dopoledním vysílání. Hostem byla bývalá reprezentantka Kateřina Bušková.
3: Byl by to velký hnací motor pro celý český ženský fotbal, protože dostat se na nějaký ten závěrečný turnaj, tady usilujeme už strašně dlouho, nejblíž jsme byli asi v baráži proti Švýcarkám, kdy jsme vypadli na penalty a od té doby se to přeci jen trošku víc a víc vzdaluje a ten svět pokračuje strašně velkými kroky, jde to tam strašně dopředu a potřebovali bychom je trošku dohnat.
1: Ještě doplním slova někdejší reprezentantky Kateřiny Buškové, které se týkaly i baráže o postup na evropský šampionát v roce 2022. Teď tedy na fotbalistky čekají boje o mistrovství světa.
0: Tak a na úvod baráže nastoupí v Pardubicích proti Skotkám. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

Původně to byla hlasatel na radiožurnálu, pak Kino Květen a teď se minimálně na 3 roky z Radiopaláce na Pražské Vinohradské třídě stane divadlo. Do zrekonstruovaného sálu se už brzy přestěhuje soubor divadla na Vinohradech. To čeká náročná rekonstrukce. A kdyby mohl soubor v Radiopaláci začít vystupovat, řekneme už za pár minut v odpoledním vysílání radiožurnálu.

0: Kino Květen na pražské Vinohradské třídě se proměnilo v divadelní sál. Budova Radiopaláce se minimálně na 3 roky stane útočištěm divadla na Vinohradech, které čeká náročná rekonstrukce. Jestli ale soubor začne v Radiopaláci hrát ještě letos, není jisté. My jsme se tam byli podívat.
1: Tak tohle je náš nový sál.
2: Do nového sálu přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Mate, vedoucím umělecko-technického provozu divadla na Vinohradech. Oproti divadlu na Vinohradech, které má, pokud dobře vím, nějakých 620 míst, toto hlediště je o něco menší?
1: Výrazně menší, kapacita je skoro poloviční.
2: Jak se tak rozhlížím kolem sebe, mám pocit, že téměř vše už je hotovo.
1: No, zdaleka ne, i když celé jeviště, podlaha, tahy, točna. A co se týče hlediště, tak samozřejmě ubyly lože, balkóny a...
2: Ale nějaké balkóny tu přece jen jsou?
1: No, ale myslím si, že budou spíš technické. Velký rozdíl oproti Vinohradskému původnímu divadlu je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci, takže je tady velká šance, že vlastně všichni diváci by měli dobře vidět.
2: A teď vstupujeme do boční chodby, tady budou asi šatny.
1: Pánské šatny.
2: A jestli se nepletu, jelikož jsem se byl dívat i v šatnách divadla na Vinohradech, tak ty stolky jsou původní, jsou přestěhované.
1: Ano.
2: A teď už vidím sklad, to je sklad kulis?
1: No, sklad kulis.
2: Kostýmu a rekvizit?
1: Problém Vinohradského divadla bylo, že nikdy neměl sklady dekorací v divadle. A to se teda stěhováním nezměnilo, takže my opět budeme každý den vozit dekorace a odvážet ty dekorace z minulého dne.
2: Technici zároveň musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
3: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů a bude navazovat schválení našeho evakuačního plánu a plánu boje proti požáru.
2: Teprve potom se bude moct začít hrát. Podle původního plánu měl přitom soubor na náhradní scéně poprvé vystoupit 24. října.
3: Pak jsme to přesunuli na konec listopadu a moje nejhorší varianta je, že začneme hrát v lednu.
2: Divadlo na Vinohradech jako příspěvková organizace hlavního města by přitom potřebovalo zahájit provoz co nejdřív. Od září nemá kromě příspěvku magistrátu žádné tržby.
3: Na rok 26 je příspěvek od magistrátu přibližně 124 milionů korun a naše tržby budou činit něco kolem 15-16 milionů korun, protože hrajeme jenom půlku roku.
2: Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Víme, co se děje právě teď.
2: Před malou chvílí přišel v Černoučku na Podřipsku ke komunálním volbám prezident republiky Petr Pavel. Máme tam reportérku Lucii Hejzlovou. Lucie.
3: Během letošních voleb.
2: Lucie, slyšíme se, klidně říkejte.
3: Během letošních voleb do obecních zastupitelstv o překvapení není nouze. Před malou chvílí se tu totiž objevil prezident republiky Petr Pavel s obálkou v ruce, který měl být toho času ale na dovolené. Za plentou už odvolil a teď poskytuje rozhovory novinářům.
2: Tolik tedy Lucie Hejzlová, která je přímo na místě.
0: Radiožurnál.
1: Víme, co se děje právě teď.

0: překážky mě zastaví. Jsou něco jako ninja. Bojujem. A nepřestávám.
1: Andrej má plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, být s babičkou a hlavně nelézt opilý na stromy, ze kterých neumí slézt. Jenže pak potká Míšu. Milovník, ne bojovník. Hravá Love Story o první lásce v tomhle šíleném světě dospělých. Od 8. října v kinech. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Caussidisová.
3: Prezident Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Kambodža zadržela dva české občany se 6 kilogramy kokainu. Po reprezentační pauze se vrací fotbalová liga, vedoucí Slavia nastoupí ve Zlíně. Po nehodě je dlouhá kolona v Praze na jižní spojce směr Černý most. A zítra bude zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, teploty do 16 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel přijel do svého bydliště v Černoučku na Litoměřicku hlasovat ve volbách do místního zastupitelstva. Prezident se kvůli soukromé zahraniční cestě původně neplánoval letošních komunálních voleb zúčastnit. Za toho kritizovali koaliční i opoziční poslanci. Kancelář prezidenta situaci se zahraniční cestou označila za chybu v plánování, která Pavla mrzí. Už hodinu můžou lidé v Česku volit nové zastupitele měst a obcí, ve třetině okrsků i nové senátory. Průběh voleb ve Žďáru nad Sázavou sleduje reportér Daniel Zach.
5: Úplně úvodní okamžiky voleb byly tady ve Žďárské obchodní škole náročnější. Už před otevřením dvou místností čekalo víc než 10 lidí, další přibývali hned v zápětí a soudě kolem toho, jak další lidé kolem mě procházejí, tak ta vlna, první vlna zájmu stále úplně neopadá. Na Vysočině jako v jediném regionu při minulých komunálních volbách účast přesáhla 50%, blížila se k 53%. Žďársko je jedním z 27 obvodů, kde lidé vybírají i v prvním kole senátních voleb. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Radiožurnál.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už odevzdal svůj hlas v komunálních volbách v Průhonicích. Do volební místnosti přišel hned ve 14:00 a přímo v Průhonicích je redaktorka Daniela Brichtová.
6: Předseda vlády Andrej Babiš sem na obecní úřad v Průhonicích přišel se svou manželkou Monikou volit jako první. Na výběr měl ze dvou kandidátních listin. Společně pro Průhonice a nezávislý pro Průhonice, Holy a Rozkoš. Poté, co odevzdal svůj hlas, řekl, že jsou obecní volby důležité. Vyzvihl taky letošní senátní volby. S tím, že jeho vládě teď horní komora parlamentu většinu zákonů vrací a je zvědavý, jestli k tomu budou mít noví senátoři jiný přístup. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Úřady v Kambodži zadrželi dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu a informaci už českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
7: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
8: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Sport. Po reprezentační přestávce se vrací fotbalová šanceliga. Už za 3 hodiny vedoucí Slavia nastoupí na hřišti posledního Zlína. Zápas odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Nejpozději na začátku jarní části fotbalové ligy by diváci na některých stadionech s velkoplošnou obrazovkou mohli sledovat opakované záběry, podle kterých se sudí u videa rozhodují. Vysvětlení od rozhodčího do mikrofonu zatím mezinárodní pravidla nedovolují. Pokračuje výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a zároveň místopředseda komise rozhodčích Tomáš Barta.
9: Určitě nebudeme čekat, až budou připraveny všechny stadiony. Pokud nějaký stadion již budeme mít připravený, tak to rozběhneme. Je to otázka několika, nechci říct snad týdnu, ale měsíců. Nejpozději na začátku k jarní části věřím, že na většině stadionů, kde je k dispozici velkoplošná obrazovka, budeme schopni tyto obrázky fanouškům poskytovat.
2: Komise rozhodčích fotbalové asociace bude znovu po každém ligovém kole komentovat 4 sporné situace, které bude vybírat televizní vysílatel OnePlay Sport.
4: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Šmejkalkou i v Brně, v Praze po nehodě na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se popojíždí od okruhu z 11. kilometru až 50 minut do omezení na 24. u Šmejkalky. Na D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu velmi silný provoz mezi exitem 201 Slatina a nájezdem od výstaviště na 189. se jede různě pomalu osobním autem kolem 20 minut. Na D5 z Rozvadova na Prahu nejdřív pozor, za sjezdem na Stříbro na kilometru 111 se brzdí, vzniká kratší kolona po nehodě a pak za exitem Nýřany se tvoří přes omezení fronta mezi kilometry 99 až 90, je to zhruba na čtvrt hodiny. Na silnici 35 z Hradce na Olomouc před Litomyšlí popojíždí fronta od Tršku asi 30 minut. Na silnici 38 z Nymburka na Čáslav se v kruhovém objezdu u Poděbradského Teska srazila dvě auta, kolony jsou na 20 minut. A v Praze řada odpoledních kolon nejvíc ucpaná je teď jižní spojka ve směru na Černý most. Od Spořilovské se popojíždí zhruba 3/4 hodiny k nehodě u Europarku v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, později odpoledne a večer budou od severozápadu ubývat teploty většinou do 16 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobré odpoledne vám přejeme, 15 hodin 6 minut a jak jste slyšeli, prezident Petr Pavel odvolil v Černoučku a ke své účasti novinářům řekl následující.
11: Já jsem vždycky zdůrazňoval, že jsem volby považoval za mimořádně důležité k tomu, aby občané měli možnost vyjádřit svůj názor. Stejně tak jsem vždycky zdůrazňoval i to, že prezident jako první mezi rovnými by měl jít příkladem. A když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. A já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. A já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl i kolobama dát tím občanům najevo, že by měli taky.
2: Tolik tedy Petr Pavel, pokračuje odpolední Radiožurnál v 15 hodin 7 minut. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Kapitální úlovek se údajně povedl německým úřadům. Ty tvrdí, že dopadli šéfa hackerské skupiny, která několik let budila ze spánku nejrůznější firmy, ale i nemocnice nebo politické strany. Víc si řekneme se zpravodajem Radiožurnálu v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne. 28-letý Rus byl zadržen už letos na jaře v Japonsku, ale tamní úřady ho minulý pátek vydali do Německa, což potvrdil ministr vnitra spolkové země Severní Porýní Westfálsko Herbert Reul.
2: Statt Sushi gibt's jetzt Käsebrot in einer deutschen JVA.
1: Německý ministr v takovém jadrném vystoupení prohlásil, že ten zadržený muž se už asi těšil na japonské sushi, protože do Japonska přijel na dovolenou, ale teď z toho prý bude jenom chleba s máslem v německé věznici. Skupina Killin, jejíž název vychází z čínské mytologie, nebo taky z Harryho Pottera, je podle německého ministra jednou z nejnebezpečnějších kybernetických hackerských skupin na světě a němečtí vyšetřovatelé předtím, než to 28 letého Rusa dopadli, tak tu skupinu infiltrovali a několik měsíců ji sledovali.
0: Když se řekne ruský hacker, tak to evokuje hybridní hrozby, vměšování Kremlu, jsou proto nějaké důkazy?
1: Ne, na vměšování Kremlu nic nepoukazuje, spíš bych řekl, že to naopak, například taková skupina 11 zemí, která společně monitoruje dodržování, respektive obcházení sankcí uvalených na Severní Koreu, tak ta ve své zprávě z loňského října vyloženě mluví o skupině Killin jako o kyberzločinecké skupině, spíš než o státem sponzorovaném aktérovi, a to přesto, že tato skupina zřejmě pronajímala svůj software do Severní Koreje. Politické motivy by tedy měly být nanejvýš sekundární, hlavně šlo o peníze, proniknout pomocí takzvaného ransomware do cizích systémů, zablokovat je, zašifrovat data, no a potom požadovat výkupné za poskytnutí klíče.
0: Když německý zemský ministr mluvil o jedné z nejnebezpečnějších skupin světa, tak jak rozsáhlá byla její činnost?
1: Skupina měla za poslední dva roky napadnout asi 4000 různých firem, ale i nemocnic, v Německu taky biskupskou konferenci nebo stranu Die Linke, ale v samotném Německu byla vlastně jenom malá část těch útoků. Rádius té skupiny je mezinárodní a to včetně Česka, jak to potvrzuje třeba loňská zpráva úřadu NÚKIB, podle které ale ty zaznamenané útoky nebyly zas tak závažné. Nedá se asi říct, že by zadržením toho ruského občana, kterého Němci podezírají, že byl lídrem skupiny, byla celá ta skupina Killin ochromená. Některé méně reprezentativní zdroje zmiňují třeba právě jenom v Česku tři útoky nebo pokusy o ně od letošního léta, poslední měl být v červenci. Celkově si ta skupina přišla šířením škodlivého softwaru podle německých úřadů v přepočtu na víc než 3,5 miliardy korun za ty dva roky svého působení.
0: Zpravodaj Radiožurnálu v Berlíně Tomáš Havlín, díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zdržení na D1 za Prahou a taky na 35 se před Litomyšlí. Výjezd z Prahy dálnicí D1 na Brno hodně vázné, kolona od sjezdu na okruh z 10. kilometru zabere určitě 50 minut do zužení na Šmejkalce na 24. Přímo v Praze před víkendové kolony na vnějším i městském okruhu, především po nehodě na Štěrboholské spojce směr Černý most, dlouhá fronta, bouralo se u Europarku v levém pruhu, kolona z jižní spojky od Spořilovské zabere 50 minut, na jižní spojce je plno taky směrem na Smíchov od podjezdu magistrály až před regulovaný vjezd do Mrázovky. Na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc je na příjezdu do Litomyšle plno od tržku zdržení kolem půl hodiny. Na silnici 35 taky v Liberci vznikají fronty před omezením u sjezdu ke Géčku obousměrně 10 minut a pak na výjezdu z města na Turnov další kolona na čtvrt hodiny od sjezdu k aréně do zúžení za odbočkou na Ještěd. A na silnici 38 v Poděbradech u Teska řeší srážku dvou osobních aut v kruhovém objezdu kolony na 20 minut od Chvalovic, od odbočky na Kluk i z Poděbrad od Řeky. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Podpora lokálních podniků a živnostníků, to je hlavním cílem akce Velký týden malých firem, která je v Česku tento týden až do neděle. Podle organizátorů tvoří malé a střední firmy drtivou většinu všech českých podniků a zaměstnávají zhruba polovinu lidí. Jak se těmto firmám v dnešní době daří? I na to se zeptáme na Radiožurnálu předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josefa Jaroše. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jsou na tom malé firmy v Česku dobře, protože organizátoři Velkého týdne malých firm vyzývají veřejnost, aby víc podpořila ty drobné podnikatele v jejich okolí. Proč je to podle vás potřeba?
1: Tak je to z toho důvodu, který už byl předeslán. To znamená, ty malé střední podniky tvoří naprostou majoritu podniků v České republice, ale i v Evropě, jich asi 25 milionů. A smyslem té akce je mimo jiné upozornit na to, že firma nemusí mít miliardové obraty a obchodovat internacionálně, ale že má svoji nezaměnitelnou lokální úlohu a obslouží region, vesnici, město, městečko a zkrátka tu páteř ekonomiky je třeba podpořit. Já bych neřekl v tuhle chvíli, že se odehrává nějaký podnikatelský armagedon, ale na význam drobných podnikatelů, malých podnikatelů je třeba neustále upozorňovat.
0: Nejen malé podniky čeká od příštího roku několik změn, jednou z nich je obnovení právě té elektronické evidence tržeb. Jak to hodnotíte z pohledu malých firm? Není to pro ně další zbytečná administrativa?
1: Tak vzhledem k tomu, že většina naší členské základny byla pro obnovení elektronické evidence tržeb, tak se domnívám, že není důvod k nějakým obavám nebo dramaticky negativním hodnocením, byť pochopitelně téma EET vždycky bude budit lehké kontroverze. My to vnímáme jako něco, co pomůže, řekněme, nějaké větší férovosti podnikatelského prostředí. Pro nás není tím stěžejním tématem, jestli stát vybere 5, 10 nebo 12 miliard korun, ale právě ta férovost toho prostředí. A co se týče technologie, jsme úplně někde jinde než před těma deseti lety, takže to nevnímáme ani jako nějakou zásadní administrativní zátěž pro podnikatele. A konec konců ty nejdrobnější mají možnost režimu takzvané EET off, to znamená vyhnout se EET 2.0.
0: Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš v odpoledním Radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: 15 hodin 24,5 minutky k tomu, posloucháte Radiožurnál a teď Green Day.

0: Budiž světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Hodin a 30 minut. Kateřina Causidicová má zprávy.
2: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že se prezident voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Za toho kritizovali koaliční i opoziční poslanci. Prezident dnes svoje předešlé rozhodnutí označil za chybu a řekl, že prezident by měl jít příkladem. Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí stoupnou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát na nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 640 korun a 48 haléřů. To je o 17 haléřů více než dnes. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva. Francouzští policisté objevili dva obrazy malíře Renoira, které v září lupiči ukradli z muzea. Policie zadržela celkem 6 lidí, mezi kterými jsou i dva pravděpodobní pachatelé. Informovala o tom francouzská televize BFM. Při krádeži na začátku září zmizely z muzea 4 obrazy. Dva z nich zloději na útěku upustili a vyšetřovatelé je tak znovu objevili. Po dalších dvou dílech pak stejně jako po zlodějích začala policie pátrat. Dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouliční lampy chtějí teplárny Brno a technické sítě Brno instalovat na další místa ve městě. Dosud funguje jen jedna, a to na sídlišti v Brně Lesné. Podle představitelů společností se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Sport. Hokejisté Třince se pokusí vyhrát i 9. zápas nového ročníku Tip Sport Extraligy. O prodloužení 100% bilance v novém ročníku zabojují oceláři v domácím utkání s Hradcem Králové. To začne v 17 hodin. O půl hodiny později odstartují zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin přivítá Kladno Mladou Boleslav a Liberec Karlovy Vary. Všechny duely odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Prahou, překážka na 35 za Libercem. Na dálnici D1 z Prahy na Brno vzniká kolona od okruhu z 10. kilometru. Na Šmejkalku je to až 50 minut. Praha před víkendem celá ucpaná, popojíždí se mimo jiné na okruhu od D5 k Ořechu. Na městském okruhu tuhá regulace vjezdů do tunelů předními fronty. Dlouhé kolony na desítky minut mimo jiné na jižní spojce od magistrály, jak před Mrazovku, tak na druhou stranu za Lanový most. Tam aspoň už u Europarku odklidili nabouraná auta. Na silnici 35 za Libercem na Chrastavu pozor za odbočkou na Friedland. V levém pruhu stojí auto po nehodě, kolem se pohybuje řidička.
5: Na úrovni, kde je svárok, v rychlém pruhu pohybuje se kolem auta, nemá žádný trouhelník, nic.
4: V Liberci kolony taky na průtahu 35 před omezením u sjezdu ke Géčku obousměrně 4 hodiny a ve směru na Turnov pak dalších 15 minut i před zúžením za odbočkou na Ještěd. Na silnici 35 taky před Litomyšlí vzniká kolona od Řídkého, zabere přes půl hodiny. A na silnici 38 u Poděbrad kvůli omezení a nehodě v kruhovém objezdu u Teska počítejte s kolonami na 20 minut od Chvalovic, od odbočky na Kluk i z města od mostu přes Labe. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Večera v noci bude většinou zataženo, místy se vyskytne občasný déšť, v noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů a na horách naměříme kolem 6. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: A pokračujeme v 15.34. Přejeme vám pěkný den a teď Lady Gaga.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Na slovenském nejvyšším správním soudu možná brzy nebude mít kdo spravovat počítačové systémy. Podle opozice totiž podalo výpověď celé IT oddělení a jeho zaměstnanci údajně odešli kvůli nestandardním pokynům nového vedení. Opoziční hnutí Progresivní Slovensko varuje před ohrožením citlivých soudních spisů. Soud ale tvrdí, že provoz zajistí a obavy odmítá jako nepodložené spekulace. Víc informací má zpravodajka Radiožurnálu v Bratislavě Bára Vránová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co se o těch okolnostech hromadného odchodu zatím podařilo zjistit?
1: Celá věc se dostala na veřejnost díky opozičnímu Progresivnímu Slovensku. Jeho poslanci se na odchod informatiků ptali nové vedoucí kanceláře soudu při jednání parlamentního výboru. Ta podle nich hromadné výpovědi potvrdila, ale nedokázala vysvětlit jejich důvody. Poslankyně Progresivního Slovenska Zuzana Števulová tvrdí, že zaměstnanci měli výhrady k tomu, jak s nimi nové vedení komunikovalo a jak jim zadávalo práci.
2: Podľa našich informácií, okrem toho sa títo samotní zamestnanci IT oddelenia vysvetlili svoj hromadný odchod tým, že začali dostávať

0: plynulo, že tieto základné otázky týkajúce sa ďalšieho smerovania a bezpečnosti IT oddelenia nemajú vôbec momentálne posúdené, nevedia ako ďalej, rozmýšľajú dokonca nad znížením počtu IT zamestnancov, nemajú za nich náhradu.
1: Soud ale obavy odmítá. Ve stanovisku pro Slovenskou tiskovou agenturu uvedl, že odchod zaměstnanců automaticky neznamená ohrožení jeho fungování. Zároveň slibuje, že zajistí provoz i bezpečnost systému. Kdo ale ty informatiky nahradí, to zatím neupřesnil.
2: Tohle ale nejsou jediné personální změny na soudu. Co dalšího se tam v poslední době odehrálo?
1: Na konci srpna nastoupila nová předsedkyně soudu Monika Valašíková a v zápětí vyměnila vedoucí své kanceláře. Ta pak zaměstnala bývalého vysokého soudního úředníka Ivana Soleje, který čelí obžalobě kvůli údajnému zneužívání služebního bytu. Letos v dubnu ho soud nepravomocně osvobodil. Solej teď nové vedoucí kanceláře poskytuje konzultace, není ale jasné, co přesně dělá. Jeho přijetí také vyvolalo kritiku opozice.
2: Ve vysílání Radiožurnálu naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

Nejpozději na začátku jarní části by diváci na některých fotbalových stadionech v Česku mohli sledovat opakované záběry, podle kterých ligoví sudí rozhodli po kontrole u videa. Novinku, která má přinést větší důvěru ve verdikty rozhodčích, oznámil šéf jejich komise Carlos Clos Gomez. A my to probereme za chvilku na Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Ucpaná D1 za Prahou a další nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s kolonou od pražského okruhu z 10. kilometru na 24. ke Šmykalce, zabere to kolem 50 minut. Na dálnici D6 z Prahy na Karlovy Vary opatrně za sjezdem na Velkou Dobrou. Před omezením tam vzniká kratší fronta na 5 minut, ale brzdí se prudce kolem 17. kilometru.
2: Je to do zastavení, končí kolona u výjezdu od benzínové pumpy Orlen.
1: Na silnici 35 za Libercem na Chrastavu pozor hned za odbočkou na Friedland, stojí tam v levém pruhu auto zřejmě po nárazu do svodidel. Na průtahu Libercem po 35 se tvoří kolony kvůli omezením kolem sjezdu ke Géčku obou směrně, předtím za odbočkou na Ještěty to směrem na Turnov vždycky kolem 15:15. Na silnici 35 taky před Litomyšlí směrem na Svitavy se tvoří kolona skoro od Řídkého a je to minimálně na 30 minut. A Praha před víkendovém v dopravní křeči kolony po celém městě a znovu se komplikuje situace na jižní a Štěrboholské spojce směr Černý most. Kolona skoro od podjezdu magistrály je minimálně na 50 minut, protože za Europarkem hlásíte další nehodu, tentokrát za sjezdem na Dolní Počernice.
3: Kamion, osobní auto jsou v prostředním pruhu, teď jsme se vylezli.
1: Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Komise rozhodčích fotbalové asociace bude znovu po každém ligovém kole veřejně komentovat 4 sporné situace a větší otevřenost vůči fanouškům chce podpořit i jednou novinkou. Nejen doma u televize, ale i přímo na stadionech se budou promítat situace, které se kontrolují po konzultaci s videorozhodčím.
1: Diváci na stadionu uvidí na velkoplošné obrazovce záběry, podle kterých se sudí na hřišti rozhodl. Není to technicky úplně jednoduché a ne všude je to možné, ale myslím, že v závislosti na možnostech tuhle novinku v nadcházejících týdnech divákům na některých stadionech nabídneme.
2: Tvrdí šéf komise rozhodčích fotbalové asociace Carlos Clos Gomez.
3: Je to otázka několika, nechci říct snad týdnu, ale měsíců. Nejpozději na začátku k jarní části věřím, že na většině stadionů, kde je k dispozici velkoplošná obrazovka, budeme schopni tyto obrázky fanouškům poskytovat.
2: Doplňuje výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a zároveň místopředseda komise rozhodčích Tomáš Bárta. V tuhle chvíli ve spolupráci s televizním vysílatelem probíhá vyhodnocování připravenosti jednotlivých ligových stadionů. Na Slavii, Spartě, v Plzni nebo třeba v Hradci Králové by se zavedením novinky problém být neměl. Někde to ale může být výrazně složitější.
3: Určitě nebudeme čekat, až budou připraveny všechny stadiony. Na některých stadionech já to nedokážu predikovat, ale taky můžeme čekat třeba 3-4 měsíce. Nemusí to tam být hnedko ani na začátku na jaře, ale pokud nějaký stadion již budeme mít připravený, tak to rozběhneme. Takhle jsme začínali s projektem videorozhodčích, taky jsme ho na začátku měli v jednom zápase z kola, potom ve dvou, pak třeba ve čtyřech, dneska máme všechny zápasy.
2: Diváci na stadionech se tak můžou těšit, že stejně jako doma u televize uvidí záběry, podle kterých sudí rozhodl, nebo naopak svůj verdikt změnil. Ale slovní vysvětlení od rozhodčích do mikrofonu zatím pravidla nepovolují.
1: Aktuálně není možné, aby to bylo i s audiokomentářem. Mezinárodní fotbalová federace to v tuhle chvíli zakazuje. Můžeme nabídnout fanouškům jen video, ale na velkoplošné obrazovce budou stejné záběry, jako uvidí rozhodčí u monitoru.
2: Říká šéf komise rozhodčích Carlos Clos Gomez, který si od novinky slibuje větší transparentnost a důvěru v rozhodnutí sudích. Ze Strahova Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pavel se rozhodl nevolit a strhla se mela. Máme právo to po prezidentovi vyžadovat a jaký signál to veřejnosti vysílá?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Světlo.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Byl označený číslem jak na porážku. Bylo jí 19.
3: Někdo ji udusil.
2: Záviděla jste jí? Máte poslední šanci se přiznat.
4: Jakomu radíš, jak řešit manželský konflikty a nám poradit neumíš?
2: Major Holina.
5: Kriminální seriál Vraždy v kruhu. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
7: Prezident se vrátil z dovolené a odvolil v komunálních volbách v Černoučku. Polské ministerstvo vnitra vyloučilo, že by dva útoky nožem ve školách byly koordinované. České fotbalisty do 21 let čeká v baráži o postup na mistrovství Evropy Turecko. Další nehoda komplikuje provoz v Praze na jižní a Štěrboholské spojce směr Černý most. A zítra bude zataženo na většině území déšť nebo přeháňky, teploty do 16 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Svůj hlas vhodil do volební urny krátce před 15. hodinou. Pražský hrad původně oznámil, že se Pavel voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Zatočilil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. I prezident to po odchodu z volební místnosti označil za chybu.
8: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou.
7: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že je dobře, že si prezident své rozhodnutí rozmyslel. Ocenil to i šéf opozičních starostů Vít Rakušan, podle kterého to bylo jediné správné rozhodnutí. Kromě zastupitelů měst a obcí vybírají lidé ve třetině okrsků i senátory. Volební místnosti budou dnes otevřené do 10 hodin do večera, znovu pak zítra od 8 do 2 odpoledne. Ve Zlínském volebním okrsku číslo 1 sleduje zájem voličů reportérka Blanka Kovandová.
9: Tady v kolektivním domě chodí volit lidé z centra krajského města a přišlo jich podle odhadu komise asi 200. A zatímco ve Zlíně lidé vybírají z 9 stran hnutí, tak v Kateřinicích na Vsetínsku, kde žije kolem 800 oprávněných voličů, je registrovaných 30 kandidátních listin, což je nejvíc v celé republice. A na každé kandidátce je jenom jeden člověk. V obci, kde se volí 15 zastupitelů, jde o tradici, která tam trvá už 28 let. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.
7: Útoky nožem v polských školách nebyly koordinovanou akcí, oznámil to polský ministr vnitra. Získaná data podle něj nepotvrzují, že by dnes mezi mladými lidmi kolovala virtuální výzva k násilí na školách. Informace o tom, že útoky ve školách jsou propojené a koordinované a že jich bude přibývat, mezi sebou šířili někteří uživatelé sociálních sítích. A to po středečním a čtvrtečním útoku nožem v areálech škol útočili studenti.
10: Sport. Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Dvojzápas začne přesně za měsíc 9. listopadu na trávníku soupeře. Odvetu odehrají čeští mladíci doma o týden později. Červnový šampionát v Albánii a Srbsku slouží i jako kvalifikace na fotbalový olympijský turnaj. Na hry do Los Angeles postoupí 3 nejlepší týmy. Za 2 hodiny se po reprezentační přestávce vrátí fotbalová Šanceliga. Poslední Zlín přivítá první Slávy. Duel uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem, který nabídne také hokejovou tip Sport Extraligu. Už za hodinu Hradec Králové nastoupí na ledě zatím neporaženého Třince. V 17.30 začnou utkání Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin pak odstartují zápasy Kladno Mladá Boleslav a Liberec Karlovy Vary. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Šmejkalkou, taky po nehodách v Praze na jižní a Štěrboholské spojce. Na D1 z Prahy do Brna se po pojíždí od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru stále 50 minut na opravovaný most na 24. Na příjezdu do Prahy z D1 je taky kolona odchodová z 1. kilometru dolů s Pořilovskou na jižní spojku. Ta je ucpaná obousměrně zhruba od podjezdu magistrály, jak před Mrázovku, tak hlavně opačným směrem na Černý most se to sune až 50 minut. kolem jedné nehody u zahradního města až do zužení za Dolními Počernicemi. Odtamtud teprve před chvílí odjela další nabouraná vozidla. Po Praze jinak bez počet dalších kolon celá metropole ucpaná. Na D6 z Prahy na Karlovy Vary pozor hned za exitem 16 Velká Dobrá, brzdí se tam do zastavení, na 18. je zúžení s držením v koloně 10 minut. Průjezd Libercem silnicí 35 vázne v obou směrech kvůli omezením, kolona směrem na Turnov až na půl hodiny, směrem na Chrastavu asi na čtvrt, hlavně potom dál směr Chrastava pozor hned za sjezdem na Friedland, stojí tam v levém pruhu auto po nehodě. A 35 ještě na příjezdu do Litomyšle pořád přes půl hodiny v koloně od tršku. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě kolem 18, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
10: Před dvěma hodinami se v Česku otevřely volební místnosti. V komunálních volbách lidé vyberou nové zastupitele měst a obcí, ve třetině okrsků pak i senátory. Už za chvilku zamíříme na některá místa s našimi reportéry. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
0: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Už 2 hodiny volí lidé v Česku v komunálních volbách. Kromě nových vedení obcí a měst vybírají ve třetině okrsků taky senátory. Volební místnosti dnes zůstanou otevřené do 10 hodin večer, zítra pak od 8 ráno do 2 odpoledne. V jediném volebním okrsku v tisícovém krkonošském středisku Špindlerův mlýn je reportérka Adéla Kavříková. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. U vstupu do volební místnosti v městské knihovně se už krátce před 14. hodinou vytvořila fronta zhruba 20 lidí a ten zájem voličů zatím nepolevuje. A krátce před komunálními volbami místní radnice zaznamenala nezvyklý nárůst žádostí o trvalý pobyt. Od začátku roku jde o 40 lidí, z nichž někteří dokonce sami kandidují. Podezření vzbudil zejména případ z minulého týdne, kdy se na jedinou adresu přihlásilo 11 lidí, což začali místní úředníci prověřovat přímo v terénu. Doplním, že o 15 míst v zastupitelstvu se tady uchází celkem 7 stran a hnutí a k volbám tady může dorazit přesně 821 voličů. Neobvyklý nárůst nových obyvatel zatím nebyl ani tématem běžných rozhovorů mezi lidmi, kteří se doteď u volební místnosti potkávali.
0: To byla ze Špindlerova mlýna Adéla Kavříková. Díky. A ve 38 obcích spojili volby s obecními referendy. Třeba v Zátoru na Bruntálsku se lidé vyjadřují ke stavbě větrného parku. Z místa se hlásí reportér Martin Knitl. Dobrý den.
2: Zátorské místní referendum je jedním z 21 v Česku, které řeší větrné elektrárny. Tady by mělo vyrůst 7 200-metrových větrníků. Obec už má dohodu se společností ČES, ale kritické hlasy a petice nakonec vedly k vyhlášení místního referenda. Zájem o účast je mezi lidmi podle komise poměrně velký. Samozřejmě je ještě brzy, ale ti, které jsem oslovil, tak věří, že referendum bude platné a že otázku větrníků rozetne. Na podobné téma jsou i další referenda na Bruntálsku, v Horním Benešově a ve Starých Heřminovech. Tam ale zatím žádného investora dohodnutého nemají a referendum je pro obě radnice spíš vodítkem, jak dál postupovat.
0: Ze Zátoru na Bruntálsku Martin Knitl, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D1 za sjezdem na Velké Popovice a kolony v Praze. Na D1 ve směru z hlavního města na Brno se tahne šňůra aut od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru na Šmejkalku 50 minut a může se to ještě zhoršit. V té koloně se na 16. kilometru porouchalo osobní auto, blokuje levý pruh. Na D1 v Brně se to vleče směrem z Vyškova na Prahu mezi nájezdy z Vídeňské za nájezd od výstaviště až čtvrt hodiny, velmi silný provoz. Na D6 z Prahy na Karlovy Vary se tvoří kolona od exitu 16 Velká Dobrá, je to na 10 minut do zúžení na 18. brzdí se tam do zastavení za zatáčkou, dejte pozor. Na 35 je ucpaný průjezd Libercem obousměrně kvůli omezením hlavně směrem na Turnov, je to i na půl hodiny. Na 35 se taky před Litomyšlí směr Svitavy se popoždí od Tršku kolem 30 minut. A v Praze dlouhá řada kolon před víkendem, největší potíže už po třech nehodách na jižní a Štěrboholské spojce směr Černý most do zúžení za sjezdem na Dolní Počernice se to táhne od podjezdu magistrály zhruba 3/4 hodiny, kolona je i z Brněnské ze zhora od OC Chodov. A ve Kbelské směrem dolů do Hloubětí na odbočovacím pruhu na Novopatskou srážka kamionu s osobním autem, kolona Stínovecké od sjezdu na Čakovice skoro na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Rada Evropské unie schválila český plán, jak v příštích letech udržet pod kontrolou státní výdaje a dluh. Po jednání unijních ministrů financí v Lucemburku to oznámila česká šéfka rezortu financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Plán na roky 2027 až 2030 je podle Schillerové ambiciózní. Prohlásila, že vláda premiéra Andreje Babiše z ANO si je toho vědoma a je připravena plán dodržet. Téma probereme se zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou, která sleduje schůzku ministrů financí v Lucemburku. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jak ministryně Schillerová rozhodnutí rady komentovala?
1: Ministryně to rozhodnutí uvítala, prohlásila, že je to velmi dobrá zpráva. Schválení plánu doporučila členským zemím Evropská komise už v červenci. Připomínám, že ten český plán počítá s postupným snižováním schodku veřejných financí z 2,8% HDP v roce 2027, postupně v dalších letech až na 1,2% v roce 2030. Vláda chce taky využít výjimku z evropských rozpočtových pravidel, která státům umožňuje více utrácet za obranu, aniž by tím právě Česko porušilo běžné evropské limity pro hospodaření. Pokračuje Alena Schillerová.
2: Ten schodek se nelíbí nikomu z nás, mohu vás ubezpečit, že mě také ne, ale Evropská komise nám uvěřila, dneska i Rada ECOFIN, že skutečně musíme začít s vyšším schodkem vzhledem k obrovské investiční aktivitě. Já jsem o tom dneska mluvila i ve svém vystoupení infrastruktury, problémy ve zdravotnictví, které jsme museli dostat zpět z červených do černých čísel.
0: Ministři dnes taky jednali o možnostech, jak posílit volný pohyb kapitálu a investic napříč hranicemi Evropské unie. K čemu dospěli?
1: Oni schválili společnou pozici k balíčku pro integraci kapitálových trhů a dohledu nad nimi. Jinými slovy, podpořili pravidla, která mají odstranit překážky mezi finančními trhy jednotlivých členských států a zjednodušit obchodování například s akciemi. Evropa totiž sice disponuje velkými úsporami, ale tyto peníze často místo investic do evropských podniků zůstávají na bankovních účtech anebo míří mimo Evropskou unii, což mají právě ta nová pravidla změnit. Součástí toho návrhu je i přesun dohledu nad některými bankami z národních úřadů na společný evropský orgán. Ještě dodám, že na konečné podobě těchto pravidel se ale členské státy musí nejprve dohodnout s Evropským parlamentem.
0: Ministři financí dnes taky finálně schválili částečné zmírnění chystaného systému emisních povolenek pro vytápění a dopravu. Můžeme připomenout, čeho se ta změna týká?
1: Ano, jde o měkký cenový strop, který má zabránit prudkým cenovým výkyvům těch emisních povolenek, které by dopadaly právě nejvíce na domácnosti. Ten strop bude ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, a po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má právě ten další růst cen omezit. A podle Rady Evropské unie tato změna přispěje k zajištění stabilního a předvídatelného trhu s povolenkami před plným spuštěním toho systému ETS2, které je plánované na rok 2028.
0: Ve vysílání Radiožurnálu Zdeňka Trachtová, která sleduje schůzku ministrů financí v Lucemburku. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: V Česku se odpoledne otevřely volební místnosti. V komunálních a senátních volbách dnes můžou voliči hlasovat do 10 hodin večer, zítra pak od 8 do 14 hodin. Výsledky z menších obcí by mohly být známé v sobotu večer. Ty kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. Senátory vybírá třetina volebních obvodů. Výroba elektřiny na Vltavské kaskádě je letos kvůli suchu výrazně nižší než obvykle, informoval o tom mluvčí skupiny ČES Martin Schreier. Vody v přehradách vlivem sucha postupně ubývá. Elektrárny tak kvůli malému průtoku vyrobily zhruba polovinu proudu oproti dlouhodobému průměru. Z vodního díla na Vrané do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu. Elektrárna na Orlíku má k dispozici 15 metrů krychlových. Americký ministr obrany chce vysílat popravu vojáka odsouzeného na smrt živě na internetu. K trestu smrti vojenská porota odsoudila bývalého armádního psychiatra Nidala Hasana. Ten v listopadu 2009 střílel na vojáky, kteří se chystali do Afghánistánu. Na vojenské základně v Texasu zabil 13 lidí. Americký prezident Donald Trump tento týden popravu schválil a na doporučení ministra obrany Pita Hexeta zvolil zastřelení. Popravčí četa může usmrtit 3. prosince. A v Brně začal komiksový festival Koma. Letos se zaměřuje například na fenomén rychlých šípů nebo komiksy o vztazích. Zastoupení mají taky autoři ze Slovenska, Polska, Španělska a Argentiny. Program v brněnské Káznici potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí taky debaty nebo koncerty. Sport. České fotbalistky rozehrají první kolo baráže o postup na mistrovství světa. V 19 hodin nastoupí v Pardubicích proti Skotkám. Radiožurnál Sport odvysílá zápas v pořadu s mikrofonem za sportem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Všechrom, v Praze další nehody ve Strahovském tunelu a před Mrázovkou. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se od sjezdu na okruh z 10. kilometru popojíždí. Za exitem Velké Popovice blokuje pravý levý pruh porouchané auto a fronta pokračuje na Šmejkalku celkem asi 50 minut. Na D1 přes Brno je silný provoz směrem z Vyškova na Prahu. Hrůzně pomalu se jede mezi kilometry 200 u Slatiny a ucpaným nájezdem od výstaviště je to asi na 20 minut. Na příjezdu do Prahy z D1 taky kolony odchodova z prvního kilometru na jižní spojku, kde se od Spořilovské sune fronta do omezení u Dolních Počernic směr Černý most. Je to asi na 3/4 hodiny. Vedle bezpočtu dalších kolon, hlavně problémy po nehodě ve Kbelské směr Hloubětín před Novopatskou, kolona od sjezdu na Březiněves i přes půl hodiny. A už tak vypjaté situaci na městském okruhu nepomůžou další čerstvé nehody ve Strahovském tunelu směrem dolů na Smíchov v levém pruhu a v Dobříšské před Mrázovkou. A u Poděbrad stále potíže kvůli sérii omezení v okolí kruhového objezdu u Teska. Popojíždí se tam na silnici 38 od Chvalovic a taky z druhé strany od odbočky na Kluk. Zdržení se tam pohybuje kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů Celsia, zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Dobré volební odpoledne vám přejeme s radiožurnálem 16.34. Řidičům samozřejmě šťastnou cestu a teď kapela Jelen.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Už jste o tom slyšeli ve vysílání Radiožurnálu. Popravu bývalého armádního psychiatra, který v roce 2009 zastřelil na základně v americkém Texasu 13 lidí, bude podle Pentagonu možné sledovat živě. Odsouzeného má 3. prosince zastřelit četa vojáků, a to přímo na místě, kde on sám v roce 2009 útočil. Veřejnou popravu Spojené státy naposledy zažili v roce 1936 živě vysílanou, ale nikdy. Co na plán ministra obrany říkají Američani a i další podrobnosti, už nám poví washingtonská zpravodajka Radiožurnálu Jana Ciglerová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Pentagon potvrdil, že popravu bude vysílat živě. Co o ní zatím víme?
1: Tak Pentagon zatím neřekl, kde a jak, jen že to bude naživo a že to bude veřejně. Bude se to konat 3. prosince ve 13 hodin, a to protože ve stejný čas, podle ministra Hexeta, který to rozhodl, začal tehdy Nidal Hassan střílet v roce 2009, a proto v tuto hodinu. Armádní předpisy také počítají s tím, že u popravy mohou být nejméně 2 média. Zatím ale teda nemáme nějaký podrobný postup pro zastřelení. Ta armáda takovou věc nevede. Tím bude to totiž také první vojenská poprava jednak za víc než 65 let a první veřejná poprava za 90 let.
0: Kdo vlastně byl ten armádní psychiatr, proč tehdy střílel?
1: Nidal Hassan byl major, byl to armádní psychiatr, on se narodil ve Virginii palestinským rodičům a v listopadu 2009, tehdy, kdy začal střílet, tak ho čekalo nasazení v Afghánistánu. A on přišel do střediska, kde vojáci před odjezdem procházeli lékařskými prohlídkami, a začal do ní střílet. Zabil na místě 13 lidí, přes 30 dalších zranil. Pak ho ale postřelila policistka a od té doby je vlastně ochrnutý od pasu dolů. A když potom probíhal ten soudní proces, vojenský soudní proces, tak on řekl, že přešel na druhou stranu a že vlastně chtěl zastavit vojáky, kteří podle něj jeli bojovat do nezákonné války. Také víme o něm, že si dřív dopisoval s radikálním kazatelem, který byl napojený na Al-Kaidu.
0: Živé vysílání popravy by bylo v Americe bezprecedentní. Co na to říkají Američani?
1: Musím říct, Štěpáne, že ta kritika teda přichází z obou stran, že to americká veřejnost i politici nevzali úplně na lehkou váhu. Republikánský senátor Tom Tillis ten plán označil za nechutný. Demokrat zase Chris Murphy říká, že to je

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony za Prahou na D1 i D6 a mnohde jinde. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se do kolony dojíždí stále u sjezdu na Pražský okruh kolem 10. kilometru, pak za exitem Velké Popovice na 16. už nakládají v levém pruhu porouchané auto na odtah, no táhne se to dál na Šmejkalku stále celkem 50 minut. Na D6 z Prahy do Karlových Varů čekejte 10 minut v koloně od exitu 16 Velká Dobrá do zúžení na 18. kilometru, opatrně brzdí se až do zastavení. Na silnici 35 z Hradce na Olomouce před Litomyšlí popojíždí skoro od tršku kolem půl hodiny. 35. kolony taky přes Liberec, hlavně směrem z Krastavy na Turnov. Tam se dojíždí kus za nájezdem od Friedlandu u Molu a je to minimálně na 20 minut nehody v koloně přes omezení u Géčka do zúžení u odbočky na Ještěd. A Praha, kolony po celém městě, mimo jiné na příjezdu z D8 od Březiněvsi, je to jak Dokbelské, tam konečně dořešili nehodu u Novopatské, tak i celou Libereckou se to táhne dolů do Troji před Blanku, regulují vjezd kvůli nehodě pak ve Strahovském tunelu směr Smíchov. Další nehoda je taky v Dobříčské před Mrázovkou, předtím je kolona z jižní spojky minimálně od Vídeňské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Má vyměnitelné vrtáky, umí simulovat poruchy a je průhledný. Mluvíme v odpoledním radiožurnálu o speciálním výukovém obráběcím stroji, který jeho česká firma VOPS Řepeč představila na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. No a vysloužila si za něj zlatou medaili odborné poroty. Stroj je určený například pro výuku studentů odborných škol.
1: Schválně kvůli výukovým účelům je všechno odkrytý, viditelný, co stroj dělá, jak funguje, co se kde hýbe a co se nehýbe a jaký jsou tam vzájemné souvislosti.
2: Vysvětluje produktový manažer Karel Mládek. Vidíme, že v tom stroji není jen jeden vrták, který by obráběl tu kovovou součástku, ale je jich tam vícero. To znamená, tyhle ty komponenty se dají předělat, přesunout tak, aby mohli obrábět v takové velikosti zkrátka to, co je zrovna potřeba.
1: Je to tak, my vlastně ke stroji máme připravené i digitální dvojče, to znamená, že člověk, který si připraví program na obrábění, se ho vyzkouší nejdřív na tom digitálním dvojčeti, tím eliminujeme pravděpodobnost nějaký kolize a potom se ho může okamžitě spustit na tom stroji.
2: Právě modularita stroje a jeho určení k výuce zaujala odbornou porotu veletrhu natolik, že stroji udělila zlatou medaili, dodává člen poroty a prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Může velice dobře sloužit jednak pro čistě výukové účely, například na odborných školách, ale třeba i na strojní fakultě některé z univerzit. Za druhé opět ta oblast vzdělávání, ale už toho vnitrofiremního vzdělávání.
2: Tedy k rozvoji dovedností lidí přímo ve fabrikách, kde obráběcí stroje využívají. Porota ocenila i to, že stroj dokáže simulovat různé poruchy, které se člověk naučí vyřešit. Z brněnského výstaviště Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Češi volí zástupce do městských i obecních zastupitelstev a taky do třetiny senátu. Slovensko se jako jediný unijní stát nepřipojilo k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Hokejisti Třince hájí extraligovou neporazitelnost, hrají s Hradcem Králové. Na dálnici D1 za Prahou až do omezení na Šmejkalce je dlouhá kolona. A počasí zítra bude převážně zataženo většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Už 3 hodiny lidi v Česku volí zástupce do obecních a městských zastupitelstev, ve třetině okrsků taky do senátu. Zájem voličů v Pomezí nad Ohří sleduje reportérka Andrá Štromajerová.
4: Zájem o volby tady v obci je poměrně vysoký. Už před 14. hodinou lidé čekali v menší frontě před obecním úřadem na otevření volební místnosti. Podle volební komise přišlo k urně prozatím přes 20% voličů. Zatímco před 4 lety lidé vybírali zástupce z jedné kandidátky, letos tady se stavili 2. Obec patří mezi místa, kde jsou i senátní volby. I o ty je velký zájem. Před 6 lety přišlo odvolit téměř 43% lidí. No a letos voliči vybírají ze 6 kandidátů. Spomezí nad Ohří Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
3: K volbám v Černoučku na Litoměřicku už přišel taky prezident Petr Pavel. Své původní rozhodnutí se voleb nezúčastnit označil za chybu. Jeho návrat ze zahraničí ocenili koaliční i opoziční poslanci. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po odevzdání hlasu v Průhonicích řekl, že obecní volby považuje za důležité a rád by obhájil výsledek z roku 2022.
5: Ale to nejdůležitější pro naši vládu je, kdo bude ve vedení Prahy. Jak to tak vypadá, opozice zase volí tu strategii izolace hnutí ANO, tudíž i vlády, co si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře.
3: Lidi s aplikací e-občanka by si měli před volbami zkontrolovat její aktualizaci. Starší verze totiž nemusí fungovat při prokazování totožnosti u volební komise. Vysvětluje to mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
6: Stačí doma předtím, než člověk vyrazí volit, se podívat, jestli ta aktualizace na něj nečeká. Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně. Také doporučujeme zkontrolovat si, jestli se člověk vlastně vůbec dostane do té aplikace, protože to po něm ta aplikace může požadovat PIN.
3: Slovensko je podle parlamentní opozice jediným státem Evropské unie, který se nepřipojil k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Tvrdí to poslankyně za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková a bývalý diplomat Ivan Novotný. Výzvu, kterou iniciovala Kanada společně s Ukrajinou, podpořilo přes 50 států.
7: Toto sa volá kolaborácia. Absentuje tu záujem Slovenskej republiky. Na toto sa nedá nič povedať. Toto je kolaborácia s Kremlom.
3: Rusko podle Ukrajiny uneslo z okupovaných oblastí přes 20 000 ukrajinských dětí. Vrátit se podařilo zhruba 2,5 tisíce z nich.
1: Sport.
8: Hokejisté Třince hájí v Tipsport Extralize neporazitelnost. Na svém ledě přivítali Hradec Králové a je u toho reportér David Procházka.
9: Třetí minuta zápasu Třinec Hradec Králové 0-0 z Verkarény David Procházka, Radiožurnál.
8: Už za půl hodiny začnou zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin pak odstartují utkání Kladno Mladá Boleslav a Liberec Karlovy Vary.
1: Zelená vlna
10: známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 za Prahou i v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zůstává kolona od Pražského okruhu z 11. kilometru na 3/4 hodiny do zúžení na 24. u Šmejkalky. Na D1 v Brně směrem na Prahu se tvoří kolona mezi 194. a 189. kilometrem mezi nájezdy z Vídeňské a od Výstaviště, je to na 1/4 hodiny. A před křížením D1 s D2 je kvůli uzavírkám nájezdů hodně ucpaná Hněvkovského od Černovické minimálně na 20 minut je to. Na silnici 38 Nymburk Čáslav problémy stále kvůli uzavírkám u Poděbrad do kruhového objezdu u Teska se auta vlečou směrem z města a hlavně od Chvalovic a od bočky na Kluk. A v Praze stále kolony po celém městě, mimo jiné na okruhu před Ořechem už z 1. kilometru D5. Dlouhé fronty i na jižní spojce, směrem na Černý most skoro od magistrály do omezení za Dolními Počernicemi je to na 40 minut. Směrem na Smíchov se popojíždí za sjezdem na Pankrác od McDonald's asi 30 minut. K nehodě před Mrázovkou v Dobřížské je tam zabraný pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později začnou srážky a místy i oblačnost. Od severozápadu ubývat, nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
12: Housinecká přehrada v jižních Čechách téměř vyschla. Jak důležitá zpráva to je? Jak by měla reagovat Národní koalice pro boj se suchem, kterou na pondělí svolal premiér? Jak jsou na tom další přehrady v Česku? Je rozumné postavit v Česku nové nádrže? A je šance, že v dohledné době situaci zlepší větší deště nebo sněžení? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je klimatolog, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Czech Globe, zakladatel a koordinátor projektu Intersucho, profesor Miroslav Trnka. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
13: Pěkný den z Brna.
12: Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na pondělí svolal jednání Národní koalice pro boj se suchem. S čím tam půjdete? Co by měly být aktuální závěry a nejbližší kroky, které vyjdou z toho pondělního jednání?
13: Tak já si myslím, že za nás je důležité připomínat neustále to, že za prvé sucho nezná jaksi úplně omezení v čase, není to akutní problém, který se dá vyřešit z týdne na týden. Samozřejmě některá operativní rozhodnutí mohou pomoci to sucho zmírnit, ale celkově je to o připravenosti a dlouhodobých investicích, jak do té technické infrastruktury, tak také do výzkumu a předpovědí. Takže to je jedna věc. A druhá věc, která je podle nás v rámci našeho týmu důležitá, že sucho by mělo být jako apolitickou záležitostí, protože je strategickou věcí České republiky a to, jestli voda teče v kohoutku, je výsledkem práce prostě generací vodohospodářů a tomu by jakákoliv vláda měla napomáhat. Takže to je naše role připomínat ty, řekněme, odborné aspekty současného sucha, ale také to specifikum, protože letošní sucho je zase jiné, než byla ta sucha v minulosti.
12: Pan premiér svolání Národní koalice pro boj se suchem oznámil krátce poté, kdy médii prošla zpráva o tom, že nádrž Husinec nedaleko Prachatic v jižních Čechách fakticky přestala zadržovat vodu. Ta přehrada nebo tou přehradou voda jenom protéká, hladina je o 7 metrů níž, než bývala normálně. Nádrž je naplněná z necelého 1,5%. Je tohle, co se stalo v nádrži Husinec, nějaký zlom, pokud jde o hydrologickou situaci v Česku, na který je potřeba bezprostředně reagovat?
13: Já si myslím, že to je prostě signál, který jasně říká, že i vodárenská infrastruktura, přestože byla, je robustní a byla budovaná s nějakou dostatečnou rezervou, tak v současném klimatu nemusí stačit. A ten je to vlastně první příklad, naštěstí zatím malé nádrže, ale je to komplikace samozřejmě pro vodohospodáře. Je to něco, čeho se obáváme, že může být problémem v budoucnu na větších nádržích, které zásobují větší počet obyvatel, než je to u Husince. A myslím si, že je to zlom v tom, že doposud jsme si mohli říkat dobře, tak zatím vždycky jsme měli sucho, ale vodárenská infrastruktura to zvládla. Tohle je případ, kdy nemůžeme říct, že by vodohospodářská infrastruktura selhala, ale ukazuje se, že prostě nikdy během té konstrukce nádrže se úplně nepočítalo, že bychom ji vyčerpali doma.
12: Ředitel pro hydrologii v Českém hydrometeorologickém ústavu Jan Daňhelka včera v polední publicistice Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus řekl, že podobně jako Husinec na tom jsou nebo velmi brzy budou další nádrže, mluvil o Klabavě nebo o Březové na Teple. Bude tedy takových nádrží, kudy vlastně bude jenom na dně protékat původní řeka, přibývat?
13: Pokud se dál budou naplňovat prognózy, které už vlastně dvě desetiletí připravují klimatologové a posledních 15 let i náš ústav na Akademii věd, tak ano, bohužel ty klimatické prognózy říkají, že na našem území se budou častěji objevovat epizody sucha, které budou delší a nebude to jenom zemědělské a půdní, ale bohužel čím dál častěji i se nám bude projevovat a propisovat do hydrologické situace. A tohle není první sucho, kde zažíváme významná omezení v odběrech vody. Zatím se to ale netýkalo vodárenských nádrží, ale bylo jen otázkou času, kdy k tomu dojde.
12: Už mnoho týdnů přitahuje pozornost stav vody ve Vltavské kaskádě. Sociální sítě jsou plné fotografií obnažených břehů z Orlíku, teď i ze Slap, protože právě Slapy začalo povodí Vltavy poprvé v historii využívat pro zajištění průtoku Vltavy v Praze a směrem do Labe. Ty snímky vypadají dost apokalypticky. Je důvod k obavám, že v dohledné době vysknou i velké vltavské přehrady?
13: Tak to je přesně důvod, proč byla Vltavská kaskáda postavena. Aby zabránila tomu, že taková situace nenastane v Praze a vlastně v níže po proudu, mimo jiné proto, že by to mělo zásadní dopad na kvalitu vody a na kvalitu života v blízkosti řek. Nejenom co se týče množství odebírané vody pro třeba technologické účely, ale i pro samotný vlastně hydrologický a biologický život a samozřejmě život lidí v okolí. Takže proto byla postavena se značným nákladem Vltavská kaskáda, tím nákladem nemyslím jenom finanční, ale i na té krajině. A ta kaskáda slouží a byla vlastně kalkulována tak, aby zvládla skutečně extrémní sucho, ale pořád musíme vycházet z toho, že naši předkové ji projektovali na podle klimatických poměrů, které nebrali v úvahu klimatickou změnu. A to, co nás dobíhá, je fakt, že máme situaci, kdy teplota je o 1,8 až skoro 2 stupně Celsia vyšší, než byl dlouhodobý průměr na konci 19. století nebo počátku 20., z kterého ty kalkulace vycházely a srážky zůstaly stejné. A tím se nám dramaticky prodloužila vegetační doba i v horních částech povodí, včetně Šumavy, a zkrátka vegetace potřebuje více vody, nepustí do těch vodních toků, a když se k tomu přidá a výrazná srážková anomálie, a tak máme prostě, a to sucho zůstane delší dobu vázáno na geograficky relativně malé území, jako teď vidíme, zejména v horní části Vltavy, tak máme propsané sucho nejenom ze sucha půdního, které postihuje následně vegetaci, ale propisuje se nám to do vodních toků, a to způsobem, který si naši předkové vlastně úplně neuměli představit.
12: Server Seznam zprávy včera vydal detailní analýzu, jak jsou naplněné jednotlivé nádrže Vltavské kaskády. Když se člověk dívá na procenta u jednotlivých nádrží, tak to možná na první pohled nevypadá tak hrozně. Některé jsou naplněné z více než 80%. Na druhé straně to jsou spíš ty menší nádrže. Na straně druhé Orlík je naplněný z 19%. Jaká je ta celková situace? Optimisticky se dá na to podívat?
13: Dá se na to podívat optimisticky z toho pohledu, že vlastně úkolem těchto nádrží je skutečně udržovat co nejdelší dobu průtok na té střední a dolní části Vltavy na, řekněme, přijatelných hodnotách. Byť s tou vodou začíná povodí Vltavy jako šetřit, a samozřejmě s ním šetřilo i předtím, a postupuje podle předem promyšlených manipulačních řádů, které počítají s nějakou pravděpodobností srážek, zejména zlepšení stavu průběhu zimy. Optimisticky se dá na to podívat tak, že třeba klíčové vodárenské nádrže, jako na Českomoravské vrchovině, jako je třeba Želivka nebo Vír 1, tak mají relativně dobré nasycení, byť i tam dochází k záklesům hladin, který je poměrně značný. Ale v tuhle chvíli prostě ta klíčová část, ta páteřní vodárenská infrastruktura, pořád má ještě rezervy dostatečné na to, aby to pokračování sucha vlastně zvládla. To, co není tak optimistické, to, když se podíváme na porovnání, řekněme, s tou předchozí suchou epizodou, která tady u nás nás trápila někdy od roku 2012 na Moravě a posléze zasáhla celou Českou republiku a skončila až vlastně v průběhu roku 2019. Z toho pohledu ta současná epizoda začíná velmi jaksi podobně. a nejsme ještě ani v půlce. Můžeme vidět jakoby první známky takového sucha někdy v roce 2024, těsně před těmi zářijovými povodněmi, pak se situace trochu uklidnila, přiblížila normálu, ale v letošním roce, a z části v roce minulém, ale hlavně letos jsme zažili prudkou intenzifikaci. A to, co pro to letošní sucho je jako příznačné, je to, že je geograficky omezeno do oblasti, řekněme, jižních Čech, Šumavy a z části západních Čech a Českomoravskou Vrchovinu, kde o něco se ustoupilo v těch posledních týdnech, ale bohužel v oblasti Šumavy a řekněme horní části Vltavy, tak to sucho stále přetrvává, řekněme naposledy, kdy tam byla dostatek vody nebo nebyla tam nějaká výraznější anomálie, tak to bylo v listopadu loňského roku a to se prostě na těch vodních tocích musí projevit a projevuje se.
12: Jak dlouho minimálně může trvat, než se na Vltavské kaskádě dostane do nádrží tolik vody, kolik bývalo běžné?
13: To je skvělá otázka. Kdybychom měli normální na zimu bohatou, a teda normální zimu, která bude chladnější, ale bohatá na srážky, zvláště ty sněhové, a potom přijde ideálně několikrát jaksi tání, které nejdřív doplní půdní profil a potom vodní nádrže, tak by se dalo říct, že možná za zimu jsme skoro na svém, ale v průběhu zim v posledních letech jako vidíme, že ani na Šumavě nemusí být zima bohatá na sníh, a že to je něco, na co se nemůže vsadit. A to je, proč jsem říkal, že ano, je tady důvod pro mírný optimismus, to znamená, ty klíčová infrastruktura je zatím relativně dobře připravená na pokračující sucho, ale současně, a to je ta špatná nebo ta horší zpráva, my nevidíme tak daleko dopředu, abychom dokázali říci, jak bude za 3, za 4 měsíce. Můžeme pouze říci, že je pořád jako relativně málo pravděpodobné nebo méně pravděpodobné, že přijdou v horizontu třeba příštích 2 měsíců srážky dostatečné na to, aby nás dostali do nějakého normálního nebo lepšího než normálního stavu. A to je ta horší zpráva, protože teprve tehdy se začnou ty nádrže zpátky plnit. My nevidíme žádné, nedokážeme předpovědět, kdy přijdou třeba plně povodňové situace, které by ten stav mohly jako zásadně zlepšit. A samozřejmě nikdo si povodně nepřeje, ale z pohledu naplnění nádrže je to relativně nejrychlejší způsob, jak se dostat zpátky na objemy vody, které potřebujeme. A tady ještě potřeba připomenout jednu důležitou věc. Zima a podzim a pak zvláště zima patří v Čechách mezi ty srážkově chudší období. A nemůžeme většinou zde povodňové situace nečekáme. To, co by situaci opravdu pomohlo, by byla zima s dostatkem sněhu, který by potom na jaře postupně odtál a pomohl nám ty nádrže naplnit. Naopak černým scénářem by byla teplá zima s menším množstvím srážek, které by navíc vypadávaly v podobě deště, vypařovaly by se a v té krajině by odtékaly. Určitě nějaké množství vody zadržíme, ale k tomu optimálnímu scénáři to má daleko. A tam tak daleko bohužel nevidíme, jenom můžeme říci, že v současných klimatických podmínkách je pravděpodobnější ten průběh jaksi teplejší zimy a o charakteru srážek, o tom se budeme bavit, řekněme, na začátku listopadu a prosince.
12: V téhle situaci bylo by rozumné třeba už teď upouštět preventivně ze slab méně vody, než se upouští?
13: A ono je to vždycky jako vážený nebo nějaký kalkulovaný risk, který musí ten správce povodí a vodního toku přijmout. Na jedné straně ano, mohli bychom říct, tak teď by bylo asi rozumné nepouštět vůbec nic nebo úplné minimum, ale to by znamenalo dramatické zhoršení kvality vody v dolních částech toku a to by byl bezprostřední dopad, který by mohl mít i do konsekvence nejenom pro život v těch vodních tocích, ale potenciálně by to mohlo zvyšovat třeba jako riziko šíření nemocí těch zvířat, které tam v těch vodních tocích žijí, nebo nějakých ekologických avárií typu nadměrného úhynu ryb a podobných situací. Takže to je něco, čemu ten správce vodního toku se snaží předcházet tím, že má dopředu promyšlený plán, jak postupovat, a ten plán mimo jiné vychází jako z velmi pečlivé analýzy klimatických dat. A na druhou stranu je potřeba říct, že žádný plán není dokonalý a to, co nám situaci výrazně komplikuje, je situace, kdy klimatické poměry v Česku se změnily oproti době, kdy ty plány byly připravovány. Jistě byly aktualizovány, ale ani naše prognózy budoucího klimatu neobsahují pravděpodobně nebo nemohou obsahovat jaksi ty největší extrémy. prostě každý model, každá projekce počítá s nějakou nejistotou. My víme, co je, řekněme, únosné riziko, na které má smysl se připravovat, a pak jsou scénáře, které jsou extrémní a na ty by byla příprava extrémně drahá. My víme, že jsou možné, ale říkáme, že jsou málo pravděpodobné. A to, co zažíváme teď, to sucho, extrémní sucho v Horním povodí Vltavy, dříve nebo později skončí, doufujeme, že dříve, ale jenom připomenu, když jsme měli to poslední sucho mezi lety 2012 až 2019, tak skoro 7 let bylo suchem téměř soustavně sužováno území, řekněme, v oblasti východu Českomoravské vrchoviny na Třebíčsku. A tam, přestože se jednalo o Českomoravskou vrchovinu, jinak na vodu relativně bohatou oblast, tak se potýkaly ty obce a zemědělské podniky a všichni, kdo v té krajině žijí, s dlouhodobým nedostatkem vody, který prostě trval nezvykle dlouho. Přestože třeba v jiných částech republiky pršelo. Takže v tom je ta nevyzpytatelnost a zajímavost klimatického systému, že ano, průměr a statistika je jedna věc a potom ta realita konkrétní epizody je úplně jiná. A tady vidíme, že prostě v horní části Vltavy zcela netypicky zažíváme nasycení půdy, které je jinak představitelné v Polabí nebo na Jižní Moravě v tuhle část.
12: Ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe, profesor Miroslav Trnka, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V dnešním ranním vysílání Českého rozhlasu Plus mě zaujala myšlenka vašeho kolegy profesora Jakuba Hrušky, který se věnoval tomu, že v Praze díky upouštění ze slap je hladina Vltavy vlastně normální. On se nad tím pozastavil, mluvil o tom, že to může vyvolávat právě v místě, kde sídlí centrální úřady, dojem, že se vlastně nic vážného neděje. Může to mít tenhle ten efekt? Nebylo by i z toho hlediska rozumnější upouštět třeba ze slap méně?
13: A já si myslím, že právě já rozumím naprosto to, co Jakub měl na mysli. Bohužel, my společnost se řídí něco, čemu my říkáme v naší branži hydrologický cyklus. To je termín, s kterým přišel můj kolega profesor Donald Wilhite ve Spojených státech na konci 80. let a jasně vystihuje, že vlastně to naše rozhodování jako společnosti v době sucha je volá po rychlých opatřeních, po jako dramatické změně. Ale to je zrovna doba, kdy žádné to opatření nebude účinné, protože když v době sucha postavíme nádrž nebo začneme budovat nový vodní zdroj, no tak v té dané epizodě sucha nám nepomůže. A sucho bohužel na rozdíl od povodní jako nesvědčí ani těm operativním akcím typu mobilních bariér nebo hrází z písku, kde můžou obyvatelé tím svým úsilím výrazně přispět třeba ke zmírnění dopadů té extrémní události. Tady u sucha tím, že má takový nejasný konec, nejasný začátek, tak se nejvíc cení dlouhodobá práce a prevence. Já si myslím, že rozumím tomu, že by bylo možná dobré naznačit i v dolní části toku, že nahoře na Vltavě je situace skutečně zásadní a zásadně špatná. Na druhou stranu to, že o tom mluvíme v hlavní vlastně zpravodajské relaci, tak také lecos naznačuje. Já si nemyslím, že potřebujeme říkat obyvatelům Prahy, že na severu, respektive na jihu Čech, je nedostatek vláhy, protože oni to vědí a myslím si, že to vnímají.
12: Vy jste před chvílí říkal, že samozřejmě opatření proti suchu nemají okamžitý efekt. Na druhé straně před 2 týdny v rozhovoru pro ČTK jste také řekl, že chce-li Česko zachovat současnou úroveň spotřeby vody a její kvalitu, neobejde se bez stavby nových údolních nádrží na horních partiích vodních toků. Kolik takových nádrží by se mělo začít připravovat?
13: To je skvělá otázka. Česko má jako v zásobníku v úzkách míst, která drží v rezervě pro právě tyto účely už po desítky let téměř 100 potenciálních profilů. Já se s kolegy domnívám, že většina velkých oblastí těch povodí, ať se bavíme o povodí Dyje, povodí Moravy, ale také povodí Vltavy nebo povodí Ohře, tak bude vyžadovat prostě posílení té zásobní části infrastruktury spolu s investicemi do zlepšení retenční schopnosti krajiny. My bychom měli a musíme, zdůrazňujeme to, dělat obě dvě opatření. Ale to současné sucho, celé jako mimo podle mě pochybnost, ukazuje hodnotu zadržené vody ve vodárenských nádržích, ale také i v těch nádržích, které nadlepšují průtoky. Protože umožňují vlastně zachovat relativně jako normální život pro klíčové oblasti z pohledu ekonomiky země. Kdyby v Praze neodtékala nebo protékalo minimum vody a znamenalo to třeba nutnost zasahovat do odtoků, do chodu průmyslových podniků. Bylo by to něco, co by zasahovalo ekonomiku jako celek daleko víc, než to, že jsme ty nádrže udržovali a nějakým způsobem platili za ně cenu nejenom finanční, ale i třeba v tom, že je v té krajině strpíme.
12: Já se omlouvám, že vám do toho skáču, když se přece jenom vrátím k té původní otázce, tak vy uvažujete v tomto směru o jednotkách nádrží nebo o desítkách nádrží v rámci Česka?
13: Naše analýzy třeba v Povodí Dyje, které je citlivé, tak uvažovaly variantně, řekněme, s dvěmi až třemi nádržemi, s tím, že v kombinaci s těmi přírodě blízkými opatřeními to byla ideální varianta. Ale říkám, to je modelový odhad, který řeší nějakých 8 000 km povodí, které je sice z pohledu sucha a nedostatku vody nejohroženější v Česku, takže z toho si můžeme udělat představu, že se jedná spíš o jednotky nebo kolem desítky nádrží, které by z pohledu několika příštích desetiletí pomohly stabilizovat tu situaci.
12: Na druhé straně neukazuje ten čerstvý případ Husinecké nádrže, že ani nové přehrady nemusí být tím funkčním řešením?
13: No, já si vždycky kladu otázku, a co je tím funkčním řešením. Z mého pohledu, jako člověka, který se věnuje globální klimatické změně, tak zásadní je zmírnit emise a otočit ten klimatický trend nebo ho stabilizovat. Současně ale my musíme žít s realitou, kterou máme teďka, což je teplota o 2 stupně vyšší a stejné srážky. A bez dostatku vody se neobejde. Máme dvě možnosti. Buď budeme posilovat akumulaci, nebo snížíme spotřebu vody. A ta rovnice nemá žádné jiné řešení a ta voda, která vlastně je člověkem nějakým způsobem spotřebována, se dá použít. V podstatě vždycky ta voda je jenom jedna, takže pokud ji použijí rostliny ve volné krajině, tak i nebude k dispozici pro lidi. Pokud ji zadržím buď v půdě, v hlubších vrstvách, tak aby nemohla být k dispozici pro rostliny a postupně sytí vodní toky, anebo ve vodárenských nebo jiných nádržích, tak mám nad tou vodou jistou kontrolu a za mě je klíčové kombinovat ta opatření. Ale říkat, že mám v ruce něco lepšího, proto abych se adaptoval na změnu klimatu, já se ptám, co to je, co je tím zázračným řešením, které vyřeší nedostatek vody, protože zase podívejme se na to upřímně. To sucho postihuje Šumavu, což je relativně jedna z nejzachovalejších oblastí, které v Česku máme, co se týče přírodních procesů, byť samozřejmě o tom můžeme vést polemiku. Zasahuje Alpy, tedy zase oblast, kde můžeme říct, že místní obyvatelé nezažili komunistický režim a hospodaří relativně udržitelně po celou dobu. Takže sucho, pokud zasáhne to území, tak v podstatě ti obyvatelé mají dvě možnosti. Buď na to sucho jsou připraveni a mají dostatečné zdroje, anebo trpí.
12: V téhle situaci, tak jak ji popisujete, měli by politici zahájit nějaké kampaně, abychom víc šetřili vodou?
13: Já si myslím, že politici by měli jako daleko víc vysvětlovat obyvatelům, jaké mají v roce řešení a také napříč politickým spektrem se na těch opatřeních, na kterých se shodnou, tak jako tu shodu si nějak materializovat. Třeba v podobě dlouhodobých programů podpory opatřením, o nich není sporu a potom vlastně tam, kde třeba ta shoda není, tak iniciovat nějakou odbornou diskuzi, která by vlastně zvážila opatření pro a proti a vlastně zase vedla k nějakému národnímu konsenzu, protože já říkám, sucho si nevybírá, kterou vládu zasáhne, ta vláda si nevybírá, jestli bude žít v suchu nebo v povodňových situacích a klimatická změna bude přinášet oba dva extrémy a musíme říct, že připravenost na sucho z velké části znamená, že jsme připraveni na ten opačný extrém. A takže není to jednak jedné, ale ty dva extrémy vyžadují dost podobnou adaptaci v krajině.
12: Zástupci vlády mluvili o tom, že kabinet dá 4 miliardy korun na boj proti suchu, že tyto peníze mají umožnit propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků a závlahových opatření. Mohou 4 miliardy v dohledné době stačit?
13: Nabízí se taková paralela, je to kapka v moři. Současně je potřeba říct, že stát podobnou řádově podobné prostředky vynakládal v minulosti dlouhodobě, takže po tom suchu, které následovalo v období 2015-2018, tak vlastně část té současné politické reprezentace, pětně strany ANO, tak jako přišla s opatřeními a prostředky, které investovala do připravenosti na sucho a v tom pokračovala i ta následující vláda. Takže já si nemyslím, že tady je jako zásadní zvýšení těch prostředků. Ano, jsme v nějaké rozpočtové situaci, asi v tuhle chvíli není možné bavit se o tom, že by ty prostředky byly řádově větší. Na druhou stranu uvědomme si, že tohle je jenom ochutnávka pravděpodobně toho, co nás čeká v budoucnosti a budeme ty zdroje muset najít, anebo zkrátka se smířit s tím, že nebudeme mít dostatek vody pro to, čemu moji kolegové říkají vodní blahobyt.
12: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky CzechGlobe, zakladatel a koordinátor projektu InterSucho, profesor Miroslav Trnka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
13: Já moc děkuji za pozvání a přeju vám, posluchačům, hezký den a co nejdřív trochu deště.
12: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
10: Bruselské chlebíčky.
0: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
10: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
0: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
10: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
0: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
10: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Sedmnáct hodin a 30 minut. Zprávy s Janou Gůdou.
3: V Česku začaly komunální a ve třetině okrsků taky senátní volby. Do volební místnosti v Moldavě na Teplicku přijala krátce po začátku voleb policie. Přivolali ji lidi, které komise nenechala odhlasovat. Jejich jména totiž ze seznamu voličů vyškrtl starosta David Leitermann z ODS. Tvrdí, že dotyční se k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Starosta ze seznamu vyškrtl několik desítek voličů, někteří z nich už se kvůli tomu obrátili na krajský soud v Ústí nad Labem. Aplikace e-doklady, která slouží k prokazování totožnosti, zatím funguje bez větších problémů, informoval o tom mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Od začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží, které se podařilo vyřešit. Agent amerického úřadu pro imigraci a cla postřelil v New Yorku 28-letého muže z Dominikánské republiky, informovala o tom agentura AP. Stalo se to, když muž parkoval se svým autem, ve vozidle byl taky 5-letý chlapec. Muž skončil v nemocnici, chlapec zraněný nebyl. Podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti to byla cílená policejní akce, při které agenti měli za úkol muže zatknout. Ministerstvo ho označilo jako ilegálního cizince a kriminálníka. A v Česku se šíří myxomatóza zajíců, mimořádně agresivní nákaza, která v minulosti takřka vyhubila populace králíka divokého a způsobuje komplikace v chovech domácích králíků, informovala o tom státní veterinární správa. Veterináři nově potvrdili výskyt v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné nechat vakcinovat.
10: Sport.
3: Už za půl hodiny se vrátí po reprezentační přestávce fotbalová šance liga. Vedoucí Slavia nastoupí na půdě posledního Zlína. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. A hned po zprávách uslyšíte na Radiožurnálu aktuální informace z hokejové Tip Sport Extraligy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 před Šmykalkou a taky na D5 před Prahou. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna teď kolona začíná u nájezdu z okruhu kolem 12. kilometru a do zúžení na 24. u Šmykalky je to ještě na 3/4 hodiny. Na D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu provoz trochu polevuje, ještě kratší zbytek kolony je kolem nájezdu od výstaviště u exitu 190, zabere to do 10 minut. Fronta je tam hlavně v Bíteřské před dálnicí, odjíždí se ze strojírenského veletrhu. Na výjezdu z Brna taky v Hněvkovského ulici se tvoří kolona kousek za Černovickou ještě 10 až 15 minut ke křížení D1 s D2 kvůli uzavírkám nájezdů. Na D5 před Prahou z Plzně čekejte kolonu z 2. kilometru, přes omezení na nultem se sune dál na okruh k exitu 19 Ořech, celkem asi 25 minut osobním autem. A v Praze ještě silná podvečerní špička kolony mimo jiné na jižní spojce směrem na Černý most se od Spořilovské auta sunou 35 minut do zúžení za sjezdem na Dolní Počernice a na spojce i směrem na Smíchov se popoždí od sjezdu na Pankrác před regulovaný vjezd do Mrázovky, zabere to až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přeháňky, později začnou srážky a místy taky oblačnost od severozápadu ubývat. A nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
2: No a jak jste slyšeli, hraje se hokejová Tipsport Extraliga, tak se spojujeme s radiožurnálem Sport.
14: Hezký podvečer, posluchačům radiožurnálu. Už jsou v prvním proudu tři zápasy hokejové Tipsport Extraligy, proto míříme nejprve do Třince na utkání domácích s Hradcem Králové. Slovo má David Procházka.
9: Po první třetině Třinec Hradec Králové 2-0, hraje se také zápas Vítkovice Pardubice a tam je Lukáš Kaleta.
15: Ve třetí minutě je to nerozhodné 0-0, Litvínov Olomouc, slovo má David Kalvas.
16: Čtvrtá minuta, Litvínov Olomouc 0-0, z Litvínova David Kalvas, radiožurnál.
14: V 18 hodin se přidají ještě zápasy Kladna s Mladou Boleslaví a Liberce s Karlovými Vary. I tyhle duely tak budou součástí pořadu s mikrofonem za sportem. Posluchačům radiožurnálu přejeme příjemný páteční podvečer.
10: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Nový plán na likvidaci kadmiových kalů ve Vykanticích na Šumpersku posuzují pracovníci Ministerstva životního prostředí. Pokud ho schválí, jedovaté látky by odborníci mohli začít odvážet z plechové haly na okraji obce ještě letos. Kaly jsou na místě přes 40 let, jejich odvoz vázne a obyvatelé Vykantic se obávají ekologické havárie.
1: Jezdíme sem s obavou, protože ta loňská zima nám jasně ukázala ty povětrnostní vlivy, které tady byly, na hodně sněhu. My jsme si skutečně mysleli, že to je poslední hodinka té haly.
2: S nezávislým starostou Vykantic Liborem Sedlaříkem stojíme u haly plné nebezpečných látek. On sám ve vedení obce po volbách končí, i tak mu ale zhoršující se podzimní počasí a blížící se zima nedají spát. Odvoz kalů z jeseníků úřady plánovali už několikrát, vždy ho však odložili. Státem vybraná firma je má zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale požadují proces EIA neboli posouzení vlivu na životní prostředí. Starostu Libora Sedlaříka to zarazilo.
1: Ten největší paradox je to, na to, aby se tyto látky uskladnily na specializovanou skládku, se vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA. Ale na to, že to tady stojí 41 let, na to EU nepotřebujeme.
2: Končící starosta vidí naději v novém projektu, který na odvoz kalů zpracoval státní podnik Diamo. Tyto plány ale ještě musí schválit Ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí podniku Diamo Kristýna Hanušová.
3: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. K převozu kavou musí být vhodné klimatické podmínky. Tudíž bude záležet na termínu schválení projektu ze strany Ministerstva životního prostředí.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 kolony před Šmejkalkou a nehoda u Popůvek. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se teď do kolony dojíždí za okruhem kolem 13. kilometru. Nenápadně to zlehka ubývá do zúžení na Šmejkalce na 24. To je ovšem pořád ještě asi na 35 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď pozor u exitu 182 Popůvky. Brzdí se tam kousek za sjezdem, je hlášená čerstvě nehoda, zatím bez podrobností začíná vznikat kolona, dejte pozor. Na D1 v Brně už provoz polevuje, ještě ve směru na Prahu je znát odjezd návštěvníků ze strojírenského veletrhu a tak se kolem exitu 190 jede velmi pomalu, jak se tam sune fronta z Vítežské, zdržení tam už ale není dlouhé. Na D6 za Prahou směr Karlovy Vary za exitem Velká Dobrá na 17. kilometru čekejte kratší frontu před omezením na 18. Zdržení je drobné, ale pozor, brzdí se až do zastavení za pravotočovou zatáčkou. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně se dojíždí do kolony na prvním kilometru, jede se pomalu přes zúžení na 0. a fronta pokračuje dál na pražský okruh k Ořechu, pro osobní auta je to ještě na 25 minut. A v Praze stále kolony, mimo jiné na jižní spojce směr Černý Most od Spořilovské až půl hodiny do zúžení za sjezdem na Dolní Počernice a obecně jsou dlouhé fronty před regulovanými vjezdy do tunelů na městském okruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pátek je tradičním hracím dnem hokejové Tip Sport Extraligy a tak teď míříme na Radiožurnál Sport znovu ve vysílání Radiožurnálu, a to za moderátorem Filipem Šedivým.
1: 17 hodin 49 minut, přejeme příjemný podvečer posluchačům Radiožurnálu a míříme na tři rozehrané zápasy hokejové Tip Sport Extraligy. Základní informace o souboji mezi Třincem a Hradcem Králové nám dodá David Procházka.
2: Za minutu tady začne druhá třetina, poté první vede Třinec nad Hradcem Králové 2-0 po gólech Kuběsy a Růžičky. Jak se vyvíjí zápas Vítkovice-Pardubice, to poví Lukáš Kaleta.
3: 12. minuta první třetiny, Vítkovice-Pardubice 0-0. Hosté zatím měli více možností, tu největší měl Roman Červenka, zkušený útočník, byl sám před gólmanem Hrachovinou, ale střelou mezi betony gólmana nepřekonal. Takže 0-0. Litvínov-Olomouc, tento duel sleduje David Kalvas.
4: 11. minuta, Litvínov-Olomouc 0-0, domácí byli v úvodu nebezpeční, jenomže pak Hanáci srovnali hru, skóre zaslouženě, tedy bezbranek 0-0. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
1: Už za necelých 10 minut se do pořadu s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu Sport přidají i souboje mezi hokejisty Kladna a Mladé Boleslavy a také Liberce a Karlových Varů. A v 18 hodin začne i dnešní jediné utkání fotbalové šance ligy. Při dehrávce 10. kola nastoupí poslední proti prvnímu, neboli Zlín vítá pražskou Slávy. I o tom podáme posluchačům Radiožurnálu zprávy ve zpravodajské relaci po 18. hodině. Hezký podvečer.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Začaly volby a je o čem mluvit, potvrdí to večerní publicistika s Věrou Štechrovou, která je teď ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, potvrzuju. Začneme tím, že prezident Petr Pavel se nakonec vrátil na komunální volby z Maroka do Česka jenom na skok a svůj hlas hodil do urny v obci Černouček. Budeme mluvit o tom, proč nakonec změnil názor a jak by mu případná neúčast, kterou původně ohlašoval, mohla uškodit u jeho voličů. Volební místnosti se otevřely dnes ve 14 hodin a svůj hlas může odevzdat zhruba 8 milionů voličů. My budeme mluvit také o tom, jak zatím volby běží a jestli se vyskytly nějaké problémy. Já se na to budu ptát Tomáše Jírovce, ředitele odboru voleb ministerstva vnitra.
0: A měli bychom se vrátit i k udílení Nobelových cen.
1: Je to tak, dnes byla udělena Nobelova cena míru. Dostala ji jihoafrická právnička a bojovnice za lidská práva Navi Pillayová. Jenže izraelská vláda tohle udělení kritizuje, takže my budeme mluvit o její roli v čele nezávislé vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území. Ale taky zmíníme to, jakou práci ona odvedla při vyšetřování hromadného vyvraždění Tutsiů na počátku 90. let ve Rwandě. No a dnes se dostane na sport. Řekneme si totiž o tom, proč letos Velkou Pardubickou poběží jen 10 koní. Já předešlu, že za to může počasí a řekneme si, co odradilo těch 16 dalších, kteří se na závod kvalifikovali.
0: Nabitá publicistika po 18. hodině s Věrou Štechrovou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Od 10. října na jedničce a v iVysílání.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Prezident Petr Pavel přiletěl z Maroka a hlasoval v komunálních volbách.
4: Jsem rád, že se mohli k volbám a dát tím občanům najevo, že by měli taky.
3: V Moldavě na Teplicku byla u voleb policie. Voliči vyškrtnutí ze seznamu chtěli hlasovat.
5: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtnutí, museli do 2 dnů udělat obranu.
3: Po reprezentační přestávce se vrátil prvoligový fotbal. Slavia hraje ve Zlíně. Na dálnici D1 před Brnem u Popůvek vzniká kolona po nehodě. A počasí zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat, teploty do 18 stupňů. Je pátek 9. října. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: V prvních hodinách komunálních a senátních voleb přišlo hlasovat odhadem komisařů zhruba 10% voličů. Byl mezi nimi i prezident Petr Pavel, který odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě hlasovat nebude.
6: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
6: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
7: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
6: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
8: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
6: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Radiožurnál.
3: Volební místnosti budou dnes otevřené do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14 hodin. Zájem voličů o komunální volby v Rokycanech sleduje reportér Lukáš Milota.
9: Ze 12 volebních okrsků v Rokycanech 3 jsou tady v budově gymnázia a střední odborné školy v ulici Mládežníků. Voliči mají na výběr 8 kandidátních listin a na každé vždy 21 kandidátů. Cestou do volebních místností procházejí kolem velkých akvárií a terárií a zastavují se u nich a prohlížejí si ryby. Jeden starší pán mi řekl, že vybírali podle programu. Jeden tatínek naopak řekl, že vybíral kandidáta přesně toho, kterého zná, kterému věří. Volební účast ve všech třech místnostech se zatím blíží 20%. Z Rokycan Lukáš Milota, Radiožurnál.
3: V Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Komise totiž odmítla nechat hlasovat voliče, kteří nebyli zapsaní na seznamu. Předsedkyně volební komise Jana Svitáková vysvětlila, že do seznamu voličů obec uvedla jen ty, kteří se v místě aktivně zdržují.
10: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, aby se dokázali samostatně zhodnotit.
3: Regulárnost voleb v Moldavě na Teplicku posoudí Ústecký krajský soud. Některým voličům v centru Ostravy se nepodařilo prokázat se volební komisi elektronickým občanským průkazem. Problém zřejmě způsobilo slabé internetové připojení.
11: Prostě mě nemohli ověřit, paní to zkoušela několikrát a byl jsem požádán, abych se domů stavil pro plastovou občanku a zkusil to potom znova. No.
12: Zážitek Michala Paděry. Problém byl podle mluvčího digitální a informační agentury Jakuba Palaty v internetovém připojení. Jiní voliči s e-občankou by ale podle Palaty mohli mít problém s aktualizacemi.
13: Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně.
12: Digitální agentura naposledy e-občanku ve velkém aktualizovala v létě, aby byla připravená na komunální volby. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
14: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
15: Víme, co se děje u vás.
3: Státy Evropské unie finálně schválily zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění a dopravu. Nová pravidla mají zabránit prudkému růstu cen. Evropská unie má systém ETS2 spustit od roku 2028.
16: Nová pravidla zavádějí cenový strop ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má další růst cen omezit. Podle Rady Evropské unie změna přispívá k zajištění stabilního a předvídatelného trhu s povolenkami před plným spuštěním systému ETS2 v roce 2028. Evropský parlament už úpravu finálně odsouhlasil v polovině září. Cílem povolenek je motivovat firmy a spotřebitele ke snižování emisí CO2. Z Lucemburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Nobelovu cenu míru letos převezme jihoafrická právnička a soudkyně Mezinárodního soudního dvora v Hágu Navi Pillayová. Norský Nobelův výbor vysvětlil, že tak chce upozornit na důležitou roli dodržování práva, které je základem míru.
17: Navi Pillayová se o udělení ceny dozvěděla na konferenci Norimberské fórum v Německu a zprvu nechtěla zprávě věřit. Zažertovala dokonce, že kdyby jí kolegové tleskali ještě víc, možná by se i podělila o cenu s Donaldem Trumpem. Navi Pillayová byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Byla vysokou komisařkou OSN pro lidská práva. Předsedala vyšetřovací komisi OSN pro palestinská okupovaná území, která došla k závěru, že Izrael spáchal genocidu v pásmu Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí odsoudilo její ocenění a obvinilo ji z neustálé a politicky motivované demonizace země. Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Několik hodin po ocenění Navi Pillayové uvalily Spojené státy na Mezinárodní trestní soud sankce. Evropská komise v reakci oznámila, že bude s Mezinárodním trestním soudem spolupracovat, aby zajistila jeho účinné fungování. Francouzská policie objevila dva Renoirovy obrazy ukradené v září v muzeu na Azurovém pobřeží. Zadržela taky pravděpodobné pachatele.
18: Zloději původně ukradli 4 Renoirovy obrazy za asi 9 milionů eur, to je více než 200 milionů korun. Dvě díla ale pohodili v zahradě při útěku z muzea ve městě Cagnes-sur-Mer. Podle deníku Nice-Matin vyšetřovatelé nepoškozené obrazy objevili v jiném departmánu při zatýkání podezřelých. Muzeum Augusta Renoira sídlí v domě na Azurovém pobřeží, kde impresionistický malíř strávil poslední roky života. Krádež ve Francii vyvolala debatu o zabezpečení kulturních institucí. Před rokem jiní zloději ukradli šperky z Louvru za více než 2 miliardy korun. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
19: Sport. Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v šancelize po reprezentační přestávce ve Zlíně. Stav a čas zná reportér David Nekvinda.
20: 7. minuta utkání, Zlín, Slávia Praha 0-0. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
19: České fotbalistky rozehrají za necelou hodinu baráž o postup na mistrovství světa. V Pardubicích přivítají Skotky. Odveta je na programu v úterý. Postupující se utká o účast na šampionátu s vítězem duelu Litva-Švédsko. A hokejisté Třince bojují o prodloužení neporazitelnosti v Tip Sport Extralize, a to na domácím ledě s Hradcem Králové. Je u toho David Procházka.
21: 31. minuta, Třinec, Hradec Králové 2-1, teď Vítkovice, Pardubice a Lukáš Kaleta.
22: Poslední minuta první třetiny je srovnáno 1-1, gól hostů posvětilo video. Litvínov Olomouc a David Kalvas.
23: 20 sekund do konce úvodní části, Litvínov Olomouc 0-0, zápas Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr.
24: Začíná 6. minuta, stav je nerozhodný 0-0, Kladno Mladá Boleslav, Tadeáš Skalický.
25: 5. minuta úvodní třetiny, Kladno hraje s Mladou Boleslaví 0-0. Z Kladna Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
19: Fotbal i hokej dál vysílá Radiožurnál Sport, pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu nabízíme reportážní vstupy.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna se vleče kolona za okruhem ze 13. kilometru, stále až 40 minut do zúžení na Šmejkalce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy opatrně dojíždějte do kolony u exitu 178 Rosice. Sune se zatím 25 minut za sjezd na Popůvky. Na 184. kilometru se tam v levém pruhu srazila 3 auta. Na Brně venkov je uzavřená silnice 379 z Bíteše na Tišnov mezi Deblínem a Čížkami. I tam havarovala 3 auta. Kmita. V Praze ještě kolony, mimo jiné na okruhu od D5 k Ořechu na čtvrt hodiny, před okruhem je plná ulice k Barandovu od bazénu a třeba před tunely na městském okruhu stále dlouhé kolony, nejdelší v Patočkově od Kláštera je to i navíc jak půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
0: Prezident Pavel odvolil v obci Černouček, proč se nakonec vrátil na volby ze zahraničí. Jak zatím probíhají komunální a senátní volby? Proč kritizuje izraelská vláda Nobelovu cenu míru pro jihoafrickou právničku a bojovnici za lidská práva Navi Pillayovou? A jak se stalo, že letošní Velkou pardubickou poběží jen 10 koní? To jsou naše témata. Některé chyby se napravují relativně snadno, jiné hůř a některé se nedají napravit vůbec. Chybu v plánování lze naštěstí napravit změnou plánu, napsal prezident Petr Pavel na oficiální sítě potom, co nakonec v komunálních volbách hodil svůj hlas do urny v obci Černouček. Původně Pražský hrad oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože je na soukromé zahraniční cestě. Za to byl prezident kritizován koalicí i opozicí. Prezident uznal, že to byla chyba.
1: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. A já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. A já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl i kolobama dát tím občanům najevo, že by měli taky.
0: Po volbách Petr Pavel odjel zpět do Maroka, kde tráví dovolenou na motorkách. Ve vysílání je teď politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Prezident má od svého zvolení, Petře, nadpoloviční důvěru společnosti. Ta důvěra se pohybuje podle průzkumu mezi 54% až 63%. Mohla neúčast v komunálních volbách tuhle důvěru nějak zásadně narušit?
2: Zásadně asi ne, ale částečně mohla. Byla to chyba prezidenta, on ji uznal a nebyla to chyba v plánování, ale chyba v úsudku, protože to plánování bylo jasně dané, protože o termínu voleb se vědělo 2 roky dopředu, takže lze pochybovat o tom, že tuto cestu prezident připravoval 2 roky nebo ještě více s předstihem. To, že se nakonec vrátil, tak mu pomůže především u lidí, kteří nepatří výhradně k jeho odpůrcům, ani výhradně k jeho kritiku, k jeho zastáncům, pardon. Takže ti, kteří jsou mezi tím, tak mohou to vnímat tak, že tedy prezident si nakonec vyhodnotil to, že když někoho vyzývá, mám tím na mysli veřejnost, aby něco dělala a on dělá a pak pravý opak, že to není správně a že zkrátka si to vyhodnotil tak, že bude přece jenom lepší, alespoň na otočku se k těm volbám dostavit, byť samozřejmě na výsledek volební v obci Černouček to nemá žádný zásadní dopad.
0: No a jak podle tebe prezident zvládl tím svým příjezdem zmírnit ty škody po tom prohlášení, že nepůjde volit?
2: No to se ukáže v následujících týdnech a měsících a co se týče těch, kteří jsou, dá se říci, kovanými odpůrci a kritiky prezidenta Pavla, tak samozřejmě chyba byla učiněna, i když byla buď to zmírněna nebo napravena, to záleží na pohledu každého člověka, tak oni samozřejmě budou vyčítat prezidentovi, že odjel a že kdyby nebyl pod tlakem těch reakcí, které byly a byly i ze strany jeho příznivců, tak by se asi nevrátil. Ti, kteří ho kritizovali a byli předtím jeho příznivci, tak to asi berou s povděkem, že přece jenom se na otočku vrátil a určitě se v nedaleké budoucnosti nevyhneme tomu, že se bude různě spekulovat o tom, co bylo tou hlavní motivací, aby se prezident vrátil a jakou roli v tom hrálo nebo nehrálo to, že při té cestě došlo ke zranění jednoho účastníka té expedice, který se pak vracel zpátky k lékařskému ošetření do Čech, tak zda to náhodou hrálo nebo nehrálo také nějakou roli při rozhodování prezidenta.
0: No, prezident řekl, že udělal chybu a že původně nebyl způsob, jak by mohl z dovolené volit, ale že je rád, že řešení se nakonec našlo, byť bylo technicky náročné. Tak jak podle tebe vyzněla ta jeho omluva?
2: No, z dovolené se volit nedá, protože jsme u komunálních voleb a u komunálních voleb musíte volit v místě trvalého bydliště. Nemůžete mít nějaký voličský průkaz, že byste volil někde jinde a dejme tomu i v zahraničí. Neexistuje forma korespondenční volby, takže skutečně pokud prezident chtěl dostát tomu, jak v minulosti vyzýval občany k tomu, že volby jsou důležité, že se nesmí podceňovat a že se k volbám by mělo chodit, tak mu nezbylo nic jiného, než tedy přehodnotit svůj úsudek a nalézt způsob, jak se vrátit alespoň na otočku do České republiky a zúčastnit se těch voleb.
0: No, veřejnost dokáže prezidentům, jak se v minulosti ukázalo, odpustit i mnohem závažnější prohřešky, možná nejen prezidentům, ale politikům obecně. Tak napadá tě v minulosti něco srovnatelného, co všechno veřejnost dokázala, jak si přejít, odpustit jiným politikům?
2: No tak samozřejmě záleží na tom, jaká veřejnost. Když jste podporovatel nějakého politika, tak mu odpouštíte mnohé. Ostatně se o to můžeme přesvědčovat i třeba ve sněmovních volbách na osobě Andreje Babiše, který dlouhá léta čelil nebo čelí vlastně problémům kolem Čapího hnízda a podobně. A podporovatelům to nevadí, jeho odpůrcům to samozřejmě vadí, opakovaně to kritizují, ale v tom konečném výsledku u voleb se ukazuje, že zkrátka se najde dost těch, kterým to nevadí. Takže takovéto případy existují a existovaly v minulosti a dá se říci, že čím více posouváme časem ne do minulosti, ale naopak do přítomnosti, tak politikům prochází daleko víc věcí, co by v minulosti neprošlo a pochopitelně prezident udělal chybu, která mu bude připomínána při mnoha příležitostech a nemyslím si ale, že by to nějakým zásadním způsobem ovlivnilo jeho příznivce, pokud tedy se rozhodne obhajovat svůj mandát a bude kandidovat.
0: Petr Hartmann, politický komentátor Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Své zástupce si v komunálních volbách dnes a zítra může vybrat víc než 8 milionů voličů a někteří z nich volí v prvním kole také třetinu senátorů. Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. O složení zastupitelstva je v podstatě předem rozhodnuto v šestině menších obcí, kde se podařilo dát dohromady jen tolik kandidátů, kolik je zastupitelů. Ve třetině obcí pak mají na výběr jen jednu kandidátní listinu. Komunální volby se neuskuteční v pěti obcích, kde se nepřihlásil dostatek kandidátů. My teď máme ve vysílání ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce. Dobrý den.
4: Dobrý podvečer.
0: Tak v minulých komunálních volbách přišla hlasovat necelá polovina voličů. Tak kolik lidí zatím dnes odhlasovalo? Jaké máte poslední číslo?
4: Tak samozřejmě v průběhu těch voleb my ani jako ministerstvo vnitra, ani nikdo jiný nedisponuje žádným jako online počítačem volební účasti. Ta se sčítá definitivně až po volbách, ale samozřejmě máme informace jak z mediálního pokrytí toho prostoru, tak některé komise obvoláváme sami. Je to ale různé. Prostě jsou to komunální volby, to znamená, nejsou do jednoho orgánu celorepublikově, takže v každé té obci to může být jinak, kvůli třeba tomu té situaci v té obci, ale pohybujeme se prostě kolem těch 20% průměrně v tu chvíli.
0: A jak zatím probíhají volby? Máte hlášené nějaké nesrovnalosti?
4: Tak já zodpovídám zejména za to zajištění organizačně technické u voleb. Z tohohle hlediska jsem rád, že samozřejmě všechny volební místnosti se otevřely, jsou tam okrskové volební komise, to znamená, voliči mají možnost do té své místnosti přijít. Tady chci poděkovat všem členům komisí za tu jejich práci a všechny komise mají k dispozici nějakou rezervu hlasovacích lístků. Voliči je taky dostali s nějakými minimálními problémy, se to podařilo všechno distribuovat. Takže z tohohle hlediska nevidím nějaký zásadní problém v té organizaci voleb. Co asi zaznamenáváme, tak nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů, takže se to bude řešit.
0: No, policie byla třeba i u voleb v Moldavě na Teplicku, tam starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je hlasovat nenechala. Byl ten postup správný?
4: Ministerstvo vnitra se trvale zastává právní názor, že starost nebo obecní úřad vede seznam voličů jako organizačně technickou pomůcku pro hladký průběh hlasování ve volebních místnostech, protože právě dává výpisy ze seznamu voličů okrskovým volebním komisím, takže aby tam nedocházelo k nějakým zdržením. A ten seznam voličů vychází z toho, kdo má právo volit. A to je občan s trvalým pobytem v obci. My máme za to, že volební orgán, obecní úřad nemá žádný právní základ procesní pro vyškrtávání voličů ze seznamu a rozhodnou to definitivně soudy.
0: V minulých volbách byl také problém s elektronickými občanskými průkazy. Dnes se objevily nějaké takové problémy?
4: Tak jak já jsem rád, že Digitální informační agentura i v nějaké intenzivní komunikaci s ministerstvem vnitra učinila nějaká opatření, aby nedocházelo k problémům jako v minulých volbách, a zatím se jeví, že ta aplikace funguje bezproblémově. Samozřejmě řeší se nějaká dílčí drobná metodická podpora třeba komisím v určitých situacích, ale systémově se jeví, že ten největší nápor na aplikaci byl mezi tou druhou a čtvrtou hodinou odpolední. Teď už to klesá, což asi odpovídá i tomu, že teď jsme v té fázi nějakého snižování té volební účasti nebo těch příchodů voličů, ale nezaznamenáváme, aspoň podle informací o Digitální informační agentury, žádné problémy.
0: A volby pokračují i zítra, a to do 14 hodin. Ve vysílání byl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Šírovec. Děkuji vám, naslyšenou.
4: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: Je to podsta všem, kteří usilují o obranu mezinárodního práva, napsal generální tajemník OSN Antonio Guterres o rozhodnutí udělit letošní Nobelovu cenu míru jeho africké právničce Navi Pillayové. Ta byla v minulosti mimo jiné soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu, vysokou komisařkou OSN pro lidská práva a taky šéfkou vyšetřovací komise pro okupovaná území. Komise dospěla k závěru, že Izrael se v pásmu Gazy dopouští genocidy. Podle izraelské vlády Nobelova cena pro Pillayovou legitimizuje nenávist vůči židovskému státu. A my jsme teď ve spojení s afrikanistkou Lindou Piknerovou. Dobrý den.
5: Pěkný podvečer.
0: Já přidám ještě jednu reakci. Český ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě řekl, že Navi Pillayová se podle něho pohybuje ve vysokém světě institucí, nikoli reálně v terénu. Ona má za sebou opravdu působivou kariéru v mnoha vysokých funkcích. Dá se tedy říct, že už je odtržená od reálného života?
5: To já bych si asi úplně nedokázala představit a ani bych si to nedovolila soudit. Je to právnička, která získala navzdory svému původu, protože ona je etnicky Indka, tak získala velmi dobré vzdělání. Už ta její celá profesní kariéra jaksi směřovala k tomu, co ona aktuálně dělá, to znamená tématika lidských práv, ochrany menšin, velmi výrazně se věnovala třeba tématice genocidy v souvislosti s genocidou v Rwandě v polovině 90. let. Já si myslím, že to, že právě ona získala Nobelovu cenu za mír, tak je vlastně vnímáno jako kontroverzní vzhledem k mezinárodnímu kontextu. Kdyby ten kontext byl trošku jiný, i možná třeba kdyby si Donald Trump nedělal takové naděje na to, že tím laureátem bude on, tak bychom to vnímali jaksi mnohem střízlivěji a s trošku větším odstupem.
0: Tak pojďme se podívat na její dvě velmi zásadní věci, na kterých se podílela. Ona byla po pádu apartheidu nominovaná do Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který rozplétal, jak jste říkala, to hromadné vyvražďování Tutsiů na počátku 90. let. Jak důležitá tam byla ta její role?
5: Naprosto zásadní, právě protože ten mezinárodní tribunál byl unikátní svého druhu a i vzhledem k tomu, jaký rozsah celé té katastrofy byl. A také proto, že mezinárodní společenství té situaci ve Rwandě nevěnovalo příliš velkou pozornost v době, kdy to vyvražďování probíhalo. A ona jako žena pocházející z Afriky, mající zkušenost s apartheidním režimem, tak byla vnímána jako někdo, kdo k tomu tématu má jaksi co říci, a ona opravdu jako velmi významným způsobem řešila celý ten systém vlastně genocidy, nastavení judikatury, nastavení vlastně jako proměny třeba právního řádu ve Rwandě, protože to, že ve Rwandě proběhla genocida a z velké části zemřeli muži a v tom systému zůstaly ženy, tak mělo jako důsledky na fungování té společnosti, například v tom směru, že ženy nesměly do té doby nic moc vlastnit. A ona se zasazovala o to, aby se řešila vlastnická práva žen, které jsou vlastně pozůstalými po po těch mužích. Čili ten její příspěvek v těch 90. letech je opravdu jako významný, značný. A ono jí to potom jako předurčilo k tomu, aby zůstávala dál v tom systému v rámci OSN a jak už zaznělo, tak ona potom byla i zmocněnkyní OSN pro lidská práva.
0: No a tak je stála v čele nezávislé vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a tahle komise v roce tuším 2025 dospěla k závěru, že Izrael páchá v pásmu Gazy genocidu a že premiér Benjamin Netanyahu a další politici k tomu podněcovali. Podobně ale vyhodnotila i počínání Hamásu. Tak dá se ta Nobelova cena míru hodnotit jako určité politické gesto, že se vyjadřuje k vlastně té současné situaci mezi Izraelem a Gazou?
5: Určitě. A já bych se vrátila právě zpátky k Donaldu Trumpovi, který je považován za člověka, který je velmi vstřícný vůči bílým Jihoafričanům, kteří argumentují tím, že v Jihoafrické republice oni trpí v současné době jaksi rasismem a že jim uděluje na území Spojených států amerických politický azyl. A to, že ta Nobelova cena míru je dána ženě indického původu z Jihoafrické republiky, tak je určitý jako políček do tváře Donalda Trumpa. Současně Jihoafrická republika má velmi kulantně řečeno napjaté vztahy s Izraelem v současné době. Je to jeden z nejhlasitějších kritiků právě izraelského počínání. Takže i v tomto kontextu vlastně to udělení Nobelovy ceny míru bychom mohli vnímat. Nicméně, myslím, že by bylo dobré si vlastně uvědomit, že já bych tu Nobelovu cenu míru nehodnotila tak kontroverzně nebo tak, jak si přepjatě, jak se možná v současné době jeví. Když se podíváme na jednoho z nobelistů současného premiéra Etiopie Abiho, který získal v roce 2019, tak já si troufnu tvrdit, že tomu bychom tu Nobelovu cenu za mír v současné době rozhodně nedali. Za tou současnou nositelkou je prostě celoživotní práce v nějaké oblasti, v nějakém konkrétním segmentu. A to, jestli se nám líbí nebo nelíbí třeba její politické názory, tak je samozřejmě věc jiná.
0: A nedá se vytrhávat jednotlivosti z celého kontextu. Ano. Afrikanistka Linda Picknerová, děkuju, naslyšenou.
5: Pěkný večer.
0: Velkou Pardubickou poběží v neděli 11. října jen 10 koní. Kvalifikační podmínky jich přitom splnilo 26. Jejich majitele je ale nakonec nepřihlásili. Méně účastníků měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993, kdy byla na pokraji bankrotu. Slavný dostih měří 6900 metrů a účastníci se utkají o podíly z dotace 5 milionů korun. Více řekneme se správcem Pardubické závodní dráhy Václavem Žižkou. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Tak proč nakonec startuje jen 10 koní, když je jinak Pardubická v dobré finanční kondici?
6: Tak asi je potřeba se podívat na celý průběh sezóny, kdy přece jenom ty vysoké teploty a vlna veder tak úplně neumožnili optimální trénink některým koním, protože přece jenom ty tréninkové dráhy měly stejný problém jako profesionální závodiště a to nedostatek vody a vláhy. Myslím si, že je správně, že se někteří majitelé a trenéři rozhodli, že tak těžký závod, jako je Velká Pardubická, že ne úplně na 100% připravenými koňmi nepoběží a zvolili variantu třeba cenu Labe nebo cenu Vltavy, což si myslím, že je správně.
0: No, ta vedra se mohou klidně opakovat, je to velmi pravděpodobné, tak dá se s tím do budoucna nějak pracovat, například starat se o tu dráhu jinak a podobně?
6: Tak musím říct, že letošní rok a letošní sezona byla opravdu výzva v té údržbě dráhy. Ano, my se snažíme samozřejmě reagovat na to, měnit postupy té údržby dostihové dráhy, ale samozřejmě bez deště a bez přírodních srážek to prostě úplně nejde a vlastně největším problémem jsou ty příliš vysoké teploty. Pokud atakují 40 stupňů Celsia, tak ta příroda už se s tím velmi, velmi špatně vypořádává. Samozřejmě dostihová dráha není nic jiného než příroda.
0: Startovné je 50 tisíc, dotace pro závod je 5 milionů. To jsou, když se podíváme do zahraničí, srovnatelné částky.
6: A tak co se týče dotace, tak si myslím, že v současné době je 5milionová dotace optimální. Samozřejmě máte pravdu, že v zahraničí se běhá o částky o něco vyšší, ale myslím si, že jaksi Jockey Club se snaží každý rok, a samozřejmě i pardubické závodiště. Ty dotace u dostihů, a nejenom samozřejmě u Velké Pardubické, i u ostatních dostihů, prostě postupně navyšovat.
0: Jak prestižní závod je dnes Velká Pardubická v zahraničí?
6: Musím se přiznat, že kdykoliv se objevím v zahraničí na dostihové dráze ve Francii nebo i jsme teď byli na Velké národní v Liverpoolu, tak musím říct, že když řeknete, že jste z Pardubic, z pardubického dostihového závodiště, tak všichni vědí, kde to je a mají k pardubickému závodišti velký respekt. Musím říct, že jsem sám byl překvapen, jak velký zvuk má pardubická dostihová dráha.
0: Tak ať se letošní závod vydaří a je hlavně bez zranění. To byl Václav Žižka, správce dráhy dostihového závodiště Pardubice. Díky, naslyšenou.
6: Děkuju, naslyšenou.
0: To byla dnešní podvečerní publicistika. Vy se k ní můžete vrátit i v podcastových aplikacích, třeba i v aplikaci Můj rozhlas.cz. Hezký podvečer přeje Věra Štechrová. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
7: Hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Gůdou.
8: V Česku ve 2 hodiny odpoledne začaly celorepublikové komunální volby, 9. od vzniku samostatného státu. Volí se taky 1/3 senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky, letos to bude po 15. Volební místnosti se otevřely rok po loňských sněmovních volbách. V příštím roce žádné celostátní volby plánované nejsou. Asi 30 tisíc lidí se dnes zúčastnilo v Bruselu demonstrace proti úsporné vládní politice. V okolí hlavního nádraží a v centru města vypukly střety mezi některými protestujícími a bezpečnostními složkami. Konala se taky stávka, která podle agentury Reuters narušila veřejnou dopravu i letecký provoz a zasáhla taky řadu škol. První hurikán sezóny v Atlantiku Isaias zesílil na 3. z 5 kategorií a přes Mexický záliv míří k jeho východnímu pobřeží USA. Oznámilo to americké národní středisko pro hurikány. Isaias dorazí na pevninu dnes pozdě večer nebo v noci na sobotu místního času. Lidi v regionu před příchodem hurikánu ve velkém nakupují zásoby pohonných hmot. Turisty úřady vyzvali k opuštění pláží. A na Šumavě a v německém Bavorském lese žilo loni nejméně 43 vlků. Údaj vychází z monitoringu v projektu, na kterém se podíleli vědci a zástupci národních parků Šumava a Bavorský les. Počet vlků v regionu stále stoupá, oznámil to mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.
9: Sport.
8: České fotbalistky už za půl hodiny přivítají v Pardubicích Skotky, se kterými rozehrají baráž o postup na mistrovství světa. Odveta je na programu v úterý ve Skotsku. Vítězky dvojzápasů čeká v boji o postup na šampionát buď Litva nebo Švédsko. Zápas uslyšíte na radiožurnálu Sport. A na radiožurnálu hned po zprávách nabídneme informace z fotbalové šance ligy a hokejové typ Sport Extra ligy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Na D1 kolony před Šmejkalkou a sklidnění před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále plní úsek od Pražského okruhu nebo kousek za ním ze 13. kilometru na 24. neopravovaný most na Šmejkalce. To pořád je kolem 40 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď obezřetně kus za sjezdem na Domašov kolem 176. kilometru začíná kolona, ale ta už se postupně rozjíždí. Za sjezdem na Rosice už to jede vcelku plynule, protože za sjezdem na Popůvky už po nehodě na 184. kilometru uvolnili levý pruh. Na Brně venkov zůstává uzavřená silnice 379 z Velké Bíteše do Tišnova v obou směrech mezi Deblínem a Číškami po havárii 3 aut. V Praze v tunelu Blanka směr Smíchov opatrně za vjezdem z Davids, stojí tam v připojovacím pruhu porouchané auto, u něj policejní hlídka, jede se pomalu od výjezdu na Letnou. A taky ještě v Blance silný provoz v opačném směru na výjezdu do Troji, proto regulují vjezdy do tunelu a v Patočkově zůstává kolona před Kajetánkou k Pyramidě na 20 minut, taky od Střešovické se popojíždí na Prašný most, fronta je i ze spoda z jugoslávských partizánů od Zelené před Kulaťákem. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déště nebo přehánky, později začnou srážky a místy i ta oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
10: Ano, a naše vysílání teď bude patřit sportu. Hraje se hokejová typ Sport Extraliga i fotbalová liga. Více už dozvíme z radiožurnálu Sport, kde moderuje Filip Šedivý.
19: Hezký podvečer posluchačům radiožurnálu. Po skoro třech týdnech se vrátila nejvyšší domácí fotbalová soutěž. Předehrávku 10. kola mezi Zlínem a Sláví sleduje David Nekvinda.
20: 34. minuta utkání, Slávia vede na hřišti Zlína 1-0. Ze Zlína David Nekvinda, radiožurnál.
19: Hraje se také 5 zápasů a to 9. kola hokejové typ Sport Extraligy. Základní informace o duelu mezi Třincem a Hradcem Králové nám dodá David Procházka.
21: Po 40 minutách vede Třinec nad Hradcem Králové 4-1. Lukáš Kaleta má slovo a zápas Vítkovice Pardubice.
22: Vítkovice Pardubice 1-1 ve 26. minutě. Padl už gól v Litvínově, kam přijela Olomouc. Davide Kalvasi.
23: 26. minuta nepadl, takže Litvínov Olomouc 0-0. Zápas Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr.
24: 29 sekund do konce první třetiny, domácí Liberec vede 4-0. Míříme na zápas Kladno Mladá Boleslav za Tadeášem Skalickým.
25: Tady už úvodní třetina před malou chvílí skončila, Kladno po ní vede nad Mladou Boleslaví 1-0. Z Kladna Tadeáš Skalický, radiožurnál.
19: Tolik sportovní informace pro posluchače radiožurnálu, dalším dodáme zhruba za 15 minut. Příjemný poslech.

0: Podzim od Anety Langerové na Radiožurnálu. Proč Poláci milují českou literaturu a jak je přesvědčit, že ne všichni čeští autoři píší humoristické knihy? I to je jedno z témat polské překladatelky do češtiny a nakladatelky Julie Ruževič. Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem mluvila právě o překládání a vydávání českých autorů.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Předlohu k vánočnímu evergreenu Pelíšky vydal v 90. letech Petr Šabach. A právě on byl pro tehdy začínající překladatelku Julii Ruževič impulzem pro vydávání českých autorů v polštině. Jak vysvětlila při rozhovoru na frankfurtském knižním veletrhu, polští čtenáři jí nakladatelskou práci ulehčují.
3: Mám to štěstí, že v Polsku existuje takový jev, který zní jako nemoc a jmenuje se čechofilie. Takže ti lidi, kteří se už jednou zamilují do české literatury, mám vlastně zaručeno, že si koupí všechno.
2: Julia Ruževič se ale snaží změnit pohled na českou literaturu jako na moderní, středoevropskou, evropskou. Vydává knihy Bianky Belové, Kateřiny Tučkové, ale i dětské knížky nebo detektivky.
3: Já vydávám třeba na Vymížího Březinu, Michala Sikoru, Ivu Proházkovou, Františka Šmehlika, Petru Klabouhovou. Co je nejdůležitější a za mě, já jsem na to nejvíc pyšná, že se mi podařilo prostě prosadit tu českou detektivku mezi čtenáři, kteří už nemají zájem o to, že je to české, ale prostě mezi čtenáři detektivek.
2: Julia Ruževič je sama překladatelka do češtiny a spolu se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou je teď nominována na Středoevropskou literární cenu za polský překlad románu Bílá voda. Kateřina Svátková, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Slávie v neděli odletí do Ázerbajdžánu k dalšímu utkání v Lize mistrů. V úterý bude v Baku jejich soupeřem Sabah. Nejvyšší domácí soutěž, proto slávisté hrají už dnes na hřišti posledního Zlína. O fotbale i hokeji uslyšíte na Radiožurnálu. Za chvilku v 18.50, teď je Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 se stále zdržíte před Šmejkalkou a pozor, překážka je v Brně u Rosic. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno za nájezdem z okruhu ze 13. kilometru stále čekejte asi 40 minut s nohou na brzdě. Kolona se táhne do omezení na 24. u Šmejkalky. Na D1 dál z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Vlašim na kilometru 53 stojí vpravo ve stoupacím pruhu porouchané nákladní auto. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy už u Popůvek na 184. po nehodě skoro půl hodiny nic nepřekáží. Kolona se téměř rozjela, ale na jejím konci, teď dejte pozorku, s Zadomašovem na kilometru 175 brzdí se tam a vzniká kratší fronta. V levém pruhu stojí porouchané osobní auto. Na Brně venkov je stále neprůjezdná v obou směrech silnice 379 Velká Bíteš Tišnov, a to mezi Devlínem a Číškami, srazila se tam tři auta. Na silnici 16 z Mělníka na Řevničov zaslaným opatrně za sjezdem na Chomutovskou 7 má policie hlášenou matraci na vozovce. Hlídka jede na místo. A v Praze stále do zvuky odpolední špičky, stále se jede pomalu jižní spojkou směr Černý most od sjezdu na Zahradní město do zúžení za sjezdem na Dolní Počernice. A v tunelu Blanka směrem na Smíchov v připojovacím pruhu od Davids stojí porouchané osobní auto, vzniká tam kolona od výjezdu na Letnou a jinak před vjezdem do tunelu jsou ještě kolony od Davidského kuloťáku, respektive od Zelené na Prašný most. Další Zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Po reprezentační pauze se vrátil ligový fotbal a hraje se i hokejová extraliga. Spojujeme tak vysílání s radiožurnálem Sport. Slovo dostává moderátor Filip Šedivý.
1: Hezký podvečer posluchačům radiožurnálu. Začneme jediným zápasem 10. kola fotbalové šance ligy. Program tedy otevírá Zlín proti Slávii a tenhle zápas sleduje David Nekvinda.
2: Po prvním poločase vede pražská Slávia ve Zlíně 1-0. V 16. minutě dal zatím jediný gol zápasu hlavou po centru provoda Ajaosi. Ze Zlína David Nekvinda, radiožurnál.
1: Hokejová Tip Sport Extraliga má na programu 9. kolo. Utkání mezi Třincem a Hradcem Králové. Sleduje David Procházka.
3: V třinecké Verkereně právě doznívá gólová radost. Libor Hudáček našel Marka Daňa a ten trefil pod horní tyčku. Třinec vede nad Hradcem Králové necelých 13 minut před koncem třetí třetiny. 5-1. Teď má slovo Lukáš Kaleta a zápas Vítkovice Pardubice.
4: V Ostravě se také slaví, ale slaví hosté. Dostávají se v přesilovce do vedení 3-1, 5 minut před koncem druhé třetiny. Byla to dlouhá mela před brankou. Nakonec puk dostali hosté ještě na osu hřiště. Přihráli si na modrou a tam dostal nabito Jan Košťálek, který nekompromisní ranou pod horní tyčku navýšil vedení hostů na 3-1. Takže Pardubice ve Vítkovicích vedou. Jak to vypadá v Litvínu, někam přijela Olomouc, řekne David Kalvas.
3: 36. minuta, 1-0, přicházíte právě včas. Po pravé straně ujel Ondřej Kaše, vzal to na sebe a trefil se přesně do horního růžku, nad vyrážečku Matěje Machovského, který chytal výborně, ale tentokrát nedosáhl na tu přesnou střelu Ondřeje Kašeho. Takže ve 36. minutě Litvínov vede na Olomoucí 1-0. Zápas Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr.
5: Za 3 minuty začne druhá třetina, domácí a Bílí Tygři vedou 4-0. Dvakrát se prosadil Rychlovský, jednou to byl Petrovský a poté také Janca. Míříme na další dnešní zápas. Kladno, Mladá Boleslav, Tadeáš Skalický.
6: Druhá třetina začne za necelou minutu. Kladno vyhrálo tu úvodní 20-minutovku 1-0 díky brance Adama Kubíka. Ten se prosadil 3 minuty před koncem úvodní třetiny z osy útočného pásma. A Kladno tedy vede nad Mladou Boleslaví před startem druhé třetiny 1-0. Z Kladna Tadeáš Skalický, radiožurnál.
1: A na radiožurnálu Sport dál pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. Posluchačům radiožurnálu přejeme příjemný páteční podvečer.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře. A když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naši pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh Na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu Na dotek je Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: V Česku pokračují volby do místních zastupitelstev a třetiny senátu. Spojené státy uvalily sankce na Mezinárodní trestní soud. Fotbalisti Slavie hrají v lize ve Zlíně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou zůstává kolona. A počasí zítra bude převážně zataženo většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Už 5 hodin lidi v Česku volí zástupce do obecních a městských zastupitelstev ve třetině okrsků, taky do senátu. Zájem voličů v obci Sosnová na Českolipsku sleduje reportér Jiří Jelínek.
6: Tady v Sosnové už odvolilo přes 40% voličů, zájem je velký. V jednu chvíli tady lidé čekali na odevzdání hlasu až na vstupních schodech. Obec v uplynulých letech vedli v poměrně vyhrocené atmosféře 4 starostové a starostky. 2 z nich stojí v čele svých uskupení, 3. ze 4 uskupení pak vede starostka z předchozího období. Na Českolipsku volíme také senátora. Zdejší obvod sahá až k Hrádku nad Nisou na Liberecku a Kemšenu na Mělnicku. V Ralsku na Českolipsku a v Bystré nad Jizerou na Semilsku se hlasuje i v referendech, v Ralsku o solární, v Bystré o elektrárně. Ze Sosnové Jiří Jelínek, Radiožurnál.
4: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Původně se neplánoval hlasování zúčastnit kvůli soukromé zahraniční cestě. Po návratu do Česka a odevzdání hlasu Pavel své předešlé rozhodnutí označil za chybu. Řekl, že jako prezident by měl jít příkladem. Jeho návrat ze zahraničí kvůli volbám ocenili koaliční i opoziční poslanci, například předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
7: Já si myslím, že v téhle chvíli to bylo jediné správné rozhodnutí. Já to velmi oceňuji a jsem rád, že pan prezident jde příkladem i ostatním lidem a doufám, že volební účast bude co nejvyšší.
4: Prezidentovu účast ve volbách kvitoval i šéf vládní SPD Tomio Okamura. Spojené státy uvalily na Mezinárodní trestní soud sankce, které zakazují jakékoliv finanční transakce s touto institucí, oznámil to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Rozhodnutí americké vlády přichází jen pár hodin poté, co jihoafrická právnička a bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navi Pillayová získala Nobelovu cenu míru. Instituce v reakci na to uvedla, že sankce jsou útokem na vládu práva. Povodí Vltavy dnes začalo snižovat minimální odtok z vodního díla Vrané na Vltavské kaskádě. Krok povolila Středočeská komise pro sucho, která na řece vyhlásila stav nedostatku vody. Opatření má zpomalit pokles hladin na Slapské a případně taky Orlické přehradě. Pokračuje ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
8: Od dnešního dne je odtok z Vltavské kaskády v profilu Vrané 28 metrů krychlových za sekundu. Nebude-li pršet, tak bychom k tomu přikročili, že bychom mohli snížit zase o několik kubíků odtok na nejnižší úroveň, což je 20 metrů krychlových za sekundu.
9: Sport. Fotbalisté Slávie hrají v šancelize ve Zlíně. Stav a čas prozradí David Nekvinda.
10: Začal druhý poločas v první minutě Zlín, Slavia Praha 0-1 ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
9: České fotbalistky začaly boj o postup z baráže na mistrovství světa. V Pardubicích přivítali Skotsko. Krátké informace má reportér Otto Gutwirth.
11: Hraje se čtvrtá minuta utkání a zatím jsme šanci neviděli. Česko-Skotsko 0-0. Spardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
9: Odveta čeká Češky v úterý ve Skotsku. Hokejisté Třince hrají v Tipsport Extralize s Hradcem Králové. Stav a čas zná David Procházka.
12: Necelých pět minut před koncem třetí třetiny vede Třinec nad Hradcem Králové 5-2. Teď je zápas Vítkovice, Pardubice a Lukáš Kaleta.
13: 40. minuta, Vítkovice, Pardubice 2-3. Jak v Litvínově, kde je Olomouc, Davide Kalvasi?
14: Litvínov vede po dvou třetinách nad Olomoucí 2-0. Utkání Liberec, Karlovy Vary a Pavel Petr.
15: 7. minuta, druhé třetiny, domácí vedou přesvědčivě 4-0. Tadeáš Skalický sleduje utkání Kladno, Mladá Boleslav.
16: 28. minuta zápasu, Kladno hraje nerozhodně s Mladou Boleslaví 1-1. Skladná, Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
9: Všechna fotbalová i hokejová utkání dál vysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu nabízíme vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Na D1 kolona před Šmejkalkou a překážky za sjezdy na Vlašim a Domašov. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno neubývá aut. Kolona do omezení na 24. se stále sune ze 13. kilometru. Opatrně dojíždějte za okruhem. Pořád to trvá až 40 minut za Šmejkalku. Na dálnici D1 dál směrem z Prahy do Brna pozorně za sjezdem na Vlašim na 53. kilometru. Ve stoupacím pruhu stojí nepojízdné nákladní auto. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy dvě překážky, sice už bez delších kolon, ale opatrně za sjezdem na Domašov. Nejdřív na kilometru 175, tam se srazila dvě osobní auta v levém pruhu, už je u nich policejní hlídka. Pak se moc nerozjíždějte, jen o kousek dál na 177. stojí v levém pruhu nepojízdné osobní auto a to je zatím označené jenom trojúhelníkem a blinkry. Na Brně venkov na silnici 379 z Velké Bíteše do Tišnova neprojedete úsek mezi Deblínem a Číškami, obousměrně uzavřený je po srážce tří aut. A na silnici 24 Suchdol Třeboň komplikace v Majdaleně, při nehodě tam osobní auto zničilo semafor před omezením, takže panují trochu zmatky s kyvadlovým provozem.
18: Z jedné strany to funguje a od Suchdola směrem to nefunguje.
17: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: Volební pátek je v plném proudu a jak jste slyšeli ve zprávách, tak my sledujeme zájem voličů, respektive naši reportéři. No a už za chvilku se na další místa podíváme živě ve večerním vysílání. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Už jen necelé 3 hodiny dnes lidé můžou volit v komunálních a senátních volbách. Znovu se volební místnosti otevřou zítra v 8 ráno. Zájem voličů v Praze 6 sleduje reportér Radiožurnálu Petr Kastner. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem na chodbě základní školy Náměstí Svobody v pražské Bubenči. V jednotlivých učebnách je tady dohromady 7 volebních okrsků. Lidé, kteří sem stále přichází, si tak podle šipek najdou svou volební místnost. Nejvíc lidí chodilo hned po otevření ve 14 hodin. Za první 2 hodiny byla volební účast v jednotlivých městských částech v Praze většinou mezi 11% a 13%. Pražští záchranáři, podle jejich mluvčího Karla Kirse, zasahovali v souvislosti s volbami u jednoho případu zhoršení psychického stavu. Detailnější informace ale mluvčí nezdělil. Policie, hasiči ani strážníci v Praze zatím žádné mimořádnosti spojené s volbami neevidují. Lidé v metropoli volí zastupitele městských částí a taky 65 členů zastupitelstva hlavního města. Volební listina se všemi uskupeními je tak o rozměrech zhruba 80 cm na 60 cm.
0: To byl tedy z Prahy 6 Petr Kastner. Díky, a jaký je zájem o volby v Olešnici u Červeného Kostelce na Náchodsku, sleduje Václav Plecháček. Dobrý večer i vám.
2: Hezký večer. V Olešnici zatím odevzdalo svůj hlas 99 lidí ze 480 oprávněných voličů. Účast je podle členů volební komise o něco menší než při minulých volbách. Už tady tak jako každé volby proběhla i rutinní návštěva policejní hlídky. Zatím se ale nic zvláštního nestalo, na rozdíl od Špindlerova mlýna. Tam během přítomnosti mojí rozhlasové kolegyně přišla pětice žen, které si přinesly ukulele. No a zatímco čekali ve frontě, než na ně přijde řada, tak za doprovodu zmíněného nástroje zpívali. Neúplně obvyklá situace v našem kraji je v obci Krchleby se 107 obyvateli. Tam se volí jen do Senátu, protože pro komunální volby do zastupitelstva se nepodařilo sestavit kandidátku. Naopak poměrně běžná je jediná kandidátka. V Královéhradeckém kraji se to v aktuálních volbách týká každé třetí obce.
0: Z Olešnice u Červeného Kostelce na Náchodsku se přihlásil Václav Plecháček do večerního Radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
2: Napodobně.

Posloucháte Radiožurnál. Proč se výbor při udělování letošní Nobelovy ceny míru rozhodl pro 85-letou Navi Pillayovou a kde všude ve své kariéře tato právnička působila? Tak my to probereme podrobněji na Radiožurnálu. Za chvilku teď je ještě písnička od Taylor Swift.

0: Navanetem Pillayová, to je jméno letošní nositelky Nobelovy ceny za mír. Jihoafrická právnička s indickými předky ji dostala za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. Novou laureátku Nobelovy ceny míru si teď na Radiožurnálu představíme s Markem Jakšičem ze zahraniční redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaké byly právnické začátky Navy Pillayové v Jihoafrické republice?
1: Do praxe nastoupila po dokončení studií na univerzitě v Natalu v roce 1965, tedy ještě v době politiky rasové segregace. Byla nebělošskou dcerou indických přistěhovalců, přesně proto poznala důsledky rasismu přímo na vlastní kůži.
2: Pillay became a lawyer and legal pioneer.
1: Nobelův výbor v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že Pillayová byla průkopníkem v právní praxi, čelila přitom podle něj hluboké diskriminaci, segregaci a vyloučení.
0: Jak se Navy Pillayová dostala mezi mezinárodní právnickou elitu?
1: Nejdřív se po zrušení apartheidu stala soudkyní nejvyššího soudu Jihoafrické republiky. Odtamtud ji prezident Mandela nominoval do nově vzniklého mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. V roce 2008 je pak vzniklého generální tajemník OSN jmenoval vysokou komisařskou pro lidská práva. No a dnes je v 85 letech soudkyní Mezinárodního soudního dvora v Hágu. Zatím posledním právním rozhodnutím Pillayové je to z loňského roku, kdy předsedala komisi OSN pro vyšetřování na okupovaných palestinských územích. Tato komise došla k závěru, že se Izrael dopustil na území pásma Gazy genocidy. V Izraeli proto dnešní rozhodnutí Nobelova výboru vyvolalo vlnu kritiky. Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že vítězství Pillayové legitimizuje násilí.
0: Jak na oznámení o udělení Nobelovy ceny Navy Pillayová reagovala?
1: Byla zrovna na konferenci Norimberské fórum v Německu a měla asi vypnutý telefon. Nobelův výbor se jí proto nemohl dovolat. Nakonec se to ale dozvěděla mezi svými kolegy na konferenci, kteří ji začali bouřlivě tleskat.
3: So my question is it true?
1: Nejdříve se ptala, jestli je to pravda, s tím, že jako právnička a soudkyně si všechno musí ověřovat. Když ji všichni ujistili, že skutečně dostala Nobelovu cenu a potlesk neustával, ještě zažertovala.
3: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Kdyby jí prý kolegové tleskali ještě trošku víc, možná by se o cenu podělila s Donaldem Trumpem. Narážela na to, že loňská laureátka, lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová, odevzdala svou pozlacenou medaili a diplom právě americkému prezidentovi. Zdůvodňovala to tehdy tím, že Donald Trump zbavil její zemi diktátora Nicolase Madura.
0: Ve studiu večerního Radiožurnálu Marek Jakšič, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socer.rozhlas.cz
1: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Voliči dnes ve 14 hodin začali rozhodovat, kdo bude vládnout v jejich obcích další 4 roky. Vybírají taky kandidáty v prvním kole senátních voleb. V prvních hodinách přišlo průměrně 10 až 15% voličů. Vyšší účast byla v Plzeňském a taky Olomouckém kraji, kde se místy přibližovala 20%. Dnes je možné hlasovat do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14. Všechna 4 letiště v Moskvě musela omezit provoz kvůli vzdušným útokům. Podle ukrajinské agentury Unian lidi hlásili exploze na jihu a jihovýchodě ruského hlavního města. Omezení leteckého provozu údajně způsobily kromě dronů i malé balóny. Podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila nejméně 15 bezpilotních letounů. Telegramový kanál Baza, spojený s ruskými bezpečnostními složkami, píše, že jsou v Moskvě spožděné stovky letů a několik desítek jich je zrušených. Ministerstvo vnitra vymáhá 3 miliony po bývalém zaměstnanci rozvědky. Předchozí soud ho přitom ve stejné kauze z pronevěry pravomocně očistil. Zjistil to server i rozhlas. Případ se týká faktur bývalého šéfa kybernetického odboru Martina Uhra, které byly podle rezortu podvodné. Ministerstvo svůj postup hájí tím, že ho na další jednání v občanskoprávní rovině odkázali trestní soudy. Podle právníka žalovaného muže je ale nový proces plýtváním veřejnými penězi. A křišťálové poleno, tedy cenu za mimořádný přínos světovému designu, letos na festivalu Design Block obdržel nizozemský produktový a interiérový designer Marcel Wanders. Cenu Grand Prix za mimořádný počin pak dostali všichni studenti, kteří se letošního 28. ročníku účastní. Ocenění má podobu březového polínka, které odkazuje jak na dřevo jako na základní surovinu, tak na sounáležitost a soudržnost.
3: Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková, letošní vítězka Wimbledonu, si poprvé v kariéře zahraje na turnaji mistryň. Dnes to oznámila asociace WTA. Finále sezony bude od 8. listopadu hostit Indian Wells. Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. Jistotu startu v kalifornské poušti už má ve 4 hře světová jednička Kateřina Siniaková. Ve 2 hře se může objevit wimbledonská finalistka Karolína Muchová. A hned po zprávách uslyšíte na Radiožurnálu aktuální výsledky nejvyšší fotbalové a hokejové ligy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení před Šmejkalkou a stále překážky za sjezdy na Vlašim a Domašov. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se vytrvale tvoří kolona už krátce za okruhem ze 13. kilometru. Do omezení u Šmejkalky se jede stále 40 minut. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašim na 53. kilometru čekejte blokovaný vpravo stoupací pruh, stojí tam porouchaný kamion. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov na kilometru 175 došetřují nehodu, už zabírají jenom vpravo připojovací pruh ze služebního nájezdu a potom o kousek dál na Brno na 177. je zabraný levý pruh před nepojízdným osobním autem, už je tam světelná šipka. Na Brně venkov zůstává uzavřená silnice 379 Velká Bíteš Tišnov po vážné nehodě 3 aut mezi Deblínem a Čížkami. Na silnici 32 na příjezdu do Jičína směrem z Poděbrad opatrně před nájezdem na obchvat. Brzdí se v zatáčce, řeší tam srážku 2 osobních aut. A na silnici 24 ze Suchdola na Třeboň opatrně v Majdaleně. V úseku stavebních prací se jezdí kyvadlově, ale semafor směrem na Třeboně mimo provoz. Při nehodě ho poškodilo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy taky oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 19 hodin 34,5 minuty k tomu a teď slibovaný fotbal a hokej pokračuje moderátor radiožurnálu Sport Filip Šedivý.
5: Hezký podvečer posluchačům radiožurnálu. 10. kolo fotbalové šance ligy otevírá duel mezi Zlínem a Sláví. Základní informace o něm dodá David Nekvinda.
6: V 78. minutě utkání platí Zlín, Slávia, Praha 0-1. Ze Zlína David Nekvinda, radiožurnál.
5: České fotbalistky rozehrály úvodní utkání semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Jejich duel se Skotskem sleduje v Pardubicích Ota Gutvirt.
7: 35. minuta utkání a Česko hraje se Skotskem nerozhodně 0-0. Z Pardubic Ota Gutvirt, radiožurnál.
5: A míříme na hokejovou Tip Sport Extraligu. V jejím 9. kole už Třinec zvítězil nad Hradcem Králové 5-2 a pojistil si vedení v tabulce a rekordní šňůru vítězství za 3 body na úvod sezóny natáhli oceláři už na 9 utkání. Střetnutí mezi Vítkovicemi a Pardubicemi sleduje Lukáš Kaleta.
8: Ve 49. minutě Pardubice stále vedou ve Vítkovicích poměrem 3-2. Litvínov Olomouc, David Kalvas.
7: 50. minuta, Litvínov vede nad Olomoucí 2-0, utkání Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr.
9: Odehrány dvě třetiny, Liberec Karlovy Vary 4-0. Zápas Kladno, Mladá Boleslav a Tadeáš Skalický.
10: Před malou chvílí skončila tady na Kladně druhá třetina a Kladno hraje s Mladou Boleslaví ve středočeském derby nerozhodně 2-2. Z Kladna Tadeáš Skalický, radiožurnál.
5: Z pořadu s mikrofonem za sportem přejeme posluchačům radiožurnálu příjemný páteční podvečer.

Desítky let starý elektrický mlýnek na kávu, kuchyňský mixér nebo třeba holící strojek, takové malé elektrospotřebiče nabízejí lidé Národnímu technickému muzeu. Víc o této akci uslyšíte ve večerním radiožurnálu za pár minut, ty budou patřit Blondie.

0: Jakého muzea?
1: Našla jsem ho v pozůstalosti po tatínkovi.
0: Víte, jak je starý?
1: Ano, on je v krabičce, včetně záručního listu a na něm je razítko 1967.
0: Je to taková černo-modrá krabička a když se otevře, tak vypadl záruční list.
1: Mm-hmm.
0: Vy jste říkala, že je po tatínkovi.
1: Mm-hmm.
0: To znamená, ho používal poměrně dlouho?
1: No to nevím, protože vypadá úplně jak netknutý.
0: Takže možná nepoužíval?
1: Možná nepoužíval, možná to byl dárek.
0: Když bychom to psali, tak je to prostě bílý plastový strojek
1: s takovou kulatou holící hlavou.
0: První den akce odevzdali další lidé třeba mixer, přístroj na ostření nožů nebo mlýnek na kávu. O žádný z těchto tří předmětů ale muzeum pravděpodobně zájem mít nebude, říká kurátorka Lucie Střechová.
2: Mlýnek na kávu z 50. let. Je to poměrně zajímavý kousek, který se nedochovává často, ale má hodně nepůvodních komponentů a nám se ho zcela původní, v původním provedení a v původním obalu podařilo doplnit právě touto výběrovou akcí asi před 2 lety.
0: Od letošního července můžou lidé nabízet předměty muzeu kdykoliv během roku přes online formulář na webu muzejnirecyklace.cz. Poslední předmět, který rozšíří sbírky muzea, popisuje kurátorka Střechová.
2: Krásný prvorepublikový vysavač EFA z konce 30. let s kompletním příslušenstvím v původním dřevěném kufříku a nabízel nám ho pán z Olomoucka.
0: Pokud lidé elektrospotřebič ke stánku donesou a muzeum ho do svých sbírek chtít nebude, postará se o něj recyklační firma, říká mluvčí muzea Jana Dobysíková.
3: Záležitosti, které bude potřeba zlikvidovat, se přímo na místě díky společnosti Elektrovin umístí k likvidaci.
0: Sbírka pokračuje až do sobotních 17 hodin. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

České fotbalistky ještě nikdy nehrály velký turnaj, teď začaly v baráži boje o postup na mistrovství světa, které bude za rok v Brazílii. V Pardubicích hrají se Skotkami, na Radiožurnálu uslyšíte, jak se zatím vyvíjí úvodní zápas baráže a vydáme se za chvilku i na mužskou fotbalovou ligu a hokejovou extraligu.

0: Páteční večer je plný sportu. Český rozhlas má na stadionech reportéry, které ze studia režíruje moderátor radiožurnálu Sport Filip Šedivý.
1: Hezký večer posluchačům radiožurnálu. Rychle pojďme do Zlína za závěr utkání mezi domácími fotbalisty a Slaví za Davidem Nekvindou.
2: Hraje se pátá z 6 nastavených minut druhého poločasu a Zlín doma prohrává se Sláví těsně 0-1, když jediný gól střelil už v 16. minutě a Ajaosi ve druhém poločase měli i domácí šance srovnat, ale zatím tedy o gól prohrávají a zbývá zhruba minuta nastaveného času. Ze Zlína David Nekvinda, radiožurnál.
1: A rychle pojďme na vtaké fotbal reprezentační. Česko-Skotsko na úvod baráže o postup na mistrovství světa. V Pardubicích je Ota Gutwirth.
3: Tady je přestávka mezi prvním a druhým poločasem, zatím bezbrankový zápas Česko-Skotsko 0-0. Největší šanci českého výběru měla v 31. minutě Stašková, ale její střelu dokázali hostující hráčky srazit mimo branku. Takže po prvním poločasu Česko-Skotsko 0-0. Spardubic, Ota Gutwirth, radiožurnál.
1: No a teď hokejová extraliga. Už víme, že Třinec porazil Hradec Králové 5-2. Jak duel Litvínov-Olomouc, to prozradí Lukáš Kaleta.
4: A není to Litvínov, jsou to Vítkovice, které hrají s pardubickým Dynamem a prohrávají 2-3 v 59. minutě, takže mají minutu a 51 sekund na pokus o vyrovnání. A viděli jsme tady také pravou bitku mezi domácím Kalusem a hostujícím Ludvigem. Ten se vrátil po skoro měsíční nebo více než měsíční pauze a ukázal své velké styru. Krásně bitku vyhrál levým hákem. Teď pojďme na další stadion do zmiňovaného Litvínova s Olomoucí. Ten duel sleduje David Kalvas.
5: 56. minuta, Litvínov vede 3-1, ale Hanáci budou hrát ještě 19 sekund přesilovku, takže můžou zdramatizovat tohle utkání. Zápas Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr.
6: Dozývá radost libereckých hokejistů, 6. minuta, 3/3 a Bílí Tygři vedou nad Karlovými Vary 5-0. Pojďme na další dnešní zápas, Kladno Mladá Boleslav a Tadeáš Skalický.
7: Druhá minuta 3/3 a Kladno Slaví vede totiž nad Mladou Boleslaví ve středočeském derby 4-2. Kladno vlétlo do 3/3 úspěšně, po 12 sekundách se prosadil po samostatné akci Westerlund, když zaspala mladoboleslavská obrana, a teď zvýšil z další přesilovky na 4-2 po závadu před mladoboleslavskou brankou přikryl. Kladno tedy vede nad Mladou Boleslaví 4-2. Z Kladna Tadeáš Skalický, radiožurnál.
1: A ještě rychle zpátky do Zlína. Konečný výsledek duelu 10. kola fotbalové šance ligy mezi domácími a Sláví poví David Nekvinda.
2: Žádný gol už nepadl, Zlín doma prohrál s pražskou Sláví 0-1. Ze Zlína David Nekvinda, radiožurnál.
1: Posluchačům radiožurnálu přejeme příjemný večer.
0: 19:55, tolik tedy další sportovní informace i ve vysílání večerního radiožurnálu. My chystáme zprávy, tam bude další dávka sportu, ale samozřejmě taky i jiné informace. Půjdeme na české silnice a dálnice v zelené vlně. Pokud jste stále za volantem, tak šťastně dojeďte do cíle a užijte si poslech večerního radiožurnálu. Od 20 hodin už budete s moderátorem Vojtěchem Bidrmanem.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
7: Lidi dnes volí nové zastupitele měst a obcí. Návrat prezidenta ze zahraničí oceňuje opozice i koalice. Hokejisti Třince jsou dál v extralize neporaženi. Vyhráli nad Hradcem Králové a počasí zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: V Česku pokračují komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí vybírají voliči ve třetině okrsků taky senátory. Dnes je možné hlasovat ještě 2 hodiny. Zájem voličů v Děbolíně, místní části Jindřichova Hradce, sleduje reportérka Eva Marvanová.
8: V Děbolíně u Jindřichova Hradce už dnes odvolilo skoro 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů a téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek, k urnám tady často přicházejí celé rodiny. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, letos poprvé volí v novém spolkovém domě. Ten ještě voní novotou a mnozí voliči proto využívají příležitost prohlédnout si jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Radiožurnál.
7: Prezident Petr Pavel kvůli volbám přerušil dovolenou. Hrad přitom původně oznámil, že prezident bude na soukromé zahraniční cestě a volit nepůjde. Do Česka se nakonec vrátil a v Černoučku na Litoměřicku odvolil krátce před 3 hodinou odpoledne. Rozhodnutí prezidenta Pavla volit vítají opoziční i koaliční politici. Například předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
9: Je svým způsobem dobře, když i pan prezident, který původně nechtěl volit, tak si to rozmyslel po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
7: Polská policie zadržela několik dalších mladistvých, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrůžky útokem na školu a spolužáky. Rodiče, 2 z nich dokonce sami, přivezli na policejní stanici. Policie vyzývá společnost, aby na internetu nešířila neověřené informace.
10: Na internetu se objevila zpráva, že středeční a čtvrteční útoky nožem, které spáchali 2 mladiství, jsou součástí výzvy na internetu, která podněcuje k útokům na školách. Polská policie tyto informace vyvrací s tím, že zatím nic nenaznačuje, že by útoky byly takto koordinované.
11: Reagujeme na každý signál, který dostaneme a který vyvolává jen potenciální ohrožení nebo znepokojení v lokální komunitě, hlavně komunitě žáků a studentů.
10: Řekl televizi TVN mluvčí policie v Olštíně Tomáš Markovský v souvislosti se zatčením 16-letého mladíka, který na sociálních sítích vyhrožoval útokem na školu. Následně vypověděl, že to měl být vtip. Policie v Polsku zadržela kvůli podobným příspěvkům během včerejška a dneška několik lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí míru spadl člověk do kolejiště. Informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu. Například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí míru a Floru.
12: Sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou ve Zlíně 1-0. V prvním poločase rozhodl Ajaosi. České fotbalistky bojují v úvodním zápase prvního kola baráže o mistrovství světa se Skotskem. Z Pardubic pokračuje Otagu Tvirt.
13: Začal druhý poločas, hraje se 47. minuta a stále je to bez branek Česko-Skotsko 0-0. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
12: Odvěta je na programu v úterý ve Skotsku. Hokejisté Třince i po devátém kole Tipsport Extraligy drží 100% bilanci. Tentokrát vyhráli nad Hradcem Králové 5-2. Vítkovice podlehli Pardubicím 2-3 a Litvínov porazil Olomouc 3-1. Liberec hostí Karlovy Vary a je u toho Pavel Petr.
14: 53. minuta, domácí kráčí za tříborovým ziskem, vedou 5-0. O utkání Kladno Mladá Boleslav informuje Tadeáš Skalický.
15: 46. minuta zápasu, Kladno vede nad Mladou Boleslaví 4-2. Z Kladna Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
12: Všechny zápasy vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu dál posloucháte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D35 za Unčovicemi a kolona na D1 za Pražským okruhem. Na dálnici D35 Olomouce do Mohelnice pozor na nehodu za náměstí na Hané. Na kilometru 250 osobní auto skončilo mimo vozovku. Na místo přijíždějí záchranáři a zpomaluje se. Na D1 z Prahy do Brna stále poměrně dlouhá kolona před omezením u mostu Šmejkalka. Brzdí se na 13. kilometru a až za zúžení na 25. kilometr je to asi na 40 minut. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážku za sjezdem na Domašov. Na kilometru 177 porouchané osobní auto v levém pruhu. Místo je označené šipkou, kolona nevzniká. V Beskydech na silnici 56 pozor na překážku za Bílou ve směru na Bombálku. V lesním úseku leží na vozovce sražený jelen. A silnice 379 z Velké Býteše do Tišnova je za Deblínem opět průjezdná. Provoz ale dále omezují následky vážné nehody. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už s Vojtěchem Bydrmanem.
17: Tak tedy dobrý večer, i teď 6 minut po 20. hodině. Jestli podnikáte, naše úvodní reportáž by vás určitě mohla nebo spíš měla zajímat. Malí podnikatelé a živnostníci by totiž měli mít víc chránění proti pádu do dluhové pasti. Ministerstvo financí navrhuje změnu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí. No a za chvíli k tomu od nás ještě uslyšíte víc. Tak vítejte.
2: Večerní Radiožurnál
18: a Vojtěch Bydrman.

0: Už jsme to před malou chvílí ve vysílání Radiožurnálu naťukli. Živnostníci v Česku by se mohli dočkat větší ochrany při jednání s věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu, která má zabránit tomu, aby se drobní podnikatelé kvůli nepřiměřeným sankcím nedostávali do neřešitelných dluhů.
1: V Česku jsou zhruba 2 miliony osob samostatně výdělečně činných. Novinka by mohla reálně pomoct až desítkám tisíc z nich. Část z nich tvoří živnostníci, kteří skutečně podnikají a zadluží se třeba proto, aby koupili nějaký drahý stroj. V řadě případů se ale podle Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni jedná o lidi, kteří se živnostníky stávají jenom proto, aby dostali úvěr.
2: Často je tento instrument využívaný nebo zneužívaný pro obcházení ochrany spotřebitelů, protože řada lidí má živnostenský list třeba kvůli tomu, aby mohli pracovat. Někdy jsou k tomu nuceni, někdy to nejsou ani faktický podnikatelé a pak vlastně stačí tomu věřiteli, když uvede do smlouvy to IČO, najednou tam ta ochrana spotřebitelského úvěru padá.
1: Hlavní změnu proti současnému stavu popisuje mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
1: Ilustruje to na příkladu podnikatelského úvěru, u kterého zbývá zaplatit 100 000 korun z jistiny a dalších 50 000 na úrocích. Dnes mohl věřitel okamžitě zesplatnit celých 150 000 korun. Nově by mohl i hned požadovat jenom jistinu 100 000. Krušinová ale dodává, že živnostníci nikdy nebudou chráněni úplně stejně jako běžní spotřebitelé.
3: Pokud někdo člověku nabízí půjčku na soukromé výdaje pod podmínkou, že si založí živnost, měl by zpozornět. Na rizika takových praktik upozorňuje i Česká národní banka.
1: Podle Jiřího Hauptmana, člena představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, jsou to změny k lepšímu.
4: Postihují právě ty poskytovatele, jejich obchodní model je založen na nesplácení úvěrů a následném účtování skrytých či naprosto nepřiměřených vysokých sankcí.
1: A to se podle Hauptmana, členu asociace, netýká. Lepší zacházení s živnostníky vítá i šéf Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. Zároveň ale poukazuje na možný problém.
5: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
1: Na ještě větší možnou potíž upozorňují neziskové organizace. Daniel Hůle z Člověka v tísni říká.
2: Ochrana bude rámcově daná občanským zákoníkem a ten bude odkazovat na nařízení vlády, kde budou stanovovány konkrétní parametry té ochrany.
1: A to by mohl být problém, protože nařízení vlády nemá takovou váhu jako zákon, takže ho vláda může celkem snadno změnit. Neziskové organizace proto chtějí toto ustanovení ještě upravit. S účinností novinky se počítá až od 1. ledna 2028. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

pátečním večerním radiožurnálu pro vás máme taky pár zajímavých tipů na víkend. Do Národního zemědělského muzea Čáslav třeba hned zítra můžete vyrazit na traktoriádu. Hlavní program bude patřit traktorům domácí výroby, které si budete moct prohlédnout pěkně zblízka. A sami pak rozhodnete o jejich originalitě. Hlasovat budete o nejzajímavější traktor, nově ale taky o nejhezčí traktor domácí výroby. A součástí programu budou taky soutěže v jízdě s ručnosti, nejpomalejší jízdě nebo couvání s vlekem. No a naše další tipy na oba víkendové dny jsou taky na webu radiožurnal.cz.

0: Tak to byla kapela Mirai ve večerním radiožurnálu, ale teď už k hokejové Tip Sport Extralize. Hráči Třince porazili Hradec Králové 5-2 a opět vylepšili vlastní extraligový rekord, protože vyhráli v úvodu sezóny taky 9. zápas za všechny 3 body. Oceláři mají v čele tabulky při plném bodovém zisku opravdu oslnivé skóre. 45 branek vstřelili a jen 18 jich inkasovali. Dnes se ale nehrálo jen v Třinci, v dalších zápasech Litvínov porazil Olomouc 3-1, Vítkovice prohráli s Pardubicemi 2-3 a Liberec doma zničil Karlovy Vary díky báječné první třetině 5-0. Teď se ale hraje už jen jeden duel mezi Kladnem a Mladou Boleslaví. Sleduje ho reportér Tadeáš Skalický.
1: Necelých 6 minut zbývá do konce třetí třetiny. Kladno vede nad Mladou Boleslaví 4-3, protože před malou chvílí hostující tým snížil právě na 3-4 ze svého pohledu. Lichták se dokázal dostat do volného prostoru před golmanem Brýzgalou, dostal tam ideální přihrávku od Gardoně a nemýlil se, golmana Brýzgalu prostřelil do vinglu, jak se říká, a to znamená, že kladenské vedení 4-2 je teď o něco užší, o něco hubenější. Je to 4-3 z pohledu domácího Kladna v tomhle středočeském derby ve chvíli, kdy zbývá 5,5 minuty do konce třetí třetiny a ve chvíli, kdy se vhazovalo v kladenském obraném pásmu. Kladenští se snaží dostat do útočné třetiny a to se jim taky daří, ale už potřebují nejspíš vystřídat, přesto se ještě snaží o puk v útočné třetině, ale teď se budou muset rychle vracet, protože rychle teď bruslí mladoboleslavští dopředu, mají teď trochu to momentum, protože snížili na 3-4. Rychlá nahrávka Gavara se před branku golmana domácích Brýzgaly, ale nevyšla a tak je teď puk ve středním pásmu a Gardoň může zaútočit, ještě si to ale rozmyslel, protože jsou to teď mladoboleslavští, kteří rychle vystřídají, podobně to mají i kladenští hokejisté. Domácí hokejisté, kteří vedou v tomhle utkání nad mladoboleslavskou mladoboleslavskými bruslaři 4-3, pardon, ve chvíli, kdy zbývá nějakých 5 minut do konce třetí třetiny. Teď je to Morant, který v útočném pásmu...
0: Tady Tadeáš Skalický v tuhle chvíli dobruslil na radiožurnálu, ale zbytek zápasu mezi Kladnem a Mladou Boleslaví rozhodně můžete poslouchat třeba na digitálním radiožurnálu Sport. Vám všem přejeme klidný páteční večer.

0: Dnes je pátek 9. října, jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál a jelikož se blíží 8:30, máme pro vás připravené další zprávy. Radiožurnál, 20 hodin a 30 minut. Ty zprávy nachystala Jana Gulda.
1: Aplikace e-doklady, která slouží k prokazování totožnosti, zatím funguje bez větších problémů, informoval o tom mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Od začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží a ty se podařilo vyřešit. Aplikace funguje jako digitální alternativa občanského průkazu. Voliči se s ní můžou prokázat u volebních komisí. Pražská burza druhý týden v řadě oslabovala, index PX odepsal 1,5% a uzavřel týdenní obchodování na hodnotě 2576,77 bodu. Nejvýrazněji ztrácela bankovní skupina Erste, naopak největší růst zaznamenaly akcie Primoco. Vyplývá to z údajů burzovního webu. V minulém týdnu pražská burza oslabila o téměř 3,9%. Čína a Evropská unie dospěly k dohodě, na základě které by mohl klesnout vývoz čínských hybridních automobilů do EU o víc než polovinu. Oznámil to evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič po rozhovorech s čínským ministrem obchodu Wangem Wenhaem z Pekingu. Německý svaz automobilového průmyslu označil dohodu za pozitivní signál. A zlínská zoologická zahrada se zítra naposledy v letošním roce otevře návštěvníkům i ve večerních hodinách. Areál osvětlí louče a lampiony a zájemci se budou moct vydat na dvouhodinovou prohlídku s průvodcem. Večerní prohlídky nabídne i zámek Lešná, kde se návštěvníci přenesou do roku 1920 a zapojí se do pátrání po ztracených diamantových přívěšcích. Sport. České fotbalistky hrají první duel úvodního kola baráže o mistrovství světa se Skotskem. Stav a čas řekne z Pardubic Otagu Tvirt.
2: 75. minuta zápasu a Česko prohrává se Skotskem 0-2. Z Pardubic Otagu Tvirt, Radiožurnál.
1: Hokejisti Třince porazili v Tipsport Extralize Hradec Králové 5-2, Litvínov vyhrál nad Olomoucí 3-1, Liberec nad Karlovými Vary 5-0 a Vítkovice podlehly Pardubicím 2-3. Teď zápas Kladno Mladá Boleslav a stav a čas zná Tadeáš Skalický.
3: 19 sekund zbývá do konce třetí třetiny, Kladno vede nad Mladou Boleslaví 4-3, zbytek zápasu na Radiožurnálu Sport z Kladna, Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 za Popovicemi a nehoda na D35 za Unčovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále kolona před mostem Šmejkalka. Teď se brzdí na 15. kilometru. Od Popovic se popojíždí až na konec omezení na 25. kilometr, zdržení přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna pozor také na překážku za sjezdem na Domašov. Na kilometru 177 je zablokovaný levý pruh kvůli porouchanému vozidlu. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do náměšti na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto, je mimo vozovku, projíždí se pomaleji. Na pražském okruhu čekáme uzavírku tunelu Cholupice a Lochkov. Silničáři tam stavějí dopravní značení a průjezd tunely pak budou omezený průjezd po celý víkend kvůli údržbě. A provoz se má zastavit kolem 8:45, asi na čtvrt hodiny. A na silnici 28 z Loun do mostu pozor na nehodu na rovince před Ranou. A srazila se tam dvě auta a průjezdné je to Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biderman.
0: Výsledky dnešních zápasů hokejové extraligy už jste od nás slyšeli, tak jen doplním, že v Kladně už další gól nepadl a domácí tedy porazili Mladou Boleslav 4-3. Ještě bychom měli doplnit, jak vypadá aktuální tabulka. Vede Třinec, který ještě nestratil a tak má po 9 kolech 27 bodů. V patách mu jsou ale Pardubice se 24 body. Na opačném polu tabulky najdete 7-bodové Vítkovice, 6-bodovou Mladou Boleslav a poslední Olomouc má 5 bodů. Tolik prozatím na Radiožurnálu o hokeji.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu,
6: když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Právě v těchto chvílích koncertuje kapela MIG 21 v Ostravě, ale nemusíte zoufat, zítra večer zahraje Jiří Macháček a spol v Pardubicích. Teď jste tedy MIGy slyšeli i na Radiožurnálu, ještě pro vás máme třeba kapelu Travis nebo hned teď Rakušana Falka. I dál vám přejeme klidný páteční večer. One year ago and ja wie eine Ewigkeit. Aber es war Liebe auf den ersten Blick. Niemand wollte uns verstehen. Du und ich gegen die Welt.

0: Sadím se, že i mezi vámi, posluchači Radiožurnálu, jsou fandové taneční soutěže Stardance. Její dlouholetí moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková v září oznámili, že letos uvedou tuhle soutěž naposledy. Poprvé se šli po schodech na taneční parket 4. listopadu roku 2006, ale 14. řadou pořadu České televize, která začne už zítra, se symbolicky jejich spojení se Stardance uzavře.
1: Živě z Prahy začíná Stardance, aneb když hvězdy tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková.
2: Hlas Otakara Brouska staršího byl ten, který původně zval na parket nejen 10 tanečních párů, ale i

0: televizí mi tady něco. Chceš se na to kouknout? A Markéta, že jo? Nemělo to překlad. Neznali jsme jedinou celebritu, která tam byla. Nerozuměli jsme těm vtipům, protože to byly vtipy na britskou situaci. A samozřejmě britská angličtina, s tou mám já teda ještě další problém. A dali jsme si první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl, bylo asi půl druhé ráno. A moje žena říká, ale ještě si dáme jeden, viď. A to jsem si uvědomil, že jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic.
1: Tak vítejte zpátky, dalo by se říci, že jsme ve finále velkého finále.
2: Zatímco se za 20 let změnilo vnímání publika i ambice jednotlivých tančících celebrit, mezi moderátory diváci příliš proměn nezaznamenali. Přesto si možná někteří vzpomenou, že ještě v prvních dvou řadách si mezi sebou před kamerou vykali.
3: Přirozeně jsme se proměnili v čase, čemu se říká stárnutí, nebo moderněji zrání, takže dozráli jsme určitě v mnoha ohledech všichni. Já jsem měla zase o 2 roky starší, než byl Marek, když začínal, což je vlastně asi na tomto nejdojemnější, nejzajímavější.
0: Dámy a pánové, přichází zásadní vrcholný moment tohoto večera.
2: Marek Eben za 20 let nevynechal jediný díl Stardance. Za Terezu Kostkovou kvůli jejímu onemocnění COVID-19 musel ve 3. dílu 11. řady Stardance zaskočit Aleš Háma. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa české fotbalistky v Pardubicích totiž ve druhé minutě nastavení prohrávají se Skotskem 0-2 a navíc dohrávají v deseti bez vyloučené Terezy Krejčiříkové. Odveta se hraje příští úterý ve Skotsku. Hned teď ale na Radiožurnálu jiné fotbalové téma. Komise rozhodčích fotbalové asociace bude znovu po každém ligovém kole veřejně komentovat čtyři sporné situace a větší otevřenost vůči fanouškům chce podpořit i jednou novinkou. Nejen doma u televize, ale i přímo na fotbalových stadionech se budou promítat situace, které se kontrolují po konzultaci s videorozhodčím. Teď k tomu máme taky podrobnosti.
1: Diváci na stadionu uvidí na velkoplošné obrazovce záběry, podle kterých se sudí na hřišti rozhodl. Není to technicky úplně jednoduché a ne všude je to možné, ale myslím, že v závislosti na možnostech tuhle novinku v nadcházejících týdnech divákům na některých stadionech nabídneme.
2: Tvrdí šéf komise rozhodčích fotbalové asociace Carlos Clos Gomez.
3: Je to otázka několika, nechci říct snad týdnu, ale měsíců. Nejpozději na začátku k jarní části věřím, že na většině stadionů, kde je k dispozici velkoplošná obrazovka, budeme schopni tyto obrázky fanouškům poskytovat.
2: Doplňuje výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a zároveň místopředseda komise rozhodčích Tomáš Bárta. V tuhle chvíli ve spolupráci s televizním vysílatelem probíhá vyhodnocování připravenosti jednotlivých ligových stadionů. Na Slavii, Spartě, v Plzni nebo třeba v Hradci Králové by se zavedením novinky problém být neměl. Někde to ale může být výrazně složitější.
3: Určitě nebudeme čekat, až budou připraveny všechny stadiony. Na některých stadionech já to nedokážu predikovat, ale taky můžeme čekat třeba 3-4 měsíce. Nemusí to tam být hnedko ani na začátku na jaře, ale pokud nějaký stadion již budeme mít připravený, tak to rozběhneme. Takhle jsme začínali s projektem videorozhodčích, taky jsme ho na začátku měli v jednom zápase z kola, potom ve dvou, pak třeba ve čtyřech, dneska máme všechny zápasy.
2: Diváci na stadionech se tak můžou těšit, že stejně jako doma u televize uvidí záběry, podle kterých sudí rozhodl, nebo naopak svůj verdikt změnil. Ale slovní vysvětlení od rozhodčích do mikrofonu zatím pravidla nepovolují.
1: Aktuálně není možné, aby to bylo i s audiokomentářem. Mezinárodní fotbalová federace to v tuhle chvíli zakazuje. Můžeme nabídnout fanouškům jen video, ale na velkoplošné obrazovce budou stejné záběry, jako uvidí rozhodčí u monitoru.
2: Říká šéf komise rozhodčích Carlos Clos Gomez, který si od novinky slibuje větší transparentnost a důvěru v rozhodnutí sudích. Ze Strahova, Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Uber a Rice v galaxii na jižáku.
1: Uber a Rice.
0: Každé představení je premiéra.
1: Hrají si
0: Šíma,
1: Lu,
0: Slovák,
1: Nikl,
0: Uber a Hrajs.
2: Uber a Hrajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál 21 hodin. Jana Gulda pro vás má zprávy.
4: Za hodinu se uzavřou volební místnosti, vybírat nové zastupitele a třetinu senátu bude možné i zítra. Spojené státy uvalily sankce na celý mezinárodní trestní soud v Hágu. Fotbalisti Slávie vyhráli v lize ve Zlíně 1-0 a počasí zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Ještě hodinu je dnes možné volit do zastupitelstev měst a obcí a taky do třetiny senátu. Volební místnosti se opět otevřou zítra v 8 ráno. Zájem o volby v Brně sleduje reportér Šimon Franc.
6: Ve volební místnosti tady v Arnoldově vile v městské části Brno-Sever zájem o hlasování už pomalu ustává. I podle volební komise byl největší nápor hned po otevření místností. To se tady tvořily i drobné fronty před místnostmi, teď už lidé chodí spíš jednotlivě. Účast je tady podobná jako v předchozích volbách, zatím se tady všechno odehrává v poklidu. Problém podle volební komise nebyl ani s elektronickými doklady, těch tady ale lidi příliš nevyužívali. Lidé tady můžou volit celkem třikrát, tedy do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a taky do senátu, stejně jako v dalších 10 městských částech, které jsou v senátním obvodu číslo 60. Z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile Šimon Franc, Radiožurnál.
4: Policisti prověřují v Jihomoravském kraji 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisti se zajímají například o auto s polepy. Další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
7: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
4: Americká vláda uvalila sankce na Mezinárodní trestní soud v Hágu. Američani a americké firmy s ním teď nesmějí uzavírat žádné finanční transakce. Bílý dům soudu vyčítá, že vyšetřuje Spojené státy a Izrael, ačkoliv ani jedna z obou zemí není jeho členem. Soud vydal mimo jiné zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua.
8: Ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že Spojené státy chtějí soudu odříznout peníze a ochromit jeho práci. Zákaz se může týkat bank, technologií i dalších služeb. Washington dosud trestal jednotlivce, mimo jiné 9 z 18 soudců. Zástupkyně žalobce Nazhat Shamin Khanová sankce odsoudila a podle ní soud v práci nepřestane. Sankce přišly ve stejný den, kdy Nobelovu cenu míru získala bývalá soudkyně tohoto soudu Navi Pilájová. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop oproti dnešku zvýší o 38 halířů na maximálně 47,67 za litr. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 640 korun a 48 halířů. To je o 17 halířů dráž než dnes.
3: Sport. Fotbalová Slávia vstoupila do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou na hřišti posledního Zlína 1-0. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě Emanuel Ayaossi. Záložníka Pražanu Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další příležitosti a nezajistili si klidnější závěr utkání.
9: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
3: České fotbalistky prohrály úvodní zápas prvního kola baráže mistrovství světa se Skotskem 0-2. Odveta se bude hrát v úterý na Britských ostrovech. A hokejisté Třince jsou i po 9. kole Tipsport Extraligy 100% vyhráli nad Hradcem Králové 5-2. Litvínov porazil Olomouc 3-1. Vítkovice podlehli Pardubicím 2-3. Kladno zvítězilo nad Mladou Boleslaví 4-3 a Liberec porazil Karlové Vary 3-5-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 za Popovicemi i na pražském okruhu před tunely. Na D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u Šmejkalky. Kolona od 17. kilometru až na 25. je na půl hodiny. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice vyšetřují nehodu za odbočkou na náměště na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo osobní auto a skončilo na střeše v příkopu. Uzavřený je pravý pruh a téměř se nezdržíte. Na pražském okruhu ale počítejte se zdržením ve směru z letiště k dálnici D1. Mezi tunely je provoz svedený do jednoho pruhu a tvoří se kolona. Regulují kvůli tomu i vjezd do tunelu Lochkov ve směru od letiště. V Praze na městském okruhu překáží nehoda ve sjezdu do Modřanské ulice směrem od Černého mostu. Za zatáčkou je zablokovaný pravý pruh, projíždějte opatrně. A na silnici 13 z Teplic do Bíliny pozor na nehodu za odbočkou na Křemíš. Následky překážejí provozu a tvoří se kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. A nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
11: A ještě mám jeden tip pro vodáky. Zítra v 11 hodin dopoledne odstartuje ve Vyšším Brodě a Rožmberku nad Vltavou Krumlovský vodácký maraton. Letos na Vltavu vyrazí 840 lodí. Posádky budou nejen evropské, ale přijedou taky vodáci z Nového Zélandu, Austrálie nebo Kanady. Tak snad k tomu všemu vyjde i počasí.
5: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Kliničtí psychologové jsou potřeba čím dál víc, přitom v Česku dlouhodobě chybějí. Diagnostikují třeba psychické poruchy, můžou vést individuální i skupinové terapie. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost péče a k tomu by mělo vést i to, že se povinná praxe klinických psychologů zkrátí ze 4 let na 1 rok. Proti tomuhle nápadu jsou ale vysoké školy, profesní organizace i někteří mladí psychologové.
1: Ten obor je tak komplexní, že se tomu dá jako rozumět, že je to takhle náročný. Nějak jako, že by to mělo být kratší. Neumím si to vůbec představit, jak by tohle bylo možné poskládat.
2: Říká Pavla Frej z Prahy, která se právě připravuje na atestaci z klinické psychologie.
1: Řekla bych, že hlavní díl té přípravy spočívá v dobré diagnostické práci. To není něco, co se dá vyčíst z knih. To je opravdu potřeba zažít v té praxi, učit se od starších kolegů. Další kus té práce je v krizové intervenci a v psychoterapii.
2: Pavla Frej má za sebou několik let praxe. Jejím budoucím kolegům by ale mohl stačit pouze 1 rok. Vysoké školy a profesní organizace varují před horší kvalitou péče a ohrožením bezpečnosti pacientů. Vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Nikolaj navíc pochybuje, že kratší doba vzdělávání nedostatek klinických psychologů vyřeší. Podle něj spíš zájem o obor klesne.
3: Ta atestační příprava také zároveň znamená, že ten obor je přitažlivý pro naše absolventy, že dodává, řekněme, jistou prestiž.
2: Spolu s Asociací klinických psychologů navrhuje jiné změny. Například to, aby mladí psychologové mohli už při praxi samostatně dělat jednodušší úkony. Pokračuje prezidentka Asociace klinických psychologů Hana Jánová.
4: Aby nemusel vše konzultovat s tím zkušeným školitelem klinickým psychologem. To by nám přišlo rozhodně praktičtější a pro poskytování té klinicko-psychologické péče bezpečnější z ohledu toho pacienta.
2: Ministerstvo zdravotnictví se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků.
2: Předloni v Česku podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky působilo 1600 klinických psychologů. Za 15 let jich přibylo 500. Kvůli rostoucímu počtu pacientů ale mají stále víc práce. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

Fotbalista Tomáš Souček je v základní sestavě West Hamu v utkání druhé nejvyšší anglické soutěže proti Queen's Park Rangers. Souček hraje na pozici středního záložníka v 15. minutě, zatím utkání bez gólu. No a za Lyon pro změnu od první minuty zápasu francouzské ligy na půdě Racingu Lens nastoupil Pavel Schulz. Taky tenhle duel po půl hodině branku nepřinesl. Obě utkání i dál samozřejmě na Radiožurnálu sledujeme a za malou chvíli přehled dalších sportovních aktualit.

0: Konečně skončilo 3týdenní čekání na ligový fotbal. Slavia v prvním zápase po dlouhé reprezentační pauze vyhrála ve Zlíně 1-0 a Karel Schamberger z naší sportovní redakce k tomu teď v obsáhlém sportovním přehledu doplní podrobnosti. Karle, vítám tě.
1: Dobrý večer. Sport. Slavia rozhodla předehrávku 10. kola už v prvním poločase, kdy se trefil Nigeriec Ayawosi. Penalta pro pražský klub ve druhé půli byla po konzultaci s videorozhodčím nakonec odvolána. České fotbalistky vstoupily do baráže o postup na mistrovství světa prohrou 0-2 se Skotskem v Pardubicích. Odveta je na programu v úterý. Vítězky úvodního kola si o postup na šampionát zahrají s lepším týmem z dvojice Litva-Švédsko. Hokejisté Třince i po 9. zápase Tipsport Extraligy drží neporazitelnost. Na domácím ledě vyhráli nad Hradcem Králové 5-2. Brankář ocelářů Ondřej Kacetlo si pochvaluje kvality i formu mužstva.
2: Já musím pochválit kluky, protože oni makají za každého stavu a je radost za nima chytat, když víte, že ten tým se mu tak daří a dává tolik gólů, tak je to pro golmana jednodušší a my jsme rádi, že jsme tady všichni u toho, že zase ten Třinec se mu daří a vážíme si toho, ale jdeme s pokorou dál.
1: Vítkovice prohrály s Pardubicemi 2-3, Litvínov porazil Olomouc 3-1, Kladno vyhrálo nad Mladou Boleslaví 4-3 a Liberec nad Karlovými Vary 5-0. Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Dvojzápas začne přesně za měsíc 9. listopadu na trávníku soupeře. Odvetu odehrají čeští mladíci doma o týden později. Ofenzivní záložník reprezentační 21 Matěj Šín mluví o soupeři v baráži.
3: Turecko je kvalitní tým s technickými hráči, ale v téhle fázi kvalifikace už si nemůžeme vybírat. Jsme sebevědomí a jdeme se kvalifikovat na Euro.
1: Červnový evropský šampionát v Albánii a Srbsku slouží i jako kvalifikace na fotbalový olympijský turnaj. Na hry do Los Angeles postoupí 3 nejlepší týmy. Nejpozději na začátku jarní části fotbalové ligy by diváci na některých stadionech mohli na velkoplošných obrazovkách sledovat opakované záběry, podle kterých se sudí u videa rozhodují. Vysvětlení od rozhodčího do mikrofonu zatím mezinárodní pravidla nedovolují. Pokračuje výkonný ředitel ligové fotbalové asociace a zároveň místopředseda komise rozhodčích Tomáš Bárta.
4: Určitě nebudeme čekat, až budou připraveny všechny stadiony. Pokud nějaký stadion již budeme mít připravený, tak to rozběhneme. Je to otázka několika, nechci říct snad týdnu, ale měsíců. Nejpozději na začátku k jarní části věřím, že na většině stadionů, kde je k dispozici velkoplošná obrazovka, budeme schopni tyto obrázky fanouškům poskytovat.
1: Komise rozhodčích fotbalové asociace bude zároveň znovu po každém ligovém kole komentovat 4 sporné situace, které bude vybírat televizní vysílatel OnePlay Sport. Česká tenistka Linda Nosková, letošní vítězka Wimbledonu, si poprvé v kariéře zahraje na turnaji mistryň. Dnes to oznámila asociace WTA. Finále sezóny bude od 8. listopadu hostit Indian Wells. Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. Jistotu startu v kalifornské poušti už má ve čtyřhře světová jednička Kateřina Siniaková. Ve dvouhře se může objevit ještě wimbledonská finalistka Karolína Muchová.
0: A ještě jedno jméno, Karel Schamberger, ten dnes připravil sportovní přehled Radiožurnálu. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Dobrý večer, 21 hodin a 30 minut. Zprávy radiožurnálu má Jana Gulda.
1: Ještě půl hodiny je možné volit zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů vybírá i senátory. Zítra bude možné volit od 8 do 14 hodin. Ománský pilot plánoval minulý týden unést letadlo společnosti Fly Dubai a úmyslně s ním havarovat v areálu letiště v izraelském Tel Avivu. Potvrdil to generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Útočníkovi měli jako vzor posloužit teroristické útoky z 11. září 2001 ve Spojených státech. Krajně pravicový kandidát Flávio Bolsonaro vede v průzkumech před druhým kolem prezidentských voleb v Brazílii. Vyplývá to z průzkumu agentury Datafolia, který přisuzuje Bolsonarovi 49% hlasů. Jeho soupeř Lula da Silva má podle prognóz o 4% body míň. Průzkum ukazuje, že se Bolsonarovi daleko líp daří získávat hlasy kandidátů, kteří nepostoupili do druhého kola. Příští hlavu státu si Brazilci zvolí v neděli 25. října. A vybrané gotické a barokní památky je zítra možné navštívit na severním Plzeňsku. Muzeum a galerie v Mariánské Týnici pořádá další díl Putování cisterciáckou krajinou. Historik Pavel Beneš provede po stopách historie Plaska a vlivu plaského kláštera na okolní region. Sport. Fotbalisti Slávie i po reprezentační přestávce zůstanou na prvním místě tabulky šance ligy. V předehrávce 10. kola totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0. Hokejisti Třince zvítězili i po 9. v této sezóně Tipsport Extraligy. Hradec Králové porazili 5-2. Litvínov vyhrál nad Olomoucí 3-1, Vítkovice podlehli Pardubicím 2-3, Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3 a Liberec zvítězil nad Karlovými Vary 5-0. A české fotbalistky v úvodním zápase prvního kola baráže o mistrovství světa prohrály se Skotskem 0-2. Odveta je čeká v úterý na Britských ostrovech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona a nehoda na D1 před Mirošovicemi a nehoda na D11 za Dobřenicemi. Na D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za Velkými Popovicemi. Od 18. kilometru se popojíždí v koloně až k Omození na mostě Šmejkalka. 7-kilometrová kolona vás zdrží asi 20 minut. V koloně na 19. kilometru je navíc nehoda, srazilo se tam osobní auto s nákladním a blokují levý pruh. Na místo jede policie. Pozor také, pokud budete sjíždět z D1 na 21. kilometru na Benešov. Na silnici 3 v Mirošovicích stojí za zatáčkou v jízdním pruhu nákladní auto.
4: Je to jenom zaháč, zatím tam má jenom trojúhelník, ale ten kamion je tmavý a je vidět hodně špatně, jo. V tom stoupání od rybníka.
3: Na D11 z Hradce Králové do Prahy máme hlášenou nehodu za odbočkou na Přelouč. Na 73. kilometru zabírá pruh pro pomalá vozidla. A na D35 z Olomouce do Mohelnice se za odbočkou na náměště na Hané na kilometru 250 převrátilo osobní auto. Leží na střeše v příkopu, záchranáři jsou v pravém pruhu, kolona se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biedermann.
0: Eva Eisler, která byla dnes dopoledne naším hostem, přes 20 let tvořila, žila a vystavovala ve Spojených státech. Její díla jsou součástí prestižních muzejních a galerijních sbírek všude ve světě, ale to s na jaře vstoupila do síně slávy českého designu. Ze záznamu vám obsáhlý rozhovor s Evou Eisler pustíme tady na radiožurnálu už za půl hodiny.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 7,5 minuty po půl desáté je s vámi stále páteční večerní radiožurnál a teď do kina Květen na pražské Vinohradské třídě, které se proměnilo v divadelní sál. Budova Radiopaláce se minimálně na 3 roky stane útočištěm divadla na Vinohradech, které čeká náročná rekonstrukce. Jestli ale soubor začne v Radiopaláci hrát ještě letos, není jisté.
1: Tak tohle je náš nový sál.
2: Do nového sálu přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Maté, vedoucím umělecko-technického provozu divadla na Vinohradech. Oproti divadlu na Vinohradech, které má, pokud dobře vím, nějakých 620 míst, toto hlediště je o něco menší?
1: Výrazně menší, kapacita je skoro poloviční.
2: Jak se tak rozhlížím kolem sebe, mám pocit, že téměř vše už je hotovo.
1: No, zdaleka ne, i když celé jeviště, podlaha, tahy, točna. A co se týče hlediště, tak samozřejmě ubyly lože, balkóny a...
2: Ale nějaké balkóny tu přece jen jsou.
1: No, ale myslím si, že budou spíš technické. Velký rozdíl oproti Vinohradskému původnímu divadlu je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci, takže je tady velká šance, že vlastně všichni diváci by měli dobře vidět.
2: A teď vstupujeme do boční chodby, tady budou asi šatny.
1: Pánské šatny.
2: A jestli se nepletu, jelikož jsem se byl dívat i v šatnách divadla na Vinohradech, tak ty stolky jsou původní, jsou přestěhované.
1: Ano.
2: A teď už vidím sklad, to je sklad kulis?
1: No, sklad kulis.
2: Kostýmu a rekvizit.
1: Problém Vinohradského divadla bylo, že nikdy neměl sklady dekorací v divadle. A to se teda stěhováním nezměnilo, takže my opět budeme každý den vozit dekorace a odvážet ty dekorace z minulého dne.
2: Technici zároveň musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
3: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů a bude navazovat schválení našeho evakuačního plánu a plánu boje proti požáru.
2: Teprve potom se bude moct začít hrát. Podle původního plánu měl přitom soubor na náhradní scéně poprvé vystoupit 24. října.
3: Pak jsme to přesunuli na konec listopadu a moje nejhorší varianta je, že začneme hrát v lednu.
2: Divadlo na Vinohradech jako příspěvková organizace hlavního města by přitom potřebovalo zahájit provoz co nejdřív. Od září nemá kromě příspěvku magistrátu žádné tržby.
3: Na rok 26 je příspěvek od magistrátu přibližně 124 milionů korun a naše tržby budou činit něco kolem 15-16 milionů korun, protože hrajeme jenom půlku roku.
2: Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

kuchyni. Těšit se tam můžete třeba na vikingy, kováře, hrnčíře, lazebníka, sklářské techniky nebo bohatý program pro děti. A jestli to máte do března u Loun daleko, další víkendové tipy najdete na našem webu radiožurnál.cz. Rozřazené jsou velmi přehledně podle jednotlivých krajů, takže si tam to své najde opravdu každý. Teď je 9:45, jsme rádi, že i v pátek večer posloucháte Radiožurnál.

Co musí vědci udělat pro to, aby se včely v laboratoři cítily jako venku? Třeba na ně svítit od spodu nebo jim pečlivě hlídat vlhkost a teplotu. Právě to teď dělají odborníci ve speciální hale v Terezíně. Testují tam totiž přípravek, který by mohl včely chránit před morem a hnilobou včelího plodu. V Terezíně k tomu natáčela naše vědecká reportérka Karolína Burdová a její

0: reportáž je tedy tou poslední, kterou na Radiožurnálu uslyšíte před 22.
1: Takže budeme vstupovat do zvířetníku, ten je rozdělej na infekční, neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy.
2: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu, vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
1: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak.
2: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
3: Abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
2: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal. Vypadá to jako alobal.
3: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozený prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem.
2: A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
3: Jsou to v podstatě enzymy a pomocí potravy tak včely vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein a potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
2: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Tady je čím dál větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál 22 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
3: V Česku se zavřely volební místnosti, hlasování bude pokračovat zítra. Kyjev se po ruských útocích potýká s nedostatkem elektřiny. Hokejisti Třince vyhráli i 9. zápas extraligové sezony, porazili Hradec Králové. A počasí zítra bude převážně zataženo většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: První den komunálních voleb právě skončil. Lidi od 14 hodin vybírali své zástupce do městských i obecních zastupitelstev a někde taky do Senátu. Znovu budou moct hlasovat zítra od 8 hodin ráno. Volební dění v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
5: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale jako všude jinde v České republice už skončilo. Volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20% a hlasovat sem během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Znovu volit budou moci lidé zítra od 8 hodin ráno. Z Olomouce Michal Poláček, Radiožurnál.
3: Prezident Petr Pavel se vrátil ze zahraničí a odvolil ve svém bydlišti v Černoučku na Litoměřicku. Prezidentovo rozhodnutí uvítali koaliční i opoziční politici, třeba předseda ODS Martin Kupka.
6: Ten krok pana prezidenta jednoznačně oceňuju a myslím, že tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Návrat prezidenta ocenil taky předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle něj by se každý vysoký ústavní činitel měl voleb jako svátku demokracie účastnit. Ukrajinská elektrická síť je po ruských útocích poškozená. Část Kyjeva se potýká s výpadky elektřiny. V některých kyjevských obvodech už úřady otevřely stanové stanice nezdolnosti, kde se lidi můžou například dobít mobilní telefony a počítače.
7: Prezident Zelenský na sociálních sítích také potvrdil, že ukrajinské drony zasáhly dvě ruské rafinérie v Omsku a Uchtě, 1900 kilometrů od ukrajinské hranice. Podle záběrů z ruských sociálních sítí obě rafinérie hoří. Ukrajinské drony také silně poškodily už druhé velké datové centrum, patřící pravděpodobně opět korporaci Yandex. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: V Hřensku na Děčínsku se na večer zřítilo asi 10 tun pískovcových kamenů. Na místě zasahovali dobrovolní hasiči, kteří část parkoviště u hotelu Praha uzavřeli.
8: Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova se balvany uvolnily ze svahu za vysokozátěžovými bariérami, které chrání obec před pádem kamení. Část pískovcových bloků pronikla mezi dvěma bariérami. Jak velké škody napáchaly, budou zaměstnanci parku zjišťovat ráno. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisti Slavie vstoupili do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou nad domácím Zlínem 1-0. Ševci tak zůstávají poslední v ligové tabulce s jedním bodem. I přesto zlínský trenér Pavel Hoftych svůj tým i chválil.
9: Cením si určitě toho, že celý tým se dokázal vyrovnat Slavii jak v soubojovosti, tak v nasazení a i bych řekl v takový tý energii. To je asi v tuhle chvíli tak maximum, co můžeme nabídnout a věřím, že v dalších zápasech nám to přinese i vlastně větší počet našich šancí a body.
3: Hokejisti Třince porazili Hradec Králové 5-2 a opět vylepšili vlastní extraligový rekord. Vyhráli i 9. extraligový zápas této sezóny. Vítkovice prohráli s Pardubicemi 2-3, Litvínov porazil Olomouc 3-1, Kladno vyhrálo nad Mladou Boleslaví 4-3 a Liberec nad Karlovými Vary 5-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Mirošovic a nehoda na D35 za Unčovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále kolona před mostem Šmejkalka. Teď se brzdí u sjezdu na Benešov na 21. kilometru a až za konec omezení na 25. kilometr je na to na necelou čtvrt hodinu. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do náměšti na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto, je mimo vozovku. Pravý pruh je uzavřený, projíždí se pomaleji. Na D11 z Hradce Králové do Jaroměře zvyšte pozornost za odbočkou na Velichovky. Na kilometru 109 pojedete kolem porouchaného osobního auta. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz a v každém směru je volný pouze jeden pruh. A v Brně je uzavřený Pisárecký tunel směrem k dálnici D1. Je to kvůli plánované údržbě, potrvá až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Martina Baluchy.
11: Přes 20 let tvořila, žila a taky vystavovala ve Spojených státech. Její díla jsou součástí prestižních muzejních a taky galerijních sbírek všude ve světě, v New Yorku, v Montrealu, ale taky třeba v Mnichově. Letos na jaře vstoupila do síně slávy českého designu a před nedávnem, před pár dny se vrátila taky z Paříže, kde vystavovala. Hostem Radiožurnálu je Eva Eisler. Paříž, výstava, jak se vám líbila podzimní Paříž?
12: Pařížané se zrovna vrátili z prázdnin a ještě vlastně jeli v takovém tom prázdninovém módu a bylo krásné počasí, teplo, takže byli úplně všude, nejenom v kavarnách, bistrech, ale v parcích a všude na ulicích a ačkoliv jsem byla v Paříži 20krát, tak jsem se fakt tentokrát téměř zamilovala, ale nejenom z toho, že vlastně člověk vidí ty uvolněný, odpočatý tváře na ulicích, ale to, že vlastně jsem cítila mezi nimi nějaký pouto, že to nebyli turisti, ty už...
11: To tady nevnímáte v Česku, v Praze, v Brně, že by tady bylo takové dění na ulicích?
12: Já tady vidím hordy turistů, ale že bych tady viděla hordy jako místních občanů, to ne. Jako já je potkávám samozřejmě na vernisážích a na akcích. Máme ty svoje bubliny, máme prostě spoustu lidí a máme se rádi, ale já jsem přijela z té Paříže a říkala jsem si, Češi se asi nemají rádi.
11: A vy jste říkala, že jste se zamilovala do Paříže až po 20. až teď. Proč až teď?
12: Možná, že jsem tentokrát měla pár dní času, kdy jsem se mohla jen tak brouzdat ulicema a chodit do muzeí a protože jsem tam byla týden a instalaci svojí výstavy jsem zvládla za 2 dny, takže jsem zbytek měla sama pro sebe.
11: Vnímala jste taky, jak jste mluvila o tom, že jste tam byla 20krát, jak se ta Paříž v průběhu let změnila?
12: Nevím, jestli jsem to vnímala, jako třeba já vím, jak se strašně změnil Londýn od doby, kdy jsem tam začala jezdit někdy při 40 lety, možná 50, že se otevřela, je daleko střícnější a je mezinárodnější a tak dále a tak dále. Na té Paříži to nevnímám. Asi jsem si toho začala víc všímat, protože se na to teď dívám, když přijdu z Prahy. Tenkrát jsem jezdila mnohokrát do Paříže, třeba z New Yorku.
4: Host Radiožurnálu.

0: Hostem radiožurnálu tady na Design bloku je Eva Eisler. Když se bavíme o těch proměnách města, tak letos v létě umělec Giard, francouzský umělec, zahalil nejstarší most v Paříži, most Le Pont Neuf, do takové, řekněme, instalace, která připomínala jeskyni. Byla to taková plachtová instalace a vlastně tímto způsobem navazoval na instalaci, která už byla na stejném místě v roce 1985. Byla to instalace, která byla vytvořena tehdy Christem, uměleckým párem Christem a Jean Claude. Co říkáte na podobné instalace, které mění podobu měst i historických monumentů? Patří to do toho města?
1: Absolutně patří. Tyhle si jako zásahy do veřejného prostoru přitáhnou pozornost spousty lidí, kteří si třeba vlastně i to místo běžně neuvědomují, když tudy chodí celý život. A taky si uvědomují tu pospolitost těch místních občanů, který to město sdílí. A ten Pont Neuf, mě mrzí, že jsem to neviděla, ono to nějak skončilo, když jsem tam dojela, a ten J.R., on je fotograf, že jo?
0: Přesně tak, takže toho má
1: vlastně
0: víc.
1: Na rozdíl od Christo, který to zabalil do čistý látky, tak on to vlastně měl ještě pojednaný, jakože to je opravdu nějaká strukturální jeskyně.
0: Dokážete si představit tady v Česku, v Praze, že by některý umělec zahalil Karlův most takhle do látky, nebo že by tam vytvořil takovou obrovskou instalaci v podobě jeskyně?
1: No, kdyby to udělal, tak by se opakoval a to je jedna věc a určitě by se někdo našel, kdo by chtěl udělat nějaký takovýhle zajímavý zásah, ale ty úřady by mu to nedovolili, bohužel.
0: Úřady by byly proti? My jsme moc strnulí v tomhletom.
1: Jo.
0: A tak já vím, že i ve Francii, v Paříži museli jít opravdu skrz větrné mlýny a že to bylo náročné, ale říkáte, že Francouzi jsou spíš tomu naklonění těm obměnám toho města i té práci s těmi historickými monumenty.
1: Jo, určitě. Tak tam jako člověk vidí, není to tak extrémní jako Londýn, kde vyrůstají prostě ty moderní stavby mezi těma historickýma, nikdo to neřeší, jako památkáři tam nechtějí zakonzervovat to historické centrum. Naopak z toho vlastně jako čiší taková ta energie, ta potřeba prostě žít i tu budoucnost, nejenom tu minulost.
0: Vy jste pro festival, Mezinárodní festival umění tady v Praze představila instalaci s názvem Kruh ticha, která vznikla v kapli svatého kříže na druhém nádvoří Pražského hradu. Je to instalace, která je složena ze 7 kamenů, které jsou přímo v té kapli svatého kříže. Je tam taky osvětlení a hudba od velmi nadějného, talentovaného skladatele Jiřího Trtíka. Je to instalace, která vznikla skutečně v kapli z druhé poloviny 18. století. A vy, když jste do této kaple přinesla těch 7 kamenů, možná řeknu trošku neomaleně 7 šutrů, neříkala jste si, že to bude možná málo pro ten design blok, že by to mělo být velkolepější?
1: On to byl velice náročný úkol, protože začíná to v rámci design bloku, ale potom to pokračuje pod patronátem Pražského hradu a vlastně tam přijde kde kdo. Tam přijdou turisti, tam přijdou prostě rodiny s dětmi. Výstava trvá až do 6. ledna, takže přes advent, přes Vánoce. Takže člověk musí brát potaz to, pro jakou vlastně skupinu lidí tu věc vytváří. A já jsem dostala vlastně tuto výzvu už před rokem a půl a loni jsem to, na to neměla odvahu, protože jsem si říkala, tady to silný architektonicky a historicky a materiálově místo si zaslouží něco, co tomu vlastně, kde vznikne nějaký rovnoprávný dialog. Ale ta věc, kterou do toho vnesu, tak to nemůže být design, protože po designu už vlastně ty lidi nebudou chápat, proč tam stojí židle, nebo proč tam stojí něco.
0: Takže jste měla taky pochybnosti, slyším.
1: Strašně dlouho. A ta věc, kterou jsem tam ve výsledku vytvořila, tak je přešpekulovaná, přemýšlená prostě do každého detailu. A říkala jsem si, já tam vlastně nemůžu nic vytvářet. Já tam musím přinést něco jako z přírody. Já nepovažuji přírodu jako za něco pouze to, co roste a to, co žije. To je všechno. To je i světlo, i gravitace, i kámen, i prostě všechno, co vnímáme kolem sebe i ve vesmíru.
0: A ty kameny, to jsou říční kameny?
1: Jsou říční kameny, které mají svoji historii možná 1000 let, možná 1 000 000 let, kdy je vlastně nějaký síly poháněly někam a formovaly a eroze a vlastně je to taková parafráze i na člověka, jakože my taky jsme formováni tím životem a turbulencema a vztahama a dotekama a ve výsledku, kdybychom tomu balvanu, nebo tomu šutru, jak to říkáte.
0: Já se omlouvám za to neomalené
1: slovo. Ne, to je v pohodě, oni jsou dost omlácený. Ale já jsem chtěla ten kontrast mezi tou lidskou rukou, která je tam úplně všude vidět v té kapli, co všechno tam člověk vytvořil z kamene. Jsou tam malby, jsou tam sochy, je to pozlacený, jsou tam mříže. Takže to je takový vlastně kontrast. A dřív se chodili lidi do té kaple modlit k Bohu. A teď
0: tam můžou kontemplovat.
1: Teď je odsvěcená a můžou kontemplovat, můžou si tam dělat, co chtějí, můžou si tam sedět a přemýšlet, ale vlastně je to takový izolátor od toho světa venku, kde na nás působí neustále od rána, když si začneme číst noviny, nějaký tragický prostě příběhy. A tady se můžou uklidnit a obrátit se k sobě a nebo jeden k druhému.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Já.

0: Hostem Radiožurnálu tady na Design bloku je Eva Eisler. Vy jste se na zahájení té výstavy v kapli svatého kříže posadila na ten říční kámen. Podívala jste se na tu instalaci, která je i do výšky patrná, protože tam jsou světla. Co člověk cítí, vnímá, když se v tichosti té kaple posadí na ten říční kamen a má vlastně v hlavě to všechno, co tam bylo, svatovícký poklad a dál?
1: No tak já abych to ještě víc přiblížila, tak je tam kruh z kamene, pak je tam zvuk vody, zkombinovaný se 7 slovy. Každé to slovo jsem přiškla každému kameni. A pak je tam videoprojekce tekoucí vody, která vlastně nám připomíná, jak byly formovány ty kameny. A ty slova vlastně nedávají dohromady žádný příběh. Já vám je řeknu. Je to prvopočátek, trvání, paměť, přítomnost, souhra, rezonance a celistvost. A nedávají dohromady příběh, ale můžou vytvořit něco úplně vlastně takového primordiálně souvisejícího s počátkem bytí a nechci z té výstavy dělat žádný ezo, to nejsem já, ale člověk vlastně, když jsme se tam sedli 7 lidí a vzali jsme se za ruce,
0: ano.
1: Tak lidi říkali kolem, že úplně prostě začali plakat z toho. No, bylo to asi...
0: Byl to silný okamžik, já jsem u toho byl a člověk vidí na těch 7 kamenech sedět 7 lidí a drží se za ruce v této historické kapli z druhé poloviny 18. století, ale člověk se musí možná k té jednoduchosti taky propracovat zkušenostmi, že si říct, to stačí.
1: No, to je vždycky to nejtěžší, jako si říct, to stačí, ale já vlastně jsem s tímto pracuju už mnoho let, že vlastně se snažím dospět skrz tu práci k té absolutní podstatě, k té esenci, té věci. Takže jsem se už naučila odundávat ty nepodstatné detaily. Ale přesto jsem měla dlouho pochybnosti, jestli to stačí pro ty lidi tam venku. Mně to samozřejmě stačilo. A byla vynikající moje kurátorka, Míša Kádnerová, která vždycky, když jsem ty svoje pochybnosti vyřkla, tak mě takovým svým milým, vlídným způsobem ujistila, neboj, Evo, bude to dobrý, je to silný. Takže jsem jí uvěřila.
0: A mně se líbila i slova Jany Zelinsky, která byla na té vaší výstavě, ředitelky Design bloku, která mluvila o tom, že Eva Eisler proměnila světlo v hudbu na té výstavě, protože světlo je jedním z těch elementů nebo témat letošního 28. ročníku Design bloku.
1: Ano, a já jsem včera na téma světlo měla povídání v rámci Design Talks a nainstalovala jsem si kvůli tomu do telefonu Morzeovku, protože to je jedna forma, jak můžeme světlem komunikovat. Takže to doporučuji. Zadarmo program Morzeovka.

0: Radiožurnál je 10:30. Monika Chmilová připravila zprávy.
1: Skončil první den hlasování v letošních obecních a senátních volbách. Nejčastěji k urnám dorazila pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce se volby zatím obešly bez vážnějších komplikací. Volební místnosti se znovu otevřou zítra v 8 hodin ráno. Voliči budou mít čas do 2 hodin odpoledne, pak začne sčítání hlasů. To může podle Českého statistického úřadu trvat ve větších městech až do nedělního rána. V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje zkrácení jejich povinné praxe po vysoké škole. Nově by místo 4 let měl stačit 1 rok. Proti návrhu jsou vysoké školy i profesní organizace. Podle nich není roční praxe dostatečná a navrhované změny by vedly k nižší kvalitě péče. Rusko dodá v říjnu na světový trh přes 300 tisíc tun nafty, a to navzdory mezinárodním sankcím. V dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Na své sociální síti Truth Social to tvrdí americký prezident Donald Trump. Jeho oznámení přichází poté, co minulý měsíc podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoc ukončení války na Ukrajině. Trump uvedl, že dohodu o dodávkách sjednal během telefonického rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. A v Brně začal komiksový festival Koma. Letos se zaměřuje například na fenomén rychlých šípů nebo komiksy o vztazích. Zastoupení mají také autoři ze Slovenska, Polska, Španělska a Argentiny. Program v brněnské Káznici potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí taky debaty a nebo koncerty. Sport. Fotbalisté Slavie porazili v předehrávce 10. kola šance ligy Zlín na jeho hřišti 1-0. Hokejisté Třince zvítězili nad Hradcem Králové v Tip Sport Extralize 5-2, Litvínov nad Olomoucí 3-1, Kladno nad Mladou Boleslaví 4-3, Liberec nad Karlovými Vary 5-0 a Vítkovice prohráli s Pardubicemi 2-3. A české fotbalistky v úvodním zápase semifinále baráže o postup na mistrovství světa podlehly Skotsku v Pardubicích 0-2. Odveta se odehraje v úterý na půdě českých soupeřek. Vítězky dvojzápasů se o postup na šampionát utkají s lepším z duelu Švédsko-Litva.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D11 za Smířicemi a nehoda v Praze v Sokolovské ulici. Na dálnici D11 z Jaroměře do Hradce Králové hlásíte nebezpečí za Smířicemi. Na kilometru 101 zvěř na vozovce.
4: Obíhá Danila nebo Srna.
3: Na D11 z Hradce do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Český Brod. Na 15. kilometru pojedete kolem porouchaného auta, blokuje tam odstavný pruh. A v Praze překáží nehoda v Sokolovské ulici, v křižovatce s Frejovou u metra Vysočanská. Havarovala dvě osobní auta, částečně omezují průjezd křižovatkou. A v Brně počítejte s uzavírkou Pisáreckého tunelu kvůli údržbě. Podrobnosti hlásí náš zpravodaj.
5: Směrem z dálnice D1 do města je uzavřený.
3: A práce mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: But you're just a boy.
1: Povídáme si s Evou Eisler o její instalaci Kruh ticha na Design bloku. Povídáme si tady ve Veletržním paláci. Eva Eisler, která je multidisciplinární tvůrkyní, od jara taky členkou Síně slávy, a já váhám a říkám si, jestli můžu říct taky šperkařka.
2: Můžete.
1: Protože
2: můžete,
1: já jsem si všiml toho, tak trošku tabu, všichni vědí, že při představování Evy Eisler se nesmí říct, že to je šperkařka, nebo se musí dostatečně zdůraznit, že to není jenom šperkařka.
2: Správně.
1: A přitom je to součást vaší umělecké cesty?
2: Je to součást mojí tvorby a je to vlastně úžasný prostředek, protože já se budu opakovat, že to řeknám mnohokrát, já považuji šperk jako za takovou sochu nebo architekturu pro krajinu lidského těla. A vlastně je to úžasný, protože vy si vytvoříte ten šperk, což může být model pro nějakou větší sochu, a vyjdete tím ven do ulic a vlastně už jako získáváte tu reflexi od těch lidí. Takže to je sebereflexe, ale zároveň je to takovej test, jestli to obstojí vlastně to, aby to mohlo stát někde na horizontu.
1: Tak já jsem se bál, že mě vynadáte, protože já při tom propagačním videu na sociální sítě jsem řekl Eva Eisler, šperkařka, ale taky jsem dodával tvůrkyně, uznávaná, světoznámá, tak to docela prošlo dobře, to jsem to čekal horší. A ostatně ty šperky vaše, když se podívám na vaši ruku, tak je máte na sobě.
2: Ano, ano.
1: To jsou šperky, které jste tvořila ještě v New Yorku, nebo později?
2: I třeba občas mám chuť, takže si zašperkuju, kdykoliv se mi zachce.
1: Mně se líbilo, co jste říkala o špercích, že to je taková kreditní karta. Já jsem si to dal do souvislosti, protože nedávno jsem šel na jednu akci do Senátu a měl jsem sako, měl jsem kravatu, měl jsem košily a šel jsem přes Valštejnskou zahradu a hned za mnou šli turisti, ten bezpečák pustil mě, protože jsem byl dobře oblečený, ani neviděl akreditaci, ale ty turisty nepustil, už měli jenom tričko a měli kraťasy, takže ten šperk funguje podobně, teda chápu to správně, když je takhle umělecky vytvořený, že se podívá a už se dá odhadnout, odkud ten člověk jde.
2: Fungovalo to v New Yorku. Tam jako lidi jsou daleko vnímavější a nebo aspoň komunikativnější, že třeba samozřejmě sklízím reakce od sběratelů a znalců, prostě od architektury přes design, po sochařství, ale i třeba od řezníka nebo od řidiče autobusu. Nebo...
1: Počkejte, řezník vám okomentoval nějaký šperk?
2: V New Yorku můj řezník, ano. A vždycky říkal, jak se těší, co zase budu mít příště na sebe.
1: Takže vy jste šla pro maso na svíčkovou, na barbecue a řezník vám okomentoval?
2: A řidiči autobusu, nebo paní v autobuse, nebo kdekoliv, jo.
1: A tady nemáte dojem, že by to fungovalo stejně?
2: Ne, tady paní v řeznictví, tam mě nikdy nic nepochválila. Tam mě říkala, vraťte se zpátky do té fronty, kde jste byla.

0: Povídáme si s Evou Eisler. Já jsem se chtěl ještě zeptat v souvislosti s těmi šperky, jak se vyrábí ze zubní vrtačky nebo z kuchyňského náčiní. Co se musí všechno rozmontovat?
1: Co jsem dělala ještě na střední škole, jsem rebelovala tady proti místní, mě bylo nějakých 17, to byly 60. 70. leta, to ještě z vás nikdo ještě nenarodil. Mě zajímal ten materiál, aha, to byly kvalitní materiály, to byly buď nějaký, já nevím, bílá mosas nebo nerez ocel a jak bych se v té době, já jsem studovala na stavební průmyslovce, jak bych se k takovému materiálu nebo přístrojům, který by mi obráběli, dostala. Mě to fascinovalo. Já jsem vlastně odjakživa milovala styl, který se nazývá ready-made. Tenkrát se i používal vlastně takový

0: věci v galerii, která se jmenovala Artware v Sohu, což vlastně bylo už tenkrát začínalo být takový centrum toho uměleckého světa. A tady do toho Artware chodili nakupovat rokový hvězdy a herečky a
1: architektky. A světoznámá architektka, ano. Která jako první žena obdržela Pritzkerovu cenu, což je Nobelova cena pro architekty.
0: Ano. A já jsem tam tenkrát měla výstavu, kde v té době jsem začala dělat takový velice minimalistický šperky ze dřeva nebo z kamene, jenom takový obdélníky, a jí to úplně fascinovalo, protože ona v té době ještě nebyla slavná, ale zrovna měla výstavu v Museum of Modern Art, která se jmenovala Dekonstruktivismus, a byli tam i architekti, ale ona tam měla jenom obrazy. Obrovský obrazy vlastně takových dekonstruktivistických vizí staveb a měst. No tak a před x lety, než zemřela, jsem se jí ptala, pamatuješ ještě na ten obdélník? Ona říkala, ty co blbneš, to mám pořád na stole. No a od té doby vlastně, když přijela do New Yorku za svojí sestrou, nebo tam potom začala učit na Kolumbijské univerzitě, tak se ozvala, že potřebuje něco nového. Až jednoho dne mi řekla, představ si, že jsem si začala navrhovat své vlastní šperky.
1: A to bylo na popud vás?
0: Ne, to bylo postupně. Na popud asi někoho, kdo chtěl na tom vydělat peníze.

0: Povídáme si s Evou Eisler na Design bloku. Jaký vliv dnes má na studenty, které jste vyučila, sociální sítě Instagram?
1: No, my jsme třeba jako součást výuky zadávali studentům, aby dělali vlastní rešerše. A že já jsem chtěla, aby ten student se zároveň stal pedagogem, že tam máme třeba těch 6 ročníků a dohromady třeba 20 studentů, možná 3 stážisty, takže 23 lidí, každý si prostuduje někoho jiného a pak mají vlastně takový veřejný prezentace. A k tomu potřebujou samozřejmě internet a knihovnu a možná i Instagram, ale na tom Instagramu takových věcí, které nás zajímaly, tak to je dost náročný vyhledat. To už potom prostě si musíte nastavit nějakou laťku, kdy už potom vám ten algoritmus nabízí něco podobného. Takže jako ty zdroje, kde se dozvídají studenti informaci, kterou hledají, tak to je na to, myslím, bezvadný.
0: Já myslím, že to ovlivňuje i proces výroby, proces toho, jak rychle si studenti myslí, že musí jako dospět k tomu finálnímu výsledku, že už vidí na těch sociálních sítích ten výsledek a hned k němu dospět.
1: No, to je takové jako přání toho neskušeného člověka, že si myslí, jako tady to vidí na obrázku a že si to tady jako vymyslí a ono se to samostane a hned to prostě bude někde viditelný a hned to bude mít úspěch, ale k tomu je cesta dlouhá a my jsme jim vlastně tak jako teď ti tvůrci těch AI modelů jsou vlastně nabádáni, aby zpomalili ten proces, protože nevědí, jaký to bude mít vlastně dopad a vliv na tu, na nás, na všechny, na lidstvo. Tak my jsme taky vlastně po těch studentech chtěli, aby zpomalili, aby si využili ten proces toho hledání a toho zkoušení a toho dělání chyb a učení se z toho a tak dále. Protože to je to nejkrásnější. To je vlastně náš celý život, je podobný proces. My taky jako neustále hledáme a děláme chyby a z nich se učíme. My nechceme jako se narodit a hned umřít slavný.
0: Já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu myšlenku, kterou uvádíte ve své knize Ochučené nekonečno. A to je, že vy, a mluvili jsme o tom, se snažíte působit minimalisticky, ale přesto přeze všechno v DNA tvorby architektury je přece zanechávat nějakou stopu po sobě. Tak jak se vyrovnáváte s tímhletím paradoxem konkrétně u sebe? Že na jednu stranu člověk chce zanechat co nejmenší stopu, ale tím, že dělá tu práci, co dělá, vytváří, tak pořád něco nového přináší do toho světa.
1: Já jsem třeba před rokem a půl, možná 2 roky zpátky, měla výstavu v Qualitář galerii, kde jsem vytvořila takový sochy, objekty z kamenu a ze dřeva, který jsem našla. Vlastně ty dřevěné odřezky, úlomky byly už odkázaný k tomu, že skončí v kamnech. A já jsem z toho vytvořila vlastně takový vize, svoje vize budoucnosti, jak ta příští civilizace, která přijde po nás, jak vlastně bude stavět na tom, co po nás bylo. A že vlastně člověk by měl být velice zodpovědný za to, kolik a jak ten prostor kolem sebe čím zaplňuje.
0: A čím bychom ho měli zaplňovat?
1: Na to já nemám žádnou radu. Každý sám by měl si to nějak zodpovědět. Ale já jsem řekla, že už nechci po sobě zanechávat nějaký materiální stopy.
0: Takže s těma plastikama těch Venuší a ten nábytek z 30. let, ten už jste taky vyhodila.
1: Teď to řešit nebudu, ale po mně, ať se s tím stane, co se s tím stane, to už mě nezajímá.
0: Hostem Radiožurnálu na Design bloku byla Eva Eisler. Já vám moc děkuju, že jste se mnou vyrazila na tuhletu okružní cestu po vaší umělecké dráze a kariéře. Moc vám děkuju.
1: Já děkuju moc krát.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál 23 hodin. Monika Chmilová pro vás má zprávy.
4: Ukrajinský prezident se vymezil proti americkému plánu na otevření světových trhů pro ruskou ropu. U voleb na Moldavě byla policie, voliči vyškrtnutí ze seznamu chtěli hlasovat. Třinečtí hokejisté vyhráli za 3 body i 9. zápas v extraligové sezóně. Tentokrát porazili Hradec Králové. A zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kritizuje americký plán na dodávky ruské ropy na světový trh. Podle něj tak Kreml získá prostředky na vedení války. Zmírnění sankcí označil za dárek ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který prodlouží konflikt na Ukrajině. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusku v říjnu umožní dodat na světový trh přes 300 000 tun nafty. Putin tvrdí, že Moskva je na to připravená navzdory ukrajinským útokům na ruské rafinérie. Trump přitom podepsal zákon, který zavedl rozsáhlé sankce na Rusko i na země, které od něj kupují ropu anebo zemní plyn. Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auta s polepy. Další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi, pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
5: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
4: A u voleb v Moldavě na Teplicku dnes byla policie. Krátce po otevření volební místnosti přivolali lidé, které komise nenechala hlasovat. Starosta David Leitman z ODS je totiž vyškrtl ze seznamu voličů. Šlo o 22 z přibližně 150 zapsaných lidí. Mezi nimi byl i někdejší starosta obce. Policisté do volebního procesu nezasáhli. Se zasaženými voliči ale sepsali stížnost. Někteří obyvatelé se navíc obrátili na krajský soud v Ústí nad Labem. Volební místnosti budou v Česku otevřené zase zítra, a to od 8 do 14 hodin. Podvodné stavební služby nabízí na Jihlavsku i v okolních regionech 4 mužů ze Slovenska. Se zákazníky se domlouvají vždy ústně a poté po nich vyžadují mnohonásobně vyšší platbu, než je obvyklá a většinou neodpovídá odvedené práci. Upozornila na to krajská policie na Vysočině. Mezi podvedenými je i žena z Jihlavy, kterou podvodníci chtěli za dokončení chodníku obrat o 50 000 korun. Pokračuje mluvčí policie kraje Vysočina Dana Čirtková.
6: Soudila, že je tato částka příliš vysoká, proto se obrátila na svého příbuzného, který na místo pozval policii. Policisté na místě ztotožnili 4 muže a zjistili, že se zřejmě jedná o občanskoprávní spor, nikoliv případ pro policii.
1: Sport.
4: Hokejisté Třince zvítězili v 9. kole Tipsport Extraligy nad Hradcem Králové 5-2 a stále v sezóně nestratili ani bod. Východočeši dokázali na začátku druhé části snížit na rozdíl 1 gólu. Na jejím konci ale oceláři vedli o 3 branky. Pokračuje asistent domácího trenéra Žabky Jiří Raška.
7: Čekali jsme jejich rychlý hokej, breaky a nepříjemný forechecking, což se potvrdilo, ale musím říct, že jsme to v celku zvládli a moc těch breaků jsme jim nedali a ta druhá třetina Hradec přidal, měli nějaký tlak a dostali se na dostřel jednoho gólu a bylo důležité, že jsme dokázali odskočit a to utkání nějakým způsobem kontrolovat.
4: Pardubice vyhráli ve Vítkovicích 3-2, Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3, Litvínov porazil Olomouc 3-1 a Liberec Karlovy Vary 5-0. A fotbalisté Slavie zůstávají v šancilize neporažení. V předehrávce 10. kola zvítězili na stadionu posledního Zlína 1-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody jsou na D8 za Lovosticemi a taky na D1 u Vyškova. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čerstvá nehoda za sjezdem na Litoměřice. Na 41. kilometru havarovalo nákladní auto. Je mimo vozovku a v místě se zpomaluje, na místo jedou hasiči a policisté. Na D1 pozor na nehodu u Vyškova ve směru do Brna. U sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226 dodávka srazila zvěř. Na vozovce jsou střepy. Vozidlo blokuje odbočovací pruh od exitu a ještě není výrazněji označené. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpozorněte za odbočkou na Benešov. Na 23. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Jinak D1 před Šmejkalkou už je plynule průjezdná, kolony se rozjely. Na D4 z Prahy do Strakonic čekejte překážku za Kytínem. Na kilometru 23,5 spadl strom. Špičkou zasahuje do vozovky. Opatrně. A na D5 z Prahy do Plzně stojí za odbočkou na Mýto. Na 52. kilometru porouchané osobní auto. I tam zvyšte pozornost. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: Je pátek a tak v našem vysílání uzavíráme reportážní seriál pro tento pracovní týden. Pojmenovali jsme ho Poslední přání a vyprávěli jsme vám příběhy nemocných, kterým lékaři řekli, že už nemají moc času a oni se rozhodli dožít ve svém domově. Dnešní pátý a poslední díl je o rodině, která využívá mobilní hospic. Už za chvíli tenhle příběh uslyšíte. Tak klidný večer.
0: Večerní radiožurnál
1: a Vojtěch Bidrman.
9: Work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Ještě v 83 letech bydlela sama a řídila auto, pak se psychicky zhroutila a zůstala ležet. Mluvíme o paní Evě, o kterou se dnes na Vsetínsku stará doma už čtvrtým rokem celá rodina. Za ležící pacientkou dojíždí pravidelně taky mobilní hospic Diakonie ve Valašském Meziříčí. Bude o tom závěrečný díl našeho seriálu Poslední přání, který je i o cestování karavanem. Když to ještě šlo, rodina i s babičkou vyrážela na dovolenou na Slovensko nebo do Maďarska.
1: Chceš se napít, mami?
2: Romana Pavlicová teď bere do ruky láhev s pitím a dává mamince napít. Jak dlouho je maminka právě na tomto místě, tady v obýváku, odkud na ní jde hezky skrze ty dveře sluníčko?
3: V podstatě začínáme čtvrtý rok. Ještě ve svých 83 letech bydlela sama v bytě, fungovala samostatně, jezdila autem. Pak nastala situace, že měla jít na operaci očí a z toho se tak nějak zesypala psychicky a skolabovala a zůstala ve fázi, že zůstala ležet.
2: Maminka se z postele dívá na bílou stěnu, která je plná zarámovaných fotografií, nejen těch rodinných, ale také z cest.
3: Celý život cestovala i s taťkou, měli karavan, jezdili po celé Evropě.
2: Do péče o babičku se zapojuje celá rodina a taky syn paní Romany Vítek. Co všechno umíte?
4: Tak žvlnout i na bok, nebo jakože polohovat, dát i napít, najíst, nějaký transfer z postele na křeslo. Dva dny jsem ve škole a jinak se staráme přesně s maminkou.
2: Tady na této fotografii je Vítek v Tatrách. Hned vedle je snímek, kde je maminka, její sestra, ale taky babička.
3: Poté, co babi skolabovala a zůstala ležící, tak náš první výlet byl na jaře 24, jsme jeli do Tater. Ona si to strašně přála.
2: Tu fotku máme tady, maminka je na vozíčku, to bude asi sestra, no. To jste vy, a za vámi Štrbské Plaso.
3: Pořád jsme zvažovali, co vlastně udělat, jestli pojedeme, jestli nepojedeme.
2: Takže maminka ve svých 84 letech na vozíčku s vámi odjela přes celé Slovensko?
3: Ano, odjela. Já jsem tvrdohlava, takže spoustu věcí si prosazuju i na truc. Jediné riziko, které je to neřešitelné, je, že kdyby babi na tom výletě odešla, tak by to bylo složitější s repatriací, ale nic horšího se nám stát vlastně nemohlo. My jsme měli maminku doma a měli jsme možnost, buď budeme sedět a čekat na něco, anebo jako rodina zkusíme ještě žít. V létě jsme si půjčili ještě bezbariérový karavan a naložili jsme babi a vyrazili jsme na týden do Maďarska do kempu.
2: To je ono.
3: Tady se rochní v bazéně.
2: To je ta cesta tím karavanem. My se od fotografií přesuneme na druhou stranu.
1: Paní Pavlicová, dáte si čokoládku?
2: Bonbon teď podává babičce sestřička Lenka Potěšilová.
5: Otevřete pusu, zkuste. Já vám dám do pusinky. Je to dobré?
2: Paní Lenko, odkdy tady přicházíte jako zdravotní sestra do rodiny?
5: Velkou práci jsme tady zastali z počátku, kdy rodina si v péči byla nejistá. Přišla babička domů s tím, že si nevěděli vůbec rady úplně se základními potřebami, ať už je to polohování, výměna inkontinentních pomůcek, krmení.
2: Vám to dodalo určitě odvahu?
3: Dodalo nám to odvahu a hlavně my, když jsme se v tom tak plácali, tak holky vždycky ráno přišly, já jsem na ně vychrila všechny svoje pocity, v podstatě dělali mi takovou psychohygienu.
5: Od pečujících to slycháváme často, že i dá se říci, když si to neuvědomujeme, tak určitou podporou i tu psychickou pro rodinu určitě jsme.
2: Říká Lenka Potěšilová, jedna ze zdravotních sester terénní služby Valašsko-Meziříčské diakonie, která pomáhá lidem zůstat a dožít doma. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Mám pro vás tak další z víkendových tipů Radiožurnálu a pozvu vás na 31. břevnovské posvícení. Najdete ho až do neděle v okolí Břevnovského kláštera v Praze, kde vyrostly stánky, pouťové atrakce a taky pódium s bohatým programem. Ani letos nebudete ochuzení o staročeskou vesničku různých řemesel a farmářů, nabídku pochutin zajistí gastrozóna, kde se můžete těšit i na posvícenecké speciality. A zítra v 19 hodin je na Břevnově připravená taky ohňová show. Tak dobrou zábavu.

0: Asi trochu jinak si svou rozločku s kariérou představoval judista David Klamert. Na mistrovství světa v Baku prohrál hned v prvním kole a po zápase byl naštvaný. S odstupem několika hodin ale začal vzpomínat na hezčí okamžiky své skončené kariéry. Patří k nim třeba účast na dvou olympijských hrách.
1: Byl to nádherný pocit, vždycky jsme se dostali až s posledními turnaji, takže ten tlak byl velmi obrovský a vždycky jsem byl schopný udělat životní výsledek vlastně poslední turnaj nebo dva před olympiádou.
2: Vzpomíná David Klamert na oba olympijské cykly, ve kterých do poslední chvíle nevěděl, jestli se na hry v Tokiu, respektive v Paříži podívá.
1: Ty pocity, jaké na mě byl tlak, bych nikomu nepřál, ale vždycky jsme to tam dokázali dát, takže dva turnaje před Tokiem jsem udělal medaili na Grand Slamu, což byla moje první medaile z Grand Slamu, a pak před Paříží jsem se potřeboval dostat do finále, aby mi stačily body. Já jsem udělal svoje první finále na Grand Slamu v životě a pokud se nemýlím, tak doteď jsem byl zatím jediný po Krpošovi, kterému se to povedlo dostat do finále na Grand Slamu.
2: U těchto úspěchů stál za Davidem Klamertem jeho trenér Marcel Frenštátský.
3: Když se mě před 10 lety oslovili, jestli by jsem se nevěnoval Davidovi a neskusil ho dostat na olympiádu, tak musím říct, že jsem nejdřív chtěl Davida trošku poznat a když jsem poznal, jaký to je člověk, tak jsem potom až na to kývl, protože jsem si zase řekl, tak tohle z toho odmítnout nemůžeš. To je fakt kluk, který si to hrozně zaslouží a věděl jsem, že s ním ta práce bude taková nakonec jako byla, že člověka prostě baví trénovat takové lidi, co jsou fakt říčí, co si jdou za svým a jsou schopni pro to udělat všechno. A to, že jsme si tak sedli do osobního života, tak říkám, to už je obou strany.
2: Vysvětluje Marcel Frenštátský, jak k sobě se svým svěřencem našli cestu i v osobní rovině.
1: To není jenom o tom, co předvádíte na ženěnce, ale to je o té komunikaci, co děláte mimo. A jako není tajemstvím, že když mi umřel táta, takže mi chyběly nějaké takové ty mužské vzory a trenéři byli vždycky takovou tou oporou, který jsem se mohl zeptat i na takové věci, co se běžných lidí nemůžete zeptat.
2: David Klamert, nově trenér, může přenést do svého života zkušenosti od Marcela Frenštátského nejen na trénincích, ale třeba i doma. Jeho kouč má totiž 4 děti. Svatba proběhla nedávno.
1: Svatba proběhla nedávno, ale to nevím, jestli doženu, to by moje žena asi mě nepoděkovala. Určitě bych nějaký dítě chtěl a vždycky to byl taky můj sen se snažit být co nejlepší člověk sám, co nejlepší sportovec. Teď se budu snažit být co nejlepší trenér a pokud se mi to poštěstí, tak se budu snažit být i co nejlepší táta.
2: Celý obsáhlý rozhovor s Davidem Klamertem a Marcelem Frenštátským najdete ve vysílání Radiožurnálu Sport. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, teď je 11:30. A zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Aplikace e-doklady, která slouží k prokazování totožnosti během prvního dne voleb, fungovala bez větších problémů. Informoval o tom mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Od začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží, ty se podařilo vyřešit. Aplikace funguje jako digitální alternativa občanského průkazu. Voliči se jí mohou prokázat u volebních komisí. Volební místnosti budou v sobotu znovu otevřené od 8 do 14 hodin. Krajně pravicový kandidát Flavio Bolsonaro vede v průzkumech před druhým kolem prezidentských voleb v Brazílii. Vyplývá to z průzkumu agentury Datafolia, který přisuzuje Bolsonarovi 49% hlasů. Jeho soupeř Lula da Silva má podle prognóz o 4% body méně. Průzkum ukazuje, že se Bolsonarovi daleko lépe daří získávat hlasy kandidátů, kteří nepostoupili do druhého kola. Příští hlavu státu si Brazilci zvolí v neděli 25. října. Všechna čtyři letiště v Moskvě musela omezit provoz kvůli vzdušným útokům. Podle ukrajinské agentury Unian lidé hlásili exploze na jihu a jihovýchodě ruského hlavního města. Omezení leteckého provozu údajně způsobily kromě dronů i malé balony. Podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila nejméně 15 bezpilotních letounů. Telegramový kanál Baza, spojený s ruskými bezpečnostními složkami, píše, že jsou v Moskvě spožděné stovky letů a několik desítek jich je zrušených. A výroba elektřiny na Vltavské kaskádě je letos kvůli suchu výrazně nižší než obvykle, informoval o tom mluvčí skupiny ČES Martin Schreier. Vody v přehradách vlivem sucha postupně ubývá. Elektrárny tak kvůli malému průtoku vyrobily zhruba polovinu elektřiny oproti dlouhodobému průměru. Z vodního díla Navrané do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu. Elektrárna na Orlíku má k dispozici 15 metrů krychlových.
2: Sport.
1: Fotbalisté Lyonu s Pavlem Šulcem v sestavě přišli o neporazitelnost v sezóně francouzské ligy. V šestém kole prohráli v Lens 1-2. Další český záložník Tomáš Souček nastoupil za West Ham do soutěžního utkání po 3,5 měsících od zranění na mistrovství světa. V zápase druhé anglické ligy proti Queen's Park Rangers zavinil penaltu a po prvním poločase střídal. Londýnské derby pak skončilo remízou 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody je na D11 před Chlumcem nad Cidlinou a na D8 za Lovosicemi. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Nové Město a Chlumec. Na 63. kilometru osobní auto narazilo do svodidel v levém pruhu. Na místo právě dorazila policie, projíždí se pravým a odstavným pruhem. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy řeší nehodu za sjezdem na Litoměřice. Na 41. kilometru nákladní auto sjelo mimo vozovku. Zpomaluje se tam, ale bez kolony. Na D1 zpozorněte u Vyškova ve směru do Brna. U sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226 dodávka srazila zvěř, blokuje odbočovací pruh, už je to označené. V Praze dejte pozor v Českobrodské ulici. Za sjezdem z Průmyslové mezi zastávkami Kolonie a pod Táborem stojí nepojízdné vozidlo. Zavolal nám jeho řidič.
4: Auto má proježené dvě levá kola ve směru do vozovky. Budu ta kola měnit teď, ať mě nikdo neschodí.
3: A v Brně je uzavřený Pisárecký tunel ve směru do centra, je to kvůli noční údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
0: Jihočeská husinecká přehrada jako první v Česku téměř vyschla a premiér Babiš z hnutí ANO i proto na příští týden svolal Národní koalici pro boj se suchem. S jakými návrhy se na zasedání chystají odborníci? Jednoho z nich, profesora Miroslava Trnky z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, jsme se na to zeptali v dnešní 20. Tak si celý pořad poslechněte ze záznamu hned po půlnočních hlavních zprávách.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Původně to byla píseň barbadoské zpěvačky Chantel, ale až tahle verze Jamesa Arthura je proslavila po celém světě, a to v roce 2012. Z hudby pro vás ještě máme Marka Ztraceného, Harryho Stylese nebo hned teď Michaela Jacksona. Ve večerním radiožurnálu přeju i dál dobrý poslech.

0: Pracovníci ministerstva životního prostředí posuzují nový plán na likvidaci kadmiových kalů ve Vykanticích na Šumpersku. Pokud ho schválí, jedovaté látky by odborníci mohli začít odvážet z plechové haly na okraji obce ještě letos. Kaly jsou na místě přes 40 let. Jejich odvoz vázne a obyvatelé Vykantic se obávají ekologické havárie.
1: Jezdíme sem s obavou, protože ta loňská zima nám jasně ukázala ty povětrnostní vlivy, které tady byly, na hodně sněhu. My jsme si skutečně mysleli, že to je poslední hodinka té haly.
2: S nezávislým starostou Vykantic Liborem Sedlaříkem stojíme u haly plné nebezpečných látek. On sám ve vedení obce po volbách končí, i tak mu ale zhoršující se podzimní počasí a blížící se zima nedají spát. Odvoz kalů z jeseníků úřady plánovali už několikrát, vždy ho však odložili. Státem vybraná firma je má zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale požadují proces EIA neboli posouzení vlivu na životní prostředí. Starostu Libora Sedlaříka to zarazilo.
1: Ten největší paradox je to, na to, aby se tyto látky uskladnily na specializovanou skládku, se vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA. Ale na to, že to tady stojí 41 let, na to EU nepotřebujeme.
2: Končící starosta vidí naději v novém projektu, který na odvoz kalů zpracoval státní podnik Diamo. Tyto plány ale ještě musí schválit ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí podniku Diamo Kristýna Hanušová.
3: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. K převozu kavou musí být vhodné klimatické podmínky. Tudíž bude záležet na termínu schválení projektu ze strany ministerstva životního prostředí. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů a případně dokončit na jaře příštího roku.
2: Ministerstvo životního prostředí pak o projektu podle mluvčí Jany Schillerové může rozhodnout v horizontu jednoho týdne. Z Vykantic Michal Poláček, Radiožurnál.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Máte doma historický, třeba i desítky let starý lux, mlýnek na kávu nebo třeba žehličku? Staré domácí elektrospotřebiče schání do svých sbírek Národní technické muzeum. V rámci akce Recyklační víkend je můžete nosit přímo k budově muzea v Praze na Letné. Pokud o ně muzeum nebude mít zájem, nechá je ekologicky zlikvidovat.
1: Byl to holící strojek, bateriový.
2: Popisuje paní Věra obsah malé krabičky, kterou předala ve stánku u Národního technického muzea.
1: Našla jsem ho v pozůstalosti po tatínkovi.
2: Víte, jak je starý?
1: Ano, on je v krabičce, včetně záručního listu a na něm je razítko 1967.
2: Je to taková černo-modrá krabička a když se otevře, tak vypadl záruční list.
1: Mm-hmm.
2: Vy jste říkala, že je po tatínkovi.
1: Mm-hmm.
2: To znamená, ho používal poměrně dlouho?
1: No to nevím, protože vypadá úplně jak netknutý.
2: Takže možná nepoužíval?
1: Možná nepoužíval, možná to byl dárek.
2: Když bychom to psali, tak je to prostě bílý plastový strojek
1: s takovou kulatou holící hlavou.
2: První den akce odevzdali další lidé třeba mixer, přístroj na ostření nožů nebo mlýnek na kávu. O žádný z těchto tří předmětů ale muzeum pravděpodobně zájem mít nebude, říká kurátorka Lucie Střechová.
3: Mlýnek na kávu z 50. let. Je to poměrně zajímavý kousek, který se nedochovává často, ale má hodně nepůvodních komponentů a nám se ho zcela původní, v původním provedení a v původním obalu podařilo doplnit právě touto výběrovou akcí asi před 2 lety.
2: Od letošního července můžou lidé nabízet předměty muzeu kdykoliv během roku přes online formulář na webu muzejnirecyklace.cz. Poslední předmět, který rozšíří sbírky muzea, popisuje kurátorka Střechová.
3: Krásný prvorepublikový vysavač EFA z konce 30. let s kompletním příslušenstvím v původním dřevěném kufříku a nabízel nám ho pán z Olomoucka.
2: Pokud lidé elektrospotřebič ke stánku donesou a muzeum ho do svých sbírek chtít nebude, postará se o něj recyklační firma, říká mluvčí muzea Jana Dobysíková.
4: Záležitosti, které bude potřeba zlikvidovat, se přímo na místě díky společnosti Elektrovin umístí k likvidaci.
2: Sbírka pokračuje až do sobotních 17 hodin. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: 7 zlatých olympijských medailí z her v Tokiu a Mexiku City, 3 zlaté z mistrovství světa a 11 titulů mistryně Evropy. Nejen tyto, ale taky celou řadu dalších velkých úspěchů ve své kariéře vybojovala legendární gymnastka Věra Čáslavská. Její úspěchy teď připomíná nová pamětní deska na základní škole na Petřinách v Praze 6, která nese Čáslavské jméno. Správně tušíte, že před půlnocí na Radiožurnálu míříme právě tam.
1: Kovovou pamětní desku odhalili žáci místní školy vedle jednoho z vchodů do budovy.
2: Je to klasická bronzová deska se siluetou Věry Čáslavské, tak jak cvičila. Já jsem to dělal podle samozřejmě fotografie z roku 68 z olympijských her.
1: Popisuje spoluautor Jan Dvořák.
2: Nechtěli jsme tam portrét přímo, protože byl spor v tom, jestli to má být portrét za mladá nebo už v pozdějším věku, takže jsme to udělali prostě takhle symbolicky.
1: Je tam i nějaký text, co je tam napsáno?
2: Tam vyjmenovány samozřejmě všechna vítězství a potom jsou tam ještě tituly ve smyslu, že byla předsedkyní Československého a později Českého olympijského výboru a taky byla členkou Mezinárodního olympijského výboru.
1: S Radkou Čáslavskou, dcerou Věry Čáslavské, stojíme před plaketou.
3: Jsem moc ráda, že teda Praha 6, kde maminka bydlela, to jméno tady uchovává i pro ty děti a pro budoucí generace.
1: Jak na maminku vzpomíná?
3: Na maminku vzpomíná moc ráda, to víte, teď bylo 10 let, kdy odešla, tak opravdu není den, kdybych si na ní nevzpomněla, kdybych na ní nemyslela.
1: Slavnostního odhalení se zúčastnila i Ilona Burgrova, předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru.
4: V dnešní době, kdy ty hodnoty s náma, mám pocit, velmi kolísají a nedokážeme si je z generace na generaci úplně předávat, tak je myslím velmi důležité, abychom si připomínali osoby, které ty hodnoty měly velmi ukotvené v sobě.
1: I proto uděluje olympijský výbor několik let cenu Věry Čáslavské ženám za mimořádný sportovní výkon. Z Petřin, Richard Webs, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je půlnoc. S novým dnem přinášíme hlavní zprávy.
1: Prezident Petr Pavel přiletěl z Maroka a hlasoval v komunálních volbách. Ukrajina kritizuje dohodu mezi Spojenými státy a Moskvou o dodávkách ruské ropy. Fotbalisté Slavie zůstávají v lize neporažení. Po reprezentační přestávce zvítězili ve Zlíně. A dnes bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se vyjasní, teploty do 18 stupňů. Je sobota 10. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel nakonec přicestoval do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě hlasovat nebude.
3: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
3: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
5: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
3: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
6: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Radiožurnál.
1: Některým voličům v centru Ostravy se nepodařilo prokázat se volební komisi elektronickým občanským průkazem. Problém zřejmě způsobilo slabé internetové připojení.
7: Prostě mě nemohli ověřit, paní to zkoušela několikrát a byl jsem požádán, abych se domů stavil pro plastovou občanku a zkusil to potom znova. No.
8: Zážitek Michala Paděry. Problém byl podle mluvčího digitální a informační agentury Jakuba Palaty v internetovém připojení. Jiní voliči s e-občankou by ale podle Palaty mohli mít problém s aktualizacemi.
9: Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně.
8: Digitální agentura naposledy e-občanku ve velkém aktualizovala v létě, aby byla připravená na komunální volby. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
1: Účast u komunálních a senátních voleb se po prvním dni pohybuje nejčastěji mezi 20% a 30%. Tisíce volebních místností se v celém Česku zavřely v 10 hodin večer. Znovu se otevřou dnes 8 hodin ráno.
10: Po prvním dni komunálních voleb přesáhala volební účast v centru Olomouce ve volební místnosti na základní škole svaté Voršily 20%, říká předseda tamní volební komise Pavel Lukaševič.
11: První volební den byl velice poklidný. V tomhle volebním okrsku je zajímavé, že jsme tady měli paní, která přišla volit ve svých 92 letech, což je úctyhodné.
10: Na průběh voleb pak dohlíželi také policisté. Pokračuje krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
12: Během dnešního dne nebyla v našem kraji zaznamenána žádná mimořádná událost či situace, která by vyžadovala naši pozornost nebo přímo zásah na místě.
10: Solomouce, Michal Poláček, Radiožurnál.
1: Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh, oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého Rusko ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon, který zpřísnil sankce na Rusko. Prezident Vladimir Putin tvrdí, že Rusko je na dodávky připravené navzdory ukrajinským útokům na ropné rafinérie. Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že dárky pro Putina mír nepřinesou a on se za naftu odvděčí jen dalším terorem a podlostmi. Povolit Putinovi prodávat ropné produkty znamená investovat do války, napsal Zelenský a dodal, že jakékoliv zmírnění sankcí bez dohody o deeskalaci konfliktu je očividnou slabostí, která nahrává Rusku. To bude víc zabíjet, déle bojovat, bude ještě méně respektovat Spojené státy a světu způsobí ještě víc ztrát a škod. Podle ukrajinského prezidenta by dialog Spojených států s Ruskem neměl být slabý, ale silný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie finálně schválily zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění a dopravu. Nová pravidla mají zabránit prudkému růstu cen. Evropská unie má systém ETS2 spustit od roku 2028.
14: Nová pravidla zavádějí cenový strop ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má další růst cen omezit. Podle Rady Evropské unie změna přispívá k zajištění stabilního a předvídatelného trhu s povolenkami před plným spuštěním systému ETS2 v roce 2028. Evropský parlament už úpravu finálně odsouhlasil v polovině září. Cílem povolenek je motivovat firmy a spotřebitele ke snižování emisí CO2. Z Lucemburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Francouzská policie objevila dva Renoirovy obrazy ukradené v září v muzeu na Azurovém pobřeží. Zadržela také pravděpodobné pachatele.
15: Zloději původně ukradli čtyři Renoirovy obrazy za asi 9 milionů eur, to je více než 200 milionů korun. Dvě díla ale pohodili v zahradě při útěku z muzea ve městě Cagnes-sur-Mer. Podle deníku Nismatam vyšetřovatelé nepoškozené obrazy objevili v jiném departmánu při zatýkání podezřelých. Muzeum Augusta Renoira sídlí v domě na Azurovém pobřeží, kde impresionistický malíř strávil poslední roky života. Krádež ve Francii vyvolala debatu o zabezpečení kulturních institucí. Před rokem jiní zloději ukradli šperky z Louvru za více než 2 miliardy korun. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Nobelovu cenu míru letos převezme jihoafrická právnička a soudkyně Mezinárodního soudního dvora v Hágu Navi Pillayová. Norský Nobelův výbor vysvětlil, že tak chce upozornit na důležitou roli dodržování práva, které je základem míru.
16: Navi Pillayová se o udělení ceny dozvěděla na konferenci Norimberské fórum v Německu a zprvu nechtěla zprávě věřit. Zažertovala dokonce, že kdyby jí kolegové tleskali ještě víc, možná by se i podělila o cenu s Donaldem Trumpem. Navi Pillayová byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Byla vysokou komisařkou OSN pro lidská práva. Předsedala vyšetřovací komisi OSN pro palestinská okupovaná území, která došla k závěru, že Izrael spáchal genocidu v pásmu Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí odsoudilo její ocenění a obvinilo ji z neustálé a politicky motivované demonizace země. Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Slavie po reprezentační přestávce vyhráli. V předehrávce 10. kola šance ligy zvítězili na hřiště posledního Zlína 1-0. Obhájci titulu tak zůstávají v sezóně neporažení. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský byl až na produktivitu s výkonem svých svěřenců spokojený.
17: Celkově si myslím, že ten tým byl takový disciplinovaný, šel si za vítězstvím, chtěl to uhrát, vzadu jsme byli celkem pevní. Takže kdyby jsme dali víc gólů, tak bych byl určitě spokojený. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, ale prostě chyběly tomu víc ta kvalita v tom pokutovém území, takže po té reprepauze pro nás důležitý vítězství venku.
1: Hokejisté Třince vylepšili svůj rekord v Tipsport Extralize. I v 9. kole sezóny zvítězili v základní hrací době, tentokrát nad Hradcem Králové 5-2. Druhé Pardubice zdolali domácí Vítkovice 3-2. Kladno porazila Mladou Boleslav 4-3, Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0 a Litvínov nad Olomoucí 3-1. Čeští fotbalisté do 21 let se v listopadové baráži o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. A české fotbalistky vstoupily do semifinále play-off o světový šampionát porážkou. V Pardubicích podlehli Skotsku 0-2. Odveta je na programu za týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehody na D11 před Chlumcem nad Cidlinou a také u Jičína. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu za sjezdem na Nové Město. Na 63. kilometru auto narazilo do svodidel, levý pruh je uzavřený, místo je označené, zasahují tam záchranáři. Na nehodu pozor i na D8 z Ústí nad Labem do Prahy, za sjezdem na Litoměřice na 41. kilometru. Nákladní auto sjelo mimo vozovku, je to s opatrností průjezdné bez kolony. U Znojma buďte opatrní na silnici 53 do Pohořelic a před Lechovi jedou po vozovce cyklisté bez světel. A po silnici 35 z Liberce do Turnova jdou chodci za Hodkovicemi nad Mohelkou. I ti jsou ve tmě špatně vidět. Na silnici 16 zpomalte u Jičína ve směru na Novou Paku. U odbočky na Moravčice nehoda. Osobní auto mimo vozovku. A na silnici 58 z Příboru do Ostravy havarovala dvě osobní auta za Petrvaldem. I tam zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
19: Housinecká přehrada v jižních Čechách téměř vyschla. Jak důležitá zpráva to je? Jak by měla reagovat Národní koalice pro boj se suchem, kterou na pondělí svolal premiér? Jak jsou na tom další přehrady v Česku? Je rozumné postavit v Česku nové nádrže? A je šance, že v dohledné době situaci zlepší větší deště nebo sněžení? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je klimatolog, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd CzechGlobe, zakladatel a koordinátor projektu Intersucho, profesor Miroslav Trnka. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
20: Pěkný den z Brna.
19: Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na pondělí svolal jednání Národní koalice pro boj se suchem. S čím tam půjdete? Co by měly být aktuální závěry a nejbližší kroky, které vyjdou z toho pondělního jednání?
20: Tak já si myslím, že za nás je důležité připomínat neustále to, že za prvé sucho nezná jaksi úplně omezení v čase, není to akutní problém, který se dá vyřešit z týdne na týden. Samozřejmě některá operativní rozhodnutí mohou pomoci to sucho zmírnit, ale celkově je to o připravenosti a dlouhodobých investicích, jak do té technické infrastruktury, tak také do výzkumu a předpovědí. Takže to je jedna věc. A druhá věc, která je podle nás v rámci našeho týmu důležitá, že sucho by mělo být jako apolitickou záležitostí, protože je strategickou věcí České republiky a to, jestli voda teče v kohoutku, je výsledkem práce prostě generací vodohospodářů a tomu by jakákoliv vláda měla napomáhat. Takže to je naše role připomínat ty, řekněme, odborné aspekty současného sucha, ale také to specifikum, protože letošní sucho je zase jiné, než byla ta sucha v minulosti.
19: Pan premiér svolání Národní koalice pro boj se suchem oznámil krátce poté, kdy médii prošla zpráva o tom, že nádrž Husinec nedaleko Prachatic v jižních Čechách fakticky přestala zadržovat vodu. Ta přehrada nebo tou přehradou voda jenom protéká, hladina je o 7 metrů níž, než bývala normálně. Nádrž je naplněná z necelého 1,5%. Je tohle, co se stalo v nádrži Husinec, nějaký zlom, pokud jde o hydrologickou situaci v Česku, na který je potřeba bezprostředně reagovat?
20: Já si myslím, že to je prostě signál, který jasně říká, že i vodárenská infrastruktura, přestože byla, je robustní a byla budovaná s nějakou dostatečnou rezervou, tak v současném klimatu nemusí stačit. A ten je to vlastně první příklad, naštěstí zatím malé nádrže, ale je to komplikace samozřejmě pro vodohospodáře. Je to něco, čeho se obáváme, že může být problémem v budoucnu na větších nádržích, které zásobují větší počet obyvatel, než je to u Husince. A myslím si, že je to zlom v tom, že doposud jsme si mohli říkat dobře, tak zatím vždycky jsme měli sucho, ale vodárenská infrastruktura to zvládla. Tohle je případ, kdy nemůžeme říct, že by vodohospodářská infrastruktura selhala, ale ukazuje se, že prostě nikdy během té konstrukce nádrže se úplně nepočítalo, že bychom ji vyčerpali doma.
19: Ředitel pro hydrologii v Českém hydrometeorologickém ústavu Jan Daňhelka včera v polední publicistice Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus řekl, že podobně jako Husinec na tom jsou nebo velmi brzy budou další nádrže, mluvil o Klabavě nebo o Březové na Teple. Bude tedy takových nádrží, kudy vlastně bude jenom na dně protékat původní řeka, přibývat?
20: Pokud já se dál budou naplňovat prognózy, které už vlastně dvě desetiletí připravují klimatologové a posledních 15 let i náš ústav na Akademii věd, tak ano, bohužel ty klimatické prognózy říkají, že na našem území se budou častěji objevovat epizody sucha, které budou delší a nebude to jenom sucho zemědělské a půdní, ale bohužel čím dál častěji i se nám bude projevovat a propisovat do hydrologické situace a tohle není první sucho, kde zažíváme významná omezení v odběrech vody. Zatím se to ale netýkalo vodárenských nádrží, ale bylo jen otázkou času, kdy k tomu dojde.
19: Už mnoho týdnů přitahuje pozornost stav vody ve Vltavské kaskádě. Sociální sítě jsou plné fotografií obnažených břehů z Orlíku, teď i ze Slap, protože právě Slapy začalo povodí Vltavy poprvé v historii využívat pro zajištění průtoku Vltavy v Praze a směrem do Labe. Ty snímky vypadají dost apokalypticky. Je důvod k obavám, že v dohledné době vysknou i velké vltavské přehrady?
20: Tak to je přesně důvod, proč byla Vltavská kaskáda postavena, aby zabránila tomu, že taková situace nenastane v Praze a vlastně níže po proudu, mimo jiné proto, že by to mělo zásadní dopad na kvalitu vody a na kvalitu života v blízkosti řek. Nejenom co se týče množství odebírané vody pro třeba technologické účely, ale i pro samotný vlastně hydrologický a biologický život a samozřejmě život lidí v okolí. Takže proto byla postavena se značným nákladem Vltavská kaskáda, tím nákladem nemyslím jenom finanční, ale i na té krajině. A ta kaskáda slouží a byla vlastně kalkulována tak, aby zvládla skutečně extrémní sucho, ale pořád musíme vycházet z toho, že naši předkové ji projektovali na podle klimatických poměrů, které nebrali v úvahu klimatickou změnu. A to, co nás dobíhá, je fakt, že máme situaci, kdy teplota je o 1,8 až skoro 2 stupně Celsia vyšší, než byl dlouhodobý průměr na konci 19. století nebo počátku 20., z kterého ty kalkulace vycházely a srážky zůstaly stejné. A tím se nám dramaticky prodloužila vegetační doba i v horních částech povodí, včetně Šumavy, a zkrátka vegetace potřebuje více vody, nepustí do těch vodních toků, a když se k tomu přidá a výrazná srážková anomálie, a tak máme prostě, a to sucho zůstane delší dobu vázáno na geograficky relativně malé území, jako teď vidíme, zejména v horní části Vltavy, tak máme propsané sucho nejenom ze sucha půdního, které postihuje následně vegetaci, ale propisuje se nám to do vodních toků, a to způsobem, který si naši předkové vlastně úplně neuměli představit.
19: Server Seznam zprávy včera vydal detailní analýzu, jak jsou naplněné jednotlivé nádrže Vltavské kaskády. Když se člověk dívá na procenta u jednotlivých nádrží, tak to možná na první pohled nevypadá tak hrozně. Některé jsou naplněné z více než 80%. Na druhé straně to jsou spíš ty menší nádrže. Na straně druhé Orlík je naplněný z 19%. Jaká je ta celková situace? Optimisticky se dá na to podívat?
20: Dá se na to podívat optimisticky z toho pohledu, že vlastně úkolem těchto nádrží je skutečně udržovat co nejdelší dobu průtok na té střední a dolní části Vltavy na, řekněme, přijatelných hodnotách. Byť s tou vodou začíná povodí Vltavy jako šetřit, a samozřejmě s ním šetřilo i předtím, a postupuje podle předem promyšlených manipulačních řádů, které počítají s nějakou pravděpodobností srážek, zejména zlepšení stavu průběhu zimy. Optimisticky se dá na to podívat tak, že třeba klíčové vodárenské nádrže, jako na Českomoravské vrchovině, jako je třeba Želivka nebo Vír 1, tak mají relativně dobré nasycení, byť i tam dochází k záklesům hladin, který je poměrně značný. Ale v tuhle chvíli prostě ta klíčová část, ta páteřní vodárenská infrastruktura, pořád má ještě rezervy dostatečné na to, aby to pokračování sucha vlastně zvládla. To, co není tak optimistické, to, když se podíváme na porovnání, řekněme, s tou předchozí suchou epizodou, která tady u nás nás trápila někdy od roku 2012 na Moravě a posléze zasáhla celou Českou republiku a skončila až vlastně v průběhu roku 2019. A z toho pohledu ta současná epizoda začíná velmi jaksi podobně a nejsme ještě ani v půlce. Můžeme vidět jakoby první známky takového sucha někdy v roce 2024, těsně před těmi zářijovými povodněmi, pak se situace trochu uklidnila, přiblížila normálu, ale v letošním roce, a z části v roce minulém, ale hlavně letos jsme zažili prudkou intenzifikaci. A to, co pro to letošní sucho je jako příznačné, je to, že je geograficky omezeno do oblasti, řekněme, jižních Čech, Šumavy a z části západních Čech a Českomoravskou vrchovinu, kde o něco se ustoupilo v těch posledních týdnech, ale bohužel v oblasti Šumavy a řekněme horní části Vltavy, tak to sucho stále přetrvává, řekněme naposledy, kdy tam byla dostatek vody nebo nebyla tam nějaká výraznější anomálie, tak to bylo v listopadu loňského roku, a to se prostě na těch vodních tocích musí projevit a projevuje se.
19: Jak dlouho minimálně může trvat, než se na Vltavské kaskádě dostane do nádrží tolik vody, kolik bývalo běžné?
20: To je skvělá otázka. Kdybychom měli normální na zimu bohatou, a teda normální zimu, která bude chladnější, ale bohatá na srážky, zvláště ty sněhové, a potom přijde ideálně několikrát pozor, jak si tání, které nejdřív doplní půdní profil a potom vodní nádrže, tak by se dalo říct, že možná za zimu jsme skoro na svém, ale v průběhu zim v posledních letech jako vidíme, že ani na Šumavě nemusí být zima bohatá na sníh a že to je něco, na co nemůžeme, na co se nemůže vsadit. A to je, proč jsem říkal, že ano, je tady důvod pro mírný optimismus, to znamená, ty klíčová infrastruktura je zatím relativně dobře připravená na pokračující sucho, ale současně, a to je ta špatná nebo ta horší zpráva, my nevidíme tak daleko dopředu, abychom dokázali říci, jak bude za 3, za 4 měsíce. Můžeme pouze říci, že je pořád jako relativně málo pravděpodobné nebo méně pravděpodobné, že přijdou v horizontu třeba příštích 2 měsíců srážky dostatečné na to, aby nás dostali do nějakého normálního nebo lepšího než normálního stavu. A to je ta horší zpráva, protože teprve tehdy se začnou ty nádrže zpátky plnit. My nevidíme žádné, nedokážeme předpovědět, kdy přijdou třeba plně povodňové situace, které by ten stav mohly jako zásadně zlepšit. A samozřejmě nikdo si povodně nepřeje, ale z pohledu naplnění nádrže je to relativně nejrychlejší způsob, jak se dostat zpátky na objemy vody, které potřebujeme. A tady ještě potřeba připomenout jednu důležitou věc. Zima a podzim a pak zvláště zima patří v Čechách mezi i na Moravě mezi ty srážkově chudší období. A nemůžeme většinou zde povodňové situace nečekáme. To, co by situaci opravdu pomohlo, by byla zima s dostatkem sněhu, který by potom na jaře postupně odtál a pomohl nám ty nádrže naplnit. Naopak černým scénářem by byla teplá zima s menším množstvím srážek, které by navíc vypadávaly v podobě deště, vypařovaly by se a v té krajině by odtékaly. Určitě nějaké množství vody zadržíme, ale k tomu optimálnímu scénáři to má daleko. A tam tak daleko bohužel nevidíme, jenom můžeme říci, že v současných klimatických podmínkách je pravděpodobnější ten průběh jaksi teplejší zimy, a o charakteru srážek, o tom se budeme bavit, řekněme, na začátku listopadu a prosince.
19: V téhle situaci bylo by rozumné třeba už teď upouštět preventivně ze slap méně vody, než se upouští?
20: A ono je to vždycky jako vážený nebo nějaký kalkulovaný risk, který musí ten správce povodí a vodního toku přijmout. Na jedné straně ano, mohli bychom říct, tak teď by bylo asi rozumné nepouštět vůbec nic nebo úplné minimum, ale to by znamenalo dramatické zhoršení kvality vody v dolních částech toku a to by byl bezprostřední dopad, který by mohl mít i do konsekvence nejenom pro život v těch vodních tocích, ale potenciálně by to mohlo zvyšovat třeba jako riziko šíření nemocí těch zvířat, které tam v těch vodních tocích žijí, nebo nějakých ekologických avárií a typu si nadměrného úhynu ryb a podobných situací. Takže to je něco, čemu ten správce vodního toku se snaží předcházet tím, že má dopředu promyšlený plán, jak postupovat a ten plán mimo jiné vychází jako z velmi pečlivé analýzy klimatických dat. A na druhou stranu je potřeba říct, že žádný plán není dokonalý a to, co nám situaci výrazně komplikuje, je situace, kdy klimatické poměry v Česku se změnily oproti době, kdy ty plány byly připravovány. Jistě byly aktualizovány, ale ani naše prognózy budoucího klimatu neobsahují pravděpodobně nebo nemohou obsahovat jaksi ty největší extrémy. Prostě každý model, každá projekce počítá s nějakou nejistotou. My víme, co je, řekněme, únosné riziko, na které má smysl se připravovat a pak jsou scénáře, které jsou extrémní a na ty by byla příprava extrémně drahá. My víme, že jsou možné, ale říkáme, že jsou málo pravděpodobné. A to, co zažíváme teď, to sucho, extrémní sucho v volním povodí Vltavy dříve nebo později skončí, doufujeme, že dříve, ale jenom připomenu, když jsme měli to poslední sucho mezi lety 2012 až 2019, tak skoro 7 let bylo suchem téměř soustavně sužováno území, řekněme, v oblasti východu Českomoravské vrchoviny na Třebíčsku. A tam, přestože se jednalo o Českomoravskou vrchovinu, jinak na vodu relativně bohatou oblast, tak se potýkaly ty obce a zemědělské podniky a všichni, kdo v té krajině žijí, s dlouhodobým nedostatkem vody, který prostě trval nezvykle dlouho. Přestože třeba v jiných částech republiky pršelo. Takže v tom je ta nevyzpytatelnost a zajímavost klimatického systému, že Ano, průměr a statistika je jedna věc a potom ta realita konkrétní epizody je úplně jiná. A tady vidíme, že prostě v horní části Vltavy zcela netypicky zažíváme nasycení půdy, které je jinak představitelné v Polabí nebo na Jižní Moravě v tuhle část.
19: Ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe, profesor Miroslav Trnka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V dnešním ranním vysílání Českého rozhlasu Plus mě zaujala myšlenka vašeho kolegy profesora Jakuba Hrušky, který se věnoval tomu, že v Praze díky upouštění ze slap je hladina Vltavy vlastně normální. On se nad tím pozastavil, mluvil o tom, že to může vyvolávat právě v místě, kde sídlí centrální úřady, dojem, že se vlastně nic vážného neděje. Může to mít tenhle ten efekt? Nebylo by i z toho hlediska rozumnější upouštět třeba ze slap méně?
20: A já si myslím, že právě já rozumím naprosto to, co Jakub měl na mysli. Bohužel, my společnost se řídí něco, čemu my říkáme v naší branži hydrologický cyklus. To je termín, s kterým přišel můj kolega profesor Donald Wilhite ve Spojených státech na konci 80. let a jasně vystihuje, že vlastně to naše rozhodování jako společnosti v době sucha je volá po rychlých opatřeních, po jako dramatické změně. Ale to je zrovna doba, kdy žádné to opatření nebude účinné, protože když v době sucha postavíme nádrž nebo začneme budovat nový vodní zdroj, no tak v té dané epizodě sucha nám nepomůže. A sucho bohužel na rozdíl od povodní jako nesvědčí ani těm operativním akcím typu mobilních bariér nebo hrází z písku, kde můžou obyvatelé tím svým úsilím výrazně přispět třeba ke zmírnění dopadů té extrémní události. Tady u sucha tím, že má takový nejasný konec, nejasný začátek, tak se nejvíc cení dlouhodobá práce a prevence. Já si myslím, že rozumím tomu, že by bylo možná dobré naznačit i v dolní části toku, že nahoře na Vltavě je situace skutečně zásadní a zásadně špatná. Na druhou stranu to, že o tom mluvíme v hlavní vlastně zpravodajské relaci, tak také lecos naznačuje. Já si nemyslím, že potřebujeme říkat obyvatelům Prahy, že na severu, respektive na jihu Čech, je nedostatek vláhy, protože oni to vědí a myslím si, že to vnímají.
19: Vy jste před chvílí říkal, že samozřejmě opatření proti suchu nemají okamžitý efekt. Na druhé straně před 2 týdny v rozhovoru pro ČTK jste také řekl, že chce-li Česko zachovat současnou úroveň spotřeby vody a její kvalitu, neobejde se bez stavby nových údolních nádrží na horních partiích vodních toků. Kolik takových nádrží by se mělo začít připravovat?
20: To je skvělá otázka. Česko má jako v zásobníku v úzkách míst, která drží v rezervě pro právě tyto účely už po desítky let téměř 100 potenciálních profilů. Já se s kolegy domnívám, že většina velkých oblastí těch povodí, ať se bavíme o povodí Dyje, povodí Moravy, ale také povodí Vltavy nebo povodí Ohře, tak bude vyžadovat prostě posílení té zásobní části infrastruktury spolu s investicemi do zlepšení retenční schopnosti krajiny. My bychom měli a musíme, a zdůrazňujeme to, dělat obě dvě opatření. Ale to současné sucho, celé jako mimo podle mě pochybnost, ukazuje hodnotu zadržené vody ve vodárenských nádržích, ale také i v těch nádržích, které nadlepšují průtoky. Protože umožňují vlastně zachovat relativně jako normální život pro klíčové oblasti z pohledu ekonomiky země. Kdyby v Praze neodtékala nebo protékalo minimum vody a znamenalo to třeba nutnost zasahovat do odtoků, do chodu průmyslových podniků, bylo by to něco, co by zasahovalo ekonomiku jako celek daleko víc, než to, že jsme ty nádrže udržovali a nějakým způsobem platili za ně cenu nejenom finanční, ale i třeba v tom, že je v té krajině strpíme.
19: Já se omlouvám, že vám do toho skáču, když se přece jenom vrátím k té původní otázce, tak vy uvažujete v tomto směru o jednotkách nádrží nebo o desítkách nádrží v rámci Česka?
20: Naše analýzy třeba v povodí Dyje, které je citlivé, tak uvažovaly variantně, řekněme, s 2 až 3 nádržemi, s tím, že v kombinaci s těmi přírodě blízkými opatřeními to byla ideální varianta. Ale říkám, to je modelový odhad, který řeší nějakých 8000 kilometrů povodí, které je sice z pohledu sucha a nedostatku vody nejohroženější v Česku, takže z toho si můžeme udělat představu, že se jedná spíš o jednotky nebo kolem 10 nádrží, které by z pohledu několika příštích desetiletí pomohly stabilizovat tu situaci.
19: Na druhé straně neukazuje ten čerstvý případ Husinecké nádrže, že ani nové přehrady nemusí být tím funkčním řešením?
20: No, já si vždycky kladu otázku, a co je tím funkčním řešením. Z mého pohledu, jako člověka, který se věnuje globální klimatické změně, tak zásadní je zmírnit emise a otočit ten klimatický trend nebo ho stabilizovat. Současně ale my musíme žít s realitou, kterou máme teďka, což je teplota o 2 stupně vyšší a stejné srážky. A bez dostatku vody se neobejde. Máme dvě možnosti. Buď budeme posilovat akumulaci, nebo snížíme spotřebu vody. Ta rovnice nemá žádné jiné řešení a ta voda, která vlastně je člověkem nějakým způsobem spotřebována, se dá použít. V podstatě vždycky ta voda je jenom jedna, takže pokud ji použijí rostliny ve volné krajině, tak i nebude k dispozici pro lidi. Pokud ji zadržím buď v půdě, v hlubších vrstvách, tak aby nemohla být k dispozici pro rostliny a postupně sytí vodní toky, anebo ve vodárenských nebo jiných nádržích, tak mám nad tou vodou jistou kontrolu a za mě je klíčové kombinovat ta opatření. Ale říkat, že mám v ruce něco lepšího, proto abych se adaptoval na změnu klimatu, já se ptám, co to je, co je tím zázračným řešením, které vyřeší nedostatek vody, protože zase podívejme se na to upřímně, to sucho postihuje Šumavu, což je relativně jedna z nejzachovalejších oblastí, které v Česku máme, co se týče přírodních procesů, byť samozřejmě o tom můžeme vést polemiku. Zasahuje Alpy, tedy zase oblast, kde můžeme říct, že místní obyvatelé nezažili komunistický režim a hospodaří relativně udržitelně po celou dobu. Takže sucho, pokud zasáhne to území, tak v podstatě ti obyvatelé mají dvě možnosti. Buď na to sucho jsou připraveni a mají dostatečné zdroje, anebo trpí.
19: V téhle situaci, tak jak ji popisujete, měli by politici zahájit nějaké kampaně, abychom víc šetřili vodou?
20: Já si myslím, že politici by měli jako daleko víc vysvětlovat obyvatelům, jaké mají v roce řešení a také napříč politickým spektrem se na těch opatřeních, na kterých se shodnou, tak jako tu shodu si nějak materializovat. Třeba v podobě dlouhodobých programů podpory opatřením, o nich není sporu a potom vlastně tam, kde třeba ta shoda není, tak iniciovat nějakou odbornou diskuzi, která by vlastně zvážila opatření pro a proti a vlastně zase vedla k nějakému národnímu konsenzu, protože já říkám, sucho si nevybírá, kterou vládu zasáhne, ta vláda si nevybírá, jestli bude žít v suchu nebo v povodňových situacích a klimatická změna bude přinášet oba dva extrémy a musíme říct, že připravenost na sucho z velké části znamená, že jsme připraveni na ten opačný extrém. A takže není to jednak jedné, ale ty dva extrémy vyžadují dost podobnou adaptaci v krajině.
19: Zástupci vlády mluvili o tom, že kabinet dá 4 miliardy korun na boj proti suchu, že tyto peníze mají umožnit propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků a závlahových opatření. Mohou 4 miliardy v dohledné době stačit?
20: Nabízí se taková si paralela, je to kapka v moři. Současně je potřeba říct, že stát podobnou v řádově podobné prostředky vynakládal v minulosti dlouhodobě, takže potom sucho, které následovalo v období 2015-2018, tak vlastně část té současné politické reprezentace, pětně strany ANO, tak jako přišla s opatřeními a prostředky, které investovala do připravenosti na sucho a v tom pokračovala i ta následující vláda. Takže já si nemyslím, že tady je jako zásadní zvýšení těch prostředků. Ano, jsme v nějaké rozpočtové situaci, asi v tuhle chvíli není možné bavit se o tom, že by ty prostředky byly řádově větší. Na druhou stranu uvědomme si, že tohle je jenom ochutnávka pravděpodobně toho, co nás čeká v budoucnosti a budeme ty zdroje muset najít, anebo zkrátka se smířit s tím, že nebudeme mít dostatek vody pro to, čemu moji kolegové říkají vodní blahobyt.
19: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky CzechGlobe, zakladatel a koordinátor projektu Intersucho, profesor Miroslav Trnka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
20: Já moc děkuji za pozvání a přeju vám, posluchačům, hezký den a co nejdřív trochu deště.
19: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
0: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová připravila krátké zprávy.
1: Ministerstvo vnitra vymáhá 3 miliony korun po bývalém zaměstnanci rozvědky. Předchozí soud ho přitom ve stejné kauze zpronevěry pravomocně očistil. Zjistil to server iRozhlas. Případ se týká faktur bývalého šéfa kybernetického odboru Martina Uhra, které byly podle resortu podvodné. Ministerstvo svůj postup hájí tím, že ho na další jednání v občanskoprávní rovině odkázali trestní soudy. Podle právníka žalovaného muže je ale nový proces plýtváním veřejnými penězi. Cenové stropy u pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Litr nafty bude moct stát nejvýš 47 korun na 67 haléřů, tedy o 38 haléřů víc než včera. Oznámilo to ministerstvo financí. U benzinu se limit zvýší o 17 haléřů na 46 korun a 48 haléřů za litr. Bude tak nejvyšší od začátku regulace na počátku října. Omezení se nevztahuje na prémiová paliva. Ománský pilot plánoval minulý týden unést letadlo společnosti Fly Dubai a umyslně s ním havarovat v areálu letiště v izraelském Tel Avivu. Potvrdil to generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Útočníkovi měli jako vzor posloužit teroristické útoky z 11. září 2001 ve Spojených státech. Prokurátor uvedl, že podezřelý využil dvou svých předchozích letů do Tel Avivu k tomu, aby se seznámil s letovou trasou a s letištěm. Zároveň zdůraznil, že pilot při přijetí do zaměstnání splňoval všechny požadované bezpečnostní požadavky. A kvůli pravidelné údržbě je od pátku omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Do dnešních 16 hodin řidiči neprojedou tubusem ve směru Děčín. Následně bude až do pondělních 4 hodin ráno uzavřený tubus ve směru na Prahu. Sport. Fotbalisté Slávie přivítají v osmifinále domácího poháru Zbrojovku Brno. Sparta bude hrát s ostravským Baníkem. Slovácko se utká s Pardubicemi, Artis Brno s Jabloncem, Mladá Boleslav s Bohemians a Liberec s Teplicemi. Prostějov nastoupí proti Hradci Králové a Zlín bude hrát s vítězem souboje Jihlava Plzeň. Rozhodl o tom páteční los.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehody na D11 před Chlumcem nad Cidlinou a také u Petřvaldu na Novojičínsku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy překážejí následky nehody za sjezdem na Nové Město. Na 63. kilometru auto narazilo vlevo do svodidel. Záchranáři na místě, levý pruh je uzavřený. Na D1 z Ostravy do Přerova počítejte s překážkou za odbočkou na Bílovec. Na kilometru 339 stojí porouchaný kamion, místo je označené světelnou šipkou. Na Novojičínsku vás zpomalí nehoda na silnici 58 z Příboru do Ostravy. Za Petřvaldem se srazila dvě osobní auta, průjezd je omezený. Na nehodu pozor také u Jičína. Na silnici 16 do Nové Paky havarovalo osobní auto. U odbočky na Moravčice skončilo mimo vozovku. A v Brně stále počítejte s uzavírkou Pisáreckého tunelu ve směru od D1 do centra. A práce na údržbě mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Příjemný poslech přeji všem, co ladíte noční radiožurnál s datem 10. října. Máme 8 minut po půl jedné a je tu víkend, sobota, tak si užijte dny volna, ať už je strávíte odpočinkem, anebo zamíříte někam na výlet. A my teď v nočním radiožurnálu zamíříme v první reportáži do Brna. Je průhledný, modulární a hlavně výukový. Speciální obráběcí stroj z jižních Čech dostal na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně zlatou medaili odborné poroty. Čím zaujal a jak se liší od běžných obráběcích strojů, uslyšíte za pár minut.
2: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: A vyměnitelné vrtáky umí simulovat poruchy a je průhledný. To je speciální výukový obráběcí stroj pro studenty, který jeho česká firma Bobs Řepeč představila na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a získala za něj zlatou medaili odborné poroty. Radiožurnál je hlavním mediálním partnerem celé akce a právě z Brna chystáme na dnešní dopoledne i speciální technologický magazín Experiment.
1: Schválně kvůli výukovým účelům je všechno odkrytý, viditelný, co stroj dělá, jak funguje, co se kde hýbe a co se nehýbe a jaký jsou tam vzájemné souvislosti.
2: Vysvětluje produktový manažer Karel Mládek. Vidíme, že v tom stroji není jen jeden vrták, který by obráběl tu kovovou součástku, ale je jich tam vícero. To znamená, tyhle ty komponenty se dají předělat, přesunout tak, aby mohli obrábět v takové velikosti zkrátka to, co je zrovna potřeba.
1: Je to tak, my vlastně ke stroji máme připravené i digitální dvojče, to znamená, že člověk, který si připraví program na obrábění, se ho vyzkouší nejdřív na tom digitálním dvojčeti, tím eliminujeme pravděpodobnost nějaký kolize a potom se ho může okamžitě spustit na tom stroji.
2: Právě modularita stroje a jeho určení k výuce zaujala odbornou porotu veletrhu natolik, že stroji udělila zlatou medaili. Dodává člen poroty a prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Může velice dobře sloužit jednak pro čistě výukové účely, například na odborných školách, ale třeba i na strojní fakultě některé z univerzit. Za druhé opět ta oblast vzdělávání, ale už toho vnitrofiremního vzdělávání.
2: Tedy k rozvoji dovedností lidí přímo ve fabrikách, kde obráběcí stroje využívají. Porota ocenila i to, že stroj dokáže simulovat různé poruchy, které se člověk naučí vyřešit. Z brněnského výstaviště Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Monika Chmilová a zpravodajský přehled.
3: Premiér Babiš odvolil v komunálních volbách v Průhonicích. Za úspěch ANO by považoval obhajobu výsledku. Spojené státy uvalily sankce na celý mezinárodní trestní soud v Hágu. České fotbalistky prohrály v baráži o mistrovství světa se Skotskem 0-2 a dnes bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se vyjasní, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: První den komunálních a senátních voleb byl bez větších komplikací. Radiožurnálu to řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Policie podle něj řešila jen několik menších podnětů, a to hlavně kvůli možnému ovlivňování voličů ve volebních místnostech nebo jejich okolí. Hned po otevření volební místnosti v Průhonicích odvolil v komunálních volbách premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po odevzdání hlasu řekl, že obecní volby považuje za důležité. Rád by obhájil výsledek z roku 2022. Kdy ANO získalo přes 1700 mandátů ve vedení obcí.
4: Ale to nejdůležitější pro naši vládu je, kdo bude ve vedení Prahy. Jak to tak vypadá, opozice zase volí tu strategii izolace hnutí ANO, tudíž i vlády, co si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře.
3: Volby budou pokračovat dnes od 8 ráno do 2 odpoledne, pak začne sčítání hlasů. To může podle Českého statistického úřadu trvat ve větších městech až do nedělního rána. Spojené státy v pátek uvalily na Mezinárodní trestní soud sankce, které zakazují finanční transakce s touto institucí. Informoval o tom Marco Rubio jen několik hodin poté, co jeho africká právnička, bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navi Pillayová, získala Nobelovu cenu míru. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vůči instituci vystupuje nepřátelsky dlouhodobě. Už dříve uvalila sankce na jeho soudce a prokurátory. Na základě v pátek oznámených sankcí bude možné trestat i firmy, které soudu poskytují služby. Asi 10 tun pískovcových kamenů se zřítilo na večer na parkoviště vedle hotelu Praha ve Hřensku na Děčínsku. V tu dobu tam nestálo žádné auto. Na místě zasahovali dobrovolní hasiči z Hřenska, kteří část parkoviště uzavřeli.
5: Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova se balvany uvolnily ze svahu za vysokozátěžovými bariérami, které chrání obec před pádem kamení. Část pískovcových bloků pronikla mezi dvěma bariérami. Jak velké škody napáchaly, budou zaměstnanci parku zjišťovat ráno. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Slavie v sezóně šance ligy po 8. vyhráli. V předehrávce 10. kola zvítězili ve Zlíně 1-0 a neúplnou tabulku vedou o 6 bodů. Zlín je poslední. České fotbalistky prohrály první barážový zápas o mistrovství světa. Na úvod semifinále play-off o šampionát podlehli v Pardubicích 0-2 Skotsku. To se dvakrát prosadilo ve druhém poločase během 8 minut, pokračuje reprezentační trenérka Jitka Klimková.
6: Do 60. minuty holky opravdu předvedly velmi dobrý výkon. Takhle se chceme prezentovat bojovně, s odvahou na míči. Vytvořili jsme si tam šance. Pak jsme měli takovou odmlku, kdy jsme obdrželi ty dva góly, ale vlastně nakonec jsme se schopili a ty šance jsme si vytvořili my.
3: Odveta je na programu v úterý ve Skotsku. A hokejisté Třince porazili v 9. kole Tipsport Extraligy Hradec Králové 5-2. Vítkovice podlehly Pardubicím 2-3, Litvínov porazil Olomouc 3-1, Liberec Karlovy Vary 5-0 a Kladno zdolala Mladou Boleslav 4-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Bílovcem a nehoda u Petřvaldu na Novojičínsku. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova opatrně za odbočkou na Bílovec. Na kilometru 339 stojí porouchaný kamion. Místo je označené světelnou šipkou a vybočuje se. Na nehodu pozor na silnici 58 z Příboru do Ostravy. Za Petřvaldem na Novojičínsku se srazila dvě osobní auta a průjezd je omezený, zpomalte. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz. V každém směru je volný pouze jeden pruh. A v Brně je uzavřený Pisárecký tunel směrem z dálnice D1 do centra. Je to kvůli plánované údržbě a potrvá až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: 5 minut po 1 hodině pokračuje noční radiožurnál a malí podnikatelé a živnostníci by měli být víc chráněni proti pádu do dluhové pasti. Ministerstvo financí navrhuje změnu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí. Řekneme vám k tomu víc hned po písni od One Republic.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Živnostníci v Česku by se mohli dočkat větší ochrany při jednání s věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu, která má zabránit tomu, aby se drobní podnikatelé kvůli nepřiměřeným sankcím dostávali do neřešitelných dluhů.
1: V Česku jsou zhruba 2 miliony osob samostatně výdělečně činných. Novinka by mohla reálně pomoct až desítkám tisíc z nich. Část z nich tvoří živnostníci, kteří skutečně podnikají a zadluží se třeba proto, aby koupili nějaký drahý stroj. V řadě případů se ale podle Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni jedná o lidi, kteří se živnostníky stávají jenom proto, aby dostali úvěr.
2: Často je tento instrument využívaný nebo zneužívaný pro obcházení ochrany spotřebitelů, protože řada lidí má živnostenský list třeba kvůli tomu, aby mohli pracovat. Někdy jsou k tomu nuceni, někdy to nejsou ani faktický podnikatelé a pak vlastně stačí tomu věřiteli, když uvede do smlouvy to IČO, najednou tam ta ochrana spotřebitelského úvěru padá.
1: Hlavní změnu proti současnému stavu popisuje mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
1: Ilustruje to na příkladu podnikatelského úvěru, u kterého zbývá zaplatit 100 000 korun z jistiny a dalších 50 000 na úrocích. Dnes mohl věřitel okamžitě zesplatnit celých 150 000 korun. Nově by mohl i hned požadovat jenom jistinu 100 000. Krušinová ale dodává, že živnostníci nikdy nebudou chráněni úplně stejně jako běžní spotřebitelé.
3: Pokud někdo člověku nabízí půjčku na soukromé výdaje pod podmínkou, že si založí živnost, měl by zpozornět. Na rizika takových praktik upozorňuje i Česká národní banka.
1: Podle Jiřího Hauptmana, člena představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, jsou to změny k lepšímu.
4: Postihují právě ty poskytovatele, jejichž obchodní model je založen na nesplácení úvěrů a následném účtování skrytých či naprosto nepřiměřených vysokých sankcí.
1: A to se podle Hauptmana, členu asociace, netýká. Lepší zacházení s živnostníky vítá i šéf Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. Zároveň ale poukazuje na možný problém.
5: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
1: Na ještě větší možnou potíž upozorňují neziskové organizace. Daniel Hůle z Člověka v tísni říká.
2: Ochrana bude rámcově daná občanským zákoníkem a ten bude odkazovat na nařízení vlády, kde budou stanovovány konkrétní parametry ochrany.
1: A to by mohl být problém, protože nařízení vlády nemá takovou váhu jako zákon, takže ho vláda může celkem snadno změnit. Neziskové organizace proto chtějí toto ustanovení ještě upravit. S účinností novinky se počítá až od 1. ledna 2028. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

0: Paralympijský vítěz v plavání Arnošt Petráček oslavil 20 let ve vrcholovém sportu a potvrdil, že bude pokračovat dál směrem k paralympijským hrám v roce 2028 v Los Angeles. V nočním radiožurnálu ho za chvíli sami uslyšíte.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Už 20 let se pohybuje ve vrcholovém sportu úspěšný český paraplavec Arnošt Petráček. Paralympijský vítěz z Ria teď tohle jubileum oslavil. Na společenském setkání v Českých Budějovicích, kam dorazili i jeho rodiče, přijal také roli spolumoderátora.
1: V roli spolumoderátora působil nejen uvolněně, ale předal i informaci, na kterou hosté v sále čekali.
2: 20 let není konec paraplavecké kariéry, ale je to pokračování dál do Los Angeles.
1: Svoji motivaci pokračovat v plavecké kariéře Arnošt Petráček vysvětlil.
3: Dál se budeme připravovat na další paralympiádu, která bude za 2 roky v Los Angeles.
1: Takže žádný konec se sportovní kariérou, máte pořád chuť? Do bazénu, do vody, do soupeření s časem, sám se sebou, se soupeři.
3: Mám pořád chuť, protože mám své motto, voda je můj život a chci u toho zůstat co nejdýl, co to půjde, a samozřejmě další velkou motivaci je náš plavecký tým.
1: Který teď začíná připravovat Arnošta Petráčka na mistrovství světa v roce 2027, které se uskuteční v Mexiku. Do sálu Arnošt Petráček přivezl všechny svoje paralympijské medaile, včetně zlata z Ria.
3: To je zlatá medaile, kterou se mi podařilo vyhrát. Musím říct, že neméně cenný jsou všechny ty medaile, protože já vždycky s oblibou a hrozně rád říkám, že každá paralympiáda má svůj příběh.
1: Příběhu za 20 let v bazénu nazbíral opravdu hodně.
3: Je to hodně dlouhá doba, to je pravda.
1: Vzpomenete si na první kontakt s bazénem?
3: V dětských letech, no, jako v dětství, kde já jsem se začal pomalu máchat v té vodě ve 3 letech, protože mám po operaci kolena, tak už i v té době ta voda mi hodně pomáhala. A v 15 letech přišel ten zlom, kdy jsem odletěl na své první mistrovství světa do Africké republiky, do Darbenu.
1: Dodal Arnošt Petráček z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 1 hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Kvůli hlasování se v pátek vrátil z dovolené v zahraničí. Původně se komunálních voleb účastnit nechtěl. Zatočilil kritice veřejnosti i politiků. Po hlasování označil svůj původní plán za chybu. Prezident by podle něj měl jít příkladem. Jeho návrat ocenili zástupci vládních i opozičních stran. Pavel se na dovolenou zase vrátil. První dáma Eva Pavlová se voleb nezúčastnila. Státy Evropské unie se podle bruselského serveru Politico připravují na nižší unijní rozpočet. Může v něm být až o 200 miliard eur méně, než stojí v červnovém návrhu kyperského předsednictví. Tady v přepočtu skoro 5 bilionů korun. Politiku to řekli jeho diplomatické zdroje. Evropská unie rozpočet schvaluje na 7 let. Financování bude jedním z hlavních témat unijního říjnového summitu. Začíná ve čtvrtek. Kvůli dlouhodobému suchu bude z přehrady Vrané na Vltavě odtékat méně vody. Povodí Vltavy včera začalo snižovat minimální odtok na 28 metrů krychlových za sekundu. Chce tím zpomalit pokles hladiny Slapské a případně i Orlické přehrady. Opatření povolila Středočeská komise pro sucho. Podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubala ale zatím nemusí omezovat odběr lidé, kteří mají povolení vodu čerpat. A ze známého italského vinařství Antinori zloději odvezli na 30 tisíc lahví v odhadované velkoobchodní hodnotě 5 milionů eur, v přepočtu asi 120 milionů korun, informoval o tom deník Financial Times. Vinařství tvrdí, že se jedná o největší krádež vín v Itálii v posledních letech. V obchodech se ocizené lahve obvykle prodávají v přepočtu až za 12 tisíc korun.
0: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková se letos poprvé zahraje na turnaji mistryň. O účasti úřadující wimbledonské šampionky informovala WTA. Jistotu startu v Indian Wells už měla ve čtyřhře Kateřina Siniaková, deblová světová jednička. Ve dvouhře by se mohla představit ještě Karolína Muchová, která aktuálně drží poslední ze 4 volných míst.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka v Horšovském Týně a komplikace na Novojičínsku. Na silnici 26 se vyhněte překážce při průjezdu Horšovským Týnem ve směru na Domažlice. Na výjezdu z města v Nádražní ulici u čerpací stanice leží na vozovce sražená srna. Na Novojičínsku pozor na nehodu na silnici 58 z Příboru na Ostravu. Za Petřvaldem se srazila dvě osobní auta, je to s opatrností průjezdné. Na Novojičínsku čekejte komplikace také u Velkých Albrechtic. Na silnici do Studenky spadly na vozovku dva stromy, teď je to neprůjezdné. Na Liberecku zpomalte na silnici 592 z Krištofova údolí do Andělské hory. Provozu překáží havarované vozidlo. A v Brně je stále uzavřený Pisárecký tunel ve směru do centra a je to kvůli noční údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Máme necelé 4 minuty po půl druhé a v nočním Radiožurnálu si pustíme zpěváka Síla a píseň Amazing.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Elektronické volby je možné nastavit tak, že jsou minimálně stejně bezpečné jako hlasování papírovými lístky. To říká bezpečnostní expert, který pomáhal digitalizovat volby v Estonsku. Za chvíli v nočním radiožurnálu poví, jak je systém zabezpečen.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: To byla francouzská zpěvačka zase v nočním radiožurnálu. Skoro polovina voličů odevzdala svůj hlas elektronicky, teď ovšem mluvím o Estonsku a tamních loňských komunálních volbách. Volit přes internet mohou lidé v zemi už 20 let. Jak to funguje, o tom na pražském summitu informační bezpečnosti mluvil s reportérem Martinem Srbem Jan Willemson, výzkumník ze společnosti, která volby v Estonsku zajišťuje.
1: Nejdůležitější je mít elektronický občanský průkaz s čipem a také přístup k počítači, který má čtečku karet. Ten ani nemusí být váš, můžete hlasovat třeba ve veřejné knihovně. Technicky jde o váš elektronický podpis na občance nebo můžu mít dotyčné kryptografické klíče nahrané v mobilním telefonu.
2: Co když mi někdo průkaz ukradne? Ve volební místnosti by poznali, že to nejsem já, ale co elektronicky?
1: V tomhle systému jsou nejčastější útoky nátlakem. Útočníci budou chtít, abych já volil tak, jak chtějí. Bude mě doma nutit manželka nebo v práci šéf, že mě třeba vyhodí, když nebudu před jeho očima hlasovat pro něj. Kvůli těmto hrozbám máme možnost změnit volbu. Když mám pocit, že jsem hlasoval pod tlakem, můžu se přihlásit později a odevzdat nový hlas. Platná je poslední volba.
2: Nenapovídáme tím pachatelům, aby vás drželi do poslední chvíle?
1: Kdyby vás někdo držel pod tlakem celou dobu, můžete jít do volební místnosti a odevzdat platný hlasovací lístek. Kdyby vám někdo bránil i v tom, tak je to trestný čin a nemá to nic společného s elektronickými volbami. To by se vám stalo i v papírovém hlasování.
2: Jak se v elektronickém hlasování zajišťuje, že volba je tajná? Víme, že pomyslná elektronická volební komise zajistí, že na svůj průkaz odevzdám jeden volební lístek, ale přitom se nesmí dozvědět, pro koho jsem hlasoval.
1: Je to nevyhnutelný konflikt mezi utajením a transparentností. Platí to i pro papírové hlasování. V elektronických volbách lidé často požadují, aby mohli ověřit, že jejich hlas doputoval do závěrečného sčítání. Jenomže to nemáte ani v klasických volbách. Nemůžete říct, že v téhle hromadě milionů hlasovacích lístků je právě ten váš.
2: Jak se tedy zaručí ta anonymita?
1: Elektronické hlasy jsou zašifrované a to už ve chvíli, kdy odchází z vašeho počítače. Server, který shromažďuje hlasy, je nemůže rozluštit. Klíč k rozšifrování je rozdělený mezi několik důvěryhodných lidí. V Estonsku jich je 9,

0: Volební systém úzce souvisí s důvěrou ve stát. Nestačí vám skvělá kryptografie. Když nebude státní systém důvěryhodný, tak vám zmanipuluje i papírové volby. Dobře víme, jak zacházejí s volebními urnami v Rusku.
1: Zaznamenali jste v Estonsku nějaké kybernetické útoky na volby?
0: Moje práce je zajistit, aby útok na elektronické volby nebyl tou nejjednodušší možností, jak zaútočit na naši společnost. Kdybyste jako útočník chtěl ovlivnit výsledky voleb, tak bude jistější investovat do politiků a jejich kampaní. Sociální média, uměle generovaný obsah, to je snazší způsob útoku.
1: Nejslabším článkem voleb je totiž lidský faktor, dodává Jan Willemson, výzkumník a bezpečnostní expert z estonské společnosti Kybernetika, která se zabývá digitalizací státu. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Monika Chmilová.
1: Prezident udělal podle předsedy sněmovny Okamury dobře, že se vrátil na volby. Slovensko se jako jediný unijní stát nepřipojilo k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Hokejisté Třince jsou v extralize 100% i po 9. kole. Tentokrát porazili Hradec Králové. A dnes bude převážně zataženo s deštěm, později se vyjasní, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Každý vysoký ústavní činitel by se měl podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD voleb účastnit. Reagoval tak na to, že prezident Petr Pavel kvůli volbám přerušil dovolenou. Hrad přitom původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě volit nepůjde. Do Česka se nakonec vrátil a v Černoučku na Litoměřicku v pátek odpoledne odvolil. Podle Okamury je rozhodnutí prezidenta správné.
3: Je svým způsobem dobře, když i pan prezident, který původně nechtěl volit, tak si to rozmyslel po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
1: Rozhodnutí prezidenta Pavla volit uvítali i opoziční politici. Třeba předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že je rád, že jde prezident lidem příkladem. Slovensko je podle parlamentní opozice jediným státem Evropské unie, který se nepřipojil k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Tvrdí to poslankyně za stranu Sloboda a solidarita Vladimíra Marcinková a bývalý diplomat Ivan Novotný. Výzvu, kterou iniciovala Kanada společně s Ukrajinou, podpořilo přes 50 států. Podle Novotného jejím odmítnutím Slovensko překročilo červenou linii.
4: Toto se volá kolaborácia. Absentuje tu záujem Slovenskej republiky. Na toto sa nedá nič povedať. Toto je kolaborácia s Kremlom.
1: Rusko podle Ukrajiny uneslo z okupovaných oblastí přes 20 000 ukrajinských dětí. Vrátit se podařilo zhruba 2,5 tisíce z nich. Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které tak chce rychleji zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace ale se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Ministerstvo slíbilo, že se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení.